0: A to jsou věci, jak se říká, v nouzi poznáš přítele a kamaráda. A Jitka je pro mě až nadzemským andělem, který přinesl do mého života klid. A když jsem v počátku mluvil o radosti ze života, no tak to je moje hlavní živá voda, je Jituška. No a tobě, Štěpáne, kamaráde drahý, my jsme spolu odehráli nejenom s Komenským více než 1500 představení ve 34 zemích 4 kontinentů. A Štěpán, když jsem ochrnul, tak Štěpán mě od té chvíle začal podporovat. Víte, to je něco k nevyjádření, jaký vděk já k tomuhle klukovi mám. Přes všechny problémy on navíc sám teď nese Komenského dál, když já už nemůžu, tak on stále hraje na kytaru, co si složil, ale zároveň říká je pěkně. Až na něj trošku žádlím, ale ty texty Komenského on interpretuje opravdu po smyslu a krásně.
1: Frede, já nemám k tomu co říct. Já řeknu jedinou věc. Ty bys dělal to též pro mě a pro ostatní kamarády. Protože, víš, ty seš opravdu ten Daryl Standing z toho Jacka Londona, Tuláka po hvězdách. Pouze si vyměnil ty otěže svěrací kazajky za otěže svého onemocnění. Ale i v těch nejtěžších chvílích svého života šíříš ony tři nesmrtelné grácie s Pavlova listu Korinským: víru, naději a lásku. Nemám slov, Frede. Jsi borec.
2: Děkuju moc. A já mám nápad. Říkali jsme, že dneska Freci může vybírat písničky. Jitka je připravená. Její repertoár je rozsáhlý. Co by nám teď mohla zaspívat?
0: Aleši, možná nevíte, my máme spolu jednu společnou věc.
2: Jakou?
0: Kolikrát jste viděl Hello Dali?
2: 14krát. 14krát Hello Dali s Jitkou Molavcovou, včetně premiéry, předpremiéry. Odehrál bych to pospátku, všechny role, včetně Dali.
0: Neuražte se.
3: To jsi byl ty?
2: Ten cucák,
0: neuražte se, já ji viděl 15krát.
2: No, je.
0: A na píseň Ono se tam mimo jiný zpívá. No, zpívá, já jsem si to přivlastnil.
3: Chci žít líp, Freddy.
0: Chci žít líp, Freddy. Tak já to beru na sobě, že mi to jako Jituška vzkazuje. A můžu-li poprosit o tu hlavní píseň Hello.
2: Velmi rádi. Ano, objevujeme se v té nádherné restauraci Garden. Po schodech schází, peří na hlavě.
3: Velká scéna.
2: Dali Leviová.
3: Hudebního divadla v Karlíně. 1200 lidí a to hlediště souznělo s jevištěm. Je. 7 šťastných let.
2: A dneska to uvidím po 15. Hello, Dali Molavcová.

jak se máš, Harry? Tak jsem zpět, hele, já se vrátila a vím, že

0: Lali už nesmí nikdy. Lali už nesmí nikdy odejít.
1: Dali Leviová, Rozená Gelegerová, Jitka Molavcová, Jituško. A dovolíme si květinu od Českého rozhlasu.
2: Děkuju.
1: Polibek ode mě. Jsi děkuju. Úžasná. Jsi úžasná ve všem, ale co děláš. My, co jsme na tobě vyrostli.
2: Nepřeháněj.
1: Je to fakt. Ale když to člověk veme, ten
2: ale
1: tvůj úžasný...
2: Ale já jsem tvoje dětství.
1: Ale ty jsi dětství nás všech, když to člověk veme od malého televizního kabaretu, přes jojo, až po Čarodějnici, kterou si dělala, přes Saturnina. Já nevím, co všechno. Děkuju. To všechno je Jitka Molavcová, Melicharová, tolik tváří v jedné herce. Jitko, děkujeme. Děkujeme. Děkujeme
2: za
1: moc.
2: Za pochopení.
1: Děkuji. Ne. Ale já, ať se zeptám kohokoliv, jako kdybych šel do publika a zeptal se na Jitku Molavcovou, na Freda, tady třeba paní je taková sympatická, ta se dojala. Můžu k vám, vy jste tady někde zblízka?
3: Já jsem ze vsi, tady nedaleko.
1: A vy jste se přišla podívat tady na tu trojici, paní, já vás sleduju, vy se bavíte, pláčete, jste úžasná.
3: Já nikoho tak moc neznám z nich. Ano.
1: Tak jste přišla za mnou, nebo jenom jako...
3: Já nemám slov, protože mě to dojímá. Já je všechny miluju.
1: Ano. Dámy a pánové, jenom pro vás, kdo sledujete ulici, Vilma Niklová má dneska zavřeno, protože Jarka Obrmajerová je tady s náma. Jarka Obrmajerová, Jaruško, děkujem. Pohled na hodiny říká. A teď, protože samozřejmě připraveno je toho tolik, abyste věděli i vy, moji milí účinkující, zvládneme teď krásně píseň a kapela Karmínu. Následovat bude Čapek a ten se přemění ve Vltavu. To všechno stihneme, dáli pán Bůh, a časové znamení před poledními zvony. Dámy a pánové, Jitka Molavcová, Alfred Strejček.
4: Měli bychom říct, že toto je píseň z 11. století, v latině originál In taberna, s neuvěřitelně nádherným českým textem Pavla Jurkoviče. V hospodě, když sedáváme, i ze smrti špundus máme, hraje naše potěšení, trudný život v štěstí mění. Peníz padá do šenkýře, co se děje v téhle díře? Jaké řády tady platí, to vám řeknem lidé zlatí. Pije se i hazard hraje, nejsme z laciného kraje. Prohry my se nebojíme, i když na zí odcházíme. Jindy jiným šaty s vlečem, nebo v pytli tělo vlečem. Bakchus tyhle hody strojí, radost nezná, kdo se bojí.
2: Prozít!
4: Pije pán a pije paní, voják, klerik, kníže, maník. Pije dáma, pije služka, pije on i jeho družka. Pije lenoch, pije hbitý, pije hladový i sytý. Pije mudrc, pije trouba, pije pán i jeho slouha. Pardon, promiňte.
2: Ne, my můžeme pokračovat.
4: Blažení se opijíme, hodně pijem, málo jíme. Tak nás mnozí pomlouvají, oni v pekle, my jsme v ráji. Oni mřou a my jsme živí. Oni zlí, my spravedliví.
2: Ať se smaží ve své píše, ne o nich, o nás se píše. Biba.

0: zdraví!
1: Jitka Molavcová, Alfred Strejček. Já musím říct, že vidím tu nádheru, tu úžasnou nádheru, kterou dokáže jenom rozhlas. Náš 102letý rozhlas, že se sebereme, vezmeme kluky techniky, přenosový vůz a přijedeme někam, kamkoliv na světě, tam to postavíme, je tady pár mikrofonů a v tuhle chvíli nás poslouchají desetitisíce, statisíce posluchačů. To je přece fascinující. To člověka až mrazí, co dneska jde a přijedem za váma a vy máte šanci rozesít díky rozhlasu, rozhlásit to dobro k našim posluchačům. A já za to moc děkuju. Za to přijetí tady v rehabilitačním ústavu v Kladrube. Dámy a pánové, děkuji. Na závěr si pro vás, mý dnešní, já ani nebudu říkat hosté, my jsme tady hosté, přijeli jsme sem za vámi, připravili, já nebudu říkat, co to je, to uvidíte za malou chvíli, jak jsem říkal, kombinace Karla Čapka, kombinace Bedřicha Smetany, ale ještě předtím mi dovolte ještě jednou poděkovat rehabilitačnímu ústavu v Kladrubech. Pane řediteli, mávám na vás nahoru, děkujeme. Děkujeme za vlídné přijetí tady u vás. Já doufám, že vy, kteří jste za námi přišli, jste nepřišli o nějakou rehabilitaci, maximálně vám ji šoupli a bude pokračovat později. Mějte se krásně. Dnes se s vámi loučí Štěpán Rak. Jsem šťastný, že tu byla Jitka Molavcová. Dámy a pánové, pan Alfred Strejček. Hrdina dnešního dne. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a utichám. A tohle si vychutnejte předpoledne.
2: Karel Čapek, modlitba za pravdu. Pane, který si stvořil národy a všem si vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího. Lži, lži, která podporuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a hloubí mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nepřeklenou. Jak se bude vyvíjet Evropa, obluzena tolika nenávistnými lžemi? Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik opovržení, tolik nadávek a vzteků? Co pak si snad někdo myslí, že tento stav ducha má a může zůstat zde na věčnost? To si snad soused má stále ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil ránu? Jak je zraňována duše našeho národa. Jak tohle se má někdy odpustit nebo vyléčit. Ale Tomáš Garrigue Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova. Slova zásadní. Pravda vítězí. S tím heslem můžeme jít do boje. Ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži si budou moci lidé a národy podat ruce, ať už mluví jazykem jakýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu.

0: Dámy a pánové, Štěpán Drak, Jitka Molavcová, Alfred Strejček. A já pro vás mám fascinující zprávu. Červená zhasla, vysílání skončilo a nám se to tam všechno vešlo. A dokonce i s nášupem. Když jsme mluvili o těch velkých jménech, co třeba Voskovec, Verich a Ježek? Jitko, neměl bys tam shodou okolností něco v repertoáru? Mistři zvuku ve voze, neměli byste shodou okolností hudební podklad?
1: Já mám shodou okolností v repertoáru píseň, kterou jsem zpívala jako osmiletá holčička s maminkou v kuchyni. Zaspíváme si ji všichni. Já myslím, že ji budete znát. To je ta o tom Ezopovi. Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá Ezop.

0: Děkuju. Hodně štěstí.
1: Milí posluchači, milí příznivci Toboganu, příští sobotu si připomeneme díl, ve kterém své kulatiny slavila Simona Stašová. Blahopřát jí v dubnu loňského roku přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horák. Tak se na vás těším. Od mikrofonu se za celý tým Toboganu loučí a hezké léto přeje i nadále Aleš Cibulka.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2013 převzal botanik Václav Větvička. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočil Zdeněk Novák.
4: Před pár dny jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2013, botanika Václava Větvičku. Teď s odstupem času je na čase podívat se do zákulisí tohoto vyhlašování. Zdraví Zdeněk Novák. Tak za chvíli vyrazíme mezi účinkující a do šaten.

0: Právě teď vás zdravím z jedné z loží Královéhradecké filharmonie, kde se vyhlašuje šarmantní osobnost roku 2013. To, co teď slyšíte, je zvuková příprava kapely, která bude doprovázet celý gala večer, který je letos ve stylu 30. let. No a co teď vidím na pódiu? Evu Hruškovou, její sestru, Jana Přeučila, muzikanty, techniky, hudebního dramaturga, no nemůžu stát opodál, takže to vezmu po schodech na pódium. Hudební dramaturg Tomáš Kačner má letos všechno na povel, takový hlavní produkční zároveň.
1: Je to přesně tak, máme teď za sebou už první zkoušky zvukové a mám obrovskou radost ze skupiny Blue Star, z orchestru Blue Star, abych to řekl správně, protože jim to znělo dobře i bez toho zvučení. Prostě to je kapela, která hraje nádherně už sama o sobě.
0: Technika, různé druhy mikrofonů, tamhle vidím AKGčka 414, vidím na balkóně Pavla Kryčího, režiséra přenosu, taky se tam půjdu podívat. No a tady už se vyluzují nějak jaké tóny. Jana Richterová, Vladimír Ilič Pecháček.
2: Ano, jdeme zkoušet.
3: Tak já pokusím se v kytárku jenom samotnou, jo?
0: Do toho nemocnice na kraji města v rámci zvukové zkoušky.
4: Možná přijde i doktor Strossmayer.
0: Pavel Krejčí se na mě zlobí, režisér přenosu. No dokonce kvůli tomu se stoupili z balkonu sem na jeviště.
5: Ano, jsem celý zadejchaný.
0: Ale za mnou jste nepřišel určitě.
5: Přišel, jo, pěkně to jde, pěkně, jako obvykle. Je to tady příjemné a snad i diváci budou spokojeni. Teda posluchači, co to povídám. Ale bude tady i YouTube.
0: Ano, YouTube
5: takže
0: přenos.
5: Uvidíme na YouTube přenos.
0: No, v době, kdy nás teď posluchači slyší, tak už no. Je o vítězi jasno. Vysíláme postřehy ze zákulisí.
5: A měli jsme štěstí za těch 15 ročníků, co režíruju. Myslím i ty první tři, že první vyhrál, myslím, Marek Eben. Tak vždycky to záleží na osobnosti, která vyhraje. Samozřejmě nejedná se o vítěze, ale i hosty. A na to musím zaťukat, pojďte se mnou.
0: No, je tady dřevo. Přes slavec stylu 30.
5: No, na ně jsme měli vždycky štěstí.
0: Spolu můžeme teď promluvit i před vyhlášením o vítězi, protože vy jeho jméno znáte, na rozdíl od všech účinkujících, to jsem musel zamlčet. Posluchači vědí už, že je to Václav Větvička, máte radost z toho jména jako režise. Nebo musíte být v tomhle objektivní, nestranný a naprosto chladný?
5: Samozřejmě mám radost Václav Větvičky, protože to je osobnost každým coulem, ale i hosté, které jsme pozvali, i mezi nimi se najde šarmantní osobnost. Jen například profesor Pavko je podle mě také osobnost, která si zaslouží tohle ocenění. Luba Skořepová, myslím, je zvítězila, to je šarmantní dáma v jejich letech 90, která je taky naším hostem. Tady na mě mává hlavní dramaturg.
6: Lidé, jeden si odejde a druhý přijde.
0: Tak to je Jana Richterová, zkouška v plném proudu. Co kdybyste si ji poslechli teď ze záznamu? Já myslím, že se rádi budete smát s Českým rozhlasem.
6: A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád

0: Pozoruju Evu Hruškovou, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zrovna koukám na svoji sestru, která má zvukovou zkoušku a bude, myslím, hudební část programu otevírat kabaretem.
0: Eva Hrušková, Jan Přeučil, na ty jsme na šarmantních galavečerech poměrně zvyklí, vy už jste tu po několikáté, vždycky jsem si s vámi báječně popovídal, ale letos jste vzala tady sestru Janu, která třeba pro naše posluchače není tak známá, tak teď můžete chválit, malinko pomlouvat, nebo tak, jak chcete.
1: No, víte co, ona je tady docela právem, protože vlastně sice se narodila v Náchodě, ale celé dětství vlastně až do svých 25 let bydlela v Hradci Králové, vychodila tady základní školu, chodila do hudebky, no a vlastně k Hradci má takovýhle vřelý vztah.
0: Jako vy.
1: Přesně tak, jako já, a rádi se sem vracíme. Janička byla 25 let v Německu, takže vlastně ji naši posluchači neznají, ale budu ráda, když se s ní seznámí, protože je skutečně brilantní zpěvačka.
0: No, v Německu, teď si určitě každý říká, co tam dělala, jak se tam dostala. Já vím, že teď tady není prostor pro celý její příběh, ale jenom...
1: Prozradím jenom, vdala se, vzala si Nora novináře a odešli spolu nejdříve do Norska a potom do Berlína. No, potom se Janičce začalo stýskat, takže se vrátila domů před rokem.
0: Já za ní zajdu určitě. Mimochodem, co vy a 30. léta, když je to tady ve stylu 30. let, nikdo z nás nepamatuje zdaleka.
1: Přesně tak, nepamatujeme, ale milujeme, protože je máme zidealizovat. Byla to krásná hudba, krásné filmy, krásná móda, všechno bylo krásné. Možná tu bídu, která tenkrát byla, si my už my vybavit neumíme.
0: Kdo ví, jestli někdo bude idealizovat naši dobu za nějakých 100 let?
1: Schválně, jak bude vypadat, že? Co po nás zůstane, jestli také krásná hudba, filmy a umění?
0: Kdo ví, jestli nás teď neposlouchají v nějakém roce 2080, 2100 jako archivní snímek?
1: Přesně tak, a možná jim připadáme taky, že jsme takový romantičtí, všechno je krásné a že oni si to takhle neumí představit vůbec, jak my žijeme.
0: Před chvílí jsem si povídal s Evou Hruškovou, která teď v našem pohledu do zákulisí z vyhlašování šarmantní osobnosti volala sestru Janu, o které před chvílí byla řeč. Paní Jana je v krásných šatech, taky styl 30. let, klobouk. Někoho vyhlíží z rampy. Dobrý den, dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Koho vyhlížíte takhle z technického pracoviště doslova?
2: No, vyhlížím svoji kamarádku, která se mnou kdysi v Hradci Králové bydlela, teď bydlí ve Vídni a náhodou je na návštěvě u maminky v Hradci Králové, tak říkala, že přijde, tak doufám, že to stihne.
0: To jsou setkání díky gala večeru šarmantní osobnost roku, to by jeden neřekl.
2: Přesně, přesně, a už se na to moc těším, na celý večer i na kamarádku, ale vlastně na všechny diváky a posluchače. Já jsem městský typ.
0: Památky, kavárny, jo, 30. léta.
2: Show business, takže já potřebuju vlastně jenom lidi. Já jsem absolutní abstinent. Takže já piju teď zelený čaj, dříve černý, tak teď zelený. Potrpím si na zdravíčko, aby jako člověk nemusel tak brzo skončit.
0: Tak já se jdu porozhlédnout, hezky se bavte a tvůj, co se týká tady výkonu na jevišti.
2: Všem krásný večer.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2013.
1: Oklikou se vracím k paní Janě Hruškové, která mě tak trošku navedla k těm správným šatnám. Teď bere za kliku u šatny od Jana Přeučila.
2: Ano, a je tam, povídá si se svou manažerkou a manželkou potom.
1: Tak se i vás zeptám, jak jde život zaprvé za ten rok?
3: Život jde fantasticky, protože žiju se svojí milovanou Evinkou, což je Hradečačka, a s ní život je nejenom pohádka, to je poezie sama. A o nás se stará fantastická manažerka Mariánka, čili já jsem na obláčku.
1: No, a to jste každý rok stále výš a výš, no to je nádhera pozorovat. Jak si to užíváte prostě?
3: Musím ale říct jednu věc, jsem velice rád, že jsem v Hradci Králové, i když jsem se narodil v Pardubicích. Když Pardubičák hovoří s Pardubičákem, tak ten úsměv se pochopitelně prolíná i do rozhlasových sítí, i do oušek rozhlasových posluchačů. A doufám, že večer bude příjemný a že celé Československo bude poslouchat šarmantní osobnost. Že nám bude příjemně a mile a hezky u srdíčka.
4: To přišel harapis asi, ne?
3: Někdo klepí. Dále!
1: Z šatny Jana Přeučila za klepajícím.
4: Ano.
1: Dobrý den.
5: Paní Hrušková, dobrý den.
1: Vy jste ta její kamarád.
5: Já jsem ta její kamarád.
1: My jsme o vás mluvili. Těší mě, srdečně vás zdravím, nechám vás na pokoji spolu. Jenže prostě to jsou tak kouzelná setkání, že to by jeden neřekl. Tak teď setkání v přímém přenosu. Po kolika letech?
2: No, po dlouho, 10 let, ale jsme se neviděli dlouho.
1: No tak to jsem úplně u intimní chvilky. Mlaskne to aspoň.
2: Mlaskne.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdeněk Novák, těší mě.
7: Věra Martinová, mě tež.
1: Vy jste se krásně sama představila pro posluchače našeho pohledu do zákulisí. Máte minutku?
7: Jo, ale položím si tašky, jo.
1: Určitě, protože posaďte se, kávu, čaj. Vaše sestra s vámi, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
1: Zdravím vás. Věra Martinová a její synonymum pro šarm klidně více věty.
7: Ježišmarja, to jste mě zaskočil, já jsem taková rozvrklčená tady ještě a vy mi dáváte takovýhle těžký otázky.
1: Otázky? No, můžete třeba říct jedno jméno, které vás napadá, nebo můžete říct nějakou vlastnost?
7: Třeba Hana Maciuchová.
1: No, ta se šarmantní stala, znáte se? Nebo je vám tak zdáli sympatická?
7: Známe se, ale tak jenom, že jsme se potkali na pár akcích.
1: Jak to je u zpěváka? Ta otázka určitě už padla milionkrát od každého redaktora, tak padne i ode mě. Když máte nějakou písničku, kterou všichni chtějí, máte ji pořád stejně ráda.
7: No, tak jsou písničky, které mi trošičku už třeba lezou na nervy, ale to případ Vrcholku zrovna není.
1: Víte, kterou mám nejraději od vás?
7: Ne, to nemůžu vědět, protože jste mi to ještě nikdy neřekl. No,
1: já jsem byl unešený, když jsem dostal k Vánocům, k jedním Vánocům to CDčko Jak kdy. A tuhle písničku. Rozpouštím si tě ráno v hrnečku od kávy. Někdy mi nartek sládneš, jindy mě otrávíš. Takhle si to pamatuju.
7: No tak to mám velkou radost, protože tam jsem spoluautorem hudby. Takže to jste mě potěšil moc.
1: Vy jste mě potěšila, že jste si našla chvilku a nebudu vás zdržovat před zvukovou zkouškou. Věra Martinová.
7: Mějte se hezky, nashledanou.

0: Tohle je ruch v takovém předsálí, v zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Vy jste slyšeli rozhovor s Věrou Martinovou a taky tu písničku, o které jsem mluvil, nebyly to Vrcholky hor, byla to ta, o které jsem mluvil jak kdy. Ještě nám tu chybí profesor Pavko a taky Václav Větvička. Počkáme si, určitě se dočkáme.
1: Má jenom jednu.
2: No, tak no, já toho mám, tak to je pár.
0: Právě přišli Lada Klokočníková, Mirek Vaňura, ahoj.
3: Ahoj.
2: Dobrý večer.
0: Já jsem měl spíš nejdřív oslovit Ladu, takže ahoj.
2: Podle bontónu. Ahoj, dobrý večer.
3: Dobré odpoledne.
0: A to nevystřihnu, schválně, aby to bylo vidět. Zdravím vás. Tak jenom, abychom uvedli posluchače do děje. Teď už je sice dávno po vyhlášení, oni vědí, kdo vyhrál. Vy máte ale před výkonem, natáčím s vámi před samotným galavečerem a s vámi můžu velmi tajně a diskrétně, vy výsledky znáte, zhodnotit ten výsledek. Nikdo to neví, jenom vy dva skoro.
2: Ano, a my jsme naprosto spokojeni a podívej se těch větviček. To všechno jsou větvičky pro větvičku. Doufám, že mu udělají radost a chceme ho tak trochu vyzkoušet, jestli nás alespoň některým z těch skvostů, které jsme dnes ráno natrhali v dobrém ránu, nebo při dobrém ránu překvapí, že by třeba něco taky pan Větvička nepoznal, ale to
3: asi nejde. Já si myslím, že pozná všechno, ne?
2: Uvidíme.
3: To odborník, on je hlavně zahradník na ve Štyříně, nebo kde to je?
2: Ve Štyříně.
0: Kdo trhal?
3: Lada trhala.
2: Já ráno na procházce s Adamem.
0: Ty jsi netrhal.
3: Netrhal.
2: Ten bude trhat rekordy teď.
0: Hlavně, že netrhala fialky třeba dynamitem,
3: no,
0: že jo, Lada?
3: No, přesně tak.
0: No a když jste sčítali ty hlasy, překvapil vás ten úspěch?
2: Mně ne.
0: Víte co, vzhledem k tomu, že kartami zamíchali i posluchači dvojky, tak, kde no, Václav Větvička jako doma v dobrém ránu Česko.
2: Přesně tak, on dostává i mimořádnou cenu dvojky, to je to velké rádio, které dnes dostane od nás tedy Zlaté slunce, takže mě to nepřekvapilo a jsem velice ráda, že je to právě Václav Větvička a už se na něj moc těším.
0: Mimochodem, kdybyste tady koukli za roh, tak tam už to rádio je, nevím jestli v krabici nebo už vybalené, já mám snad pocit, že to je jako imitace gramofonu.
2: Prý je to obří rádio, já už se na něj těším. Jo. Jdeme se podívat.
3: Tak mohu vemem. Vyzkoušíme.
0: Jdeme se podívat schválně. Já jsem, jestli šéfredaktor dvojky Miroslav Dittrich to osobně přivezl. A je to ono?
2: A prosil nás, aby to nemusel osobně předávat, jo. Protože je to tak velké rádio, že by to asi nepobral.
0: No, ale mrkně, to je opravdu rádio a jako gramofon.
3: Jasně gramofon, jasně ten
0: retro.
2: Náda, to se nám hodí do těch 30. let.
0: Právě.
3: Bude rozbalený, ne, doufám. Bude rozbalený.
0: Jasně, mimochodem ta 30. léta. Zastavme se u toho. Každý je z toho nadšený a těší se na to.
2: My taky, protože si myslíme, že ta 30. léta měla něco do sebe a že to byl takový poklidný čas, tedy alespoň co se týká toho kavárenského života, o kterém tady budeme mluvit, že si lidé dělali asi radost v té nepříliš lehké době, která potom přišla.
0: No právě. Mimochodem, my jsme se tady zamýšleli, tuším, s Evou Hruškovou nad tím, jestli za nějakých 100-150 let se třeba o těchto 10. letech nebo pozdějších 20. letech bude vzpomínat taky jako na zlaté časy. Jo, to byly časy. Co myslíš, Mirku?
3: Já myslím opřímně, že ne teda. Protože kdo dneska vzpomíná na rok 1910 třeba? Skoro nikdo.
2: No, my to máme ve scénáři. Já tam dokonce tuto úvahu mám, jestli si někdo vzpomene na rok 2014, a to, že třeba to byla doba taková a taková.
0: V roce 2114.
2: Třeba, tak.
0: Je, to už si budeme povídat všichni někde jinde.
2: No, to už budeme někde tam nahoře, doufám, že nahoře.
3: Teď teda ať to, ať jsme trochu pozitivní, no. Že zveřejnila tu studii, že během 15 let to civilizace může zaniknout, tak já si myslím, že tady řešíme neřešitelné teda.
2: No, ale já si myslím, že je dobré řešit tady a teď, udělat si dnes hezký večer, to je smyslem celé ankety, protože hosté, kteří letos přijeli, tak si myslím, že jeden báječný bavič vedle druhého, takže my se těšíme na ten večer, který dnes bude a proto tu anketu děláme. Ono není důležité, kdo vyhraje, ale důležité je, kdo přijede a kdo s námi ten hezký večer stráví. A tady třeba pan Vlastimil Harapes je toho jasným důkazem.
3: A my doufáme,
2: toho se těšíme vždycky.
3: A my doufáme, že alespoň na ty 2 hodiny se na ty 30. léta nejen, že budeme těšit, ale přeneseme se, že si užijeme 30. léta alespoň ty 2 hodiny.
2: Já jsem se na to oblékla, jestli jste si všimli.
0: Já jsem neviděl, tady je přítmí, tmavě modré.
3: Sluší ti to.
0: Jo, musím potvrdit.
2: Tak,
0: tfuj.
2: Co se říká? Čert vás vem?
0: No, klidně.
3: Nemá říct, zlomte vás a my máme říct čertě vem.

0: Vlastimil Harapes tančí.
1: Zeptám se, hudba Leonard Cohen a text napsal.
2: Tady bych věděl. To zpíval totiž pan Bobek, Pavel Bobek a já jsem to ukradl. No určitě, je to na jednom CDčku, určitě.
1: Vídeňský válc, fajn, tak to najdeme.
2: Nebo Válčík, Vídeňský válčík. No.
0: Je to tak pěkně poslouchá vaše povídání o hudbě.
2: Ano.
0: Jakou hudbu má rád mimochodem Vlastimil Harapes, úplně odbočíme.
2: Já mám nejradši ticho.
0: Zlomte vás i vy.
2: Děkuju. Nemá se děkovat, ale já vždycky děkuju. To nevím, když mi někdo něco hezkého přeje, tak myslím, že je dobře poděkovat.
3: Já se vás ještě, pane Harape, zeptám, v té podehrávce je zpěv nějaký, to je v pořádku.
2: Pane Harape, si pozor, pátým pádem voláme, ano.

0: Evidentně to budeme přidělávat tadyhle. Budeme šroubovat, jo.
1: Jakou troubu?
0: Tak šroubujte.
2: Teď se asi posluchači ptají, co se děje, když tu je titulek tohoto pořadu Zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku.
3: Tenhle, viď?
0: Tak my, Zdenko, my se tady snažíme o něco, co asi posluchači samozřejmě si neumí ani představit a ani to vlastně neuvidí, ale my se snažíme tady udělat nějakou výzdobu.
2: No, to je hodně kulantně řečeno, já to trošku uvedu na pravou míru. Kromě titulu Šarmantní osobnost roku, tu bude předán i cena posluchačů Dvojky Českého rozhlasu. A šéfredaktor Dvojky Miroslav Dittrich přivezl vlastně rozhlasový přijímač.
0: Je to vlastně gramorádio.
2: Tak. Který je vlastně v bedničce, která je imitací gramofonu. A ono to vlastně imitace není, on to je gramofon, ale zároveň i rádio. A působí to jako z 30. let.
4: Přesně tak, je to retro rádio.
2: No krása prostě. Jenomže ono bylo v krabici, v polystyrénu.
0: Musíš Zdenku ovšem dodat taky, že na kousky.
2: No a přimontovat kousky, tu troubu.
0: My to tady z těch kousků teď sestavujeme. No.
2: Ale nejdřív přijít na to, jak to tam patří, to uděláme velkou službu výherkyni nebo výherci.
0: Já chci, Zdenku, můžu něco říct. Já bych byla ráda, kdyby tato část zůstala zachována, aby posluchač, který dostane tu cenu, aby věděl, že my čtyři jsme se takhle o to hezky postarali.
5: Přesně tak.
2: Profesor Pavel Pavko. Pane profesore, máte gramofon?
6: Samozřejmě. No já patřím ke generaci, která vyrůstala na gramofonu. No,
2: tak se podívejte, ještě to tady sestavují. Profesor Pavel Pavko, jde se podívat. No, je to pěkná věcička,
6: krásná,
2: vidíte?
6: Krásná. Já si pamatuju potom další vývoj, kdy to bylo až na 10 desek, které postupně padaly jedna za druhou, takže ten poslech byl, já nevím, ta jedna deska je kolik, 3,5 minuty, těch 10 desek bylo přes půl hodiny. To bylo fantastické, protože tady to bylo třeba stále přehazovat, měnit jehly, no to všechno jsem zažil samozřejmě. To jsme měli doma.
2: Já pamatuju zase na ty automaty na gramodesky v restauracích. Tam
6: no,
2: už
6: ano,
2: to bylo...
6: Naházeli peníze
2: Taky z naší školky moje generace, víte.
6: No, a kdo měl hodně peněz, tak otravoval pak jednou písničkou celou hospodu a furt to tam házel, to pamatuju taky.
0: Zajímalo, co jste Glenna Millera, nebo co jste na tom poslouchali?
6: No, Glenn Miller tady, v socialismu, takovou desku jsem vůbec neviděl. Jenom fajnšmekři scháněli desky ze západu a já jsem takové možnosti neměl, takže my jsme poslouchali no to, co tady bylo, tu pop music Karla Gotta a já jsem ze Slovenska, tak to byly ještě z slovenské taneční písně, které teď můj spolužák Milan Lasica znova naspíval, takové ty swingové melodie 30. let, 40. let a teď je takový remake toho. No je to stále hezké samozřejmě. Já poslouchám rád swing, poslouchám rád jazz, to je hezká muzika samozřejmě, ale víte, je muzika, která přetrvává z generace na generaci, byť už ne tak silně, ale vemte si Beatles, vemte si i tu Abu, ta se hraje a i dneska mladá generace ji poslouchá a mnohé takové ty pop muziky.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý den.
0: Já jsem Zdeněk Novák a vy jste Luba Skořepová. Já jsem se vám musel představit, vy mě nemusíte rozhodně. Pěkně vás zdravím.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: Jak jste se těšila do Hradce?
1: No tak já před asi 90 lety jsem se narodila v Náchodě. Bohužel už mě tam nic netáhne. Akorát tam jedu si zahrát divadlo a tak. Ale všecko už je pro mě jiný. Všecko já to tam nepoznám.
0: Náchodský zámek poznáte pořád, ten je stejný skoro.
1: No, chodila na rande, to mě bylo 8 roku, jsem měla první lásku a místo náboženství jsme chodili do těch šeříků. A doma jsem byla seřezaná, vždycky hrozně. No taky, že později v životě jsem zjistila, že Škvorecký chodil se mnou, já jsem chodila do B, on do A, do stejné školy a tak. A my jsme o sobě věděli až potom, až když jsme byli hodně velký. No.
0: Já bych vás vydržel poslouchat dlouho, ale od toho to nejsme, abychom takhle vzpomínali. Vy jste přijela na šarmantní gala večer, hezky se bavte a přejeme vám hodně zdraví a vzpomínejte často na východní Čechy, na Náchod, na Hradec.
1: To víte, že jo.
0: Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Kávičku, dobrá, vadí, když
0: můžeme u toho
2: sejdeme, můžeme cokoliv, my už jako vysíláme, jo.
0: No.
2: Už nahráváme.
0: Tereza Kostková.
2: Ano, dobrý den.
0: Vítejte, projevila jste přání dát si kávu.
2: Ano.
0: Můžeme a dám přitom si popovídat.
2: Online kávu, tak pojďme.
0: Jasně.
3: Já jsem udělala kávičku, dáte si s mlíkem.
0: Dá. Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Pardubice vysílají ze zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku, ze zákulisí tohoto gala večera.
4: Sebe, už se polívám. Velmi šarmantně jsem si polila hrne.
0: Ale ne sebe, to je důležité. Posaďte se po třetí.
4: Myslím, že po třetí, když jsem to počítala, asi po třetí tady jsem.
0: Na poprvé jsme se bavili o Marku Ebenovi. Minulý rok jsme hodnotili šarm jako takový, ano. Bez Marka Ebena.
4: Ano.
0: Neměli bychom se vrátit k Marku Ebenovi.
4: Můžeme se vrátit k komu chceme, můžeme nakousnout úplně jiné téma, jak chcete, o to, co vy myslíte, že posluchače právě teď zajímá.
0: Můžeme nakousnout nikoli vítěze, protože to se dozvíte až na pódiu. Můžeme nakousnout třeba minulé vítěze v téhle anketě. Loni Jan Petránek, předloni Iveta Simonová.
4: Ano. Tak obě osobnosti byly vynikající. Navíc mě se právě moc líbí, když ta cena putuje právě, řekněme, ke zralým osobnostem, než kvůli tedy už jako opravdu, řekněme, dlouho sbírajícím zkušenosti tady. Říkám to záměrně, protože slovo stáří ani k jednomu nepatří. Vůbec. Prostě to nejsou staří lidé, ani jeden z těch jmenovaných. V tom smyslu, jak my vnímáme stáří, jenom tady dlouho jsou na té zemi a patřičně je to znát v tom nejlepším slova smyslu, protože to, jak mluvil pan Petránek, teda minulý rok, protože ten neuvěřitelně vtipný člověk, zásobil nás tady vtipy, energie z něj strčela tady nejvíc ze všech, tak nádherný, měl tu nádhernou řeč na konci, tu já si vlastně dodnes pamatuju, nebo to na mě velmi zapůsobilo. To už je rok zase.
0: Já jsem před chvílí byl za Lubou Skořepovou, tam je to teprv markantní, sice 90, netají se tím, ale tam už to vůbec není stáří.
4: No to je neuvěřitelné, to je jako takhle by se mi to líbilo. Kdyby...
0: No co budeme dělat, abychom toho dosáhli?
4: To opravdu nevím, protože já nejsem ten člověk, který si myslí, že může být na něco recept. Já si myslím, že to jenom všechno může vznikat, takže dej bůh, že jsou tu nějaké geny, vlastní péče o to a štěstí a něco nad námi a něco v nás a tak. Takže a také okolnosti samozřejmě. Takže těch věcí je tolik, že recept na to určitě není, ale nicméně jako představa, že být tady dlouho za tohoto jako způsobu, to znamená relativně fit, já chápu, že jistě všichni tři zmínění by nám řekli spoustu vrzajících kloubů, bolesti zad, jistých neduhů tělesných, asi bychom se dobrali. Nicméně ta mysl je natolik silná, že to válcuje, to tělo a to si myslím, že je fajn, takže asi bych si typla teda starat se o tu mysl. Tak.
0: Pokud věříme na geny, tak vy jste v pohodě, co se týká toho být fit, ne ve stáří, ale v takovém zralém věku.
4: Tak předpokládám, že samozřejmě genetika hraje roli a to není, že na něco věřím, já jsem v tom přesvědčena, že všechno hraje roli, takže asi určitě v tomhle směru ťukám, má genetická výbava je určitě báječná, mám na mysli oba moje rodiče. Nicméně taky jde o to, jak s tím člověk naloží. Já myslím, že bychom bychom se nikdy neměli vymlouvat, jenom že jsme něco dostali nebo nedostali. Že přítomný okamžik je velmi mocný a může na obě strany, může mnohé zkazit a může mnohé vylepšit.
0: Tak za rok?
4: Myslím, že záleží na posluchačích, takže za rok ve zdraví kdekoliv a jestli tady záleží na posluchačích.

0: moje nejoblíbenější Větvička.
1: Václav Větvička, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Těšil jste se do Hradce Králové, a co vy a Hradec? Klidně to vezměte, nežli z lidského hlediska, z toho botanického, jak chcete.
2: Okolo Hradce, v malé zahrádce, rostou tam tři růže.
1: A nejsou náhodou čtyři?
2: To nevylučuju, protože málo kdo má jenom tři růže. Zarážíme na tom to, že Hradec v této písničce jako jeden z prvních uvádí pěstování modré růže, které se dosud normálním zahradníkům nepodařilo.
1: To chce dát inkoust do vody.
2: No samozřejmě, inkoust do vody, ale to už potom nekvete modře, a to chcípá modře.
1: No jinak Hradec Králové, napadá mě rozárium v Hradci.
2: Ano, ano, ano, to registruji velice dobře s panem doktorem Jašou, který byl jeho zakladatelem. Mně to je blízké, protože já jsem růžař profesí. Takže ano, ale nicméně já jsem na stará kolena díky Českému rozhlasu a tomu, že tu a tam lidi poslouchají, tak jsem zjistil, že mé kořeny jsou východočeské. Máme udělaný rodokmen do roku 1580, kde v Mezříči byl končel Jan Větvička. Mezříč, oni říkají Mezříč, a jinak je to české Mezříčí samozřejmě. Že?
1: Tak vítejte doma, pane Větvičko, když se to tak vezme, hezky se bavte a těší nás, že jste přijel do Hradce.
2: Děkuji moc krát za pozvání a vůbec za tu možnost se sem podívat. Děkuji.
1: Tak a slova Václava Větvičky uzavřela náš pohled do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku. My víme, že Václav Větvička zvítězil, ale to se odehrálo na jevišti, v našem přímém přenosu nebo v záznamu našeho přímého přenosu, což si můžete poslechnout na našich webových stránkách. Zákulisím vás provedl Zdeněk Novák. Hezký den.

V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2013, natáčel Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 19. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získal houslový virtuos Pavel Šporcl.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň. Plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil by se na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokryvný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin taky prá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy. Je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenu. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporné, škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplách, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2, 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten uložený prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. Máme ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas a je v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125. Nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumí, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumí to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé měnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezónu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky. No tak...

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, tak co je u nás nového? Má sestřenice v 80. odletěla s kamarádkami do Saúdské Arábie a tam si zlomila ruku. Má kamarádka odletěla na Sicílii a tam každý den jedla lesní jahůdky, protože je právě jejich sezóna. Další má kamarádka prodělala operaci mozku a špatně teď vidí. A ještě jedna má kamarádka si na zahrádku pořídila 4 slepice. Mému vnukovi progresivně vyrostla noha, takže boty za 4 000, které dostal před 2 měsíci k narozeninám, už jsou mu malé. Můj přítel s ním byl včera v hospodě sledovat fotbalový zápas a vypil přitom 3 piva. Zároveň se svěřil, že jednou během jednoho večera vypil najednou piv 11. Má dcera špatně spala, takže jí bolí hlava. Můj syn má rýmu. A naše psí slečna Tortilla má nadváhu a pořád hlad. Omeletky právě začínají a doufám, že víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, omeletky jsme dnes naplnili letem. Tak co léta? Letci, facky, hmyz, všechno, co peří má. Léta něco ve vzduchu, létají andělé, ďáblové, netopíři, čarodějnice na koštěti, váha lítá nahoru a málo kdy dolů. Můžeme vyletět z kůže, můžeme vzlétnout za hranice fantazie nebo vlítnout do maléru, nebo vylétnout z rodného hnízda, můžeme vletět do něčeho po hlavě, z někoho mohou cucky lítat, půl litry lítají, ufoni lítají, snížek poletuje, hvězdičky létají, slétají se supy i sokolové na sled. Z dobrého místa můžeme vyletět, někdo je přelétavý a někdo chodí na zálety, někdo je samý úlet a nakonec všem vyletí duše z těla. V létě o prázdninách jsme byli ve Francii, jednu vesnici tam terorizoval orel. Pravidelně přilétal a kradl vesničanům slepice. Jeden z nich to už nevydržel, na orla si počíhal a v okamžiku, když dravec zatěl drápy do slípky, vrhl se na něj a uškrtil ho. Dravec byl údajně v takovém šoku, že kořist nepustil. Radní nechali orla vycpat a hrdě ho vystavili na radnici. Ale protože orlové jsou chránění, museli k němu dát cedulku zabit v sebeobraně. Pěknou leteckou příhodu si prožil spisovatel Robert Fulžum. Přečtu vám teď kousek z jeho vyprávění. Po vůbec prvním pohřbu, který jsem odsloužil, mi zůstala pachuť v ústech. Byl jsem pastorem prvním rokem. Bylo mi 24. Všechno mi bylo jasné. V ničem jsem nepotřeboval poradit. Proto jsem tak ochotně souhlasil, že jedné paní pomůžu rozptýlit nad Bellinghamským zálivem z letadla popel jejího muže. No žádný problém. Stačí nastoupit do letadla, otevřít dvířka, vysypat popel, pronést pár uklidňujících slov o smrti a odebrat se domů. Pilot předpokládal, že vím, co dělám. Vdova také předpokládala, že vím, co dělám. A já si byl jistý, že vím, co dělám. No tak jsme letěli. Já si pro tu příležitost dokonce vzal svoje z brusu nové kněžské roucho. Nad prostředkem zálivu, ve výšce tak 1500 metrů, přidržel pilot otevřená dvířka kabiny. Já sundal víko z nádoby, která vypadala jako litrová krabice zmrzliny, a vysypal jsem popel otevřenými dveřmi. Proud vzduchu vehnal popel okamžitě zpátky. Kabina byla plná ostatků Harryho, zesnulého manžela. Popel byl na vdově, na pilotovi i na mě. Výsledkem dokonalé kremace je něco jako mouka, ovšem čistá mouka, pročištěná ohněm. Proto by se vám nic nestalo, kdyby se vám toho spousta dostala do pusy a do nosu, jako mě, pilotovi také a vdově také. Za takových okolností ale není zcela jasné, jak se zachovat. Člověk si není úplně jistý, jestli je vůči zesnulému pietní začít plivat a smrkat. V tichosti jsme se vraceli na letiště. V takové chvilce se toho moc říci nedá. O takové situaci nás v semináři nic nenaučili. Mohu nyní k příručce pastora dodat jeden praktický odstaveček. Pokud je popel zesnulého zavád zpět do kabiny, vraťte se na letiště a od správy letiště si vypůjčte vysavač. Potom zesnulého z letadla vyluxujte. Poznámka. Je velmi důležité, abyste do vysavače napřed vložili nový pytlík. Mohli byste na to ve spěchu zapomenout. Vdova se přitom všem chovala moc milé a klidně. Tohle jednou bude velká legrace. Pronesla a odjela sama ve svém autě s Harryho popelem vedle sebe v pytlíku z vysavače. Nevím, co se s Harrym nakonec stalo. Pořád mi je ještě trapné se zeptat. Ale někdy si lámu hlavu tím, co s ním bylo v tom pytlíku a co se asi přihodilo, když Harryho rozptylovali podruhé.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Milí posluchači dvojky, o letech si dnes povídáme v omeletkách. Jeden můj kamarád studoval medicínu, byl vynikající ve sportu. Na závodech měl předvést cvičení na nářadí. Mezi diváky, budoucími sestřičkami, byla dívenka, kterou nazýval Malá modrá hezká. Chodila v modrých šatičkách, ve kterých se mu moc líbila. Bohužel jeho nesmělé pokusy o zblížení zcela přehlížela. Aby jí ukázal, jak skvěle ho muže nedoceňuje, rozhodl se prosadit co by gymnasta. Trénoval v tělocvičně na Hrazdě a dosáhl toho, že byl vybrán do družstva. Když pak při slavnosti vyskočil na Hrazdu, cítil se jako olympijský vítěz. Neušel mu totiž obdivný pohled, malé, modré, hezké. Narostla mu křídla a rozhodl se přidat navíc i veletoč. Při rotaci mu však povolili prsty, přeletěl všechny žíněnky a přistál na hubu pod nohy divaček. Odnesl to nos a několik předních zubů. Ku podivu, cíle bylo dosaženo. Malá modrá hezká omdlela a v sanitce je odváželi společně. K letům patří úlety. Za svůj úlet považuji, že jsem nedávno začala dávat vnukovi každý týden 100 za to, že mi pomáhá s domácími pracemi. Myslím, že vztah mezi prací a odměnou dobře pochopil, protože mi onehdy ráno řekl, dám ti 100, když mi uklidíš pokoj. Můj den blbec se příliš od ostatních dnů neliší. Předčírem jsem zaspala a musela jsem letět na nahrávání audioknihy. Taky jsem hned ráno zjistila, že mám asi angínu, protože jsem nemohla mluvit. Spálila jsem si žehličkou blůzu. Taxikář, kterého jsem zavolala, mě vezl asi jen 200 metrů a pak mu auto vybouchlo uprostřed křižovatky. Když jsem chytila jiný taxík, tak jsem si uvědomila, že v tom vybouchlém zůstala moje taška. Nic jsem ale neprošvihla, protože zvukař si na schodech vymkl kotník. No a tak to šlo celý den. A když jsem se večer plížila domů, vyběhl u nás před domem z cukrárny pes. Lehce mě kousl do lítka a zase zaběhl. Zdrchaná jsem došla domů a tam mě vítala dcera se slovy. To byl dneska hroznej den. Představ si, co se mi stalo. Ráno jsem byla u kadeřnice a než jsem došla domů, tak mi ten účest celý zmoknul.

0: Lety jsem dnes naplnila omeletky. Bavíme se o létání, o úletech. A taky, že někdo se někdy přestane ovládat a prostě vyletí. Kamarád zapomněl na výročí svatby a jeho žena mu to dala dost znát. Tak se rozhodl pro romantické gesto, že ji nechá poslat do práce květiny, aby se mohla pochlubit, aby všichni koukali. Nabídli mu navíc luxusní kartičky a že mu na ně krásným písmem vytisknou text, jaký bude chtít. Tak se rozhodl pro "Mrzí mě, že jsem zapomněl, miluju jen tebe". Ovšem v květinářství taky něco zapomněli, nebo si vzpomněl tiskařský šotek, protože manželce přišla do kanceláře plné zvědavých bab, kytice s textem "Mrzí mě, že miluju jen tebe". V letě na chalupě nás provázela samá smůla, samé maléry. Praskla voda, rozkopali nám elektřinu, porouchalo se auto, onemocněli psi. Když v závěru týdne po bouřce ještě střechou nateklo do pokoje asi 20 litrů vody, tak jsem to nevydržela a rozplakala jsem se. Už to nevydržím, oběsím se. A přítel se na mě lakonicky podíval a řekl, to seš celá ty, ty se budeš houpat a já, abych tu dřel. Mám kamaráda, který je dost prudká povaha, provokuje konflikty, už několikrát s tím měl problémy v zaměstnání a teď se s ním chce rozvést manželka. Nechal se přesvědčit a šel k psychologovi a přišel odtamtud celý rozrůzněný. Představ si, co mi ten debil řekl. Mám prý násilnickou povahu a agresivní sklony. No a co ty na to, zeptala jsem se opatrně. No já jsem prásnul dveřma, ale kdybych se nedovedl ovládat, tak se mu rozbil hubu. Náš vilík Pudlík má oblíbenou zábavu. Sedne si na zítku, počíhá si na slepici, pak po ní skočí, pronásleduje ji a i když zatím nic nechytil, tak dohání nebožačky k infarktu. Tuhle se ozvalo charakteristické vyplašené pípnutí, ale v zápětí atypický vildův řev. Vykoukla jsem z okna a viděla jsem neuvěřitelný obrázek. Zahradou se řítil zježený vilík, kterého hnalo rozzuřené kuře. Můj přítel se občas neovládá a vztekle vyletí třeba v restauraci, když jídlo neodpovídá jeho představě. A já jsem si vzpomněla, jak jsem jednou byla v USA, kde mě uchvátil plakát u jedné restaurace. Bylo na něm napsáno, pokud naše jídlo nesplňuje vaše nároky, buďte tak laskaví a snižte je. A taky se mi stalo, že když jsem byla v Anglii v hospodě a chtěla jsem jídelní lístek, tak mi řekli, nemáme, dostanete jen to, co si zasloužíte.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

už nehoním krávy černým údolím. Hned jak svý koně napojím,

Milí posluchači dvojky, omeletky jsou dnes o letech, o létání, o vzletech, o úletech, o tom, jak někdo vyletěl a jak jsme všichni během našich životů do něčeho vletěli. Teď jsem si pro vás v souvislosti s letem připravila několik kuriozních informací. Kolibřík jako jediný z ptáků umí létat pozadu a má někde rychlost až 110 km v hodině. Moucha od stářka se otáčí asi 100x rychleji než stíhačka. Masařka při letu nese náklad větší než je sama a k výrobě medu musí včely obletět zhruba 2 miliony květů. Kdyby se na jednu misku vah položil všechen hmyz světa a na druhou všechna ostatní zvířata, byl by hmyz těžší. Slovo malér pochází z francouzského malheur a znamená špatná hodina, na rozdíl od slova bonheur, štěstí, dobrá hodina. A do maléru můžeme vletět, vřítit se a zabřednout. A ten, kdo už v maléru je, o tom se říká, že kouká jako poslední groš z pytlíku, je nevrlý jako staré posvícení, sedl si do vajec, vlezl do omáčky, má zúžené boty, má nahnutý vigvam, spálil pečeni, dostal se do chobotu a už mu tlí zaječí ocásek. K létání se hodí tahle rýmovačka. V letadle létá, nemá-li léta, to pak za letu holduje záletu. Má-li léta a pět dětí, létá už jen na koštěti.

Milí posluchači dvojky, do každých omeletek patří váš příspěvek. Dnes jsem si pro vás ze všech dopisů, které nám přišly do rubriky Co Čech to Němcová, vybrala text, který napsala posluchačka paní Alena Nedomová z Vidonic. Její příběh se jmenuje Prasátko. Nemohl jsem dospat. Dopoledne půjdeme se školkou do divadla. Nikdy jsem tam nebyl. Prý se tam sedí po tmě. Ve školce tmu nemáme, když hrajeme divadlo. Na mě vždycky zbude role čaroděje nebo zlého krále. Prince jsem nikdy nehrál. Princátko musí být pořád Mareček. Je modrooký, světle kudrnatý a drobný. Lehce by ho přepral. Maminka mi ráno vnutila bílou košili. Jdeš poprvé do opravdového divadla. To je velká věc. Musíš být vždy hezky a čistě oblečen. Hlavně si dávej pozor, ať se při svačince nezamažeš. Poučovala mě maminka s úsměvem. Ve školce jsme svačili kvasnicovou pomazánku s chlebem a přeslazené kakao. Pomazánka divně smrděla. Už nemůžu, špitnul jsem zoufale. Nic si nesnědl, ani kakao si nedopil. Čekáme vítečku jenom na tebe. Jestli ten dobrý chlebíček nespapáš, žádné divadlo nebude. Zlobila se učitelka. Marečku, vem si svačinku, je výborná. Šermoval se mu chlebem před obličejem. Nech mě být, odstrkoval mě rukou. Tak vypij za mě to hnusný kakao, poručil jsem. Vypij si ho sám. Co děláš? Drcnu se mi do hrníčku, zděsil se Mareček. Pár kapek vystříklo na umělohmotný tác. Nevím, co mě to napadlo. Vzal jsem svůj tác do ruky a bouchnul jí Marka do hlavy. No tohle, co se tu děje, běžte od sebe. To se dělá, mlátit kamaráda. Koukejte to dojíst, ale honem, křičela učitelka. Na, hodil jsem mu nedojedený chleba na tác. Si to sněz, hodil mi to zpátky. Moc se na vás zlobím. Místo do divadla půjdete s paní učitelkou Vandou domů. Ona má na zahradě chlívek s prasátkem a tam vás zavře a to vás odnaučí dělat lumpárny, řekla vážně učitelka. Začal jsem mít strach. Přeci by nás doopravdy nezavřela. K našemu velkému překvapení se tak stalo. Nejméně oblíbená učitelka nás zavřela do smrdutého malého chlívku. Čuník byl celý špinavý, slintal a chrochtal. Marečku, to jsme jako Jeníček s Mařenkou, asi si nás chce taky vykrmit, řekl jsem ustrašeně. Vítku, ona nás zamkla na petlici, co když nás prasátko sežere, já chci ven, křičel Marek. Chceme domů, úpěli jsme oba. Díval jsem se škvírkou přes dřevěné dveře. Hele, vidím učitelku, nese kbelík, určitě nám jde otevřít. Počka, jde dál, ani se sem nepodívala, řekl jsem sklesle. Vítku, mě ten čuník očuchává. Asi se chce kamarádit, koukej, jaký má pěkně zakrucený ocásek, řekl jsem. Vlastně je roztomilej, povídal Marek. Zkus si ho pohladit, nabádal jsem ho. Marek se váhavě dotknul malou ručkou prasete. Hele, nic to není, nekouše, jenom funí, řekl jsem. Otočil jsem se a ve dveřích stála učitelka. Tak co, holomci, mám vás tu nechat? Ne, my už budeme hodný, slibovali jsme. Jen aby, dám prasátku napapat a půjdeme do školky na oběd, řekla rázně. Ve školce se nám všichni smáli. Je, vy smrdíte jako čuníci, kde jste byli? Je to pravda, že vás učitelka zavřela do chlívku? Ptali se zvědavě kamarádi. Náhodou to bylo bezva. Lepší než pitomí divadlo, chvástal jsem se. No to určitě. Jak znám, Marečka určitě brečel a možná se i počúral do kalhot. My jsme viděli červenou karkulku a dostali jsme výbornou bábovku, vytahoval se Pavlík. Mrzelo mě, že jsem na představení nebyl.

Prasátko, tak se jmenoval příběh posluchačky paní Aleny Nedomové, který jste slyšeli před písničkou. Doufám, že i vy mi popíšete své zážitky a pošlete mi je na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď vám přečtu jednu svou starší povídku. Jmenuje se Dovolená. Pondělí. Jsem ve španělském městečku. Malou bárkou za Úsvitu odplouvám na ryby. Jen starci, moře a já. V síti se houpe asi 1000 tresek. Malá bárka se taky houpe. Můj žaludek též. Vždycky jsem měla mořskou nemoc. Po jízdě na Loch Nessce jsem zvracela 10 dní v nemocnici. Úterý. Večer v hotelu probíhá soutěž. Hlásím se mezi tanečníky. Na stropě visí jablko a já ho v tanci se svým partnerem jím. Jednou mě partner, tlustý chlupatý Němec, kousne do obličeje. Kdysi na rekreaci ROH v Krkonoších jsem měla předvést ptačí tanec. V hrůze jsem prchla zmrznout do vánice. Středa. Tenisový turnaj. Vypadávám v prvním kole se 70-letou Holanďankou. Holanďance tleská asi 30 španělských výrostků. Při servisu se divně zlomím v kříži. Bolí mě kyčle. Když mě jednou porazila prokazatelně slabší dorostenka Jája Šimková, chodila jsem 2 roky ke sportovnímu psychologovi. Čtvrtek. Naše jachta míří na širou vodu. Pevnina mizí za obzorem. Vlny jsou velké, jachta malá. Kapitán hodně pije. Bere mě s sebou na můstek a sama řídím loď. Je v ní 7 lidí a paluba se hodně kloní vlevo. Za války po stroskou

0: Oráni na moři radci vojákům vyklovávali oči zaživa. Pátek, kvíz. Jsem na pódiu před stem hotelových hostů a odpovídám na otázky. Nemohu si vzpomenout na země Evropského společenství. Vzpomene si na ně 8letá Angličanka. Má úplně bílé vlasy. Moderátorka kvízu je Číňanka a cítí se mnou rasovou spřízněnost. Jako cenu útěchy dostanu sklenku šampaňského. Ve třetí třídě mě na vánoční besídce maminka vyhnala na pódium a strýček Jedlička se mě tam zeptal, co to je PŠT. Já řekla ticho a všechny děti se mi smály. Sobota. Výstup na útes. Vystupuji 7 hodin. Na vrcholu je vítr. V jeden moment mě jeho poryv postrčí k okraji. Pod nohama se mi udrolí kus skály a asi 10 minut padám do propasti. Má první láska byl horolezec. V Tatrách spadl na hlavu, ztratil paměť a zapomněl na mě. Neděle. Nasedám na Hnědku s podezřele vysokýma nohama. Cválá dlouho neznámým směrem. Pak najde mokřinu a lehne si do ní. Má pravá noha zůstane pod jejím levým bokem. Když jsem v 17. Poníkovi u tety Máni dala cukr, málem mi urval zápěstí. Pondělí. Sednu do pilotní kabiny a spolu s piloty absolvuji start ze skalnatého ostrova. Jeden pilot si stěžuje na bolesti žaludku. Druhý mačká klapky za něj. Je bouřka. Tlačítka a páky osvětlují ohnivé blesky. Beton pražské Ruzyně lze jen tušit v mlze. Poprvé v letadle jsem snědla 7 prášků proti fobiím. Vypila jsem 10 deci whisky a 12 hodin jsem se modlila. Ne, nejsem masochistka. Ne, nejsem odvážnější. Ne, nejsem obroušená natolik, aby mi nevadily trapné chvíle. Proč tedy právě takhle trávím svou dovolenou? Protože, milí čtenáři a milí posluchači, stárnu. Blíží mi se smrti a je mi všechno jedno.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Omeletky už se pomalu budou s vámi z posluchači dvojky loučit. Dnes jsme konverzovali o letech. A našla jsem k tomuto tématu stylovou básničku. Někdo se snaží dostat nahoru, někdo se bojí pádu. Každý ztrácí nadhled, když je mu špatně z hladu. Někdo chce být jako pták, někdo jako ptáče. Bez rodného hnízda skoro každý pláče. Výrazy rodné hnízdo a hlad mne inspirovaly k jídlu, takže ani dnes nezapomenu na recept. Společně si připravíme smažený patizon s česnekovou smetanou. Na smažený patizon potřebujeme jeden středně velký patizon, 2 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, 2 deci zakysané smetany, 0,5 citronu, olej na smažení, mletý bílý pepř a sůl. Patizon rozkrojíme, zbavíme jader a měkkých vláken a nakrájíme ho na plátky silné asi 1 cm a tuhou slupku odřízneme. Potom plátky posolíme a necháme 30 minut vypotit. Zakysanou smetanu osolíme a smícháme s rozetřeným česnekem a bílým pepřem. Okyselíme citronovou šťávou. Plátky patizonu dobře vysušíme papírovými utěrkami a posypeme moukou. Potom rozpálíme olej, před smažením zopakujeme pomoučnění plátků a přebytečnou mouku oklepeme. Smažíme rychle do zlatova, dáme ocát na papírovou utěrku a hned podáváme se zakysanou česnekovou smetanou. A je to moc dobré. Víte, že herečka Jennifer Aniston trpí silným strachem z létání? Podle jejich slov se bojí hlavně turbulencí. Whoopi Goldberg, herečka, má tak velký strach z létání, že raději všude cestuje vlakem. Dlouhá léta se letadlům vyhýbala úplně. Herečka Sandra Bullock má také fobii z létání, zvlášť po nehodě soukromého tryskáče v roce 2000. A víte, kdo má často potíže, protože prudce vyletí? Herec Russell Crowe. Víckrát se dostal do potíží kvůli agresivitě, například když v roce 2005 hodil telefonem po hotelovém zaměstnanci. Tommy Lee Jones údajně bývá velmi nesnášenlivý při rozhovorech. Odmítá vtipy a snadno se rozčílí. A šéf kuchař Gordon Ramsay je známý tím, že v kuchyni křičí, nadává a rozbíjí věci. Modelka Naomi Campbell měla opakované problémy kvůli násilnému chování vůči svým asistentkám a personálu. Dokonce byla několikrát obviněna z napadení. Můj tatínek nesouhlasil, když maminka na koupališti v Pece, že jinam jsme nejezdili, koukala na nebe, na bílé čáry od letadel a říkala: Aero letí, nemá děti, my je máme, neprodáme. A můj tatínek dodával: my je dáme jenom tak a půjdeme na koňak. A to je pro dnešek, milí posluchači, všechno. Poslouchejte Omeletky, vaše Halina Pavlovská.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kanada se potýká s požáry. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
4: V Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Silné zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Původní varování před vlnou tsunami už stáhly. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118, chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
5: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
2: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. To odpovídá čtvrtině všech kontrol. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Navštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firm z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bylově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy přehánky, ojediněle bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
3: Doprava.
2: Na D1 z Vyškova do Prahy je nové omezení na kilometru 196. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na kilometr 194. Tam jet na Mikulov, otočit se a na dálnici najet v opačném směru. Tam už se sjíždět dá. Na dálnici D11 z Prahy je ve směru do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Sackou. Na 25. kilometru stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Ostatní vozidla vybočují. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Iva Bendová.
7: Dobré ráno, ať už vstáváte do práce, anebo třeba na nějaký výlet, tak jsem ráda, že jste nás co by sobotní dobré ráno přizvali do své společnosti. Léto má totiž spoustu krásných stránek, ale přiznejme si, že jednu drobnost bychom z něj nejraději vymazali, a to komáry. Co kdyby ale existovalo řešení, které by nás jich v budoucnu mohlo výrazně zbavit? I o tom už za pár minut budu povídat víc. Teď kapela Opus a Life is Life.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

6 hodin a 9 minut, vy posloucháte sobotní Dobré ráno s datem 18. července. No a my se teď zaměříme na problém, který už, troufám si říci, opakovaně zažil každý z nás. Představte si, že spíte a najednou vás vzbudí komáří bzučení. Tak se zabalíte do deky, aby na vás nemohl, ale obzvlášť v létě, když teploty leckdy ani v noci nespadnou pod tropickou 25, se to prostě nedá vydržet. No tak rozsvítíte, čímž se zcela probudíte a snažíte se toho vetřelce najít, ovšem bez úspěchu. No a tomu právě by mohl být brzy konec, totiž dva francouzští inženýři vyvinuli 40-gramový autonomní dron, který hubí komáry přímo za letu. Projekt, který vznikl původně jako žartovní nápad dvou inženýrů Alexe Toussainta a Clovise Piedalua, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování insekticidů tento dron se 4 rotory lokalizuje hmyz a následně ho hubí pomocí svých vrtulí. No, raději si to nepředstavujte. Tahle metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, protože jejich křídla vydávají při letu odlišný zvuk. Pro první zájemce bude dron k dispozici za měsíční poplatek $50, což je asi 100 korun. No a deník Le Figaro, který informaci přinesl, popisuje, že inovace řeší velmi reálný problém. Komár totiž zůstává, ačkoliv by se to nemuselo zdát, nejvražednějším živočichem na světě kvůli nemocem, které přenáší a ročně je zodpovědný za více než 700 000 úmrtí, například na malárii anebo horečku dengue.

0: Jestli si teď děláte nějaké plány na víkend, rozhodně k tomu budete potřebovat předpověď počasí, abyste věděli, jak bude. No a to už je otázka na meteorologa Miloše Dvořáka, kterého vítám v éteru dvojky. Dobré ráno.
1: Hezké ráno přeji.
0: Tak jak to dnes bude vypadat? Bude to bouřit a bude pršet?
1: Nemělo by bouřit tak jako včera, protože přece jenom už se dostáváme do trošku chladnějšího severozápadního západního proudění. Už nebude tak teplo, takže ta energie už bude menší. Nicméně aktuálně to vypadá tak, že na jihu Plzeňského kraje se první bouřka vyskytuje, srážky ve formě deště spíš slabého nebo mírného v západní polovině Čech, jinde zatím bez srážek. Ojediněle máme i jasno nebo polojasno, během dne počítáme s tím, že bude převážně proměnlivá oblačnost. Zpočátku ojediněle a v těch odpoledních hodinách přechodně místy se budou vyskytovat přehánky a ojediněle také bouřky. Ty by už zdaleka neměly být tak silné jako včera. Počítáme s tím, že v bouřkách by mohlo spadnout tak do 20 mm srážek maximálně. Odpolední teploty už o něco nižší než včera, budou se pohybovat nejčastěji od 23 do 28 stupňů Celsia, ale na jižní Moravě ještě pořád budou místa, kde dosáhnou tropické třicítky. Vád bude mírný západní, severozápadní vítr, jeho rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách, bouřkách přechodně zesílí a ve večerních hodinách pak bude slábnout. No a celkově ve večerních hodinách se celá situace bude uklidňovat, bude ubývat oblačnosti a také srážek.
0: No a poprosím i o neděli.
1: A neděle tam to vypadá trošku hůře, protože počasí u nás ovlivní výraznější studená fronta. Už od těch ranních hodin bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Přidají se také srážky ve formě deště nebo přeháněk místy bouřky. Ojediněle by mohly být opět silné. A celá ta situace se pak později odpoledne a večer bude relativně rychle od severozápadu uklidňovat, bude ubývat oblačností a také srážek. Ranní teploty se budou pohybovat od 16 do 12 stupňů Celsia. No a ty nejvyšší denní v neděli v Čechách zhruba od 19 do 24, na Moravě a ve Slezsku tam by mělo být relativně výrazně tepleji od 25 do 29 stupňů. Na samotném jihovýchodě Moravy by teplota zase mohla dosáhnout až tropické třicítky.
0: Říká o víkendovém počasí meteorolog Miloš Dvořák. Díky za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Iva Bendová a sobotní dobré ráno na dvojce.

0: Víc než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli Utučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která spojovala sever a jih Evropy. Sošku si budou moct návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. No a my se tam v tuto chvíli vydáme v reportáži, tak uvidíte, třeba dostanete tip na výlet, který určitě ocení i vaše děti.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli Utučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda. Ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem. V podstatě mám radost z každého nálezu, ale vzhledem k tomu, že je taková rozkošná, takže z ní mám opravdu radost.
3: Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Jak vidíme, celková délka téhleté drobné miniaturní plastiky je 23 mm a hmotnost necelých 10 gramů. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Tady, když se podíváme na detaily, tak na konci toho těla, kapkovitého tvaru, má takové příčné rýšky, které v podstatě symbolicky naznačují ocasní pera. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
1: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
3: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní, ale nejčastěji byla součástí, když byla ještě přiletovaná k nějakému dalšímu většímu předmětu. A je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, jednoho z nejvýznamnějších přírodních koridorů, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
1: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy Utučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Iva Bendová a sobotní Dobré ráno na Dvojce.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Vidět ji tančit je zážitek, který vás ohromí a připraví o dech. Slyšet ji mluvit je také zajímavé. Prima balerína Daria Klimentová, někdejší první solistka anglického národního baletu, dnes tanec učí a nadále fotí. Stále platí, že čeští studenti baletu postrádají náležitý zápal, je k ním ostrá a tvrdá a závidí trošku těm, kteří se dnes prohánějí v záři reflektorů, třeba právě v jejich rolích.
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Začínající ředitele škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který připravilo ministerstvo školství. Cílem je více zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Kvůli přemnoženým sinicím je zakázané koupání v pražské nádrži Džbán. Kontrola ukázala, že je voda zdraví nebezpečná. Zákaz bude trvat minimálně po další plánované kontroly, které by měly být za 2 týdny. Hygienici objevili sinice i v Šeberáku. Koupání by se tam měly vyhnout například těhotné ženy, alergici nebo děti. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná Hůrka. Začne v 6:30 večer.
1: Počasí.
0: Čeká nás proměnlivá oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a vybočuje se do levého. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu. Omezení by mělo trvat do 9 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Iva Bendová.
2: Je to tak, pokračuje sobotní, dobré ráno, pardon. No a pokud jste svůj jaksi teenage věk absolvovali v 90. letech, tak si následující muziku opravdu hodně užijete. A možná vás to vrátí právě do té doby. Čeká nás už za chvíli kapela Ace of Base, anebo taky Backstreet Boys. Tak si to pojďme užít.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce pokračuje mrazivé léto a i o víkendu nabídne pořádnou dávku napětí. Nejprve vás pozveme na novou četbu Na pokračování. Bestseller Dívka ve vlaku od britské autorky Polly Hawkins se stal fenoménem po celém světě, no a teď ožívá i v rozhlasové podobě. Z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Účinkují Aneta Krauzová, Eva Hacurová a Lucie Černíková. No a režie se ujal Dmitrij Dudík. Tady je krátká ukázka.
1: Dneska sedí ve vagóně jen hrstka lidí. Nikdo mě nepozoruje a proto se opřu hlavou o okénko a zavírám oči. Probudí mě zaskřípení brzd. Stojíme u návěstidla. V tuto ranní dobu slunce pere přímo do zadních zdí domků u trati a zalévá je světlem. Vidím Jess na zahradě. Za ní vychází z domu nějaký muž. Něco nese, asi hrnek s kávou. A když se na něj podívám, uvědomím si, že to není Jason. Tenhle mužský je vyšší, štíhlejší, snědší. Bude to rodinný přítel, její bratr, nebo Jasonův nejstarší kamarád, který jim byl na svatbě za svědka. Jess jde k němu, bere ho kolem pasu a pak ho políbí. Dlouze a hluboce. Vlak popojede. Nemůžu tomu uvěřit. Proč by tohle dělala? Jason ji miluje, to přece vidím, jsou šťastní. Pocítím opravdické zklamání, jako by podvedla mě osobně. V prsou se mi rozhostí povědomá bolest. Takhle už jsem se v životě cítila. Na něco takového se zapomenout nedá.
0: Rachel po rozvodu utápí své trápení v alkoholu a každý den cestuje vlakem. Z okna pak pozoruje život neznámého páru, až jednoho dne zahledne něco, co odstartuje pátrání po zmizelé ženě. První dva díly napínavého příběhu jsme na dvojce odvysílali, tak jestli vám utekly, nenechte si je ujít na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a dnes po 22. nabídneme v pořadí třetí pokračování četby Na pokračování, a to Dívky ve vlaku. No a když budete mít chuť na další dávku tajemná, poslouchejte i dnes po 13. hodině rozhlasová hra Ruka. Vznikla podle méně známých povídek Artura Conana Doyla. Tentokrát ale nečekejte Sherlocka Holmesa, čekají na vás přízraky, záhadné události, no a samozřejmě také typický britský humor.
2: Myslím, tedy předpokládám, že pohled na zjevení by tě příliš nevzrušil?
3: Na zjevení? Doufám, že ne.
2: Chtěl bys podobný úkaz prozkoumat?
3: Určitě. Jestli to dobře chápu, ty se nejspíš domníváš, že ve tvém domě straší.
2: Brian, věř mi, že před lety jsem byl stejně lehkomyslný jako ty. A víš, co se ze mě stalo? Nejbázlivější muž v celém Wiltshireském hrabství. Varuji tě. Nepodceňuji podobné jevy, aby tě nestihlo stejné utrpení jako mě.
3: To je tak vážné?
2: Vážné. Je to groteskní, směšné. A přece se před několika lety stal život pro mě a pro mou ženu trýzní.
0: Rozhlasová hra Ruka zazní na dvojce dnes po 13. hodině. V hlavních rolích uslyšíte, určitě jste poznali mimo jiné Aleše Procházku, Josefa Somra, Miroslava Táborského a nebo Simonu Postlerovou. Tak pokud máte rádi příběhy, které vás udrží v napětí až do poslední minuty, víkend na dvojce je pro vás jako stvořený. Yeah!

0: Iva Bendová a sobotní Dobré ráno na dvojce.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát nekříž.

0: To byl Štěpán Kozub na koncertu dvojky zpívající Petra Habku. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, a to v rámci výstavy nazvané Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
5: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Vykládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
5: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja, a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
5: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
5: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Letní nehodovost na hlavních tazích roste, vyplývá to z dat portálu dopravy. Spojené státy znovu útočí na Írán, cílí taky na přístav na jihu země. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
5: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
6: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
5: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
7: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
5: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Spojené státy spustily další vlnu úderu na Írán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Írán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho íránské přístavní město Sirik. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Írán totální ofenzivou, uvedl to vojenský poradce íránského vůdce Mohsen Rezaí. Írán zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. V Žatci na Lounsku si dnes lidé připomenou 83. výročí vypálení českého Malína na Volyni. Německé nacistické jednotky v červenci 1943 v českém Malíně zavraždili téměř 400 převážně volinských Čechů a obec zničili. Podle Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel se po druhé světové válce mnoho volinských Čechů usadilo právě na Žatecku. Pětní vzpomínka začne v 10 hodin památníku na městském hřbitově. Následovat bude položení květin k bystě prezidenta Edvarda Beneše při příležitosti 79. výročí návratu volinských Čechů do vlasti. Lidé pak také uctí památku volinské Češky Libuše Mrázkové, která zahynula 9. září 1944 na Dukle. Pamětní desku má v Žatci podměstí. Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
8: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
3: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále 4 hry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé bouřky, večer bude oblačnost částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
0: Doprava.
3: Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy trvá omezení na kilometru 196. Je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se pokračovat na kilometru 194 na sjezd na Mikulov a tam se otočit. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a omezení by mělo skončit zhruba za 2 hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Iva Bendová.
4: A sobotní dobré ráno s datem 18. července přidám ještě přesný čas 7 hodin a 4,5 minuty. No a v té následující půl hodině můžu slíbit, že vás pozveme pro některé možná na jeden nevšední hudební festival. Tak se to nenechte ujít a na úvod posílám Mareku Gombitovou.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: 56 let zpátky jsme se museli vrátit při poslechu písně Let It Be od kapely Beatles. A co si budeme povídat, navzdory tomu, že už je to skoro 60, pořád je to skvělá věc a vůbec nic nestratila na své geniálnosti. Tak, ale teď už se podíváme na dámu, kterou bych taky jako úplně v pohodě mohla označit jako geniální, protože její knihy, její scénáře a vůbec její příspěvky tady u nás v Českém rozhlase Dvojka jsou mnohdy tak geniální, že rozesmějí opravdu každého. Jestli typujete, že mluvím o Halině Pavlovské, tak typujete správně. Přes týden ji můžeme slýchat v Koláčku štěstí, tedy na střídačku s Milanem Steindlerem, ale o víkendu si zabrala čas jak v sobotu, tak v neděli po 12. Tentokrát tady budou omeletky o nešikovnosti. No a ta nemusí být jen pohybová, někdy stačí třeba zvolit nešikovné slovo. A tak si to pojďme poslechnout, jenom upozorňuji, že je to ukázka nedělních omeletek.
1: Člověk by očekával, že budu šikovná ve své profesi. Něco mi docela jde, ne, že ne. Ale dokážu nesoustředěně reagovat během konverzace a zaměňovat slova. Tuhle jsem v restauraci suverénně prohlásila, že k minerálce potřebuji extra med. Myslela jsem led. A vydavateli německého vydavatelství se místo budu se těšit, dvakrát oznámila, já vás budu těšit. Koukal na mě dost stěšeně. Což mi připomíná mého kamaráda hlasatele počasí v rozhlase. Musel hlásit normální zprávy a četl nekrolog o zemřelém herci patetickým hlasem. Jiří Vomáčka zemřel včera v ranních hodinách. Podlehl vážné dlouhotrvající nemoci. Bylo mu 82 stupňů.
0: Tak takovou Halinu Pavlovskou si poslechněte zítra po 12., protože to byla ukázka z nedělních omeletek, ovšem samozřejmě nebude chybět ani dnes. Teď už Tereza Kandlová.

0: Pozvěte nás k vám.
1: Praha v těchto dnech nabízí cestu do minulosti, a to ne prostřednictvím historických knih, ale hudby. Ve čtvrtek odstartoval už 27. ročník letních slavností staré hudby, které až do začátku srpna rozezní kostely, kláštery i zámecké sály. Letošní festival nese podtitul Mýty a legendy a zve na koncerty špičkových interpretů z celé Evropy v kulisách, které k této hudbě dokonale patří. Pozvání do našeho dnešního sobotního rána přijala ředitelka festivalu Josefína Matyášová. Dobré ráno, vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Festival už od čtvrtka běží. Jaké bylo zahájení a s jakými prvními dojmy vstupujete do toho letošního ročníku?
2: Já myslím, že lepší zahájení jsme si ani nemohli přát. Přijel nám zaspívat londýnský fenomenální soubor Stile Antico s repertoárem per těch nejslavnějších renesančních autorů. Zaspívali nám hudbu, která byla věnována různým světcům. Vlastně tomuto tématu byl právě zahajovací koncert věnován, čili byla to podsta různým světcům, tedy legendám o nich. To i právě sedí na naše letošní již zmiňované téma Mýty a legendy. V Emauském klášteru v kostele Panny Marie a slovanských patronů bylo úplně plno a zatím podle veškerých ohlasů můžeme opravdu být spokojení, jak to dobře začalo.
1: No, ta atmosféra musela být asi dechberoucí.
2: Byla moc příjemná a tomu prostě přispívá ta magická Praha. To je prostě obrovský bohatství, co tu máme.
1: Už jste zmiňovala tedy letošní téma Mýty a legendy. Jak se tedy krom toho zahájení promítá do programu?
2: My jsme se právě zaměřili na mytologii, na ty nesmrtelné příběhy, které po staletí inspirovaly uměleckou tvorbu a vlastně jsou inspirující až dodnes díky své univerzalitě. Takže jsme vybrali některé mytologické příběhy, které našly svůj odraz v hudbě středověku, renesance a baroka. Konkrétně se vypravíme třeba za příběhem Orfea, bájného pěvce, a jeho lásky k Euridice, nebo za Argonauty a za Jasonem a jeho vztahem k Médeje. Ale setkáme se také celou řadou olympských bohů a kromě tedy mytologie jako takové jsme právě připojili do tématu i ony legendy, které vnímáme nejenom jako příběhy o světcích, ale také jako příklady skladeb, děl, které vstoupily do historie jako legendární. A také jsme chtěli některými našimi programy zdát poctu skladatelům, kteří bez sporu jsou v té hudební historii legendami.
1: Ten zážitek samozřejmě je postaven hlavně na té muzice, ale umocňují ho i ta místa, kde se odehrává koncert. Tak můžete zmínit alespoň některá?
2: My se právě snažíme, aby každý ten program dobře zněl v dané akustice, čili aby posluchač obcházel s dokonalým akustickým zážitkem, ale aby zároveň správná hudba pasovala do správného sálu, aby se to prostě spojilo a vytvořilo to nezapomenutelný zážitek. A teď další v pořadí je zámek Troja, do kterého naši posluchači velice rádi chodí. Potom budeme v letním refektáři Strahovského kláštera, dvakrát se vypravíme do kostela svatý Šimona a Judy a jednou také do Lobkovického paláce, do jeho císařského sálu.
1: Stará hudba může na první pohled působit jako záležitost pro úzký okruh nadšenců. Čím podle vás dokáže oslovit i člověka, který třeba na podobném koncertě ještě nikdy nebyl?
2: Stará hudba je široký pojem, takže zahrnuje opravdu obrovské množství repertoáru různého druhu, duchovní, světské, když to úplně zjednoduším, veselé, smutné, zahloubané. Opravdu tam najdeme mnoho rovin a věřím, že i proto si vlastně posluchač může z té staré hudby vybrat to svoje, to, co je mu nejbližší. A jinak v této muzice je bezesporu řád, jsou tam pravidla, je tam určitá přehlednost a to může být taky jedna z velkých výhod nebo nabídek pro dnešního posluchače, pro dnešní svět, vlastně ponořit se do určité harmonie řádu, do systému, který je přehledný a nabízí vlastně uklidnění a pokoj.
1: toho není nikdy dost. Já myslím, že každý to asi potřebujeme v tom schonu, který žijeme. Festival potrvá až do 5. srpna. Na co osobně vy se těšíte nejvíc?
2: Já jsem nadšená hráčka na housle, takže těším osobně nejvíc na houslový koncert. Tam se nám předvede španělská virtuózka na tento nástroj Miriam Hontana. Doprovodí její vlastní soubor Obny. Jsou to muzikanti, kteří se v Praze představí úplně poprvé a věřím, že sebou přivezou ten pověstný španělský vítr a temperament. Budou hrát muziku španělsko-italskou. Vlastně to bude úplně nejvirtuóznější repertoár starohudební pro housle z 18. století. Uslyšíme například legendární Ďáblův trilek Tartiniho sonátu anebo o nic méně legendární La Folie od Arcangela Corelliho. Takže to bude opravdu temperamentní španělský večer v kostele svatý Šimona Hrady.
1: Říká ředitelka Festivalu letních slavností staré hudby Josefína Matyášová. Tak děkujeme za pozvání, popřeji vám, ať se to všechno povede, ať jsou návštěvníci a diváci spokojení a budu se těšit zase někdy na dvojce naslyšenou.
2: Já také moc děkuji a přeji všem posluchačům krásný den.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Víc se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionu i typu škol. Předloni se skoro v polovině řízení přihlásil jen jeden zájemce. V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete se rovnou i přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Aplikaci můžete nově využít i v regionu Trento v italských Alpách. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrům umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Datacentra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. Umělá inteligence podle organizace taky mimo jiné ohrožuje pracovní místa Američanů nebo duševní zdraví mladých. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
4: Počasí.
3: Čeká nás proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle taky bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů, na východě Moravy až 30, na horách kolem 18.
4: Doprava.
3: Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Divišov na 48,5 kilometru hoří dodávka ve stoupacím pruhu. Na místě jsou hasiči, projíždí se jen levým pruhem a je to za zatáčkou a vybočuje se tam. Na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu na 62. kilometru, kde pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu. Kolem se ale projíždí plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Iva Bendová.
5: Léto v plném proudu a většinu času trávíme venku, u vody, na kole, na horách, anebo prostě jenom na zahradě. Jak vybrat plavky a sportovní oblečení, které bude pohodlné a zároveň nás odchrání před slunečními paprsky? A na co myslet speciálně u dětí? Tak i na to se zaměříme už za pár minut v sobotním dobrém ránu. No a pro pohodový start dne vám posílám Evu Farnaway, píseň Bok jako skříň.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Zároveň jsme chránili svou pokožku, tak o tom si budu povídat s expertkou na outdoorové oblečení Evou Stroubkovou. Dobré ráno, vítám vás.
1: Dobré ráno.
0: Když si vybíráme letní oblečení nebo plavky, na co bychom se měli zaměřit jako první, krom tedy toho, jestli nám to sluší?
1: Tak určitě bychom měli dát pozor na označení UPF na tom oblečení, na tričkách, kloboučkách, případně leginkách. To je vlastně známka toho, že to oblečení chrání před sluníčkem opravdu jako certifikovaně. Když je na tom UPF 50+, tak to znamená, že to pojme až jakoby, pustíte prostě jenom 2% záření, což je jako velmi bezpečné a nemusíte pod tohle oblečení děti mazat. To znamená, že si ušetříte čas a takový to vylazou z vody, honem něco. Tam na nezakrytá místa, ty mažete, ale vlastně pod trička a takový ty plavečky mazat nemusíte.
0: Samozřejmě, že letos v létě zažíváme opravdu velmi, velmi tropické teploty. Možná si někdo říká, dobře, ale když tedy je venku, nevím, 35 stupňů a nakonec si do vody vezmu ještě třeba právě tohleto tričko, nebude mi větší teplo?
1: Ne, určitě ne. I z vlastní zkušenosti, co my jsme jako maminky, tak tím dětem je v tom příjemně, když vylezou z vody, protože právě to chladí. Zároveň je potřeba teda dávat pozor na tu kvalitu materiálu i na tu, jakoby prostě odpovídá to, že vyšší cena bývá jako velmi kvalitní, tenčí materiál, hodně rychle schne, je prodyšní, takže ty děti to jako, není to nepříjemný. Naopak, jako někdy to je i tak, že na tom břehu vezmete tu čepičku a vlastně ji namočíte a ty, jako ten materiál to zvládá a pořád chrání a dětem je příjemně. Nemají tendenci to slékat, pokud je to kvalitní.
0: Zatím mluvíme o dětech, ale jsou plavky s UV ochranou vhodné třeba i pro dospělé a mají v jejich případě smysl také?
1: No určitě, dneska je spousta lidí alergických na sluníčko, protože to sluníčko má sílu a kdo má rád třeba jízdu na paddleboardu nebo dojedete na vodu, tak určitě minimálně likrový tričko s dlouhým rukávem už dneska seženete ve speciálních prodejnách, tak když si u toho dáte ještě ten pozor na to označení, tak aspoň to UPF 30, 40, ideálně 50 je skvělá volba.
0: Vrátíme se k dětem. U dětí bývá ochrana před sluncem opravdu obzvlášť důležitá. Jaké oblečení byste tedy doporučila právě pro malé děti na pláž nebo k bazénu, krom těch zmiňovaných plavek?
1: Ono je to tak, že vlastně je potřeba mít to tričko, ideálně s dlouhým rukávem. Jedna věc vám to ušetří právě takový to, tu péči, protože pak vlastně zbyde už odkrytý jenom jakoby nožičky a ty se mažou jako lépe než celé tělo. Takže tričko s dlouhým rukávem, určitě nějakou kšiltovku nebo klobouček, většinou se stejného materiálu se to dá koupit ve specializovaných prodejnách, který mají vzadu i takovou tu plachetku, takový ten pampalín. Ono zachrání hezky krk a vlastně i ouška. Takže to máte od hlavičky přes tělíčko a když jsou děti alergické opravdu jako na sluníčko, tak ty maminky kupují i ty dlouhé jako legínky, což je taky stejný materiál, většinou to se koupí na jednom místě. A potom boty do vody, ty taky teda mývají zase to UV, o to UPF, protože ty nárty, aby se vám jako nespálily a zároveň zamezíte tomu, že se děti smeknou u bazénu nebo to ochrání třeba i proti nějakým odřeninám na kamínkách nebo některé boty i proti těm měškům a tak, když někde jedete do Chorvatska třeba.
0: Tak to je varianta, kdy jsme tady u vody a když vyrazíme do přírody, jaké materiály jsou ideální na turistiku, cyklistiku anebo běh v letních vedrech a teď jako to asi můžeme vzít plošně jak pro děti, tak dospělé?
1: Určitě. Jsou to zase lehké materiály, většinou z polyesteru. Ten má tu vlastnost, že odvádí vlastně podkov těla a tu páru vypustí ven. Zároveň zase, když je označení na tomto UPF 30, 40, 50, tak můžete mít jistotu, že ty děti se tím taky nespálí úplně stejně. Ono to jakoby ta tkanina, nebo není v tom žádná ani chemikálie nebo něco, je to jakoby na hustotě toho tkaní, jakoby, a od toho se odvíjí potom vlastně ta výše, ten filtr a tak dále. A většinou ty certifikáty jsou u těch věcí na cedulkách, takže na to si dát pozor, ale stačí potom jedno tričko, dvě na dovolenou, ono vám to velmi rychle uschne po přeprání. A takže děti třeba, když jsou v kočárkách nebo v autosedačkách, tak vlastně, i když jste někde v klimatizovaném prostoru a střídáte to teplo zima, tak většinou ty děti nastydnou, tak tady v těch tričkách vlastně se nepotí ty záda. Takže nejen to ochrání proti sluníčku, ale vlastně i proti nastydnutí.
0: No je to docela zvláštní, protože v době, kdy se hodně řeší složení vlastně těch textilí a materiály použité na oblečení a hodně se propagují takové ty opravdu velmi přírodní, tak když člověk slyší polyester, tak se to zařadí do kategorie nebrát. V tomto případě je to tedy naopak.
1: Ano, ono je to jakoby umělé vlákno, ale samozřejmě zase je tričko a tričko. Je potřeba, když uděláte tu investici třeba do jednoho kvalitního, který stojí třeba kolem 800 až 1000 korun, to tak prostě je, tak kupujete kvalitu, prostě to, že ten výrobce už od začátku používá kvalitní materiály, zatím je prostě nějaká kvalitní výroba a není to prostě levné tričko, znamená za mě nebezpečného v tom případě.
0: Tak není polyester jako polyester, i to jsme se dozvěděli od Evy Stroubkové, majitelky obchodu pro malé dobrodruhy, která je expertkou na outdoorové oblečení. Moc děkuji za tyhle ty rady, vzhledem k tomu, že stále léto je v plném proudu, tak věřím, že možná právě dneska se někdo balí na dovolenou a třeba ještě dokoupí něco do té výbavy. Mějte se moc hezky a budu se těšit ve vysílání Dvojky naslyšenou.
1: Moc děkuji a nespalte se.
2: Iva Bendová a sobotní Dobré ráno na Dvojce.

0: Léto přeje lehkým dezertům a také čerstvému ovoci. No a jedním z těch, na které, nebo které na slavnostním stole vždycky udělají dojem, je pavlova. Křehká zvenku, vláčná uvnitř a korunovaná pořádnou porcí ovoce. Tentokrát s angreštem, který právě teď zažívá svou sezónu. Jak na ní, aby se povedla i začátečníkům? To už probereme s dalším dnešním hostem, cukrářem Vojtěšem Vrtěškou. Dobré ráno, vítám vás.
1: Krásný dobrý den.
0: Pavlova vypadá jako desert opravdu z cukrárny. Je skutečně tak složitá, nebo se jí nemusíme bát ani na domácí pečení?
1: Pavlova vůbec není složitá. Jenom je důležité se naučit pár základních postupů, primárně ušlehání sněhu, u toho, aby vám všechny ty suroviny, kterých tam není mnoho, se hezky zpracovaly do jedné hmoty, která se pak dobře upekla.
0: A co je při přípravě toho sněhového korpusu podle vás úplně nejdůležitější, aby nepopraskara, nebo třeba nespadl?
1: Důležité je určitě pečení a zároveň správné šlehání. Není dobré šlehat úplně hodně rychle. Chcete, aby se všechen cukr rozpustil. Když se nerozpustí, tak vám to udělá takové ty slzičky při pečení, kdy vám ten cukr zpětně vykrystalizuje. Úplně nejjednodušší poměr na pavlovy je, že vezmete jeden díl cukru krupice a jeden díl bílku. Za postupného přisypávání toho cukru vy vyšláte krásný pevný sníh a pak tam zamícháte ještě jeden díl moučkového cukru. A takhle, když máte připravenou pevnou hmotu, tak už se vám v podstatě kromě pečení nic nestane.
0: No, zní to báječně. Já se přiznám, že jsem dneska ještě nesnídala, hned jsem na to dostala chuť.
1: Já to cítím.
0: To jste hodný. Já vím, že na pavlovu se často dává třeba mučenka. Ovšem my jsme zvolili angrešty, protože teď je jejich sezóna. Myslíte, že i tak to bude ladit?
1: Určitě. Pavlova miluje kyselé ovoce. Já úplně nejsem zastánce mučenek, mank a dalších podobných věcí, protože si myslím, že v Čechách máme právě spoustu skvělého ovoce, ať už je to třeba rakitník, který je taková česká mučenka, nebo právě zmiňovaný angrešt, který podle mě nejlépe chutná v tom původním stavu, takže bych ho ani nějak nerozvařoval, nepek, prostě bych jenom rozkrájel ty čerstvé plody a zkombinoval třeba jenom s vyšlehanou šláčkou nebo nějakým lehkým žloutkovým krémem.
0: To znamená, že jestli to chápu dobře, takže upéct tady ten základ, to znamená sněhovou pavlovu, potom vyšlehat šlehačku a nakrájet čerstvý angrešt, takhle podle vás by to mělo vypadat?
1: Přesně tak, nic v tom není. Jediné co, tak je důležité správně tu pavlovu upéct. A to záleží, jestli pečete malinkatý pavlovky, anebo větší pavlovy.
0: Tak pojďme se na to zaměřit ještě trošku podrobněji. Možná někoho nalákáme dnes, přece jenom je víkend, sobota, člověk má čas taky experimentovat a možná to někdo vyzkouší. Tak jak se peče pavlova?
1: Určitě. Malý pavlovky je důležité spíše sušit, takže vy si zapnete troubu na nějakých 120 stupňů, dáte tam ty pavlovy a rovnou stáhnete na 90 stupňů a za začátku sušíte, chcete, aby zůstaly světlé, ale zároveň vevnitř měkké. To, že jsou dobře upečený, poznáte podle toho, že vám budou odlepit od té podložky, na které máte, třeba od pečícího papíru. A velká pavlova, ta se peče tak, že vy si předehřete troubu na 150 stupňů, dáte tam tu pavlovu, stáhnete na 120 stupňů, pečete půl hodiny a pak zase stahujete na 90 a sušíte.
0: Já nejsem žádný velký pekař ani cukrář, spíše naopak, jenom konzument, ale jako laik říkám si, že možná ten, kdo to nikdy neskoušel, že možná začít těmi malými pavlovkami, jak říkáte, je jednodušší?
1: Já si myslím, že určitě. Ono, i kdyby se to čirou náhodou nepovedlo a přesušili jste je, tak tomu jenom začnete říkat beze a máte taky krásný dezert.
0: Tak pavlovu jsme upekli. Vojto, mě by ale zajímalo, když si vy máte udělat něco dobrého v létě, anebo vám přijde návštěva a chcete ji opravdu jako potěšit a možná i udělat takový ten wow efekt, co zvolíte?
1: Záleží. Teď mi tady sedí v lednici dva dorty, jeden právě dokončuje, takže ty dorty jsou takové gro. Já osobně naopak preferuju třeba kynuté buchty, které jsem včera dělal s kurzisty na kurzu, nebo obyčejnou bábovku, závin a takové ty věci, které sebe nemají moc krému, protože s ním pracuju hodně často.
0: A jak vypadají ty dorty, které vám právě teď sedí v té lednici?
1: Mám tady jeden červený, ten je nahoře s takovými těmi koktejlovými třešinkami a jsou v něm zapíchané červené lodičky, protože téma je Ďábel nosí Pradu, takže ty červené boty tam jsou tak jako různě, vykukují z toho dortu a jinak je to taková velká červená kostka.
0: Vojto, a nepotřebujete někoho, kdo by to ochutnal a potvrdil, že jste to upekl dobře, abych se napísala?
1: Je pravda, že vždycky to provází takové to předávání dortů, když máte nějakou oslavu, tak vždycky to provází taková ta lehká nervozita a pak takové další mírné neuvěření, že je to fakt dobrý, protože málo lidí vám přece jenom je tak jako správně kritických, takže vždycky tak jako si musím vylovit nějaké blízké, kteří mi to řeknou na plnou dobrou.
0: No, já mám smůlu, já jsem totiž měla narozeniny před 14 dny. Takže už jsem to propásla, ale na přes rok, myslíte si, že bych vám mohla zavolat a poprosit o dort?
1: No rozhodně, když se ozvete, moc rád vám upečím.
0: Tak to slibuje cukrář Vojta Vrtěžka. Moc děkuju, že jste si na nás dnes udělal čas. Popřeji vám nejenom krásnou sobotu, ale vůbec hezké léto. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání. Krásné léto.
0: No a vzhledem k tomu, že za 4,5 minuty už bude 8 hodin, tak je jasné, že na řadu přichází meteor a já se s vámi loučím, ale na trošku déle, protože mě konečně čeká zasloužená dovolená. Takže za 3 týdny se na vás budu těšit na dvojce naslyšenou. Užijte si léto.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Spojené státy opět útočily na Írán. Ten vyhrožuje ničivou odvetou. Ředitelé škol nově čeká další příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Íránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidi a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Írán poslal rakety na vojenské cíle v regionu, ale třeba Kuvajt tvrdí, že zasáhl elektrárnu a ocelovací zařízení.
3: Výbuchy po amerických úderech byly podle íránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sledovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Íránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Írán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
2: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Kvůli bourání 2 mostů u Ořechu dnes v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vzniknou 2 nové mosty.
5: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
2: Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libínu Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude proměnlivá oblačnost, během dne přechodně místy s přehánkami ojediněle bouřkami. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvají potíže za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru už sice hasiči požár dodávky zlikvidovali, V koloně na 47,5 kilometru je teď ale větší nehoda. Provoz na D1 směr Brno je dočasně zastavený. Poslední volný sjezd je na exitu 41. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná jen pro osobní dopravu. Silnice je v lesním úseku hodně úzká a plná serpentín. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už je tu Meteor.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Meteor, váš pravidelný společník ve světě vědy, právě začíná.
7: Klidný poslech a příjemné přemýšlení přejí
6: autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Jak hmyz přežívá mráz?
7: Hledání severovýchodní cesty.
6: Jak daleko putovali dinosauři?
7: Rostlina, která střílí.
6: Sherlock Holmes a případ záhadného zmizení.

0: Jak jistě víte, na naší rozhlasové stanici probíhá mrazivé léto.
1: Léto plné hororů a strašidelných příběhů. Že bychom dnes začínali Meteor Sherlockem Holmesem?
0: Toho si necháme určitě nakonec, ale mráz nám po zádech bude běhat už teď.
1: Snad ne kvůli nějakému strašidelnému objevu.
0: Částečně strašidelný je, ale hlavně půjde o mráz skutečný, vyvolaný nízkou teplotou.
1: Arktida, Antarktida nebo snad Himaláje?
0: Postačí Alpy, Karpaty nebo i Krkonoše či Šumava. Všude tam se můžeme v zimě potkat s jistým hmyzem,
1: který si patrně spletl roční období.
0: Jenom na první pohled. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: O pavoučnicích už jsme si povídali. Jsou to zajímaví příslušníci hmyzí říše, protože většina hmyzu, když je chladno nebo když udeří zima, tak jejich aktivita ustává, někam si zalezou, sníží výměnu látkovou a přežívají. Ale pavoučnice, anglicky se jim říká sněžné mouchy, což je docela trefné, protože stejně jako mouchy patří mezi dvoukřídlý hmyz a skutečně se pohybují po sněhu a ledu. Zase to dvoukřídlí tak úplně pro ty pavoučnice neplatí, protože pavoučnice nemají křídla. A to české pavoučnice popisuje ty dlouhé, jakoby pavoučí nohy, po kterých ty pavoučnice běhají po tom ledu a sněhu. Ale na rozdíl od pavouků, kteří mají 8 nohou, tak pavoučnice jako zástupci hmyzu mají samozřejmě noh jenom 6. A my jsme si říkali, že se těm pavoučnicím může stát, že jim začnou ty nohy mrznout. A že hrozí, že jak ty ledové krystaly pořád narůstají a pohybují se tou nohou, tak hrozí, že se dostanou až do těla té pavoučnice a tam by mohly napáchat těžké škody na vnitřních orgánech a v podstatě tu pavoučnici zabít.
1: Mráz se ale ošálit nedá. Dokáže si snad pavoučnice vyrobit teplo?
0: Ví se, že když je nejhůř, umí použít jistou strategii, ze které poněkud mrazí.
2: Pavoučnice se brání něčím, čemu vědci říkají autotomie, a to znamená, že tu mrznoucí nohu odhodí. Zbaví se jí a tím zabrání růstu těch krystalů až do těla. Takže my tady vidíme, že ty pavoučnice jsou skutečně k tomu životu v těch nízkých teplotách pod nulou dobře uspůsobené. Pro ně je optimální teplota někde kolem minus 3 stupňů a do problému se dostávají při minus 10. A teď vědci zjistili, že to odhození končetiny mrznoucí zdaleka není jediný obranný mechanismus, kterým se ty pavoučnice proti těm nízkým teplotám brání.
1: Že by přeci jen nějaký mechanismus ohřevu?
0: Vědci důmyslným laboratorním výzkumem přišli na další trik pavoučnic.
2: Ti vědci na to šli velmi chytře. Z pavoučnic izolovali ribonukleovou kyselinu. Protože ribonukleová kyselina prozradí, které geny v těle pavoučnice pracují. Je to tak, že v dvojité šroubovici DNA máme úseky, které označujeme jako geny. Podle nich se vytváří molekuly ribonukleové kyseliny. Ty si můžeme představit jako takové výrobní výkresy pro výrobu bílkovinných molekul. Takže se dá i určit z těch ribonukleových kyselin, jaké bílkoviny si ten živočich nebo ten organismus bude vyrábět. A tady vědci zjistili, že v tom sortimentu těch bílkovin, které si pavoučnice vyrábí, jsou dvě neuvěřitelné položky. Ta první připomíná protein nebo bílkovinu arktických ryb.
1: Co může mít společného drobný vysokohorský hmyz s rybami?
0: Jistý trik, který se pavoučnice naučili díky nutnosti odolávat stejné výzvě.
2: Arktické ryby se pohybují ve vodách, které mají velmi nízkou teplotu. Ta mořská voda mrzne při minus 2 stupních Celsia. Ale obyčejná ryba, kdybychom ji dali do téhle té studené vody, která je pod nulou, tak se jí už v krvi a v dalších tělních tekutinách začnou vytvářet ledové krystaly. Ty ledové krystaly se začnou zhlukovat, začnou vytvářet velké ledové krystaly a ty ledové krystaly by nám roztrhaly buňky, roztrhaly tkáně, poškodily orgány a ta ryba by zmrzla. To znamená, mořská voda ještě teče, ale v rybě už se tvoří led A aby se netvořil, tak ty arktické ryby, které se právě pohybují v těchto velmi studených vodách, tak mají ten antifreeze protein, se tomu říká anglicky, ten protimrazový protein, bílkovinu, a ta nezabrání vzniku ledových krystalů. Ale když ten maličký ledový krystálek vznikne, tak se ta bílkovina na něj přiloží, obalí ho a nedovolí mu, aby se spojil s jinými krystaly. Takže tam je spousta maličkých ledových krystalů, ale žádný velký a nedochází k poškození. A něco velmi podobného mají ty pavoučnice. Takže byť jsou zástupci hmyzí říše, tak evoluce u nich objevila nezávisle na těch rybách vynález toho protimrazového proteinu.
1: Nemrznoucí směs do ostřikovačů. To je první, co mě napadá.
0: V principu podobné. Jde o to namíchat směs, která nezamrzne, ani když je pod nulou.
1: Pavoučnice tedy používají tuto směs a když je nejhůř, zamrzající nohu prostě odhodí.
0: Ale to není všechno.
2: Další geny, které tam objevily vědci, tak bychom našli jejich protějšky třeba u ledního medvěda, což je savec. Lední medvěd je obrněný proti těm třeskutým mrazům Arktidy, jednak tím hustým kožichem, který je opravdu dokonale uspůsobený, pak má tu vrstvu tuku, že jo, pod kůží, zase izolační, ale kromě toho bílého tuku, který máme i my, a to jsou ty pneumatiky, které se nám dělají ledazde po těle, tak lední medvěd má velké množství hnědého tuku. A tahle hnědá tuková tkáň, to jsou taková kamínka. Tam se spaluje energie a vzniká teplo. A ukázalo se, že pavoučnice mají velmi podobné geny těm medvědím, které zajišťují spalování energie a tvorbu tepla. To znamená, ta pavoučnice je schopná si zatopit.
1: No vidíte, já to říkám od začátku.
0: Přestože nejde o teplokrevného živočicha, používá tenhle tepelný trik s tukem.
1: Hnědý tuk mají i miminka, aby neprochladla.
0: Ano, je to osvědčený postup u mnoha organismů.
1: A opravdu se to u pavoučnic potvrdilo?
0: Oba nově objevené způsoby boje proti mrazu vědci ověřili.
2: Ten protimrazový protein vnesli do dědičné informace obyčejné octomilky. A tyhle ty octomilky strčily do mrazáku a zjistili, že skutečně jsou mrazuvzdorné, že vydrží víc než octomilky, které tenhle ten gen si nepůjčili. A pak zkoušeli, jak jsou na tom s tělesnou teplotou ty pavoučnice. A zjistili, že skutečně, když se to blíží té kritické teplotě, kdyby ty pavoučnice začaly mít problémy, tak ta pavoučnice spustí to vnitřní vytápění a udrží tělesnou teplotu zvednutou o několik málo stupňů po dobu 20 minut. Zdá se to možná málo, ale ta pavoučnice tím zřejmě řeší takové kritické momenty, kdy se dostane někam na nějaké místo, kde je to třeba ve stínu, kde je nižší teplota. A ona během těch 20 minut to vyřeší, tenhle ten problém, prchne někam, kde je tepleji a tím se zachrání. Prostě ten mráz ji okamžitě neochromí.
1: Pavoučnice popírají všeobecné představy o hmyzu, které si spojujeme s teplem, létem a létáním.
0: Pavoučnice jsou pravý opak. Zimu milují a létání se vzdali. Jejich larvy žijí v půdě.
1: A vylézají do sněhu. Proč vlastně?
0: No, protože vyšší teploty je mohou zabít rychleji než silný mráz. Tak například, jako studenokrevný hmyz mají rychlost metabolismu závislou na okolní teplotě. V chladu běží pomalu a úsporně. Když se oteplí, metabolismus se prudce zrychlí. Rychle vyčerpají zásoby energie, protože jejich tělo na teplo není přizpůsobené. V teple také rychle ztrácejí vodu, nemají ochranu proti přehřátí.
1: Zkrátka, pavoučnice jsou specializované skoro jako polární zvířata. Přežijí na sněhu při -5 stupních Celsia, ale dlouhodobější pobyt třeba při +20 stupních Celsia už pro ně může být smrtelný.

0: Léto je ve znamení cestování.
1: Proč ne? Jen upozorňuji, že ne každý si libuje, když je dlouhá cesta doprovázena vysokými teplotami.
0: V dnešní době klimatizací už to není tak hrozné.
1: A nebo se dá vyrazit k severu.
0: A co k severovýchodu?
1: I tam.
0: Když se tím směrem vydala jistá výprava před 147 lety, nebylo motivací se schladit, ale najít novou možnost dálkové přepravy.
2: Stalo se tento den, 18. července. Takzvaná severovýchodní mořská cesta, vedoucí podél severního pobřeží Sibiře, nabízela ze západní Evropy do východní Asie a na západní pobřeží Severní Ameriky mnohem kratší spojení než dosud nutná štrapáce kolem Jižní Afriky nebo Jižní Ameriky. Bohužel Arktické moře bylo vinou nízkých teplot takřka neustále zamrzlé. Proto většina odborníků považovala jeho překonání za utopii. Našli se však tací, které náročnost cesty neodradila. První se o to neúspěšně pokusil Angličan Hugh Wilby v roce 1533. Poté, co selhala rakouská výprava v letech 1872 až 74, začal v roce 1877 totéž plánovat zkušený finsko-švédský šlechtic, přírodovědec a polární průzkumník Adolf Erik Nordenskiöld. Záměr podpořil švédský král Oskar II., finančně vypomohli soukromníci i vědecké společnosti. Zakoupený velrybářský parník Vega byl přestavěn a naložen zásobami na 2 roky. Posádku tvořilo 21 námořníků, doplněných 9 důstojníky, badateli a malířem v čele s velitelem Nordenskiöldem a kapitánem Louisem Palanderem. Vega vyplula v červnu 1878 z jihošvédské Karlsruhe a přes severonorské Tromsø zamířila na východ. Zpočátku šlo všechno jako na drátkách. V srpnu minula mis Čeljuskin, zhruba uprostřed cesty, a už to vypadalo na snadný úspěch, když koncem září loď uvízla v ledu u severovýchodního břehu Čukotky. Do Beringova průlivu zbývalo nicotných 180 kilometrů, ne víc než pár dní plavby. Nakonec museli polárníci přezimovat po boku místních Čukčů, kteří se k nim po počátečních nedorozuměních chovali velmi přátelsky. Po 264 dnech uvěznění dne 18. července 1879 led konečně povolil. Průjezd byl fakticky překonán. 2 dny na to si už Nordenskiöld zapsal do deníku. O 11. hodině dopolední jsme byli uprostřed mořské úžiny, která spojuje severní ledový oceán s Tichým oceánem, a pozdravili jsme z Vegy starý i nový svět. Konečně tak bylo dosaženo cíle, o který usilovalo tolik národů. Proplout ledovým mořem podél severního pobřeží Sibiře. Dodejme, že bez ztráty jediného života. Počátkem září loď dorazila do Yokohamy, odkud velitel telegrafoval do vlasti. Po 2měsíčních opravách se expedice vydala domů, tentokrát klasicky spodem přes Indický oceán a Suezský průplav. Tím také jako první dokončila kompletní obeplutí Eurázie. Ve Stockholmu byla triumfálně přivítána v dubnu 1880. Výprava Erika Nordenskiölda zdolala severovýchodní mořskou cestu na den přesně před 147 lety.

0: cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Asi bych se neodvážil podniknout takhle dalekou a nebezpečnou cestu.
0: Chápu. I vaše jízda k moři do Chorvatska byla náročná.
1: Vidíte? A zvířata bez dopravních prostředků putují na obrovské vzdálenosti a nestěžují si.
0: Pravda. Celé stádo se přesouvá na obrovskou vzdálenost a mláďata to musí zvládnout také.
1: Jenomže oni nemíří na dovolenou, ale za potravou. Na cestu je žene nutnost.
0: Spousta druhů migruje každoročně. Stovky, tisíce kilometrů.
1: A kdy s tím ti živočichové začali?
0: Jak jsem říkala, od malička.
1: Ne, já myslím na minulost. Některý druh musel být první. Putovali už například dinosauři.
0: Četla jsem něco o edmontosaurech.
1: Vzpomínám si, tihle 12-tunoví bíložravci jsou hlavními hrdiny známého dokumentu BBC Putování dinosaurů.
0: Právě. Líčí se tam jejich strastiplná a dlouhá cesta.
1: Znamená to tedy, že už v dobách dinosaurů živočichové migrovali každoročně i tisíce kilometrů?
0: Ptáme se publicisty Vladimíra Sochy.
2: Asi takovým opravdu nejznámějším příkladem jsou ti kachnozobí edmontosauři, kteří podle jedné studie z roku 2008 měli být schopni podnikat každoroční migrační trasy v délce nějakých asi 2600 kilometrů, takže skutečně ohromné vzdálenosti, takovým tím severojižním směrem po Laramidi, což byl takový ten subkontinent, v podstatě západní část Severní Ameriky, od Aljašky na severu po Mexiko na jihu. A oni měli údajně těhle dinosauři zhruba na polovině délky tady té Laramidie v tom severojižním směru teda putovat. Tehdy dokonce ti autoři té studie počítali s tím, že oni by potřebovali udržovat nějakou stálou rychlost, něco mezi asi 2 a 10 kilometry za hodinu, aby dokázali dojít z té Aljašky až dolů do Alberty.
0: Takže už dinosauři migrovali za teplem a potravou k jihu.
1: No, zřejmě právě tato studie inspirovala BBC k tvorbě zmíněného dokumentu, ale ne pokaždé je dobré stavět dokument na čerstvém objevu.
2: To byla taková trošku kontroverzní studie, protože se ukazuje, že ono to asi tak úplně žhavé nebude s těmi migracemi. Jiná studie třeba ukázala, že ti edmontosauři pravděpodobně naopak přezimovali v těch vyšších polohách, což ukázala mikrostruktura kostí fosilních, které byly podrobeny tomu histologickému výzkumu. A navíc se taky ukazuje, že ti edmontosauři měli spoustu takových pravděpodobně poddruhů nebo variet, které se liší anatomicky částečně, například ti nejjižnější, kteří žili někde na území tak dnešního Colorado, Nového Mexika možná, tak prostě nebyli úplně asi stejným poddruhem, jako ti, kteří žili na území té Aljašky například. Ti byli dokonce původně popsáni jako samostatný rod. Ugrunáluk se to jmenovalo, ale nedávno právě bylo zjištěno, že ten Ugrunáluk je ve skutečnosti severní varianta, jakási severská varianta, dalo by se říci polární, toho samotného edmontosaura.
0: Takže kosti nalezené na severu a na jihu kontinentu nemusí dokazovat, že by druh putoval, přičemž každý žil na svém území.
1: Ano, a proti migraci svědčí i další indicie.
2: Navíc ti edmontosauři byli skutečně rozšíření prakticky po celém tom severu až opravdu do oblasti toho severního polárního kruhu tehdejšího druhohorního, což ukazuje třeba objev japonského druhu Kamuisaurus japonicus, který tvořil společně s těmi edmontosaury klad edmontosaurini, kam dneska teda spolu patří. No a je možné, že ten Kamuisaurus japonský, že byl přímým potomkem edmontosaura, který migroval ne teda po té Laramidii severojižním směrem, ale po nějaké proto-Beringově úžině, když šlo překročit suchou nohou ze Severní Ameriky do východní Asie. Před nějakými asi 72 až 70 miliony lety se to odhaduje. A tím pádem probíhala asi nějaká migrace, ale spíše tady takto mezi těmi kontinenty a po nějakých velkých skocích. Nebylo to jako rychlé a nebylo to každoroční, spíš to byly nějaké takové ty dlouhodobé stovky tisíc let možná, neli miliony let trvající migrace.
1: Edmontosaurus připomíná na první pohled klokana s kachním zobákem.
0: Ale hodně přerostlého, dosahujícího délky 12 metrů s vysokým hřbetem a dlouhým ocasem.
1: Chůze mu určitě problém nedělala.
0: Ale na nějaké dlouhé putování dinosaurů to tedy nevypadá.
1: Nicméně přibývají doklady o pozvolném přesunu za lepšími podmínkami.
2: třeba zase objevený trpasličí kachnozobý dinosaurus Aynabia v Maroku v severní Africe, který ukazuje, že na konci druhohor bylo možné suchou nohou občas se dostat ze západní Evropy do severní Afriky, že tam byly nějaké asi série ostrovních spojení, jako nějaká pevninská šíje se tam mohla vytvořit dočasná, takže třeba i takovéhle doklady máme. Nebo třeba v severní Americe putovali velcí sauropodní dinosauři na stovky kilometrů daleko za potravou, což ukazuje třeba i rozbor gastrolitů, trávicích kamenů některých dinosaurů a jejich zuby třeba, které dneska už je možné natolik chemicky rozebrat a prostudovat, že můžeme zjistit, jak se zhruba posouvali geograficky ti dinosauři, jak velké putování podnikli a z jakých třeba teplotních pásem, do jakých se přesouvali nebo do jakých míst, jakou suchostí toho prostředí. Takže takovéhle úžasné objevy máme.
0: Rozšiřování druhů je pochopitelná věc, která se odehrávala i v éře dinosaurů.
1: No, nakonec jim to nebylo moc platné.

0: Odhalování tajemství přírody je velkým hnacím motorem všech objevů.
1: Určitě. Od pradávna. A platilo to i v 18. století, kdy žil Denis Diderot, hlavní redaktor monumentální encyklopedie, která se stala symbolem boje rozumu a svobody myšlení proti církevní a státní cenzuře.
0: Diderot, francouzský filozof, spisovatel a jeden z hlavních představitelů osvícenství.
1: Ten jednou vzal ono odhalování přírody doslova, když řekl slova, která si zapsal do své sbírky citátu Jiří Grygar.
2: Příroda se podobá ženě, která se ráda parádí a ze své roby se chlubí tu jednou, tu jinou částí svého těla. Svým vytrvalým ctitelům poskytuje jiskřičku naděje, že ji možná někdy uvidí odhalenou celou.
0: Jojo, příroda neprozrazuje svá tajemství snadno. Člověk musí dlouho pozorovat, zkoumat a přemýšlet a i pak získá jen část odpovědí.
1: Diderot naznačuje, že úplné poznání přírody je možná nedosažitelné, ale právě to žene vědu dopředu.
0: Jestli je něco symbolem krásy přírody...
1: Myslíte kromě žen, že?
0: Samozřejmě. Pak jsou to květiny.
1: Naprostý souhlas. Rostliny jsou ale, podobně jako ženy, plné překvapení. Některé například dokáží střílet. Představíme si je v našem prázdninovém cyklu Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
3: Rostlina, která střílí. Dnes vám představíme rostlinu, která budí dojem, že se brání. A sice opravdu nečekaným způsobem. Ne pachem, ne jedem, ale pohybem. A ne ledajakým. Její plody totiž doslova vystřelují semena. Řeč je o netýkavce. U nás je nejznámější například netýkavka nedůtklivá nebo invazní netýkavka žláznatá. Český název netýkavka je skutečně výstižný. Stačí se zlehka dotknout zralého plodu a během zlomku sekundy exploduje. Plod netýkavky je podlouhlá tobolka. Jak dozrává, její stěny se napínají a hromadí v sobě mechanické napětí. Je to podobné, jako když natáhnete pružinu. Jenže tady je pružina ukrytá v rostlinném pletivu. Jakmile dojde k narušení, třeba dotykem, kapkou deště nebo i větrem, stěny plodu se prudce svinou. Tobolka se roztrhne a semena jsou vystřelena do okolí. Celý proces trvá méně než desetinu sekundy. Smyslem není střelba po dotěrných bíložravcích, ale rozmnožování. Semena přitom nejsou jen vyhozena ven. Mohou doletět do vzdálenosti až několika metrů. To je pro rostlinu, která se sama nepohybuje, překvapivě účinný způsob šíření. Zvlášť v husté vegetaci, kdyby semena jinak spadla přímo pod mateřskou rostlinu a soupeřila by s ní o místo i živiny. Tento mechanismus má dokonce odborný název – balistické šíření semen. Ano, rostlina si v podstatě vystřelí své potomky do okolí. Podobnou strategii využívají jiné rostliny, ale právě netýkavky patří mezi nejrychlejší a nejcitlivější. Invazní netýkavce žláznaté, mechanismus vystřelování semen výrazně pomáhá k jejímu úspěchu při šíření Evropou. Jedna rostlina může vytvořit stovky semen, která se rozptýlí po okolí a rychle obsadí nové území. Navíc semena dokážou přežít v půdě i několik let. Plod netýkavky není jen napnutý k prasknutí. Je také citlivě nastavený na okamžik dozrání. Kdyby explodoval příliš brzy, semena by nebyla připravená. Příliš pozdě by už mohla spadnout sama. Rostlina tak musí přesně odhadnout, kdy je správný čas vystřelit. Netýkavka ukazuje, že i bez svalů a nervů může rostlina využít fyzikální principy k velmi rychlému pohybu. Stačí nahromadit napětí a pak ho uvolnit ve správný okamžik. O tom, že je tato strategie úspěšná, svědčí i fakt, že netýkavek existuje na Zemi 1000 druhů.
0: Takže když sáhnu na netýkavku a ona vybouchne, nemám si to brát osobně.
1: Není to výstřel na vás, Kateřino, ale zoufalá snaha dostat svoje potomky co nejdál.
0: Obdivuhodná rychlost na rostlinu. Člověk má pocit, že rostliny jen tiše stojí na místě, ale tahle dokáže vystřelit jako malý katapult.
1: A nejde jenom o netýkavky. Rostliny využívají různé fyzikální principy překvapivě často. Některé vystřelují pil, jiné pracují s tlakem vody nebo prudkým praskáním pletiv.
0: Takže i rostlinný svět dokáže být plný pohybu.

0: A čím zakončíme Meteor?
1: Kriminálním případem.
0: Případem, který bude nejvíce zajímat kouzelníky.
1: Jak to?
0: Díl se totiž jmenuje Sherlock Holmes a případ záhadného zmizení. Meteor ho poprvé vysílal 15. října roku 1977.
1: V hlavních rolích Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vlastimil Brodský nebo Pavel Spálený. Scénář Rudolf Čechura, režie Karel Weinlich.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si luku.

0: Na světě je stejně krásně, holci. Ovšem mocné. I v našem věku. Zdali pak byste ještě dokázal přejít tuhle úzkou lávku přes řeku.
1: A proč ne? Můžeme to zkusit. No? Vidíte? Jde-li člověk pomalu a opatrně, zvládne to věk nevěk.
0: Výborně. A jsme na druhé straně.
1: A víte, proč se nám pořád na světě líbí, doktore? Protože pořád ještě můžeme být tu a tam lidem užiteční. V tom je celý ten zázrak.
0: Tu a tam. Vždyť v poslední době vyvíjíte opět činnost téměř jako za mlada. Obdivují se vám, holmsi. Nedávno jste úspěšně vyřešil případ se včelami, pak zase podivuhodnou příhodu s houbami.
2: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pánové, radši prominout. Nechtěně jsem zaslechl pár vašich slov. Nejste vy snad sám Sherlock Holmes, pane?
1: Ano, ale... Nikoli sám, jak vidíte. Mám věrného přítele Watsona.
2: Och, samo dobré nebe mi vás poslalo do cesty. Jaká to šťastná náhoda, že právě tudy vede vaše procházka.
1: Stalo se tu snad něco dobrý muži?
2: Men je moje jméno, pane. Stalo se tu skutečně něco... Něco velice nezvyklého, řekl bych přímo, nadpřirozeného. Zabýváte se také nadpřirozenými úkazy, pane Holmesi?
1: Dosud se mi nenaskytla tak

0: Měl vousy, pane, takže to mohl být jedině dospělý trpaslík.
1: A vidíte, jak i vy dovedete logicky uvažovat.
0: No, děkuji, pane.
1: Není tu někde na blízku cirkus Watson?
2: Ano, Holmes si ve vsi 5 mil odtud rozbil předevčírem svůj stan cirkus. Bude to.
1: Hele, dobrý muž, jedna záhada je vyřešena. Docela prostě, že?
0: Ano, ale říkám vám, že mrtvola toho trpaslíka se ztratila.
1: To se stává. Mrtvoly se občas ztrácejí. Jste si však jist, že byl ten trpaslík mrtvý?
0: Ovšem, ani se nehýbal.
1: Omatal jste mu tep? Zkusil jste dech na zrcátku?
0: Takové věci já neumím, pane Holmesi. No,
1: pak tedy nemůžete tvrdit, že byl mrtev. Mohl pouze spát.
0: Vyloučeno. Rozeznám přece spícího člověka od mrtvoly. Kromě toho mu dvakrát sedl na nos vrabec a ten člověk se ani nepohnul.
1: To již něco znamená. Důkaz to však není. Říkáte-li, že se trpaslík ztratil, pak patrně se probral z bezvědomí a prostě odešel.
0: Chcete snad říci, že cirkusoví trpaslíci dovedou lítat?
1: Řekl jsem odešel, nikoli odletěl.
0: Jenže kdyby odešel, to jest použil svých nohou, museli by tu po něm zbýt nějaké stopy? Není liž pravda?
1: Ukazujete přece, že ležel tuhle na trávě.
0: Jistě. Avšak odtud mohl odejít pouze tímto nebo opačným směrem. A jak vidíte, v obou směrech po několika málo jardech začíná písek. Tam by tedy musely být nějaké stopy.
2: A nejsou tam snad?
0: Nejsou. To je právě ta záhada. Tadyhle ležel mrtvý trpaslík a potom tam najednou neležel. A nikde kolem dokola ani jediná lidská šlépěj, no, což to není dostatečně záhadné?
1: Je to dost záhadné na to, aby mě případ začal zajímat. Řekněte mi, pane Mane, kdy jste trpaslíka poprvé spatřil?
0: No, jak vidíte, můj domek je docela osamělý. Za domem je příkrý sráz, pro člověka naprosto nepřístupný. Tam tudy nikdo přijít nemohl. Z řeky, jak jistě chápete, také ne. A na cestu oběma směry dobře vidím a jsem si jist, že po ní nikdo nešel. A najednou se kouknu před dům a tam leží na trávě ten mrtvý trpaslík.
1: Dobrá, mrtvý trpaslík tedy od nikud nepřišel a nikam neodešel. Přesto však tu byl a teď je zase pryč. Je to tak?
0: Přesně tak, pane Holmesi.
2: Proč jste něco nepodnikl?
0: Ale já jsem podnikl, pánové. Hned jsem běžel na policejní stanici to oznámit.
1: To jest, kterým směrem?
0: Tam letím, na západ.
1: Dobrá. Tam jste přirozeně nikoho nepotkal a došel jste až na policejní stanici.
0: Správně. Oznámil jsem konstáblovi, že tady leží jakýsi mrtvý trpaslík. Konstábl se neprodleně vydal se mnou zpět sem, ale když jsme sem přišli, trpaslík byl pryč. A nikde ani jediná rozumná stopa. Zbyl tu po něm jen mokrý flek.
1: Mokrý flek říkáte?
0: Ano, ano. Když konstábl viděl, že tu není ani mrtvola, ani stopy, díval se na mě všelijak, snad si myslel, že jsem zešílel. Nebo že si z něj dokonce tropím nevhodné žarty.
1: Vrátil se pak stejnou cestou na stanici, že?
0: Ano.
1: Dobrá. A my se teď vydáme na opačnou stranu, k východu. Kam vede ta cesta?
0: K hostinci u krále Edvarda. Je vzdálen asi 2 míle a stojí na rozcestí, také o samotě jako můj dům.
1: Vsadím se, že na té cestě něco najdeme. Ale okamžitě ještě. Říkáte, že ten trpaslík ležel přesně na tomto místě?
0: Ano, tady.
2: Je to tu skutečně mokré?
1: Ha. A co je toto?
0: No, jakési chlupy.
1: Jak to? Jakési. Jsou to dlouhé černé chlupy, trochu skadeřené, hrubé na omak, mastné. No ano, přesně takovou srst má jisté psí plemeno.
0: Oh, pes baskervilský.
1: Nikoli, dobrý muži. Pes novofunlandský. Vsadím se, že jeho stopy najdeme na té cestě. Nuže, pojďme.
0: Snad nechcete říci, Holmes?
1: Moment, teď mě prosím narušte. Tady. Vidíte?
0: Ano, veliké.
1: Ano,
0: psí stopy.
1: Stopy psa novofunlandského. Čekal jsem to.
0: Ale žádné.

0: lidské stopy? Ani trpasličí?
1: Zatím ne. Ale řekl bych, že i na ty později narazíme. Jen klidně pojďme dál. Vidíte, jak jsou ty psí stopy hluboké?
2: Ten pes něco nesl, něco těžkého.
1: Zcela správně, milý Watson, je vidět, že jste se u mě něčemu přiučil.
0: Snad si pro Boha nemyslíte, že toho trpaslíka odnesl pes?
1: Ovšem, vyloučíme-li všechno, co je nemožné, pak pravda je to, co zbývá. Byť je to jakkoliv nepravděpodobné. Trpaslíka, ať už živého nebo mrtvého, odnesl novofunlandský pes.
0: Proč zrovna novofunlandský?
1: Předně proto, že jsem našel pár typických chlupů tohoto plemene.
0: Takovou srst přece může mít i jiný pes.
1: Připustíme to. Ale který jiný pes má takovou sílu, aby odnesl dospělého člověka, byť i trpaslíka? Zajisté pes novofunlandský, který váží 62 až 68 kilogramů a má obrovskou sílu.
0: Ale Bernardín je také obrovský a silný pes.
1: Jistě, ale nesouhlasili by jiné věci, především srst.
2: Bernardín bývá přece červeno-bílý a ne černý.
1: Správně. Nemám však na mysli pouze barvu, nýbrž i kvalitu srsti. Pes svatobernardský, jak se správně nazývá, má srst tvrdou, hladce přiléhavou, rozhodně ne na omak drsnou. Kromě toho pes svatobernardský není vodní záchrana.
0: Bernardín přece také umí plavat.
1: Ano, ale není to jeho hlavní specializace. Do vody skočí leda tak pro svého pána nebo pro dítě, kdežto pes novofunlandský je rozený vodní záchranář. Zachrání z vody kde koho, i když třeba ani netone a nestojí o to. Novofunlandian prostě jakmile vidí někoho nebo něco plavat ve vodě, jde to zachránit.
0: Vy si tedy myslíte, že ten trpaslík se topil a pes ho vytáhl na břeh?
1: Zajisté. Jak jinak by se tu vzal?
0: No, vypadá to docela pravděpodobně. Jenže...
1: Mají tu někde v blízkosti takového psa?
0: Mají, právě v hostinci u krále Eduarda.
1: Vida, tam tedy nejspíš najdeme psa i trpaslíka. Pojďme rychleji, teď už není třeba dávat takový pozor. Lidské šlépy je, budou-li nějaké, jistě nepřehledneme.
0: Ale ten pes z hostince není vůbec cvičený, pane Holmesi. Jak by mohl provést takovou věc?
1: Není třeba, aby byl cvičený, jak už jsem řekl. Příchylnost k vodě a záchranářské činnosti má novofunlandský pes vrozenou. Jedině ho lze nesprávným cvičením zkazit, ale to se asi nestalo.
0: Ne, říkám vám, že hostinský ho vůbec necvičí.
2: Jak si ale, Holmesi, vysvětlíte, že pes trpaslíka nejen zachránil, ale také odnesl k první pomoci?
1: Jste si tak jist, že ho nesl za první pomocí?
2: No, nevidím jiný důvod.
1: Hned vám to vysvětlíme. Není vám například divné, co ten pes vůbec tady dělal? Má to sem dvě míle.
2: Inu, je to divné. Pokud vím, tenhle pes se nikdy netoulá, drží se doma, i když má úplnou volnost. Patří to už k jeho povaze.
1: Správně.
2: Na druhé straně ovšem je známo, že vodu cítí na mnoho mil a táhne se za ní jako jiný pes za masem.
1: To je sice pravda, ale řeku má přece také doma hned u hostince, nemýlím-li se.
0: Ne, nemýlíte. Ta řeka teče hned kolem hostince.
2: Pak tedy nevidím důvodu.
1: Důvod tu jistě byl. Vsadím se, že jsem šel právě za tím trpaslíkem.
2: Oho, nechcete přece říci, že ten pes předem tušil, že se trpaslík bude topit.
1: To jistě ne. Představuji si to tak, že trpaslík zcizil patrně nějakou drobnost, kterou mohl dát do kapsy. Dost možná, že ukradl něco přímo v oné hospodě, aniž by o tom ovšem pes, jakže se jmenuje?
0: Barry.
1: Tedy aniž by o tom Barry věděl, přesto však, když potom kráčel trpaslík kdesi poblíž domu kolem psa, Barry to ucítil.
0: No počkejte prosím, co ucítil? Snad mi nechcete namluvit, že Barry ucítil kradenou věc v kapse. Vím sice, že pes má dobře stokrát lepší čich než člověk, ale...
1: Milionkrát, dobrý muži, milionkrát citlivější než člověk. To je prokázáno olfaktometrickým měřením.
0: Inu, třeba milionkrát, ale nemůže přece čichem rozeznat kradenou věc, to mi neříkejte. To je holý nesmysl z říše bajek.
1: Omyl, pane mene. To jsou prokázaná a ověřená fakta. Někteří speciálně cvičení psi dovedou čichem rozeznat i pašované nebo zašmelené zboží. Což pak jste jak těživ neslyšel o slavném Benovi, který sloužil u Scotland Yardu?
0: Ne, To byl ale jistě německý ovčák.
1: Opět se mýlíte. Ostatně většina lidí považuje za nejlepšího, ne-li dokonce jediného služebního psa, pouze německého ovčáka. Vynikající Ben byl ovšem pes novofunlandský. Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
2: To je víc, než dokáže mnohý policista za celý svůj život. Přesně takhle to o něm řekl vrchní inspektor Scotland Yardu S.E. Peck.
1: A víte, v čem především spočívaly Benovy úspěchy? Dovedl vnímat pach vyvolaný strachem.
2: Delikvenc, patří-li policistu se psem, dostane přirozeně strach a v důsledku toho vylučuje pot a zvláštní pach, který Ben dovedl bezpečně rozeznat.
0: Ale tady přece nebyl žádný policista.
1: Nebyl, ale to není podmínka. Důležité je, zda trpaslík dostal při spatření psa strach. Strach, že bude zadržen. A to asi dostal. A Barry ten zvláštní pach zachytil.
0: Barry přece není Ben.
1: Je to jeden z jeho příbuzných. Co vy víte? Třeba i přímý potomek. Ostatně podobnou schopnost rozlišovat onen zvláštní pach strachu mají do jisté míry i jiní psi.
0: Ovšem, tady něco nesouhlasí. Proč by Barry trpaslíka nejdřív pronásledoval a potom zachraňoval?
1: Na tom není nic nelogického. Jak říkám, pes asi trpaslíka jenom zpovzdálí následoval, když zachytil ten pach. A trpaslík se dal polekaně na útěk. Barry přirozeně zrychlil běh. Trpaslík chtěl rychle přeběhnout tu úzkou lávku přes řeku, ale spadl do vody. V tu chvíli ovšem nebyl již pro Barryho zlodějem, nýbrž obětí, kterou je třeba zachránit před utonutím. Říkal jsem vám přece, že pes novofunlandský má vrozenou, přímo instinktivní touhu zachraňovat tonoucí. Kde koho, rozumíte?
0: Proč ho ale vytáhl z vody až u mého domu?
1: Protože trpaslík zřejmě plaval. Plaval stále dál a nechtěl se nechat vylovit, jenže Novofunlandian se nedá o záchrannou akci ošidit. Stále se pokouší tonoucího uchopit a vynést z vody, plave kolem něho, pokusy neustále opakuje a když to nejde jinak, přidrží si plavce chvíli pod vodou. No, a pak už to jde snadno, že?
0: Vy myslíte...
1: Ale ovšem... Mírně přiutopeného trpaslíka vynesl z vody a položil na trávník. Proto jste neviděl nikoho přicházet. Pes s ním vyšel prostě z řeky. Olízl mu asi párkrát tvář a pak někde opodál čekal, zda se ten člověk probere.
0: To je divné. Tak najednou už mu nevadil ten jeho pach strachu?
2: Ale pane mene, důkladně namočený člověk nevylučuje přece žádný pach.
1: Správně, Watsone. Teprve když trpaslík oschl a probral se, počal se opět strachy potit. Takže mezi tím, co jste vy, mene, odešel na policejní stanici, vzal Barry trpaslíka a nesl ho v zubech domů do hostince u krále Eduarda. Proto nikde kolem nebyly lidské stopy. Nemyslím si však, že ho donesl až domů. To je přece jen... No, tu to máme.
0: Stopy na cestě.
1: Ano, stopy trpaslíka. Nepříliš rovná osa chůze, jak vidíte. Barry mu už bylo břemeno těžké. Postavil tedy trpaslíka na nohy a hnal ho před sebou. Nebo spíš vedl jej za ruku, či za šos, soudě podle stop. Teď již můžeme s naprostou jistotou jít do hostince u krále Edvarda a zjistit, co vlastně trpaslík ukradl. Co to vidím? Tamhle po silnici jede policejní motocykl.
0: Ale to je přece náš konstábl.
1: Mají v hostinci telefon?
0: Jistě.
1: Vsadím se, že telefonovali na stanici, aby konstábl přijel ke králi Eduardu. No, my už tam za chvíli také budeme. A uvidíte, zda jsem měl pravdu či ne.
3: Ach, nejste vy snad Sherlock Holmes, pane?
1: To jsem, konstáble. A toto je můj přítel, doktor Watson.
3: Oh, ano, ano, znám. Co vás sem přivádí, pánové?
1: Řekl bych, že totéž, co vás. Vás jsem zřejmě zavolali, abyste zatkl trpaslíka podezřelého z krádeže. Ten trpaslík z cirkusu Bude to? Se topil v řece, odkud ho vytáhl a sem dopravil novofunlandský pes.
3: Proklatě! Jak jste to všechno zjistil? Sotva přijdete a hned... Vy jste to viděl?
1: Nic jsem neviděl. Využil jsem jen svých odborných vědomostí a schopnosti logického uvažování, která je ostatně dána každému člověku.
3: Pozoruhodné. Všechno je přesně tak, jak jste řekl. Trpaslík měl plnej kapsy kradených vajec. Z větší části jsou ovšem už na kaši. Právě se přiznal, že je ukradl v kurníku zdejšího hostince. Když potom urychleně odcházel západním směrem podél řeky, narazil kousek odtud na toho psa. Pes za ním vykročil nejprve pomalu, potom... Ale co vám to vlastně vykládám? Vy to jistě všechno už víte.
1: Jistě. Právě jsem to vysvětlil zde panu Menovi.
0: Konstáble, Holmes je opravdu skvělý, něco nevídaného. Holmesi, vám by měli postavit pomník.
1: Ne, netřeba. Hlavně, že už postavili pár pomníků psům. V Anglii, v Japonsku. A náš drahý a slavný Lord Byron napsal o psu novofunlandském skvostnou báseň. Měl byste si ji někdy přečíst, pane Men.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si luku.

0: Sherlock Holmes vyřešil svůj případ opět brilantně.
1: Do dalšího se pustí zase za týden.
0: A dnešní meteor už je zcela u konce. Naslyšenou příště se těší autor meteoru Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bláznivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
2: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
3: Jak se chcete do toho domu dostat?
2: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
0: Ale jeho proradnost nezná mezí. Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
1: Hrabě Drákula.
0: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin
0: na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, ukazují data portálu dopravy. Írán v odvetě za útoky Spojených států znovu udeřil na americké spojence Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Katar. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
6: V pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, chalupáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
4: Kuvajt po íránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Írán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu. Kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Íránu udeřila sedmou noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity mohou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelií, o životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Večer zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Záměrem pořadatelů je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petrianošová.
7: Hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johanu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám.
4: Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila naši Sáru Bejlek. Vypadla taky Tereza Valentová, a to po porážce s Ruskou Kornějevovou.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Čeká nás proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
4: Dálnice D1 na trase z Prahy do Brna za Divišovem zůstává neprůjezdná. Na kilometru 48,5 je vozovka po dřívějším požáru vyčištěná. Potíže jsou ale na kilometru 47,5. V koloně pokračuje odklízení následků po hromadné nehodě. Provoz je velmi silný, zdržení opět narostlo. Fronta je aktuálně z 39. kilometru. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná jen pro osobní dopravu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkné sobotní dopoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli si Jitka Novotná bude povídat s taneční pedagoškou Dariou Klimentovou v pořadu Stříbrný vítr. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad krátce po 10. a po 11. Simona Stašová, Miroslav Ecler, Otakar Brousek a také Michal Horák. No a protože jde o tobogan, tak také Aleš Cibulka. I dnes tobogan můžete poslouchat mezi 11. a 12. hodinou a po toboganu se přihlásí Halina Pavlovská a naservíruje své pravidelné sobotní omeletky. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: přišla přesně tak, jak to má vypadat. Vzpřímeně, se špičkami vytočenými do strany. Ačkoliv původně směřovala k vrcholným výkonům v gymnastice, nakonec zakotvila na Olympu světového tance. Poněkud nevěřícně, řekla bych. Nebo spíš se značnou mírou sebekritiky a nekompromisních nároků na vlastní výkony. Někdejší hvězda anglického národního baletu, která se nikdy nepřestala označovat za bytost stydlivou a introvertní, dnes opět překoná onen přirozený ostych a podělí se s námi o velkolepé okamžiky své kariéry, ale možná i docela drobounké radosti každodenního života. Daria Klimentová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bylo to pro mě hodně potěšující, ale zároveň do jisté míry očekávatelné, když jsme se potkali v Národním divadle na Labutím jezeru. Já jsem si říkala, že když jste v České republice, že asi budete chtít vidět své kolegy z českého prostředí při jejich výkonu. Jak jste ten večer v Hledišti prožila? A dodám, že v Národním divadle jste začínala, takže byla jste doma.
1: Byla jsem doma, ano, mě hrozně zajímala vlastně ta nová verze a bylo to pro mě dojemné, když jsem vlastně slyšela tu hudbu Čajkovského, tak jsem si začala vzpomínat, když já jsem tančila ty nervy před tím svým výstupem, ale co nejvíc jsem viděla, že vlastně já jsem tam půlku toho souboru měla své studenty. Já tady totiž v létě organizuju mezinárodní baletní masterclasses už 17 let a teď jsem viděla, jak jsou každý rok vyspělejší a uvědomila jsem si, jak i já stárnu, jak ten čas strašně letí.
0: Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, jestli tohle stárnutí nevnímáte spíš na pozadí svých generačních souputníků, protože někteří na jevišti byli také a dnes už v takových těch charakterních takřka činoherních rolích, tak nad tím asi člověk také zapřemýšlí.
1: Tak samozřejmě, myslím, že pro většina těch tanečníků je to krásná příležitost, že vlastně mohou stále být na tom jevišti a nemusí mít z toho ty nervy, aby točili 32 fueté nebo ne.
0: Vy sama jste Labutí jezero tančila opravdu mnohokrát, vždy prý s prožitkem a také s požitkem, pokud tedy něco šíleně nebolelo. Co vaše tělo, v jakém stavu se vy nachází nyní?
1: Tak, abych popravdě řekla, bolí, ale ještě teda na vozejku nejezdím.
0: No, pohybovala jste se nádherně v těch kuloárech Národního divadla. Každopádně to tam zašumělo, protože mnozí věděli, co za vaším drobným zezřením hledat a nacházet. A tak jsem si říkala, že když jste byla skutečně na špičce, tak muselo být přes všechnu skromnost náročné držet se při zemi. A také se mi zdá, že vy jste to vyřešila určitým schazováním těch ót. Myslíte, že to byla vaše obrana před nějakým nezdravým opojením?
1: Já nevím, jestli to takhle bylo, ale musím popravdě říct, že všechnu tu slávu, to obdivování jsem si uvědomila, až když jsem úplně skončila. Že najednou jsem vlastně zjistila, že já to potřebuju. Mně to hrozně, protože já jsem introvert, ano, jsem stydlivá. Třeba na baletním sále to bylo hrozně těžké, když na mě ty kolegové koukali ze 2 metrů, až teprve na jeviště jsem se od toho tak nějak odpoutala a zažila do té role. A pak jsem si na to zvykla, aniž bych o tom věděla. A teď, když už to nemám, tak mi to chybí. Ale já jsem tomu říkala, jako že přecházím most z té tanečnice do takového normálního života. A myslím, že už jsem na druhé straně.
0: Kolik času to zabralo?
1: Tak asi 3-4 roky.
0: Když jsme u těch slov chvály, byla nějaká osoba, ať z odborného nebo rodinného okruhu, od níž jste to uznání přijímala bezvýhradně, protože jste věděla, že je upřímná a že se na to můžete spolehnout?
1: Tak samozřejmě rodina, že jo, a nejlepší kamarádi, ty by mi všechno řekli otevřeně na rovinu a já bych to od nich vzala.
0: Jakou váhu pro vás mají slova vaší maminky, která je velmi blízkou bytostí, nejenom z podstaty toho, že je maminka, ale vy spolu žijete v Londýně, ona vám poskytuje ohromné zázemí do toho profesního života. A mimochodem s vámi byla i v Národním divadle na zmíněném Labutím jezeru.
1: Tak já bych ji nazvala už jako baletní odbornici. Ona těch Labutích jezer viděla teda spoustu, nejenom se mnou, různé baletní verze a tak nějak jako ví, co je hezké, co není hezké, jestli ta tanečnice je výborná nebo není. A taky by mi to osobně řekla, jestli se mi to představení povedlo nebo ne. A já bych to od ní vzala. Naopak jsem ráda, že prostě mi řekla, že možná tamhle to nebylo dobré nebo bylo, že vlastně jsem z toho pak vycházela a snažila se to udělat lepší.
0: Mamince, vděčíte za mnohé. Řekněte mi, čím vás vždycky znovu nadchne, v čem byste chtěla být jako ona, protože ji v jistém ohledu považujete za úžasnou. A já musím říct, že mám to štěstí, že ji znám osobně, takže já ji za úžasnou považuji tím optimismem například.
1: Přesně tak, přesně tak. Ona je v takovém věku, že většina těch jejich spolužaček a tak dále už jsou hrozně pesimistické a už vlastně ten život vidí jako tamhle za rohem, že už to bude končit, ale moje maminka určitě ne. Ta je velmi pozitivní, velmi aktivní a vždycky přijede za mnou do Londýna a my vlastně celý den nevidíme, protože ona běhá po Londýně. Je opravdu skvělá, má spoustu energie. Kolikrát říkám, že ona má více energie než já.
0: No, úsměvu má možná víc.
1: No, to asi ano.
0: I když vy jste učenlivá. Myslím, že už těch úsměvů na vaší tváři s lety přibývá. Je to vědomé?
1: Tak já jsem se začátku musela učit usmívat. Maminka mě to učila. Pamatuju si, že to bylo takový hodně tlačený, ale já mám hrozně radost života. Vlastně si uvědomuju, jaký máme štěstí, že tady můžeme každý den sedět. Tak proč bych se neusmívala?
0: K tomu uvědomění jistě přispěly i silné životní příběhy, smutné příběhy. Jeden z nich se váže k vašemu tatínkovi, který byl vaším velkým fanouškem. Vytvořil vám třeba v dětství prostor na cvičení, nesmírně vás podporoval, viděl se ve vašich výkonech a bohužel zemřel mladý na rakovinu plic. Zažil ještě vaše úspěchy, aspoň ty počáteční?
1: Zažil úspěchy teda v tom Národním divadle. Já jsem měla takové velké štěstí, že jsem dostala smlouvu hned tu první sezónu a dostala jsem velké role jako Kytry v Donu Kichotovi, Aurora ve Spící krasavici a tak dále, tak to všechno viděl. Ale takový ten úplně největší úspěch bohužel už nezažil. Nikdy nezapomenu na to, když jsem odjížděla do Londýna, tak ještě ho pořád vidím v paměti, jak on mával z toho okna z bytu a na té době už jsem ho neviděla.
0: Jak vás rodiče vychovávali?
1: No, já si pamatuju, že maminka měla hroznou starost, že jsem pořád unavená. Vždycky, když jsem přišla ze školy, tak říkala, tak si lehni, vyspi se. Nechtěla jsem jíst, tak mě vždycky krmila. A jinak mě vychovávali, abych pomáhala lidem, abych měla respekt k lidem.
0: Má vaše Sabinka respekt k lidem a pomáhá jim? Jinými slovy, snažíte se aplikovat ty zásady, které aplikovali rodiče na vás?
1: Ano, samozřejmě se snažím jí to naučit, jako že jste v metru a jsou tam starší lidé, tak by měla je pustit sednout, protože jednou bude taky starší a bude ráda, když ji pustí někdo sednout.
0: A je to snadné vychovávat takhle děvče v Londýně, kde ta kultura, společnost funguje asi dost odlišně od českého prostředí?
1: Ona je jedináček, takže je trošičku rozmazlená. Dokáže říct ne.
0: Když tahle holčička říká své mamince, že je balet nuda, myslí to vážně nebo vás jenom trošku dráždí?
1: Já si myslím, že to nemyslí vážně. Určitě takový prožitek, jako bych měla já, když se dívám na balet, asi nemá, ale strašně ráda do divadla chodí, ona se strašně ráda oblíká do šatů a vlastně má ráda celou tu atmosféru. Ona v tom vyrůstala. Už od malička jsem ji brala na baletní sál, když jsem tam cvičila. A když jsme jezdili na zájezdy, tak jela se mnou, jela i maminka, jeli jsme vlastně všichni. Já myslím, že se jí to líbí.
0: Jaké povahové rysy nebo projevy zdědila po vás zcela s jistotou? Kdy se v ní vidíte?
1: Tak to je těžký. Ona je hodně jiná než já. Já jsem strašně ráda cvičila, ona vlastně vůbec nechce cvičit.
0: Hádáte se kvůli tomu?
1: Vůbec ne. Kdybych ji naopak nutila, tak plně jí to znechutím. Ale teda ještě se mi nepodařilo, aby začala cvičit. Mě to teda trošičku mrzí. Mrzí mě to v tichosti. Já nechci, aby to dělala nějak vrcholově, ale je to zdravý. Já myslím, že na to jednou prostě přijde, že cvičení je zdravý. Až bude mladá na věky, když bude cvičit.
0: A v čem je vášnivá nebo zapálená?
1: Velmi ráda čte knížky. A teďka teda studuje, chce se dostat na univerzitu. Je velice chytrá, je teda, myslím si, žádostivá. To má teda po mně, ano. Když si vlastně něco umane do hlavy, tak prostě zatím půjde a bude vlastně tvrdě na tom pracovat a teď momentálně pracuje na tu univerzitu. Ještě neví úplně přesně, kterým směrem, ale chce studovat biologii.
2: No, tak to se vlastně trošku potkáváte.
1: Možná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Baletní základy získala Daria Klimentová na hudební a taneční škole v Praze. Léta na konzervatoři, věřím, byla krásná. Vy jste se učila ruskou techniku Vaganové. Byl to vhodný startovací můstek třeba i posléze pro ta mezinárodní pódia?
3: To určitě bylo úžasné, protože ta Vaganová technika vám dá ohromnou sílu, ale je to taková trošičku pomalejší technika. Když jsem odjela do zahraničí, tak jsem byla v šoku, protože tam všechno dělají hrozně rychle. To já jsem nezvládala. Trvalo mi to pár let, než jsem zkombinovala tu Vaganovou techniku s tou, řekla bych, že zahraniční anglickou technikou.
2: Vy, která tak ráda šviháte nohama, že jste nestíhala, jo?
3: Přesně tak, jsem nestíhala, ano. A nebo například těch známých 32 otoček, fuete, oni to vlastně dělají trošičku jinak, tu nožku vlastně otvírají úplně jinak. A ono, když 8 let už od malička ji otvíráte nějakým způsobem a teď vlastně se vás snaží to přeučit, tak já vím, že to teďka bude znít šíleně pro vás asi, ale já jsem se to učila 20 let. A myslím, že až teprve po těch 20 letech jsem se cítila jako, že tak, konečně dělám to, co po mně chtějí.
2: Tak já říkám, že jste pověstně náročná ke svým výkonům. Jak jste se cítila v těch počátcích v Národním divadle, kam jste šla hned po konzervatoři? Díky Vlastimilu Harapesovi jste měla skvělé příležitosti solistické, nemusela jste čekat na svou příležitost ve sboru. Byla jste opojená tím rozletem mládí a takovou tou zdravou suverenitou, anebo jste pochybnosti vykazovala od samého počátku umělecké kariéry?
3: Nemůžu říct, že jsem měla velké sebevědomí, to jako určitě ne, ale cítila jsem se jako pohodlně, jako že všechno můžu odtančit. To bylo tím, že vlastně jsem neměla žádný zkušenosti. Vždycky jsem jako do té role hupla, aniž bych o tom přemýšlela. Já jsem se třeba ani dostatečně nerozcvičila před tím představením, protože jsem měla mladé tělo a tak měla jsem pocit, že nemusím. Což samozřejmě musíte se rozcvičit, abyste udělala ten dokonalý výkon. Ale mně to docházelo postupně. Čím víc jsem toho dokázala, tím víc jsem si uvědomila, že vlastně nic neumím.
2: Jenom si člověk říká, kde byli ti učitelé a ti taneční mistři. A teď nechci jakkoliv popichovat, ale přemýšlím, tohle by přece měl říct tomu mladému adeptovi baletního umění někdo zkušený, ne?
3: No, teď oni mi to říkali.
2: Vy jste jim nevěřila?
3: Jenomže když jste mladá, třeba trošičku tvrdohlavá, nebo ani ne tvrdohlavá, prostě já jsem si myslela, jako, že všechno vím. Přitom jsem nevěděla vůbec nic, ale to jsem zjistila až prostě těma zkušenostma, že jo? Že vlastně takhle to nejde, takhle to nebude fungovat.
2: A teď mi prozraďte ty mezinárodní soutěže, ve kterých jste nejenom uspěla, ale i zvítězila, ať hovoříme o Varně, Lausanne, Tokiu, Pretorii nebo Osace. To byla vaše volba nebo vás do nich někdo nasměroval, řekl běž, zkus to, uvidíš, za to nic nedáš?
3: Moje volba to nebyla, ale v té době se jezdilo na baletní soutěže. Myslím, že mi to tak nějak pomohlo k tomu rozletu. I teďka na konzervatoři připravuji ty tanečníky na soutěže. Já myslím, že je to výborná zkušenost, že taková ta zdravá soutěživost a to, že vůbec jdete na jeviště s něčím, kde vlastně můžete ukázat ty svoje dovednosti.
2: Co vám ukázala ta konfrontace v mezinárodním prostředí? Pochopila jste tam třeba to, že jste trošku pomalejší, jak jste zmínila, díky ruské technice?
3: Určitě ano, a já jsem hlavně taky nevyhrála na každé té soutěži. Oni byli všichni rychlejší a já měla pocit, že jsou všichni nejlepší a lepší než já. Pak jsem vždycky byla překvapená, že jsem vlastně tu cenu dostala já. Já jsem to viděla úplně jinak.
2: No pak přišly ty zahraniční nabídky. Rok v Jihoafrické republice, následovala jste do Glasgow, do skotského národního baletu. Profesní zkušenosti jistě zajímavé, ale co tyhle začátky v cizině v tak mladém věku udělali s vaším osamostatněním? Jak jste to zvládala emocionálně?
3: Já jsem odjela do Jižní Afriky, do kapského města, s tím, že jsem vlastně neuměla vůbec anglicky. A tak nějak jsem ani nevěděla, co mě čeká. Ona, ta šéfka baletu, mě viděla na baletní soutěži v Pretorii, kterou jsem vyhrála, a na to mi nabídla hostování nejdříve na měsíc, abych tančila v Luskáčkovi. Tak jsem přijela, ona mi nabídla smlouvu na rok, nebo vlastně snad možná i na více, já jsem si to teda vybrala jenom na rok. Já mám ráda takový jako výzvy. celý život jsem vždycky potřebovala něco mít a pak to třeba dokázat a ten úžasný pocit, že jsem se toho tak strašně bála, ale přesto jsem do toho šla.
4: A když jsme hovořili o tom citovém zázemí, měla jste tendenci hledat si tam nějaké blízké lidi, upínat se k nějakým kolegům z branže, nebo napadá mě hledat třeba duše spřízněné v rovině nějakých partnerů?
3: Já jsem se teda nikdy na nikoho neupínala. Snažila jsem se naučit tu angličtinu, takže komunikovat s těmi kolegy v souboru. Potom mi hodně pomohlo, že tam byla taková česká komunita. A oni měli velkou radost, že Češka možná i poprvé v životě vlastně v tom souboru, tak oni se tam o něco starali.
4: A jaké pocity zavládly v Praze v Národním divadle? Nevím, jestli tam byla radost, když jste po roce v Pretorii oznámila, že dále pokračujete v zahraničí, že míříte do Skotska, protože jste dostala nabídku právě do tamního baletu.
3: Já jsem ale původně nechtěla odejít z Národního divadla, já jsem tam měla všechno, já jsem měla tu solovou smlouvu, já jsem tam měla role, já jsem tam měla ohromnou podporu, jenom jsem jela za zkušeností. Původní plán bylo, že odjedu na rok, naučím se anglicky, přivezu zpátky zkušenosti, jenomže přišla vlastně další nabídka do toho skotského baletu a to se těžko odmítá, když už je to tam před vámi. Já jsem prostě nemohla říct ne, takže jsem to nahlásila v Národním divadle, ale určitě Vlastimil Harapes šťastný nebyl.
4: Dario, jak jste prožívala okamžiky před vstupem na jeviště?
3: Myslím, že každá tanečnice je nervózní. Já jsem vždycky takovou tu přípravu měla už den předem. Hlavně jsem se hodně navečeřela, nejlépe maso. Snažila jsem se vyspat. Ráno jsem šla na každodenní trénink, rozcvičit to tělo. Potom jsem si možná něco trošičku vyzkoušela ještě s partnerem. Pak jsem se naobědvala, většinou nudle. A pak jsem si šla lehnout, i třeba jenom na těch 20 minut, nejlépe na hodinu. Pak jsem přišla do divadla 2 hodiny předem. Zase jsem se trošičku najedla, už teda menší porci. A líčila jsem se, převlíkla jsem se do svého kostýmu, rozcvičila a pak jsem teda šla na jeviště a nervy většinou byly.
4: Když jste zmínila to líčení, které je velmi výrazné v baletě a jak jsme viděli v dokumentech, které o vás natočil Martin Kubala, tak se odehrává ve vaší režii, nemáte žádnou maskérku, nebo aspoň to tak vypadalo. Chápete to jako takové sklidnění chvíli, kterou máte jen pro sebe?
3: Asi ano, ale my tam maskérku máme a vlastně to je na nás, jestli ji využijeme nebo ne, ale já jsem důvěřovala jenom sama sobě, protože vy víte, že jo, co vám sluší, když už jste to dělala tolik let. Ano, byla to takový jako relaxační. Vy jste to vysvětlila líp než já.
4: Jak vás tam na pódiu ovlivňuje hudba? Protože mně se zdá, že vy máte velmi dobré uško na hudební výkony, tak by mě třeba zajímalo, když nedopatřením vypískne klarinet, nebo když houslista zahraje své tóny intonačně ne zcela přesně, jestli vás to mírně nevykolejí.
3: Samozřejmě to slyšíte, ale tohle to vás nevykolejí, ale co vás vykolejí je například, když ten dirigent najednou nasadí nějaké jiné tempo, než měl. To je někdy jako těžké. Musím se tomu přizpůsobit.
4: Tak mě napadá, jestli jste někdy na pódiu plakala vzteky.
3: Myslíte kvůli tomu, že to tempo bylo moc rychlé?
4: Nejenom kvůli tomu, prostě vzteky.
3: Vzteky, tak to ne. Když točíte 32 fuete, tak nemáte čas tam plakat, i když jste měla vztek, že vám to třeba nejde. Nebo že to tempo není to, co potřebujete. Ne, to se musíte ovládat. Na jevišti jste herečka.
4: Ani bolest nepřivodí slzy?
3: Ano, ale vždycky až potom. Je to takový zvláštní pocit, protože když vlastně nastane takový ten adrenalin, když jste na jevišti, tak vy tu bolest necítíte, nebo aspoň ne do takové míry. Mně se stalo, že jsem přikulhala na představení, jsem si říkala, ježišmarie, jak já vůbec budu tancovat. Ale prostě vy se nevzdáte a jdete na to jeviště s tou bolestí, ale vy to tam najednou necítíte. A pak zase představení skončí, zavře se opona a vykulháte domů.
4: Je těžké rozlišit tu míru bolesti, ten problém, který se zdravím nastává v pravou chvíli. Přehnala jste to někdy?
3: Vždycky. Ale vy vždycky máte pocit, že když to představení neuděláte, tak je konec světa. A bojíte se, že vám třeba nenabídnou to další představení, tu další roli nebo to další premiéru, protože tam za vámi stojí dalších 10 holek, který čekají na tenhle ten okamžik, kdy už nebudete moct.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je prima balerína Daria Klimentová. V anglickém národním baletu jste působila od roku 96 a od roku 99 jste pak byla první solistkou. Posun na přední post za 3 roky. Byl to pro vás ohromující úspěch, nebo jste si říkala, mohla jsem tam být dřív?
1: Mohla jsem tam být dřív.
0: A proč jste nebyla?
1: Já jsem nad tím tak jako nepřemýšlela, já jsem měla hlavní role už od začátku a vlastně to byl jenom takový titul a přidání peněz, to samozřejmě bylo příjemné.
0: Bývalý tanečník, posléze umělecký ředitel baletu Derek Dean byl vyhlášený raz, údajně. Byla jste z některých jeho metod a postupů a nároků někdy opravdu nešťastná, zaskočená?
1: Byla, ano. Někdy jsem měla takový strach, když jsem ráno šla do toho souboru, takový jako tlak na prso, jak jsem se strašně ho bála. Ale to jsem byla ještě mladá a tak se mu vedlo takhle deptat lidi. Já jsem jich chtěla vlastně jednu chvíli odejít ze souboru, jenomže ono už to není tak jednoduché, když máte rodinu, dítě chodí do školy, tak jako nemůžete si jen tak pendlovat z jedné země do druhé, tak jsem to musela vlastně tak jako spolknout. Ale na druhou stranu mě zase hodně moc toho naučil. Já jsem si myslela, že hodně tvrdě pracuji, než jsem přišla do anglického národního baletu, ale zjistila jsem, že ne, že můžu pracovat ještě mnohem víc a tím vlastně, jak on mě tuhle tu cestu trošičku násilím ukázal. Já jsem se zlepšila mnohem rychleji.
0: Nastala chvíle, kdy jste se mu vzepřela? Kdy jste nabyla takové suverenity, pocitu, že si to prostě můžete dovolit?
1: To bylo ke konci mé kariéry, on už vlastně nebyl šéfem. BBC, anglická televize, natáčela takový dokumentární film, jmenovalo se to Agony Ecstasy. Prostě byl to takový životní příběh. Točilo se to rok a teď on tam figuroval Derek Dean, já jsem tam byla teda jako také v hlavní roli. Byla tam jedna prima balerína ruská a dělo se to o tom, že on schoreografoval Labutí jezero a teď vlastně on chtěl na tu premiéru tuhle tu ruskou úžasnou, nádhernou prima balerínu, která nedostala vízum. Měla tančit s mladým Vadimem Muntagirovem, s který jsem já teda taky tančila jako druhé obsazení. A on mě teda požádal, jestli bych teda dělala tu premiéru. A byla tam hrozné drama a vlastně všechny takový ty komenty, co byly na Vadima Muntagirova, který přišel ze školy, takhle deptal ty mladí, protože vlastně oni se nechali. V té době vůbec pro něj jsem vlastně neexistovala. A oni to vlastně editovali všechno jako na mě, jako směřovali to na mě. A teď já jsem se dívala na ten film a vlastně jsem si uvědomila, ježišmarja, jak já jsem mohla tohle to tak nechat tolik let. Ano, nedala jsem se už.
0: Byl překvapený?
1: Byl překvapený, dokonce se to všechno dělo trošičku veřejně, bylo to na prvních stránkách novin, bylo to vlastně i do televize. Vznikla moje knížka, která se jmenovala podobně a myslím, že mě nenávidí ještě víc, ale mě to prostě vůbec nevadí. Mně se strašně ulevilo, že jsem mu to mohla všechno říct do očí a co se mi ještě ulevilo nejvíc, bylo, že já jsem mu ještě odpustila. Já jsem si řekla vlastně, a kdo ty seš, když máš zapotřebí tohleto dělat? Já jsem mu odpustila a cítím se úžasně.
0: To je dokonalá katarze. Když jste mývali premiéru, Dario, bylo vás vždycky 5 obsazení na jednu roli. Ale jenom jedna dělala premiéru samozřejmě a povětšinou jste to bývala vy. Co se z vaší duší a mysli dělo ve chvíli, když jste náhodou tu premiéru nedostala?
1: Tak předstírala jsem, že mi to nevadí vůbec, že hlavně, že tu roli mám, ale uvnitř to byla bolest. Chtěla jsem být ta první. Ano, chtěla.
0: Udělala jste proto strašně moc. Například 2 týdny po porodu dcery jste už cvičila, přestože jste měla mimo jiné i nedoléčenou zlomenou nohu. 3 měsíce po porodu jste měla premiéru Žizel a mě zajímá, jak jste ji prožila v čase, kdy se ženy obvykle nepříliš vyspí, hodně plnou hlavu mají toho svého děťátka, cítí se nedobře fyzicky a mnohdy i mentálně.
1: Já jsem se cítila teda úplně úžasně, takhle. Fyzicky ne, protože já jsem vlastně měla operaci menisku, bylo to teda artroskopii, takže to bylo rychlé. Ano, byla jsem unavená, ale jako ten vnitřní pocit byl úžasný. Že vy máte tohleto nádherné miminko a to je vlastně to nejdůležitější na světě a já nikdy nezapomenu ten pocit ta Giselle, ona otevře takhle dveře a prostě teď vyběhne. Já tam viděla ty diváky, oni mi zatleskali a já měla ohromnou radost, jak je život nádherný.
0: Když jsem zmínila tu mentální únavu a jsme u toho mentálního stavu věcí, je ve vrcholovém baletu hodně přemýšlení? Totiž jde o to, že za baletem my laici většinou vnímáme spíš nesmírné fyzické nároky a vypětí. Ale možná vůbec netušíme, kolik je tam i intelektuálního vkladu, nevím.
1: Je určitě třeba role Anna Karenina nebo něco takového dramatičtějšího. Připravujete třeba celý rok? Vy si přečtete knížku třeba nejenom jednu, shlédnete spoustu filmů, diskutujete tu roli se svým pedagogem nebo se svými blízkými. Je to náročné.
0: Kdo vám byl v těchto diskuzích vzácným partnerem? Měla jste někoho takového?
1: Nejvzácnější mi byl David Wall. Byl to vlastně můj pedagog po celé mé kariéře v Londýně a s ním jsem mohla diskutovat cokoliv. Byl i na mojí svatbě a tak nějak mě naučil to, co vlastně všechno umím, nebo jsem uměla na tom svém vrcholu. Bohužel jsem ho ztratila, zemřel také na rakovinu jako můj tatínek a tak si vždycky uvědomuji, jak je velký štěstí, že tady můžu sedět a že se mě tady ptáte na něco, co vás zajímá.
0: Tak mu pošleme pozdrav do toho baletního nebe. Vy jste měla v tom baletním životě spoustu zajímavých vztahů. Jeden taneční mistr, takto báječný, umělecký šéf, velmi ostrý. A pak je tady ta rovina partnerská, pověstně neharmonické vztahy s Dmitrijem Gruzděvem, což byl člověk, který byl tanečně na výši, ale nesedli jste si, nějaká chemie, nevím. 12 let jste spolu protancovali, dlouhých, drahocenných 12 let. Mrzí vás to, že to bylo takto dlouho?
1: Bylo to hrozné. Teď to vidím jako ztrátu času. A myslím, že to i snad bylo vidět na jevišti. Ať jsme udělali, co jsme udělali, vždycky mě vinil za všechno.
0: A já si říkám, když by vám třeba dělal nějaké naschvály nebo zlomyslnosti při tanci, že by tam mohlo jít i o krk, ne? Protože taková zvedačka nebo třeba jenom nedostatečně pevné držení mohou zapříčinit i zranění, když nejsou provedeny správně.
1: Teďka jsem si vzpomněla, že vlastně my jsme se na tom jevišti tak jako i trošku hádali, ne teda nahlas a slovně, ale tak jako fyzicky. A on měl takový vztek, protože já jsem se mu vzepřela v něčem. A na konci jednoho padede byla taková velká zvedačka, že mě zvedne nad hlavu a teď vlastně se mnou utíká do zákulisí a tím to končí. No on se mnou utíkal do zákulisí a vlastně mě tam takhle hodil.
0: Jak pytel bramb.

0: Může být. Vždycky ne, jako když jste dobrá herečka, tak jako to tak nemusí být samozřejmě. Ale začátky byly jako krutý, že on přišel ze školy a vlastně ani nevěděla, že v souboru je, že je talent. Tenkrát šéf baletu Wayne Ealing si mě zavolal do kanceláře a říkal, já chci, aby si tancovala Giselle, vlastně tu známou roli, kterou jsem tančila milionkrát. S tímhletím Vadimem Montagero, já říkám, proboha, kdo to je? A on říkal, no, on je takový velmi talentovaný tanečník, teď přišel ze školy, já mu chci dát příležitost. A já jsem teda se tam rozbrečela, že jako ani náhodou s nějakým takovým miminkem tančit nebudu. No ale šéf mi řekl, že bohužel pro něj nikoho nemá a že to chce prostě takhle zkusit a spojit nás dohromady. Že já mu dám tu svoji zkušenost a on naopak mi dal to svoje mládí. To sice nebylo naplánované, ale zafungovalo to. On se strašně styděl a já jsem tím trpěla, pak jsem teda odmítla, že nebudu chodit na tyhle ty zkoušky, že ať si to nastuduje sám a že pak se dáme dohromady.
1: To jste mu teda hodně pomáhala.
0: No já vím, no začátek byl krutý takhle pro něj vlastně, ale pro mě taky. Ale to bylo asi jenom tak 14 dní a pak samozřejmě vy to musíte nacvičit společně, hlavně s tímhletím klukem, který vlastně vůbec neměl ponětí, co to je jakože tančit s nějakou prima balerínou nebo tančit roli.
1: A nepomohlo třeba nějaké pivo?
0: On snad pivo nepije, nebo aspoň v té době nepil. Co pomohlo, já jsem trošku studovala psychologii, takže pomohlo žertovat v těch zkouškách, aby on se až tak nestyděl. A zafungovalo to.
1: A může být legrace i při vlastním představení?
0: Může, ano, samozřejmě. My jsme měli hodně legrace. Diváci to samozřejmě nesmí vidět. On má úžasný smysl pro humor a jsme zjistili, že ho máme stejný a že chceme dokázat na tom jevišti ty stejné věci. To bylo úžasné. Já jsem ho viděla, jak on tamhle v rohu skáče. A já najednou měla pocit, že jsem taky mladá, že taky můžu skákat a točit. Tak jsem se roztočila. Chvilku jsem se pár let takhle točila.
1: No, točila jste se a vrtila až do 43 let. To byla vlastně hodně dlouhá kariéra. V letčem ovlivnil tu délku Vadim, tím se netajíte. Jak jste prožívala tu Julii, představení, kterým jste se s anglickým národním baletem loučila, a to v Royal Albert Hall, v nádherném prostoru pro kolik lidí?
0: Asi 5000 lidí, bylo všechno vyprodáno. Vy asi teďka čekáte, že jsem to prožila mnohem víc než všechno za těch pár let. Já jsem to teda taky čekala, ale ne vůbec. Prostě jsem to prožila tak jako skoro každou Julii. Vlastně jsem si to všechno uvědomila až ke konci. Já jsem si myslela, že prostě představení skončí, že mi přinesou jednu květinu a konec, že se s tím budu muset rozloučit sama, jenomže diváci nepřestali tleskat, všichni stáli, házeli na mě květiny. To bylo velmi emocionální. Byly tam slzičky.
1: A jestli pak jste si ten večer pak v myšlenkách přehrávala vícekrát, později, třeba před usnutím?
0: Ne, pak se šlo na party a po party se hned usnula. Ale já tak trošičku jako úplně neskončila. My jsme měli s Vadimem naplánované různé gala koncerty a ještě hostování s jinými baletními soubory, takže to vlastně nebyl úplně konec.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Nadále si povídáme s Dariou Klimentovou, prima balerínou světového renomé. Jejíž manžel, Brit, prý miluje Prahu a byl to právě on, kdo vás přivedl na myšlenku letních baletních kurzů. Kolik už máte za sebou ročníků?
3: Už to děláme 17 let.
2: Stále ještě platí ten váš neprávě lichotivý postřeh na adresu českých studentů, totiž, že zdaleka neprojevují tolik aktivity jako zahraniční?
3: Ano, já nevím, čím to je. Prostě Češi se mi zdají trošičku méně ambiciózní.
2: Dá se jim napumpovat krev do žil třeba za těch 14 dnů, po které se potkáváte?
3: Za těch 14 dnů určitě ne, ale kdybych je tady vyučovala, tak já to do nich hezky napumpuju.
2: Co byste s nima dělala?
3: No prostě bych jim vysvětlila, jak je to hrozně důležitý, aby člověk prostě pracoval, když chcete dokázat to, co vy tady říkáte, že chcete, tak kvůli tomu musíte něco udělat. A já bych jim ukázala, jak to udělat, ale pak teda je na nich, jestli jako tuhle tu radu vezmou nebo nevezmou.
2: Byly to právě tyhle kurzy, které vás pak nasměrovaly k pedagogické dráze po ukončení aktivní kariéry?
3: Ne, nebyly vůbec ne. Mně nikdy nenapadlo, že bych to dělala jako na plný úvazek. Ale ono, když skončíte jako prima balerina, tak si říkáte, co teď? My vlastně nic neumíme. My umíme jenom zvedat ty nohy. To někdy prostě nestačí na nové zaměstnání. Třeba jsem přemýšlela, že bych chtěla být zahradnice. Já mám ráda hrozně květinky. Jenomže já jsem pak zjistila, že taky musíte třeba vzít tu lopatu. Že jo, no tak to jsem říkala, no to by prostě nešlo. Pak jsem chtěla být fotografkou, protože to je můj velký koníček. Ale tím se jako těžko v dnešní době uživíte. Každý má digitální fotoaparát a každý si to prostě vyfotí. Pak teda zbyla ta pedagogika a mně došlo, že to umím ze všeho nejvíc a že bych to velice ráda jako předávala těm mladým.
2: O choreografii jste nepřemýšlela?
3: Rozhodně ne, já jsem nikdy choreografka nebyla a už asi nebudu.
2: Jaké to bylo, Dario, vrátit se do školních lavic? Protože vy jste musela vystudovat pedagogickou školu a ta zahrnovala třeba psychologii, anatomii, hudbu. Chápala jste to jako požehnání anebo prokletí?
3: Určitě jsem se hodně naučila zase, já mám ráda ty výzvy. Měla jsem velké štěstí, že jsem dostala práci v Královské baletní škole. To jako není jednoduché, protože já vyučuju ty starší studenty a tam jsou jenom 3 ženy jako pedagog. A v té chvíli vlastně jedna odcházela, takže jsem tu smlouvu mohla dostat já. Vůbec mě to začátku nebavilo. Já jsem třeba na nějaký schůzi seděla, teď jsem se dívala na všechny ty lidi a jsem si říkala, proboha, co já tady dělám. Já jsem si připadala, jak když je mi 20 let a nepatřím tam. Jak jsem akorát odešla z toho souboru, kde jste mezi těmi 20-letými, tak vy sice tak nevypadáte, ale máte pořád takový pocit. A teď mě všichni přišli hrozně staří.
2: No a například pedagogická práce je taky do jisté míry služba. Není to vlastní tvorba, vy jste byla nasvícená, vy jste byla interpretka a najednou jste měla trošku sloužit těm studentům ve jménu jejich růstu a posunu, tak možná i tohle vás mohlo zaskočit, ne?
3: Už to není o vás, musela jsem si taky na to zvykat. Skoro každý měsíc já jsem odcházela, jsem si vždycky zavřela na toaletu a tam jsem prostě uronila nějaký ty slzičky s tím, že jako já už nevylezu, já to dělat nebudu. Potom taky hrozně jsem byla unavená, vyčerpaná. My tanečnice, my nejsme zvyklí mluvit. A teď já musela mluvit celý den. A kolikrát ani já jsem nevěděla, jak jim to mám vysvětlit. Ten pocit, který mají mít, já nevím, při téhle variaci. Ano, učila jsem se, učím se každý den.
2: To je ten úděl velkých mistrů, to znám třeba z hudby, že skvělí interpreti nebývají vždycky dobří kantoři, protože je jim dáno jaksi přirozeně a neumějí věci označit a pojmenovat. Takže ta únava je u vás zcela pochopitelná. Na co u svých studentů hodně dbáte?
3: Takový ten prožitek z té variace, i když to není určitá role, tak ty diváci, oni nechtějí vidět jenom tu technickou stránku, kolik těch piruetů dělají. Oni chtějí vidět, jak tím svým tělem mluvíte.
2: A nevytrácí se celkově ten prožitek z baletního umění? Mně se někdy zdá, že se tam hrozně dbá na špičkové, takřka až sportovní výkony a nevím, jestli nemizí ty emoce.
3: Ano, mizí právě proto, je to každý den učím a dbám na to, aby se to úplně nestratilo. V dnešní době oni vybírají tanečnice jako s velkými dispozicemi, samozřejmě ano, to musíme, ale já mám pocit, že je to až někdy přehnané, že vypadají jako gymnastky. Ty nohy se nemusí zvedat tak moc vysoko. Ano, musí to být. Ale oni to všechno přihánějí. Oni všichni točí 7-8 piruet. Ano, je to krásné, ale není to cirkus.
2: Dario, kdy založíte svůj vlastní soubor?
3: Tak na to se mě zeptejte, tak za 10 let.
2: A nebude už pozdě?
3: Určitě ne, to můžu založit, když mi bude 70.
2: Když se vás před lety, asi 15, ptali na to, jak byste si počínala v roli šéfky českého baletního souboru, tak jste nastínila poměrně tvrdý přístup, cituji. Všechno bych trochu zrychlila, vzala bych jim tu poklidnou jistotu. Tady jsou všichni moc v pohodě. A taky tanečnice a tanečníci musí být štíhlí. Dala bych jim termín 6 měsíců a pokud nezhubnou, museli by odejít. My prostě nemůžeme mít velká prsa a velký zadek. Tak, to jsou vaše slova.
3: Snad, zní to hrozně, že?
2: Snad si neřeknete, že popichuji, když vyslovím nějakou svou úvahu. Není právě tahle vaše pověstná disciplína a náročnost k sobě i ke svému okolí důvodem, že vlastně zatím v čele žádného souboru nestojíte?
3: Já myslím, že ne. Spousta šéfů tohle to chce. To není jenom to, co bych já chtěla. Já tím nechci říct, že jako chci tam vidět úplně hubený tyčky, to určitě ne. Já mám ráda na jevišti taky ženy, ale ty partneři musí ty dívky zvedat a já bych nechtěla, aby si zlomili záda.

0: Prima balerína Daria Klimentová předváděla taky pro Armaniho, Versaceho, Christiana Diora. Tělo jí dlouho živilo a taky trápilo, mnohé o něm vím a taky ho ráda zachycuje jako fotografka, ať už mluvím o snímcích z baletního prostředí nebo o aktech. Vy jste někde říkala, že jste se naučila fotit v 10 letech. To myslíte vážně?
1: Možná jsem neřekla naučila, ale začalo mě to zajímat. Ano, tatínek měl takový ten fotoaparát, nebyl digitální ještě a mě to tak prostě fascinovalo. Já jsem teda začala fotit babičky kočičku a myslím, že to bylo opravdu jenom párkrát. Už tam jsem cítila něco prostě, co mě vzrušovalo na tom.
0: To slovo naučila jste opravdu použila, já jsem to citovala a říkala jsem si, že při vaší důslednosti a smyslu pro preciznost jste určitě podnikla ještě mnohé, abyste se posunula a zdokonalila. Co jste podnikla pro to, abyste byla fotografkou, která je spokojená sama se sebou?
1: Dostala jsem digitální fotoaparát jako dárek a nic jsem o tom nevěděla, tak jsem se musela naučit, jak s tím vůbec zacházet. Ale pak jsem zjistila, že je to úplně jednoduchý. Cvaknete, teď se na tu fotografii podíváte a buď tam máte ideální světlo, nebo ne. A když se vám to nezdá, no tak se obrátíte na druhou stranu a cvaknete a vlastně tím se jako naučíte, jaký to světlo potřebujete nebo jaké zrovna chcete, aby prostě ta nálada v té fotografii byla to, co vy chcete, nebo aby to něco říkalo.
0: Říkáte to teda půvabně, myslím, že fotografové se ježí. Nekonzultovala jste někdy s nějakým profesionálem?
1: Ano, samozřejmě, ale jako opravdu jsem se asi naučila sama. A v podstatě já to neumím pořád, jako vy říkáte, že jsem se naučila, nic neumím vlastně, já jenom prostě cvakám to, co se mi líbí a pak buď to vyjde nebo ne, já to mám jako koníčka, já v podstatě to nedělám profesionálně a i když jsem nad tím přemýšlela, že bych to možná dělala někdy profesionálně, tak ne.
0: Tak měla jste spoustu výstav, 6 let jste vydávala kalendáře se snímky anglického národního baletu. Když se zeptám na snímek, který máte z té své sbírky nejraději?
1: Tak já fotografuji nejvíce tanečnice a vlastně z toho zákulisí a asi neoblíbenější fotografie mám svoji dcery.
0: A to z jejího raného věku?
1: Celý její život mám její fotografie nejradši.
0: A teď jste to portfolio rozšířila, vracíte se zase ke zvířátkům. Začínala jste u kočky, teď jste fotila labutě. Hodláte nějak rozšířit spektrum svých záběrů a témat?
1: Prostě budu fotit to, co mě napadne, ale opravdu mě nejvíc vzrušuje vlastně to divadlo, to divadelní prostředí, tam to už je takový jenom, jako když jdu kolem, no tak cvaknu.
0: Tak se vraťme k tomu baletu. Co na něm milujete? Jsme pomalu v závěru pořadu, zajímalo by mě to.
1: Tu fyzickou únavu. Asi to zní strašně, ale když si zacvičím nebo prostě zahraju si tu nějakou nádhernou roli a když jdu domů a teď prostě mám takovou tu únavu v těch svalech, to je to nejlepší, anebo už taková trošičku jako droga.
0: A dá se říct, že balet milujete i jako divačka?
1: To už je trošičku horší, vy kolikrát máte nějakou roli nebo choreografii, která se tančí úplně úžasně, strašně vás to baví a pak si vlezete na druhou stranu a jdete se na ten balet podívat a není to úplně jeden z nejlepších baletů, takže ty pocity můžou být jiný.
0: Dario, ta vaše procházka životem působí neskonale oslňujícím dojmem, ale byly v ní i velké propady a bolesti. O tatínkovi už jsme hovořili, bratr vám zemřel v 35 letech při nehodě, hovořili jsme i o tanečním pedagogovi z Londýna, který vám nejprve nahradil tátu a pak vám ho osud zase vzal. Co všechny tyhle rány a bolesti s člověkem udělají a co udělali s vámi?
1: Že si uvědomuji, že každý okamžik v životě jako je vzácný. Že já vlastně každý den děkuji, že jsem zdravá, že můžu chodit, že si můžu ještě zacvičit. Dokonce i, že vnímám, že mě bolí kyčel. Zní to divně, ale jako život je opravdu nádherný.
0: Tak já vám jenom přeju, ať těch chvil nádherných zažíváte co nejvíc. A hlavně děkuji za všechny nádherné umělecké výkony, kterými jste nás potěšila, ohromila a nejednou dojala, protože věřte, že ty slzy se draly do očí, když se na vás člověk díval.
1: Děkuji.
0: Já vám. Naším hostem byla Daria Klimentová.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla taneční pedagožka Daria Klimentová. Režii měla Ivona Žertová. Na pořadu spolupracovali Ladislav Čurda, Jakub Břížský, Jiří Flosman a Filip Lukeš. No a ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo školství představilo nový standard studia pro ředitele škol. Přes mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Víc se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
4: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
5: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
4: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
5: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem.
3: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově také přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
6: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koně spřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami ojediněle bouřkami. Večer oblačnost částečně ubyde. Teploty 23 až 28 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
3: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelec čekejte potíže na konci obchvatu Lechovic. Záchranáři tam zasahují u střetu dvou autobusů. Na místě jsou zranění, průjezd je obtížný. Provoz tam řídí policisté. V obou směrech se tvoří kolony, o něco delší popojíždí od Znojma. Na silnici 3 z Prahy do Tábora naberete nejprve kratší zdržení za sjezdem na Čtyřkolib. O něco delší pak v úseku mezi Mračí a Benešovem. Tam ztratíte kolem 15 minut. Popojíždí se kvůli silnějšímu provozu. To byly zprávy. Dobré dopoledne s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
7: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
8: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Já teďka začnu trošku jinak, protože já nevím, jak mě to napadlo, ale dal jsem si do umělé inteligence, řekni mi, normalizační perly a ideologický bláboli o hudbě. A vylezlo mi toto. Big Beat je dekadentní výkřik západní mládeže odtržené od pracovního kolektivu. Kulturní referát krajského výboru KSČ rok 1971. Další. Zpěvák skupiny Olympic má příliš dlouhé vlasy a tím odvádí pozornost mládeže od pozitivních hodnot socialismu. Zápis ze schůze krajského kulturního výboru 1973. Hudba The Plastic People of the Universe je zvukový teror, který rozkládá zdravý cit mládeže pro krásu a pracovní morálku. Z rozsudku soudu proti členům PPU, že jo, Plastic People of Universe, z roku 1976. A jedna taková zajímavá, no, Marta Kubišová zpívá hlasem, který připomíná pád hvězdy do jezera citů. Rudé právo, rok 1970, ale to je vlastně strašně pozitivní, jo. Akorát na tom je absurdní, že o týden později zakázali na dalších 20 let. Dobře, tak Hey You, Pink Floyd. Hey You je klíčová skladba z koncepčního alba The Wall, které sleduje postavu Pink, což je rocková hvězda, jak se izoluje a staví metaforickou zeď, aby se oddělila od vnějšího světa. A ta píseň je o touze po lidském kontaktu a fráze Hey You znamená zakřičení na někoho, je to prostě hej, ty tam, například, budu to říkat rovnou česky, ty tam za zdí rozbějící lahve v hale, která evokuje nebo které evokuje obraz rebelujícího teenagera, nebo ty stojící na silnici, vždycky dělající, co ti řeknou, to zase naznačuje někoho velmi plachého a nerozhodného a vlastně poslušného. A po těch scénách v každé sloce následuje otázka a s postupem písně se tyto otázky stávají stále zoufalejšími. Can you feel me? Cítíš mě? Dotkneš se mě? Pomůžeš mi? V kontextu alba je píseň o tom, jak lidé jako Pink staví zdi, aby od sebe odehnali ostatní, ale zároveň zoufale touží po skutečných mezilidských vztazích. No nevím, ale možná tak trochu vím, o čem mluví. Hey.

Neopakovatelní Pink Floyd. Happy Together, The Turtles. Šťastní spolu znamená ten název. Tahle píseň taky absolvovala docela složitý proces, než vznikla. Název sice naznačuje, že by mělo jít o nějaké společné štěstí, jenže ta píseň je naopak o neopětované lásce. Zoufající zpěvák chce, aby si dívka zkusila představit, jak nádherný by mohl být svět, kdyby s ním chodila. Různě jí chce volat a v závěru písně se jí pouze ptá, dá jí takovou jako běžnou odosobněnou otázku. Tak jaké bude počasí, protože mu dojde, že budou jen letmí známí. Nic víc. A Alan Gordon, který píseň napsal, říkal, že měl napsaný ho kus textu, ale nemohl přijít na žádnou melodii, která by se k tomu textu hodila. A jak hrál s nejrůznějšíma kapelama, tak kytarista z jedné z nich pořád přelaďoval kytaru a jemu ten zvuk prázdných strun evokoval harmonický sestup a píseň dodělal se svým kámošem Gary Bonnerem. Ten harmonický sestup uslyšíte hned na začátku písně. Mě to teda jako moc ladění kytary nepřipadalo, ale je fakt, že různé věci evokují něco, co vyjde potom úplně jinak. No a on tu píseň začal nabízet různým interpretům. 10 jich tu píseň odmítlo a až teprv skupina Turtles prohlásila, že ji teda nahrajou laskavě, ale přitom si sami vůbec nebyli jisti, jestli ta píseň má nějaké ambice. A nakonec ta píseň, teda Happy Together, sesadila Beatles a jejich Penny Lane z prvního místa americké hitparády. A ta píseň vydělala všem zúčastněným zhruba 15 milionů dolarů. To je určitě výborná zpráva pro všechny ty, co ji odmítli. Amen.

to je výborný, ten durový akord na konci. No prostě šťastní spolu, ale vlastně nejsou. Soldiers of Fortune, Deep Purple. Vojáci štěstí, nebo vojáci štěstěny, chcete-li. To je taková krásná balada, která vypráví o člověku, který celý život hledal štěstí, lásku a smysl života a přitom stále zůstává sám. Je to vlastně balada o ztracených snech, ale není z ní cítit hořkost. Je to spíš takové tiché smíření. Tuhle píseň, která je považována za jednu z nejliričtějších a nejjemnějších rockových balad, napsali v roce 1974 kytarista Richie Blackmore a zpěvák Deep Purple David Coverdale. A určitě si pamatujete, jaký s názvem Šípková růženka naspíval Jiří Schellinger. To bylo v roce 1977 a text k ní napsal Zdeněk Svěrák. Je to vlastně určitý paradox, protože Zdeněk Svěrák, kterého za rockera opravdu asi těžko můžeme považovat, tak napsal texty ke dvěma ikonickým rockovým baladám a ty jsou Holubí dům a Šípková růženka.

0: Soukup? Haló?
1: Ondřej Soukup? Písně, které mi utrhly srdce.
2: Love Song, čili milostná píseň, The Cure. O jednoduchosti a neobvyklém charakteru téhleté písničky ve srovnání s ostatními skladbami na albu řekl zpěvák Cure Robert Smith. Je to otevřené vyjádření emocí. Nesnaží se být chytré. Trvalo mi 10 let, než jsem se dostal do bodu, kdy se cítím úplně pohodlně zpívat velmi naivní milostnou píseň, čili Love Song. A Robert Smith napsal tuhle píseň jako svatební dar pro svou snoubenku Mary Poole krátce před jejich svatbou v roce 88. A Smith zůstal věrný této své lásce, kterou potkal ve škole, když mu bylo 14 let, a z vděku za to, že mu zachránila život, když ho vytáhla z propasti, do které se dostal během období sebedestruktivního chování, čili já bych řekl, že smažil a pil, až se z něj kouřilo. A text byl inspirován neustálým koncertováním se skupinou The Cure a Smith chtěl, aby jeho žena věděla, že bez ohledu na to, kolik musí cestovat a kde musí všude vystupovat, bude ji vždy milovat. Víte, faktem je, že na kolotočářském způsobu života, který výkonní umělci mají, se mnoho vztahů rozpadne. Prostě žena je doma opuštěná, kolem brousí lovci, protože ví, že manžel nebo kluk je na dalekém turné, sám moc dobře vím, o čem mluvím, a na druhou stranu těch děvčat motajících se kolem skupin zpěváků, muzikantů, prostě není to jednoduché pro někoho ze zúčastněných. A proto tu máme tu krásnou, přímočarou a naivní love song, která se dokonce píše jenom jako jedno slovo, love song dohromady.

To byly Cure. Lazarus. Lazarus je píseň z off-broadwayského muzikálu, který se jmenuje stejně Lazarus. A Bowie na něm pracoval ve volném čase, když nahrával své poslední album Black Star. Muzikál měl premiéru v New Yorku v prosinci roku 2015 a tahle píseň je jediná píseň z muzikálu, která se objevila také na tomto albu Black Star. Lazarus je postava z Janova evangelia, kterou Ježíš Kristus vzkřísil 4 dny po jeho smrti. Není jasné, proč Bowie použil biblické jméno v názvu písně, protože slovo Lazarus se v textu vůbec nevyskytuje. Ta píseň získala úplně nový význam po Bowieho smrti. On zemřel 10. ledna 2016, 2 dny po vydání alba Black Star. Bowie měl rakovinu a věděl, že odchází. A úvodní verš téhle písně přesně vystihuje, co měl na mysli. Já vám ho přečtu. Podívej se nahoru, jsem v nebi. Mám jizvy, které nemohou být viděny. Mám drama, které nemůže být odehráno. Všichni mě teď znají. Podívej se nahoru, člověče, jsem v nebezpečí a nemám už nic, co bych mohl ztratit. Jsem tak vysoko, že se mi z toho točí hlava. Svůj telefon jsem upustil dolů. Není mi to podobné? No, ve videoklipu k písni Lazarus Bowie zpívá z nemocničního lůžka a má oči zakryté a video končí tím, že Bowie vejde do skříně a zavře za sebou dveře. Byla to Bowieho poslední scéna. Já jsem ten muzikál viděl v Praze v divadle Komedie v hlavní roli s Ondrou Rumlem, který alternuje s Igorem Orozovičem a oba jsou opravdu skvělí. Já jsem je vlastně viděl oba. A moje duše celé 2,5 hodiny jásala. A musím říct, že kdo nesnáší muzikály, tak ať se na Lazaruse jde podívat. A naopak, kdo miluje krasomuzikály, tak tam zemře, to vám garantuju. Look up here, I'm in heaven.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, já vás znova vítám, jsem rád, že posloucháte a doufám, že aspoň některé písničky trošku nakousnou nebo natrhnou srdce i vám. Zázrak Lucie Bílá. To je píseň, která má jeden z nejsarkastičtějších a neskutečně pravdivých textů, jaký Gábinka Osvaldová napsala. Víte, já nevím, co vám k této písni říct. Snad jen to, že když Lucka přišla do studia, asi 2 hodiny jsme si povídali o všem možném a pak ji napoprvé naspívala. Poslechli jsme si ji, zhroutili jsme se smíchy a bylo hotovo. Myslím teda, že jsem tehdy Lucku nechal nebo poprosil, aby ji naspívala ještě jednou, ale to bylo jenom pro jistotu, kdybychom něco přeslechli nebo někde byla nějaká technická chyba, tak aby nemusela do studia jít znovu. Já jsem veškerou hudbu k téhle písni nahrál sám, akorát úplně na konci hraje můj kamarád a fenomenální akordeonista, čili harmonikář, tahací harmonikář Kája Mařík. On se tak opravdu jmenuje jako význačná literární postava školáka Káji Maříka. Já znám jeho historii. On dostal v 5 letech od rodičů tahací harmoniku, okamžitě se do ní zamiloval, spal s ní a pak v 10 letech vyhrál ve Francii mistrovství Evropy akordeonistů. Teda, abyste nebyli zmateni, akordeonisté nemají soutěže, ale mají mistrovství. Tak tenhle ten Kája Mařík hraje na konci písně. A vy, prosím, pozorně poslouchejte, hlavně text.

Tak to byla Lucka Bílá a její kašlání. A teď mám teda perlu, něco příšerného. Marmorstein und Eisenbricht Drafi Deutscher. Tadle ta píseň Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht, čili mramor, kámen a železo se láme, ale naše láska ne, to je jeden z největších hitů německého zpěváka Drafi Deutschera. Vyšla v roce 1965 a stala se obrovským hitem nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích. A byla to píseň, která i u nás byla ve druhé polovině 60. let asi v nějaké hitparádě, i když nevím, v jaké hitparádě, protože tehdy jich moc nebylo. To snad bylo jenom 1-12 na houpačce a tu tehdy dělal Jiří Černý, a že by pustil tuhle příšernou německou odrhovačku, to se mi fakt nezdá. V každém případě jsem ji někde u nás slyšel a od prvního okamžiku jsem ji upřímně nenáviděl. A já ji pustím proto, abyste jednou slyšeli, co nesnáším, protože jinak vše, co jsem hrál a budu hrát, miluju nebo mám rád, nebo je to z nějakých důvodů zajímavé a stojím si za tím. A dlouho mi trvalo, než jsem se k tomuto kroku odhodlal, protože uslyšíte, je to opravdu hrůza. A ještě k Drafi Deutscherovi. Karel Gott mi kdysi povídal zážitek Deutscherova producenta, který si stěžoval,

Co, užili jste si bavorské nádhery? Krása, co? Maxim, to je dívčí jméno. A je to další skladba Donalda Fagena z alba Nightfly z roku 82, kde jsou všechny písně autobiografické. Prostě on definitivně čerpá ze svých pocitů a ze svého života. A Fagen k tomu sám říká, dosáhl jsem určitého věku, kdy jsem cítil jakousi vnitřní nespokojenost, která mě nutila zamyslet se nad tím, odkud pocházím, kdo jsem a podobné věci. No, prostě byla to krize identity a samozřejmě trochu opožděná, protože vlastně všichni hudebníci jsou tak trochu věční adolescenti, takže jsem mohl odložit docela nadlouho své setkání s realitou. Samozřejmě, že vím, o čem mluví, ta profese sebou nese určitá specifika. Kdo znáte nějaké muzikanty, tak podívejte se na ně a trošku se nad něma zamyslíte a uvidíte, že to ne vždy je všechno úplně v pořádku. No, text téhle písně je o mladém páru, který se v noci schází v Lincoln Mall, mluví o životě, o budoucnosti a sní. Je v něm nostalgie, touha po dobrodružství i touha odejít z městského šílenství a například podniknout cestu do Mexico City. Teda to mi dost zarazilo, protože jezd do Mexico City, to je ještě mnohem větší městské šílenství, než je v Lincoln Mall, ale zřejmě to tak Donald Fagen cítil. A je to příběh věčného mládí, vzpomínek, romantiky, ale s vědomím, že i když své sny si odkládáme, tak máme věčnou touhu je zrealizovat. To je nádherný, ne?

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: All the world is green. Celý svět je zelený. Tuhle píseň napsal Tom Waits společně s Kathleen Brennan pro Vojtska, v tomto případě adaptovaného skvělým americkým divadelním režisérem Robertem Wilsonem. U nás Wilson režíroval v Národním divadle Janáčkovou operu Osud a hru s názvem 1914, ke které hudbu mu napsal můj kamarád, skladatel Aleš Březina. Viděl jsem to, ta hudba byla skvělá a to představení vlastně celý taky. Historie této divadelní hry je docela složitá. Georg Büchner ji začal psát v roce 1836 na základě studií několika vražd z žárlivosti a pokusech krmení vojáků hrachovou kaší, což bylo levnější, než jim dávat maso. Jenže Büchner zemřel dřív, než dílo dodělal. A pak trvalo necelých 100 let, než se po velmi složité cestě ta hra dostala na divadelní scénu. Já musím říct něco o ději téhleté hry, protože ta je o prostém vojáku Františkovi Vojtskovi, který se snaží finančně podporovat svou družku Marii a jejich společné nemanželské dítě, pracuje jako vojenský sluha. A aby dosáhl přilepšení ke svému hubenému žoldu, který do krejcaru odevzdává Marii, tak si nechává bezskrupulózním doktorem pro pokusné účely naordinovat hrachovou dietu. A hejtman a doktor využívají Vojtska nejen fyzicky a psychicky, ale ponižují ho. A když Marie potají naváže milostný vztah s plukovním tamborem a Vojtsek to zjistí, tak slyší vnitřní hlasy, které mu přikazují, aby nevěrnou Marii zabil. Ale protože jeho peníze nedostačují ke koupi pistole, tak si obstará nůž, odvede Marii na večerní procházku do blízkého lesa a tam ji probodne na břehu jezera. Toť vše. Poslechněte si píseň, která reflektuje zoufalství a naději postav Vojtska a Marie.

To byl nepřehlednutelný Tom Waits. Hello, halo a Paul Anka. O písnice Hello, kterou napsal a zpívá Lionel Richie, panuje historka, že do místnosti, kde seděl Richie, vešla omylem sekretářka a on se jí zeptal: Hello, is it me you're looking for? Což znamená, ahoj, jsem to já, koho hledáš? A ona mu odpověděla, že v žádném případě, ale že to, co řekl, by byl pěkný fragment textu. A Lionel o tom začal přemýšlet a posléze vznikla tato píseň, která se stala jeho největším hitem. Ale já tu píseň pustím naspívanou Paulem Ankou ve fenomenální big bandové aranži, která je z jeho alba z roku 2005 Rock Sphinx. Možná nevíte, že jeho otec byl Syřan a jeho maminka Libanonka, ale on se narodil v Kanadě. A Paul Anka byl v Praze dvakrát. V roce 1966 a v roce 2014, kdy hrál v Kongresovém centru. Ten koncert byl skvělý, já jsem ho viděl. A taky jsem viděl jeho fanklub z roku 1966, který se na koncert přijel po druhé v životě podívat po 48 letech. Musím teda říct, že to bylo docela dojemný. A tím se s váma loučím, váš Ondřej Soukup, a děkuju, že mě posloucháte.

0: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je 40 zraněných. Norští hasiči bojují na jihu země s rozsáhlým požárem. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. U Lechovic na Znojemsku se čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je kolem 40 zraněných, z toho 9 středně až těžce. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Botová. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně.
3: Podle mých informací bychom zatím měli mít na místě 11 prostředků, včetně vrtulníku, inspektora provozu a také velkokapacitní sanitky. Pomáhají nám i převozové sanitky. V tuto chvíli vím, že nám jedou na pomoc, nebo už jsou možná na místě ještě 3 převozové sanitky.
1: Silnice mezi Znojmem a Brnem je uzavřená. Policisté dopravou odklání přes Borotice. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne víc než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další obydlí, rozšířil se ale do lesa. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Stovky lidí se museli evakuovat. Podle norského deníku Aftenposten jde o největší požár obytné oblasti v Norsku za posledních 100 let. Liberec dnes hostí národní soutěž v přípravě filtrované kávy Aeropress Championship. Soutěžící budou muset uvařit dokonalou kávu z ručního kávovaru. Součástí je taky festival významných výrobců i prodejců kávy. Z místa se hlásí reportérka Johana Tománková.
5: Festival a kávový championship se koná v areálu Libigova paláce. Je tu poměrně hodně lidí, podle mého odhadu nižší stovky. Lidé soutěží vždy po trojicích a vítěz potom postupuje do dalšího kola. Absolutní vítěz bude reprezentovat republiku na mezinárodním festivalu. Je tu také doprovodný program, například workshopy, malování hrníčků nebo příprava své vlastní kávy. Lidé si také můžou zakoupit vstupenku a ochutnat kávu od několika pražičů. Program potrvá až do neděle. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Oblačnost bude proměnlivá, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a také bouřky. Večer oblačnost částečně ubyde. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
2: Doprava.
1: Silnice 53, spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic zůstává v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů, jak jsme informovali na začátku zpráv. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní je o něco delší. Vede po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví. Krásný den vám všem, kteří posloucháte Dvojku nebo Pohodu. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. V létě vám tradičně nabízíme reprízy těch dílů Toboganu, které se vám podle vašich ohlasů nejvíce líbily. A proto nesmí chybět přímý přenos, který jsme vysílali v dubnu loňského roku. Své kulatiny s námi slavila herečka a kamarádka Simona Stašová a blahopřát jí tenkrát přišli hned tři pánové. Vybaví se vám kteří? Pokud ne, nic se neděje, repríza právě začíná.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo posloucháte Dvojku, vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas Pohoda. Takhle tleská beznadějně vyprodané Studio 1 na Pražských Vinohradech. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná velikonoční tobogán. Dámy a pánové, miluju oslí můstky a jeden tady mám hned v úvodu. Je tady Bílá sobota. Když se řekne Bílá sobota, napadne vás Lucie Bílá. Když vás napadne Lucie Bílá, napadne vás její divadlo. A když vás napadne její divadlo, tak možná budete vědět, že nejnovější premiéra byla Cena za něžnost. A když vás napadne Cena za něžnost, musí vás nutně dneska na Bílou sobotu napadnout herečka, která tam hraje hlavní roli. Co říkáte mému oslímu můstku? No, ne, nic moc. Ale hezký úvod pro to, aby právě teď přišla Simona Stašová. Krásné, dobré dopoledne. Simonko, vítej tady u nás v přímém přenosu. Ahoj. Krásný políbek v úvodu, děkuju. Simona Stašová, hačni si, kde chceš. Jo, kolem tebe už budou jenom samý muži.
1: Děkuji vám, dobrý den, dobré dopoledne, krásné.
0: Krásné dobré dopoledne. Mně se líbí, že kam přijdeš, rozhostí se úsměvy ve tvářích diváků. To je nádhera, ale prozraď mi jednu věc. Máš po úspěšných narozeninách, máš po úspěšné premiéře, je tady jaro, čas, velikonoc, jenom záříš. Jak se máš? Tebe se nebojím zeptat, protože dneska, když se někoho zeptáš, tak na tebe chrstne kýbl svých hrozných věcí, který prožívá. Ne, jak se máš ty?
1: Mám se dobře. Všichni jsme zdraví, což je to nejpodstatnější. Moje děti jsou zdraví. Žena mého syna je zdravá. Maminka je zdravá. Já jsem zdravá. No tak vlastně já nic jiného nepotřebuju, než aby byli všichni zdraví. A to vám přeju samozřejmě všem tady. A i těm, co poslouchají. Zdraví, zdraví, zdraví. My nic jiného nepotřebujeme.
0: Můžeme jednoho diváka pozdravit jmenovitě? Já jsem se dozvěděl, že teď je u... Samozřejmě celá řada dalších, ale já stoprocentně vím od jednoho z našich diváků, že právě teď poslouchá Viktor Price.
1: Ne.
0: Viktore, zdraví, je tam!
1: Ne.
0: Jo.
1: On poslouchá.
0: Noc, každou sobotu.
1: Ježišmarja. Tak Viktore, jestli opravdu posloucháš, já vždycky mu vykám, on říká, teď už se dávno tykáme, ale já ho mám tak strašně ráda, že zase po dlouhé době, když ho vidím, tak mu zase vykám. Viktore, prosím vás, prosím tě, ať jste všichni zdraví. Přeju ti všechno nejlepší, pač tě mám strašně ráda.
0: Děkujeme a zdravíme, ale jistě by byl tady, ale vy víte, že Viktor Price je tak plachý, že je u rozhlasového přijímače a i tam se stydí, takže tak to je. Dámy a pánové, já jsem říkal před malou chvílí Simonce, že bude obklopená muži, dva z nich dobře zná. Jednoho dneska poznáš a jak ho tak znám, myslím si, a jak znám tebe, že se do něj okamžitě zamiluješ. Že to bude tvoje krevní skupina, ale teď pozvu dva pány, v jejich přítomnosti se budeš cítit dobře, protože jsi si je vlastně sama vybrala. Dámy a pánové, přicházejí Otakar Brousek a Miroslav Ecler. Pánové, krásné, dobré dopoledne. Čulda Brousek přibíhá. Čas je drahý, ne, ale tak ano. Mirek volným krokem pač ví, že čím déle bude přicházet, tím déle mu budou tleskat. Simona ukazuje ano.
2: Simonka nás krásně rozsadila.
3: Hezké dopoledne přejeme.
2: Já taky
3: ahoj,
2: moc, já taky ahoj, zdravím ahoj, moc všechny posluchače a samozřejmě taky Viktora Price. Krásné dopoledne a já jsem teda šel pomalej, protože Čulda, ač je o něco starší než já, tak je na tom fyzicky lépe. Tudíž on běžel a já jsem to dokulohával pouze. No.
3: Ale tak já jsem nechtěl nechat Cibulku v tom, jakože by musel tady vyprávět ještě než dojdem, víš?
2: Jo, jasně.
3: Abych tady byl co nejrychleji.
0: Já bych tomu zase neříkal, že Čulda běžel, no tak v závěru drobně popoběhnu.
3: Tak.
0: Pánové, píšu slovníkové heslo na téma Simona Stašová.
2: Ano.
0: Dopsal jsem tam všechny ty hry, v kterých hrála, všechny ty filmy, které natočila.
2: To bude slovník sám o sobě.
0: Slovník sám ano. O sobě, ale chybí mi tam ještě taková ta jedna větička od kolegů. Co bych tam měl dopsat? Mirku, Simona Stašová, dvojtečka, podle tebe?
2: Podle mého soudu, jako to dominantní z profesního hlediska hvězda. opravdová hvězda. Ona ten udělal... Ale Simona je hvězda. My hrajeme představení, kde já jsem na jevišti jako první, ještě s Čestmírem a... Máme tam krátký asi minutový dialog, lidi se smějí a Simonka často vyjde na jeviště, oni na nás zapomenou a lidi začnou tleskat. A takhle to je.
1: A to je vždycky jenom v horní dolní.
2: Ne, to není v horní dolní. Jo, to bylo i v Praze.
1: Oni jsou
2: jedno.
1: Rádi, že tam přijedem, že nás
2: ale,
1: vidí.
2: Ale já jsem vždycky přemýšlel, jak se tou hvězdou člověk stává. A nejenom, že dokonale ovládá svou profesi, to je samozřejmě to nezbytně nutné, ale taky, jakým způsobem respektuje a miluje ty lidi, kteří v tom hlediště sedí. Takže Simona Stašová je pro mě hvězda a druhá věc, která s tím souvisí, ona miluje lidi, kteří ji mají rádi. Dokonce bych řekl víc. Dokonce jsem viděl Simonku několikrát unavenou tak, že jsem si řekl, to bude dneska představení zřejmě trochu pomalejší. Bylo, ale jenom proto, že ona jim dala ještě víc, tudíž jsme byli delší, jo? Třeba o 20 minut. To je hvězda se vším všudy. A právě proto já si ji nesmírně vážím a nesmírně ji miluju a nesmírně jsem šťastný, že si můžu pracovat.
1: Míro, zadrž.
0: No. Děkuji ti, mám zapsáno. Doplňuji slovníkové heslo Otakar Brousek, dvojtečka. Tildo, co ty povíš o Simoně?
3: Simonu mám moc rád. Ona je trošičku v mých očích je taková neudržitelná, nelapitelná. Jo? Protože když spolu zkoušíme, tak ona dokáže zastavovat, dokáže opravdu jako překvapit toho kolegu. A já ji vlastně mám rád, protože mě nenechá v klidu. Jo? Jako, že bych jen tak jako tam přišel a něco tak řekl. Ne.
2: Vždycky já teda musím říct jednu věc, že vždycky vím, že na posledním zájezdě v Olomouci jste spolu seděli do 3 hodin rána
3: ano, měla,
2: v nějaký kavárně, takže to opravdu nenechá.
3: Do 3 hodin měla ke mně připomínky.
1: Do 6, to zrovna do 6, bylo. No. A zrovna byl, jako se měnil čas, ano. To bylo do 5 no a přišly ty uklizečky.
3: Přišly uklizečky.
1: A já najednou koukám, Ježišmarja, co tady dělají ty uklizečky, kolik je hodin. A on se měnil čas a ono už bylo 6.
3: Takže vlastně bylo 6.
1: No, ale to jsme tam seděli jenom u jedné lahve.
3: A zaplať pambuch.
1: Protože... A měli jsme si furt co povídat, ale jenom jednu lahev.
3: No, my jsme se se Simonou neviděli strašně dlouho. Já jsem rád, že jsem zase do tvé řeky vstoupil.
1: Ano, děkuji.
3: Protože je to očistné, dáváš mi život zase.
1: Ano, děkuji.
3: Jo, trošku toho divadelního života, ale i normálního. A je to hezký na tom, že vlastně ta Simona vždycky, když něco dělá, tak to dělá úplně jako na 100% se vším všudy a i ty okolo nenechá jako v klidu. No. A to je strašně důležitý, že to není jenom taková ta macha, jako já to umím, tak já to tady prdnu.
2: Ale třeba je taky důležitý říct, že někdy je to nesnesitelné.
3: No, je to nesnesitelné.
1: Já jsem někdy. Po dědovi, děda, když šel, to není jenom u divadla, ale děda, když ho babička poslala jako koupit vepřový, tak přines půl prasete. A to mě vždycky moje máma Jiřinka říká, Ježíši Kriste, ty seš po dědovi. Já jsem ti řekla, přines mi půl kila rajčat a ty vemeš 4 kila. Tak ty seš prostě, tak ono to není jenom s divadlem, ale je to pravda, že já všeho hodně. To je pravda a musím furt brzdit. Tak to je to teda musím říct, že ano.
0: No jo, ale my tví diváci, tu tvoji energii a ty kila těch rajčat máme rádi. A proto ti to teď budeme splácet. Vlastně zpětně k těm narozeninám, které se oslavila. Tohle bude taková vlastně uzavření těch kulatých narozenin. Tady v Toboganu to můžeme pomalinku uzavřít. Máme tady dárky i mezi diváky. Podívej se tady, třeba nenápadně pánové v první řadě drží krabici. Jo? To jenom nech se překvapit, co v ní je. Támhle dáma v páté řadě má pod nohama, no nech se překvapit, jo? Ale jako první přichází mladý muž, protože já jsem ti pozval tyhle ty dva mladé kolegy herce. Ano. Jsou mladší, ale zase tak jako křupaví saláci už to úplně nejsou, že? Čili jsem si říkal, chtělo by to výrazně omladit. A protože vím, že ty máš ráda písničkáře, máš ráda vtipné písničkáře ano. S krásnými, hlubokými, vtipnými texty, tak jsem si říkal, já tě zkusím seznámit s klukem, který by se tím mohl líbit. A ten bude mít taky za pár dní narozeniny, takže já jemu nadělím tebe, dámy a pánové, pan Michal Horák. Michale, krásné, dobré dopoledne. Vítej tady u nás v Toboganu. Mikrofon je tu.
4: Dobré dopoledne, je mi velkou ctí tady být. Děkuji za pozvání.
1: Dobrý den.
2: Já teda pro posluchače, který to nevidí, vypadá trošku jako Harry Potter s plnovousem.
0: Ano.
4: To jsem už několikrát slyšel a vůbec mi to třeba nevadí.
0: No, tyhle urážky, on se oklepe a jde dál. Míšo, prosím tě, my jsme dávali dohromady před vysíláním, jak je to dlouho, kdy jsi přišel jako mladinký, neznámý zajít sem do toboganu, když mi tě doporučil náš pan produčí, já jsem říkal, tak ho přivez z toho Hradce, ať teda něco zaspívá. Jak je to dlouho?
4: No, já si myslím, že jsem tady byl poprvé, když jsem byl třeba 15 nebo 16.
0: No.
4: Že, no
1: a kolik je vám teď?
4: Teď mi bude za ty dva dny 27, takže... Nevypadám.
0: Ano.
4: Krizový hudebnický rok.
0: No jo. Ale sbíráš ceny, kde se dá. Je z tebe hvězda za tu dobu. A dneska další milník tvé kariéře si dárkem pro Simonu Stašovou.
4: No, ale to je skutečně velké ocenění. Já jsem šíleně nervózní tady mezi takovýma legendama. Já vím, že ještě když poslouchal pan Price, to jsem se vůbec neměl dozvědět, ale...
0: Ne. Buď v klidu, je to přímý přenos několik set tisíc diváků, rozhlasových přijímačů. Ti největší kritici, ty ostatní písničkáři, kteří ti říkají, co tam je tenhle mladý, proč si nevzali nás, jo? Takže buď v klidu, o nic nejde.
4: Přesně tak, děkuju, ale ještě...
0: No, nechci tě nějak rozhlazovat říct. Výrazně, no.
4: Skvěle, a teď půjdu zpívat tu písničku, chceš mi říct, jo? Nebo...
0: Ano, teď je ta správná chvíle, kdy jejich písničkář tak rozhozen. Ne, první píseň. A mě zajímá, kterou si vybral, protože teď tě prvně jako uslyší Simona zpívat, teď to vznikne. Možná.
1: Takže ty si netrémuj ho.
0: Jo.
1: Netrémuj ho.
0: Ten se nedá, ten je ostřílený. Co to bude, Míšo?
4: Je to písnička, která se jmenuje Hejte to.
1: To je pro mě.
4: No vlastně. Tak teď jsem ještě nervóznější vzhledem k té vazbě, ale pojďme na to teda. Měl jsem hlídat Peťa Křečka, dala mi ho se slovy, ať u mě chvíli přečká, ale Křečka uhlídati nelze jen tak lehce, obzvlášť když se vám moc nechce po pokoji, ať si běhá. Na gauč jsem se lehnul, v zápětí se ani nehnul, tlačilo mě dozad kromě mě.

tak jsem kouknul, co mě tlačí. Seděl jsem jenom na televizním ovladači, ale křeččí švitoření. Slyšet není jenom zvláštní smrad celine, od topení zase se mi dech zatajil. Spečeného křečka bych před tetou neobhájil a dřív než tam sebou seknu.

0: už dost jsem se nastyděl, hejte to. Tenhle příběh se údajně skutečně stal. Ne mě.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, pan Michal Horák živě tady u nás v přímém přenosu toboganu. Simčo.
2: Asociace.
1: Ano.
2: Já mám asociaci. My jsme měli chipmunky, jo. To jsou takový jako veverky malilinkatý, jo. A Vojtík, to už je dlouho, on byl malý tenkrát, jako menší byl, než je teď Vojta, jo. No a měli jsme takovou velkou klec a on zjistil, že prej se můžou ochočit ty chipmunkové a že se můžou i chodit s nima jako s postrojkem a že jako s pejskem. Tak oni mu udělali takovej postrojek na to, toho chipmunka klepkla Pepka. A druhá asociace na tohleto...
3: To byla krásná historka.
2: To byla moc hezká. No, on se prostě...
1: Michale, jsme... píš si, to bude další písem, takže, pokračování křečka, ano.
2: Ano, a druhá věc, že odjel Vojta na dovolenou, po tomhle chipmunkovi si koupil dva. A jakože teda já je budu hlídat a že mami nezapomeň vodu a tady jsou to zrní a tohleto. No a jednou bohužel se tak stalo, že já jsem v takovém paneláčku jsme bydleli a balkon otevřený, já samozřejmě jsem nechala otevřený ty. No, já to zkrátím prostě asi 24 hodin před tím, než on přijel zpátky, tak prostě chipmunci v čoudu. A teď někdo z baráku volal: oni lezou tamhle po té stěně, nahoře, tohle. Takže celý barák, já jsem říkal, prosím vás pěkně, kdybyste, skutečně jsme je chytili. No, celý barák měl takový jakože malý klícky, nebo tohleto, no a prostě chytili mi je celý panelák, to. Tak tohle mě jenom tak mě jeli, život mi jel hlavou, že teda křeček a tohle byly malý veverky, no a prostě už je nemáme.
3: Hele, já jsem moc zvědavý, co bude další písnička, víš?
2: Jo, jako, ano, že mi to zase něco připomene. No, tak, no,
1: víš, že mě
2: no.
1: To taky napadlo, si tady probírám ty názvy, co všechno ti to bude asociovat, no. Ale zase dobrý nápad pro to, až napíšeš teďka písničku o těchhletěch, o tom chcíplima, no. O těch uteklejch, tak budeš mít, víš, jako herečku, která ti bude hrát hlavní roli, protože kdo zná klip k téhleté tetě, mm-hmm. Tak tuhle pološilenou tetu, které utavil toho křečka, hrála Pavla Tomicová.
2: Jejda.
1: Což bylo akorát, ale já myslím, že tenhle ten klip, ten bude tvůj.
2: Ano, my máme teďka už jenom 4 psy, tak jestli byste chtěl něco takového napsat. Jo.
1: Pejsky máte, jsi tady v dobré společnosti, já ti myslím, že tě to bude inspirovat. Ano, Miroslav Etzler, Tjulda Brousek, Simona Stašová dneska tady v toboganu. Cena za něžnost. To je teď novinka, kterou já jsem vlastně začínal v divadle Lucie Bílé. Před premiérou bych se asi neptal. Tam je to napětí samozřejmě větší, jak to dopadne, jaký to celý bude, ale jaký teď z toho máte pocit, Mirku? Co to vlastně je, jak prozradit, ale neprozradit za stolik, abychom těm divákům potenciálně neukradli?
3: Já bych se zeptal jinak, Aleši, ty o tom tak krásně mluvíš. Kdy to konečně uvidíš ty?
1: Podívej se, já čekám, až mě někdo pozve. Ne, já byl jsem zván samozřejmě, ale zatím mi to nevyšlo. Já těším se na to.
3: Já si myslím, že cena za něžnost, už jenom pro ten název. No. Cena za něžnost, život za něžnost, království ne za koně, ale za něžnost. Mm-hmm. Myslím si, že to je to, co v dnešní hektické době plné starostí, nenávisti, zloby, bublání, úplně pro mě nelogického, tak si myslím, že něžnost je jedna z těch věcí, která moc chybí. Takže už jenom kvůli tomu to stojí za to vidět. Druhá věc, která je dominantnější ještě, je to, co tam předvádí právě Simona Stašová, protože já jsem ji viděl v několika jednak televizních, filmových, ale i divadelních rolích a myslím si, že tohle to je opravdu to, čemu se říká herecké mistrovství. Jo. Myslím si, že to je... Prej nepřeháněj, tak já nevím, jestli můžu něco říkat. Ano, takhle to vidím já, potom je dáš třeba na zadek, až skončíme. Je to herecké mistrovství a myslím si, že pro každého, kdo to uvidí, to představení, tak to bude zážitek, na který bude opravdu dlouho vzpomínat. Takže cena za něžnost, divadlo Lucie Bílé, anebo plno míst, kam jezdíme na zájezdy. Určitě se přijďte podívat, stojí to za to.
1: Děkuju moc. A zeptám se teď tebe, Tjuldo, protože Tjulda, když byl nedávno hostem Toboganu na Vodítku, povídali jsme si o tom, že si vlastně odešel z letitého angažma a o to větší odměnou potom přece je pro herce, když přijde nějaká věc, která ho znova donutí, znova začít zkoušet a ještě k tomu z té domovské scény, kde člověk byl hezky v teple v tom divadle, to ježdění k tomu všemu, co tě na tom všem zlákalo, že jsi znova do té mašinerie šel, byť to vlastně není hlavní role, ale důležitá role a v téhletý partě.
4: Mě na tom zlákala jediná věc a to je Simona Stašová. Protože když mě to nabídla, tak jsem říkal, já vůbec se nezajímám o to, jak je velká ta role, ale věděl jsem, že u Simony prostě každá ta role má svůj důvod a má své místo a že se nemusím bát, že i když tam budu hrát jenom čtvrt hodiny, tak ale je tam nutná ta role. Tak to je asi to nejdůležitější. Navíc cena za něžnost, já jsem znal ten film, tu dramatizaci jsem neznal a vím, že ten film byl moc pěkný, dojemný, přitom vlastně přes polovinu toho filmu se člověk směje, baví se tím, jak ten život je legrační, když se na to díváme zvenku, když to neprožíváme samozřejmě. Takže je legrační, vlastně je to úsměvná záležitost, která posléze dojde až tak daleko, že takovej život je prostě.
2: Ano.
4: Takže jsem věděl aspoň přibližně, do čeho půjdu a věděl jsem, že Simona Stašová o mě stojí, že tam bude pan režisér Strnisko, s kterým jsem v životě nedělal, tak jsem si říkal, taky dobrá zkušenost. Všechno je to zkušenost. No. A ježdění, no tak jej. Teď se člověk zase podívá někam jinam. To je taky důležitý.
2: Musíme říct, že před námi ve filmu to hráli Jack Nicholson, Shirley MacLaine a Debra Winger. To jsou skutečné hvězdy a já jsem na tuhletu hru, mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být na jevišti. Ale Američanům stálo za to, protože původně to je román. To je knižní román. A z románu a z filmu, jako ze scénáře filmového, stálo za to Američanům udělat divadelní hru. A tohle, když jsem zjistila, tak jsem dlouho čekala, jestli si troufnu po těch pardálech hereckých. No a říkala jsem si kolem té sedmdesátky, tak kdy už jindy? Tak když ne teď, tak už nikdy. No a jsem ráda, že je to skutečně, jak říká Tjulda, že ten život je, člověk žije a veselí se a je sranda a zlehčuje věci a manipuluje třeba se svojí dcerou, jako například tahle ta moje figura Aurora. No a netuší, co jí bude dál, jak se ten život bude odvíjet. A to je právě v tom názvu je komplet všechno. Jakou cenu musíme dát za to, aby člověk byl něžný. Co musí prožít tak, aby se trošičku změnil. A to je na tom to krásný, že vlastně je to kus života krásného a kus života těžkého. To je cena za něžnost.
1: Děkuju za ten popis za nás, diváky, ale...
3: Já ještě bych teda k tomu chtěl dodat, že my tady sedíme my tři, ale nás tam je pět v tom představení. Je tam taky Kamila Trnková, která hraje Simončinu dceru. Je paradoxní, že opravdu pro mě je, když je vidím vedle sebe, tak na mě opravdu působíte jako matka a dcera. Nejenom proto, že máte stejnou barvu vlasů, ale...
2: Ona je pravázerská a já si to barvím, ale narodila jsem se jako zrzavá. To je zajímavé. Já jsem blondýna, normálně potom taková špinavá blondýna, ale jako zrzka jsem se narodila. Proto
5: šimpanz
2: jako...
5: normálně.
2: No, takový šimpanz, no. Takže je zajímavé, že jsme si trochu podobní s tou Kamilkou Trnkovou, která je zrzka pravá, nefalšovaná.
3: A tou pátou je Jessica Bechyňová, která tam je taky, takže... Ano. Vlastně ti z vás, kdo by nechtěli vidět dva stárnoucí odpudivé muže a jednu zralou dámu, jsou tam taky dvě krásné holky.
4: A to ještě musíme říct, že mou roli alternuji s Honzou Teplým.
2: Ano.
4: Protože přeci jenom máme toho víc, tak aby Simona nebyla limitována našimi jinými pracemi jinde, tak tahle ta malá role je alternovaná ještě. No.
1: Ty jsi taková lokomotiva, taková opravdu ten tahoun toho týmu, že potřebuješ dva chlapy na jednu roli, aby tě vůbec zvládali a stíhali. Jo? Jako musíš omlazovat. Vem si, že by si tam vzala svoje vrstevníky, ty by to vůbec jako nedes...
3: Ale co mám dělat já?
1: No.
3: Když ještě na konci první půlky, to ještě taky můžeme prozradit, dochází k bouřlivé, vášnivé scéně v posteli.
1: Ale taky si o 10 let mladší.
3: No ano, ale co až to budeme hrát za 10 let?
1: No.
3: To už se nebude jmenovat cena za něžnost, ale cena za přežití.
1: Simčo, jaká je ta zodpovědnost, kterou určitě musíš mít za ten tým, který jsi vybrala a ty kluci šli do toho, nebo ten tým šel do toho, protože jsi šla do toho ty? Nacvičilo se, naskoušelo se, vyjedete do Horní Dolní, jste někde v nějakém městečku, kde visí ten plakát půl roku, ty lidi dají nemalý peníze na to, že jdou na tebe, ty tam přijedeš a ta zodpovědnost, kluci samozřejmě taky úžasný, ale je to zase na tobě.
2: No ježišmarie, no ne na mě, ne na mě.
1: Jaký to je?
2: Ne, tak já si vybírám skutečně lidi kolem sebe, který takzvaně nehrajou při zdi, nejsou civilní, to by nešlo ke mně, protože já hraju i pro balkony, nedá se nic dělat, samozřejmě chudáci ty v první řadě, jo, no tak ty jako vědí, že jsem jako taková parní lokomotiva, takže ty to schytávají, ale hrajeme i pro balkony a já vždycky, když uvažuju o tom, kdo může hrát ty role, tak vždycky si vybírám takový, který mě s tím pomůžou, který hrajou vždycky poprvé nebo naposled, že to není jako, že to odfláknou, jo, to představení nikdy nevíte, jestli bude ještě další, tak se vždycky musí hrát, jakože třeba teďko už je to poslední, co lidi vidějí.
1: No a ta zodpovědnost za ty diváky, kteří tam přijdou, těší se na tebe, přijdou a chtějí tě vidět celou tak, jak záříš a jak jsi úžasná. Mm. Co si budem povídat, jsou dny, kdy je únava, kdy je horečka, kdy to není úplně perfektní. Málo kdy je to tak, že si člověk řekne, dneska jsem tak čerstvý, že to tam
2: jako vyfláknu. Vždycky hodinu před tím představením je to jako, když dáš plus a plus na magnetu,
1: jo?
2: A vůbec se mě nechce. Ale vůbec. Aha. Prostě líčí mě a já říkám, ježišmarja, dneska se mě nechce. Ale je zajímavý, že prostě ta magie toho jeviště, a to je pravda, to je fakt, že jakmile člověk vstoupí na to jeviště, tak se ocitne úplně v jiném vlastně, v jiný bublině, v jiném, je to jiný svět. Je to jiný svět. Těsně předtím se vám nechce. Ale prostě... Jakmile se vejde, tak najednou je člověk někým jiným a ví, že vy se těšíte a že to chcete a že jste skutečně se oblíkli a že jste zaplatili ty lístky a že vlastně je to svátek určitý. Divadlo je úplně jiný médium, než je televize, než je film. A divadlo tady bylo, když obdivujeme řecký divadlo tady v Řecku nebo v Itálii, na Sicílii, tak to tady 2,5 tisíce let před náma a ještě před náma. A bude to tady dál a dál a budou různý ty umělý inteligence. Ale divadlo naživo, nebudete vědět, jestli ten člověk to řekl nebo neřekl v umělý inteligenci. Ale tady, když mě vidíte naživo, tak tady nemůže být nikdo jiný než já, Tjulda Brousek, Aleš, rozumíš?
4: Jo,
2: a jsme to my a je to prostě divadlo je zázrak. To je neuvěřitelný zázrak kontaktu živý bytosti s živou bytostí. A to není nahraditelný ničím. Takže takhle prostě miluju to. Tečka.
1: A to dám do toho slovníku taky. Michal Horák se tak zaposlouchal. Ne, jen se, Tjulda, půjčí mikrofon. Jaký to je? Já jsem koukal, jak si to tady užíváš, jak hltáš všechny tři hosty. Jak to bereš ty? Protože malinko člověk z jiný branže, že jo? Přeci jenom ta hudba je malinko někde dál od té Činohry, od toho divadla.
5: Myslím si, že dost podobný pocit mám takhle jako z živých koncertů. No. Že my si ještě zakládáme na tom, že tam vlastně nemáme žádný jako half playback, nic takový, jsme fakt 4 muzikanti, co to tam vymýšlejí prostě na pódiu a ještě pro nás je strašně důležitý, abychom si každý ten koncert udělali trošku jinak, protože ty písničky jsou pořád stejný. aby nás to bavilo.
1: Co nám nabídneš našim uším teď? Jaká bude další píseň?
5: Já jsem tady celou dobu přemýšlel, že Aleš mě postavil do situace, kdy vlastně každá písnička, kterou tady zahraju, by měla být vlastně jakoby věnovaná vám, což ale ne dost dobře v mém repertoáru jde s každou písní, takže já jsem si teď přemýšlel, jakou další bych zahrál a v šatně jsem si všiml, že jste možná tak podobně vysoká, jak já. A říkal jsem si, že samozřejmě u dámy je to úplně jedno, ale moje další píseň se bude jmenovat Malí lidi jsou taky lidi, kterou se...
1: Malí lidi jsou taky lidi a Michal tentokrát přichází, ano, k našemu nádhernému rozhlasovému pianu. Tady u nás v přímém přenosu toboganu na vlnách dvojky, na vlnách pohody Simona Stašová, Julda Brousek, Mirek Ecler a u piana právě teď Michal Horák.
5: Kupovat jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není, vyspat se ve stanu bez krčení, můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla. Jak Napoleon všechny řídit, můžou jenom malí lidi. Malí lidi jsou taky lidi, malí lidi jsou taky lidi. A nemají se za co stydět, prostě jenom nejsou vidět. Při požáru utéct ventilací, schovat se jak drogy pod matrací. Po dvou pivech se totálně zřídit, můžou jenom malí lidi. V letadle se vejít do sedadla, v buse držet se nižšího matla. Kdekoliv tajně slídit, můžou jenom malí lidi. Malí lidi jsou taky lidi, malí lidi jsou taky lidi. A nemají se za co stydět, prostě jenom nejsou vidět. Vždyť co je malý, to je hezký, říkávali mi na dobrou noc. A neboj se, když to není hezký, tak naštěstí toho není moc. Tak naštěstí toho není moc. Nakopat někoho do kotníku a potom se schovat do botníku. A až bude klid, tak se vyklidit, můžou jenom malí lidi. Takže bacha na ně, malí.

0: stydět a v kině je přesně vidět, tak si chvašte.
1: Michal Horák a jeho další hit pro malý i velký tady u nás v přímém přenosu Toboganu. No a mě moc překvapilo, že dneska před vysíláním za mnou přišlo několik z vás a řekli jste, my máme pro Simonu takový jako malý dárek, kdy to můžeme nenápadně dát. Co nenápadně? Nápadně a přímo v přímém přenosu. Dámy a pánové, 1, 2, 3, 4 z páté řady právě přichází paní Jana. Krásné dobré dopoledne. Pojďte sem za námi a pro vás u rozhlasových přijímačů přináší velmi netypický dort, který je v krémovo-tyrkysové barvě a na tom dortu sedí, hezké dobré dopoledne, sedí kdo?
2: Shirley Valentine.
1: Shirley Valentine, a z čeho je ta je k snědku?
2: Ta je k snědku.
1: Ty jsi prostě byla vždycky k sežrání, ale teď tady přímo na tom dortu. Jak vás to napadlo? Tak vy jste cukrářka?
2: Ne, jen tak sama.
1: A vy jste viděla Shirley Valentine, byla jste v divadle?
2: Několikrát.
1: Několikrát. A vás napadlo Simoně udělat dort, byť nejste cukrářka?
2: No ano.
3: No. Ona je v Řecku tady, teďko to no, je v Řecku, ano, na pláži, ano. No to je nádherný. To jsou ty ženský, který mě dělají ty plný lediště.
1: Ano.
3: Jo, oni chodí, pláčou a smějou se a furt chodí dokola. No. Oni na to chodí jak na psychoterapii.
1: No, ale rozumíš?
3: No vážně.
1: Jdou nejenom no. na psychoterapii, ale pak v noci rozpálí troubu a dělají dorty. No. Doslova, fakt.
3: Já vám strašně děkuji. Můžu vás obejmout?
1: Yeah. To je to, co děkuju, je fakt, že Simča se postará o všechny svoje děkuju. Divačky. A diváky, podívej se. Pánové, pojďte prosím sem za námi v první řadě. Dva mladí pánové, předávám mikrofon, tak pánové, představte se, řekněte nám, co přinášíte. No je to na tobě, Peťo.
4: Dobrý den, paní Simoko, Aleši, diváci, posluchači. My jsme se rozhodli, protože vaše hry máme rádi, máme vás moc rádi. Několikrát jsme se viděli v Luhačovicích, takže my jsme se rozhodli z Českého ráje vám

0: Čuldo, ty samozřejmě můžeš kdykoliv.
1: To je nádherný, moc vám děkuju, moc děkuju. To je velký, krásný překvapení. Děkuju. To
0: nádherný je... dort, na kterém sedí Shirley Valentine.
1: No, to je nádherný.
0: A já děkuju za to, že jste přinesli sem do tobogánu tyhle ty dárky. Patříte do přímého přenosu. Kluci, vás se teď zeptá... Teď jsem se zradil, že ve chvíli, kdy budoucí padesátník začne 65 a 70 oslovovat kluci, je to tady. Stáří je tady. Kluci.
2: Já, 65 tě myslíš koho, Aleši?
0: Ale nic, jako jen je tak napadlo. Ty jsi budoucí. Já vím, ale blíží se to, blíží se to.
2: Dobře. Já jsem tady tak jako trošku zjehnul.
0: Ano.
2: Jednak ten dort je opravdu krásný a ta váza taky. A uvědomil jsem si, že až mě bude 70, tak já nic takového nedostanu. A v tu chvíli se mi udělalo hodně smutno a budu ještě asi 2 hodiny potom přímé přenosu plakat.
1: Já si to budu pamatovat, já ti něco upeču.
2: Ale takhle krásný to nebude. Ne.
0: Prosím vás, pamatujte si to, zapište si to. Ano, tady možná Jana mává. No, no jo.
2: Tak moc krát děkuju.
0: Ne, ty jsi o to vyloženě teď řekl. Zapište si
3: normálně
0: to.
3: Normálně si o to řekl.
2: Ano, přesně tak.
1: Ono je hrozně těžký, když potom Jacku Nicholsonovi jsem měla někoho najít, aby jako přišel na jeviště a nemusel přesvědčovat, že je jako opravdu ten pravý mužský. To je hrozně důležitý, aby prostě někdo vešel a ty baby v tom hledišti udělali A když jsem tak přemýšlela, protože my už spolu hrajeme s Mirkem Etzlerem, hrajeme 13 u stolu a to je krutá komedie, to je takový jako, dalo by se říct, na úrovni Fejdoa, jo, že tam to je opravdu jako...
2: Čistokrevná komedie.
1: Čistokrevná komedie. Tak jsem si říkala, nedá se nic dělat, tady těch Jacků Nicholsonů moc nechodí. Radek Brzo Bohatý už je pryč. Jo, tady Viktor Price už nechce hrát. Ten by taky, to bych... Ty víš, Viktore, že jsem tě tolikrát zvala, aby si se mnou hrál na jevišti, ale ty už nechceš. No tak prostě mám teďko Mirka Etzlera a on mě dělá takový to, že jako když já potom jsem vedle něj, tak i taková ta, jako by se dala ta mužnost, kterou on nese na to jeviště, tak přejde i na mě, jakože i takovou ženskou, jako jsem já, může mít rád takovej chlap, jako je Etzler, no. Tak tohle je.
0: Já teda nevím, jo, ale já myslím, že tohle bylo víc než upečený dort.
2: Už žádný dort je nechci, děkuju moc krát.
0: Já jsem se přistihnul, že jsem si tak nenápadně k tobě přisunul židli, aby trocha té mužnosti na mě taky přeskočila. Ale jestli ti ještě něco zbylo od Simony. Ale kluci, je v něčem to divadlo léčivý i pro vás? Jako, že se do toho člověk vrací, že samozřejmě dáváte tu energii, dáváte tu radost, ale že si vy taky něco berete, Mirku, to by je divadlo přece mnohokrát pomohlo.
2: Mockrát a vlastně pomáhá mi pořád. Jako mě na divadle, čím jsem starší, tak víc fascinuje. Simonka to v náznaku říkala to, že pro mě to je pořád prostě výměna energií. Já si vždycky uvědomuji jednu zásadní věc, že to divadlo nejsou ti herci, ale je to ta symbioza s těmi diváky, protože jak, řekl bych, malicherné by bylo hrát pro prázdné židle. To, že ještě pořád dneska v té zemi, kde lidi třeba už pociťují existenční problémy, že všechno je nesmírně drahý a že prostě vemou, já nevím, 1200 korun, koupí si 2 lístky i tamhle někde v Rumburku, nebo, a tím nechci říct, že Rumburk je méně než Praha, a přijdou a to hlediště zaplní, tak to je prostě něco neuvěřitelného. A chci vám říct, že vlastně i to, že tady sedíme a diváci, teda posluchači u rozhlasových přijímačů to nevidí, že ta energie, která z vás jde, je to, co je tak moc prima. Nám je tady vlastně moc dobře, nejenom díky Alešovi, že je vtipnej, bystrej, laskavej, chytrej, vzdělaný, ale že z vás jde tak krásná energie. A pro nás je úžasný v tom divadle to, že ta výměna energií je... Já jsem vždycky si říkal, tak dobře, tak 55% herci, 45% diváci a dneska už jsem asi došel k tomu, že je to opravdu 50-50. Že to je... Mě kdysi jeden velký český básník řekl, já nejsem básníkem. Já jsem jenom ten, co to píše. Básníci jsou ti, co to čtou, protože vy tomu dáváte smysl. Vy teprve odhalíte obsah a smysl a hloubku té básně. A tím si myslím, že jsou i diváci v divadle.

0: vy dáváte smysl té naší práci, vy dáváte smysl těm textům, krásným textům, kterými máme možnost vám prezentovat, a za to si já vás nesmírně vážím, ctím a cením. Takže děkuju moc krát.
1: A my děkujeme za ta krásná slova. Stejná otázka padne i na Tuldu, ale ještě předtím další písničku. Míšo, no samozřejmě, ty se tak hezky bavíš jako divák s nejlepším místem tady na jevišti, ale ne, do práce. Jaká bude další písnička?
2: Já jsem přemýšlel, že bych teď dal nějakou písničku, která aspoň trošku shrne tady tu celou atmosféru, jak tady vlastně říkáme paní Stašové, jak máme rádi a jak vy si říkáte navzájem, jak se máte rádi, což je moc hezký. Tak já bych zahrál písničku, která je teda napsaná z mýho pohledu, ale dnes je takovou, bych řekl, docela důležitou myšlenku, a ta písnička se jmenuje Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.
1: To je hezký. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád, a právě teď Michal Horák.
2: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Kdyby mělo by to být milionkrát. Když se segra seřve za bordel v kuchyni, řekni na to, že máš je rád, a s ženou místo Legolandu jedeš ke tchýni. Řekni jim na to, že máš je rád, klidně oběma, a když tě kámoš opustí na párty, napiš mu, že i tak ho máš rád. Ale pokud to ještě někdy udělá, stejně ho budeš mít rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Kdyby mělo by to být milionkrát. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. I když jako blbec budeš vypadat. No a co, když ti babička vleze na Facebook? Řekni na to, že máš je rád. A když synovci dělají strašný hluk, řekni jim na to, že máš je rád. Když si kámoška začne s tvým kámošem, řekni jim na to, že máš je rád. Ale když se budou zbližovat u tebe v pokoji, budeš je mít trochu míň rád.

máš rád, když jako blbec budeš vypadat. No a co? Toho není nikdy dost. Toho není nikdy dost. Když ti mamka u auta urve zrcátko, řekni na to, že máš ji rád. A když urve i to druhý zakrátko, řekni na to, že máš rád. Když tě otec rozseká na páku, řekni mu, že i tak ho máš rád. Ale že si počkáš, až víc zestárne a pak mu

0: Ať jednou nemusíš jak blbec litovat.
1: Michal Horák a jeho další dárek vám všem, kdo posloucháte Tobogan v přímém přenosu. A povídáme si o divadle, o léčivé síle divadla. Tjuldo, jak to máš ty? Po těch letech v městských divadlech, po těch desítkách legend, se kterými ses tam setkal, jak léčí divadlo tebe?
2: Všechno bylo řečeno vlastně, já nemám, co bych k tomu dodal. Jenom můžu dodat ještě jednu věc. Občas dělám v rozhlase, anebo načítám audioknížky. A ono je to velmi podobné, protože člověk vytvoří jako jiný svět, ale nejenom pro ty diváky, ale i sám pro sebe. A člověk se do toho dostane a vlastně zapomene na spoustu svých problémů a doufám, že se to přenese i na ty diváky, že vlastně oni taky na chvilku se s námi ocitnou v jiném světě a prožijou s námi něco, třeba si i uvědomějí něco ze svého života, ale zapomenou na chvilku na tu realitu, která je kolem, která mnohdy pro některé lidi není úplně pozitivní. A já proto si myslím taky, že ty diváci do toho divadla chodějí.
3: To je krásný, ano, je to tak.
2: A tak vlastně i pro mě to je svým způsobem léčivý, protože já si tu realitu vytvořím, že jo? No.
1: A díky vám, našim hostům, a to je taky fascinující, jak se to propojí s tím divadlem, s hudbou, tohle má třeba, a mluvím za celou tu partu, která ho kdy připravovala, Tobogán rozhlasovej, že si vemte, že v tuhle tu hodinu mezi 11. a 12. my jsme tady sobotu co sobotu 35 let.
3: Je.
1: Ať jste byli malí, ať to byly vaše babičky, ať to byly maminky, my to letos budeme slavit. K Toboganu patřila celá řada osobností, Stella Zázvorku a Lubomír Lipský by měl dneska, klaun Cibulka, svoje narozeniny. Jsme tady.
3: Lipský by měl, ty jsi ho vozil na zájezdy.
2: No já ho vozil na zájezdy. Jeli jsme takhle na Ústí a pak jsme takhle uhnuli a jeli jsme jako most a já nevím tam a on říká, podívej se, hele, tady je Raná. Teď tam jsme viděli ten kopec Raná, že jo? A tady byl druhý kopec a on říká, hele, to je zas Raná. A takhle mě Mirek bavil, no. Pak jsme si psali SMSky, já je tady nemám, já si to nepamatuju, ale já mu jako, že jsem jeho adorant.
3: Ano.
2: A on mi odepsal, děkuju ti, tvůj deodorant. No a takovýhle, no prostě jsme si vyměňovali a on byl nesmírně vtipnej, no.
4: Ale vyměňování SMSek, to je nebezpečná věc. Já jsem kdysi dávno točil takový seriál a obsadil mě do něj režisér Jiří Adamec. A protože to bylo jako poměrně dost složitý vyjednávání, kdo tu hlavní roli bude hrát, tak nakonec jsme se sešli a on mě na té zkusce řekl, že mi dá vědět a za týden mi přišla SMSka, rozhodl jsem se, že to budete hrát vy. A já jsem ho měl uloženýho mezi kontaktama a bylo tam jako Adamec a předtím byla moje tehdejší partnerka a tu jsem měl uloženou jako Andílek a byla vždycky na prvním místě. A já, když mi napsal tu SMSku, tak jsem toto, a pak jsem říkal, musím mu odpovědět, to je blbý, tak jsem hned na ten první kontakt najel, ale to už byl Adamec, co jsem netušil, že jsem chtěl té tehdejší partnerce říct, jako že mám radost a napsal jsem, miluju tě. Zhruba po minutě přišla zpráva a tam v té zprávě říkám, Adamec, když jsme teďka spolu, jako co mi chce, tak jsem to otevřel a tam říká, vůbec vám nerozumím. A já jsem... A já, protože vůl jsem se nepodíval na tu předchozí zprávu, že jsme si už předtím nějaký zprávy měnili, tak jsem mu napsal, nechte to plavat. Pak přišla další zpráva a v té zprávě bylo, napsal jste mi, miluju tě, jak jste to myslel. A v tu chvíli, to jsou takové ty chvíle, kdy už nevíte, co, to už nemůžete udělat nic.
3: Ne,
4: to je konec,
3: ne, to
4: konec
3: to
4: světa,
3: plavat.
4: Jakékoliv vysvětlení je marný. A myslím, že ještě první měsíc, co jsme spolu spolupracovali, na mě koukal velmi, velmi divně. Pozor na SMS zprávy, jako jo, to je...
1: Něco málo ze zákulisí pojišťovny štěstí, dámy a pánové. Tobogan pomalinku končí, na závěr písnička, o kterou se postará Michal Horák. Míšo, jaká to bude na rozloučenou? Co si vybral nakonec?
0: Já bych velmi rád teda zahrál v tom případě takovou skočnou píseň, která se jmenuje Rande a ty máš, Aleši, rád.
1: Takže velmi zbaběle si vyřadil píseň Prsa, protože si nevěděl, jak ji uvést, že? Je mi to jasné.
0: Nebo mám ji zahrát?
1: Jak chceš? Chcete Prsa nebo Rande?
4: No, já bych si dal Prsa.
3: Já bych si taky dala Prsa.
1: Budou Prsa, loučí se společně s vámi Otakar Brousek, Miroslav Ecler a Simona Stašová.
4: Mějte se krásně.
1: Od mikrofonu Aleš Cibulka.
3: Krásné Velikonoce.
1: Takhle jsem si o prsa předpolednem ještě nikdy neřekl.
0: A já jsem rád, že mám alibi, protože po tomhle tom nejspíš už žádné pozvání na Český rozhlas Dvojka nepřijde. Po večerech s děvčaty často vedu debaty o tom, zda má kráva práva na pořádnou pastvinu. Skot ve stáji je nešťasten a přes plot hledá cestu ven. Plot probíjí a voli bolí naši. Říkám dívkám, že se nemůže chovat vidry pro kůže a z krokodýlích dílů dělat velký kabelky. On nepřitakaj a odpoví, že odsuzují klecový chov. A z jejich slov vím hravě, že mají v hlavě logiku a srdce buší vlevo v hrudníku. A proto mám rád dámy, které umí myslet sami, jsou citlivé i ve chvílích, kdy jiní barbaří. Mám rád jejich vzdělání, mám rád srdce na dlani a vždycky doufám, že se večer s nimi vydaří. A taky na těch dámách, taky trochu, taky mám rád. Prsa jsou vážně prima. Přijdou mi vhod, ať už jsem pod vedle či znát nad nima. Na živočistelky vždycky mě baví, je jedno jak velký, hlavně že pravý. Říkám na svou čest, prsa jsou the best. Náš rozhovor jde plíživě, směrem k zdravé výživě. Napočítat kalorie prý je zcela nezbytné. Kdo spásá prase na rožni, ten tlousne tukem pod kožním. A je to v háji, stěží, běží k tramvaji. Tak letím dívkám na pusu, jak koušou kusy kus kusu a přikusují celozrnou housku subrousku. Říkají, že jedí věci bez éček a že je pro ně blbeček ten, kdo den co den jde na pivo a kupuje jen pečivo z chodných tvarů ze zmražených polotovarů. A proto mám rád dámy, které uvažují sami, co kde která potravina provede s tělem. Mám rád jejich povahy, mám rád jejich úvahy a vždy se těším, až pak s nimi půjdu večerem. A taky na těch dámách, taky trochu, taky mám rád. Prsa jsou vážně prima, jsou hodně hravé, levé, pravé i ten prostor mezi nima. Dívkám se prý musím dívat do očí, ale vždy, když to zkusím, pohled se stočí. Zní poznatky z cest, prsa jsou the best. Mám rád prsa, už od porodu, klidně mě suť, mléko má chuť, já ještě dnes odmítám vodu. Chvilička stačí a zvednou mne ze dna, na prsa koukám radši než na čete jedna. Prokázal to test, prsa jsou the best. Jo, prsa, podívej na ně, odpovídat, proč muži mají zrovna takhle velké dlaně. Jedno mezi druhým a 12. rokem, jdou v životě chlapa, prsa trochu bokem. Ne, není žádná lest, prsa jsou the best. A když se blíží 10. rozhodnou se děvčata, že mi poví dvěma slovy o nejlepším koupání, že v bazénech nešlo to, tak založili biotopy. Beze stopy chemie lidi jezdí hromady, vycaktat se tady s žábami a ovády. A proto mám rád dámy, které nebojí se sami vzít do svých rukou a dělat dobrou věc. Mám rád jejich pohledy, když setkají se s mým, tehdy vím, že večer s nimi bude skvělý nakonec. A taky na těch dámách, taky trochu, taky mám rád. Zadek vážně hožeru, je stejně hezký, ať je český, čínský či černošky z Peru. Jak se krásně třese, když na disku trsá, sáhnout a něj chce se, ale já mám radši prsa. Bez zbytečných gest, prsa jsou the best. Jo, prsa, já vážně chci je, velikosti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ať už to jsou jedničky, dvojky, trojky nebo velký, takže při řízení dotýkaj se spojky. Pravdou nech se vést, prsa jsou the best, prsa jsou the best, the best, the best.
5: Tolik dnes už archivní tobogan se Simonou Stašovou a jejími gratulanty. A slavit budeme i za týden. Ondřej Suchý si do zářijového toboganu pozval Radúzu, Janu Paulovou a taky svého bratra Jiřího. A to určitě stojí za letní reprízu. Mějte se krásně, užívejte dovolených prázdnin. Těším se opět v sobotu po 11. hodině v toboganu. Naslyšenou.
6: Víkendový výběr dvojky.
7: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
6: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
7: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
8: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
9: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
7: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
10: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
11: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
7: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
12: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
6: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
7: Víkendový výběr dvojky.
6: Naslyšenou už o tomto víkendu.
7: Na dvojce.

0: Věžní hodiny ohlásily pravé poledne.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Na Znojemsku pokračují záchranné práce u srážky dvou autobusů. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. A bude oblačno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezké poledne, u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Hasiči i záchranáři dál zasahují účelní srážky dvou autobusů u Lehovice na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranných posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 těžce a středně.
2: Ve fázi už transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako teď.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Teď hoří stovky především v provincii Ontario. Zabíjejí i ničí majetek, ale dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nebezpečné ovzduší zažívají desítky milionů Američanů a hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
6: V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisté Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vzniknou 2 nové mosty.
7: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
0: Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného 4. dne je držitelka 2 cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku.
8: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá zpěvačka Lord přiveze do Ostravy jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno. Místy přehánky, ojedinělé bouřky, zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Teploty čekejte mezi 24 a 28 stupni. Na jihovýchodě Moravy bude až 30, na horách kolem 18. Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech. Postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty na západě Čech budou mezi 17 a 21 stupni, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku mezi 25 a 30, na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 v Brně před omezením, u dálnice D2 popojíždí zhruba 15-minutové kolony v obou směrech. Z Prahy od sjezdu na výstaviště z kilometru 190, z Vyškova zpomalíte na úrovni Slatiny na 201. Silnice 53 z Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovice zůstává v obou směrech uzavřená. Na místě, jak už jste ve zprávách slyšeli, zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů. Náhradní trasa pro osobní vozidla vede přes obec, pro nákladní pak po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Hlavní zprávy končí a teď už Halina Pavlovská.
10: Milí posluchači Dvojky, dnes začnu básničkou, která nám skvěle poslouží, abychom si ujasnili, o čem dnes budeme skoro hodinu spolu konverzovat. Básničku napsal Miroslav Michálek a zní: Naše malá nemehla trochu se nám proběhla. Měla velkou odvahu skákat dolů ze svahu. Teď na první pomoci čekáme až do noci. Milí posluchači, omeletky právě začínají a dnes budeme hovořit o skocích. A jistě všichni víte, že omeletky jsou polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Skoky jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. Skáčou žáby, skáče teplota, skáčou myšlenky, skáče srdce a skáče raní ptáče. Někdo přeskakuje přes kozu, někdo přeskakuje kolegy v práci, někdo by pro vás do ohně skočil a někdo nedokáže přeskočit vlastní stín. Vypráví se, že kdysi známý chodský badatel, folklorista a sběratel lidových písní Jindřich Jindřich si nechal udělat výstřižkovou službu, aby se dozvídal, co se o něm v novinách píše. Dlouho nic nepřicházelo, až jednoho dne přišel výstřižek z deníku práce, kde se psalo: oběť nešťastné lásky. 20letá Marie G. skočila v Bechyni z mostu s výkřikem: Jindřichu, Jindřichu, co jsi mi to udělal? Kamarádka prožívá manželskou krizi. Volala mi a líčila, co příšerného jí zase provedl příšerný manžel. Litanii zakončila zaúpěním: ty si, Halino, ani nedovedeš představit, co všechno si nedovedeš představit. Koupila jsem si šálu a v hezkém dárkovém balení byl přibalený letáček s návodem na údržbu. Mezi jiným tam byly uvedené různé možné způsoby použití. Přes ramena v chladu, do společnosti, jako turban, jako pásek. A na konci toho výčtu stálo: jestli vám nebude vyhovovat žádná z popsaných možností, můžete šálu použít i jako kapesník. Kamarádka v krizi mi poslala SMSku, že má depresi a že váhá, jestli si má vzít pár diazepamů, skočit z okna anebo si dát litřík červeného. Za chvilku jsem jí odepsala: tak pro co ses rozhodla? Napsala: pro topinky. No jo, starostí máš ranec? Vyřeší to žvanec.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky mají dnes náplň složenou ze skoků. Má kamarádka má příšerný zvyk skákat lidem do řeči. Když jí člověk něco vypravuje, tak ona mu visí na rtech a snaží se předjímat, co chce říct. Téměř každou větu se snaží dopovědět. Takže třeba banální historka o tom, jak jsem šla se psem do parku a tam ho pokousal jiný pes, vypadá asi takto. Šla jsem včera s nějakým chlapem, ne se psem, do parku a tam jsme potkali uchyláka. Ne, potkali jsme jiného psa bez vodítka. No a on tě pokousal. Ne, kousnul otíka. A majitel toho psa si chtěl dát s tebou rande. Ne, ani se neomluvil a poslal nás na veterinu. Ne, do hajzlu. Měla jsem radost. Povedla se mi nějaká práce, nic mě nebolelo, slušelo mi to. Kamarádka měla taky optimistickou náladu, tak jsme si notovali. Jo, je to tak, děti dospěly, máme ještě energii, nejsme tak staré, jsme prostě ženy v nejlepších letech. A kdy budou ta nejhorší leta? Zeptala jsem se. A kamarádka se zamyslela a posmutnila. No, ty jsou hned potom. Moje teta, když se jí někdo netaktně zeptal, kolik jí je let, tak šalamounsky odpovídala. Blížím se k 50. A jednou se jí dostalo nejhoršího doplňujícího dotazu. A z které strany se k ní blížíte? Maminka mě dokázala zaskočit kdykoliv. Jednou jsem jí vyprávěla o jistém muži, se kterým jsem se setkala na nějakém večírku. Máma mě napjatě poslouchala, aby se mě nakonec zeptala. A co jsi říkala? Že na tebe působil eroticky nebo skleroticky? Jindy se zas máma pustila do nějakého kulinárního experimentu a druhý den si stěžovala. Nikdo jste to nejedl, musela jsem to hodit psům. A dcera Natalka se upřímně podivila. A psi to jedli? Nesmíš lidem všechno zbaštit, mohlo by to s tebou praštit.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: dokola.
1: Milí posluchači dvojky, omeletky smažíme se skoky. V jedné základní škole se žáci dostali při hodině do rozpustilé nálady. Když nepomohlo napomínání, učitelka zlostně vykřikla: první lavice za dveře. No a děti se zvedly, vynesly lavici za dveře a vrátili se do třídy. Dcera měla jednoho nápadníka, který se domníval, že by měla zásadně změnit způsob svého života. Říkal, že by s ní chtěl chodit po horách, sportovat, procházet se po českých zámcích, večer ji číst před spaním knížky. Dcera ho chvíli poslouchala a pak ho přerušila. Hele, kde jsi byl, když mi bylo 12? V létě na koupališti mě poměrně odradil nápis, ze kterého kdosi umazal první písmenko a čárku. Takže tam stálo: kakejte do vody jen z můstku. Jako poskok jsem si připadala vždycky, když můj muž chtěl něco v bytě své pomocí spravit nebo vylepšit. A jednou jsme tapetovali. Podej, přines, jak to držíš. No tak jsem se rozhodla, že radši vytapetuju sama. A na večer přišel manžel z práce a našel mě stojící nešťastně uprostřed místnosti, zapatlanou lepidlem a obalenou novinovým papírem. Pravil: už jsem si zvyk, že seš občas v novinách, ale tohle? Kamarádka absolvovala vášnivou a dlouhotrvající hádku se svým mužem. Ten po jejím skončení pateticky prohlásil: to je konec, rozchod, musíme se rozejít. A kamarádka ho zaskočila, když pohotově odvětila: a vem si teplou bundu, je tam zima. Aby se člověk necítil špatně a nechtělo se mu skokem zakončit život, od toho má kamarádky. Od nich je vždy báječné slyšet tyto věty: čím víc je na tebe hnusnej, tím víc tě miluje. A nebo když tě ignoruje, tak to je proto, že se tak bojí, že tě ztratí, že chce radši sám zbaběle předběhnout čas. Moje maminka, která učila i tělocvik, mě jednou donutila, abych si její třídou jela na lyžařský výcvik. A tam se přede mnou i před třídou poměrně frajeřila. Jenže se jí to vymstilo. A když se jednou hnala šusem, nadskočila na zaváté bouly a švihlo to s ní ze srázu a do lesíka. Lekla jsem se hrozně. Ticho bylo strašné. A pak se z lesa ozvalo vzdálené, ale autoritativní: Halino, přibližuj se ke mně opatrně a jakýmkoliv způsobem. Než se tělo něšit sportem, tak se radši udav dortem.
2: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: V sobotu a v neděli v pravé poledne
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, naplnila jsem dnes omeletky skoky. Dcera kamarádky se zamilovala, ale chlapec se rodičům moc nezamlouval a pokusili se nějak taktně ho dceři rozmluvit. Víš, mně se zdá, že proti tobě je zkrátka takový málo přemýšlivý, nakousla kamarádka. A hlavně, vložil se do toho razantně její muž, je úplně blbej. Kdo ráno brzo vstává, prý žije zdravěji a déle, nevím. Nikdy nezapomenu na vyrytý nápis do lavice v univerzitní knihovně, kde stálo. Ranní ptáče dál doskáče, víc toho sežere a dřív cípne. Moje teta Emilka nevstávala nikdy brzo a žije svůj 92. rok v pohodě. Snad je ta její dlouhověkost způsobena tím, že má smysl pro humor, i pro ten černý. Jelikož je jedním z jejich posledních přání, aby po smrti byl její popel rozprášen, každý večer sleduje v televizi zprávy o počasí a jakmile zaslechne, že rozptylové podmínky budou dobré, tak teta Emila říká, zejtra by to šlo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: O skocích si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Světový rekord ve skoku do dálky drží Mike Powell z USA. Skočil 8,95 metru a tento rekord stále platí. Bob Beamon, taky z USA, skočil 8 metrů 90 cm už v roce 1968, čímž tehdy překonal rekord o neuvěřitelných 55 cm a dodnes je to považováno za jeden z největších sportovních skoků všech dob. Javier Sotomayor z Kuby skočil do výšky 2,45 metru a Štefka Kostadinova z Bulharska skočila 2 metry 09 metru. Nejvyšší skok do vody z výšky praktikoval Lasse Schaller ze Švýcarska. Skočil z výšky 58,8 metru. A nejdelší skok na lyžích uskutečnil Stefan Kraft z Rakouska. Skočil 253,5 metru. Největší bungee jump 321 metru je z Macao Tower v Číně. A skok padákem z nejvyšší výšky podnikl Felix Baumgartner v roce 2012. Skočil z výšky 38 969 metrů. Překonal rychlost zvuku volným pádem. Puma skáče do dálky až 13 metrů. Klokan rudý je schopen uskutečnit skok do výšky 3 metry a do dálky přes 9 metrů. Blecha je relativně nejsilnějším skokanem na zemi. Skočí až 200krát délku svého těla. Delfíni jsou schopni skočit až 6 metrů nad vodu. Skáčí pro zábavu, komunikaci anebo orientaci. Rekordman skočil 3 metry celých 37 metrů pozadu, bez rozmachu, s nohama spojenýma patami, což je naprosto k ničemu. Ale má certifikát z Guinnessovy knihy rekordů. Němec Hans Sticke skákal v pytli celých 12 hodin a 4 minuty. Proč? Nikdo neví. Ale říkal, že to byl jeho Everest. Americká nevěsta skočila padákem v plné svatební výbavě s vlečkou, závojem a podpatky. A manžel na zemi prý čekal s dortem. Jedna japonská žena drží rekord za skákání přes švihadlo, zatímco stála na gumové skákací kouli a dokázala skočit 65krát za minutu. Farmář v Texasu vytvořil pro své slepice mikropadáky a házel je z půdy a tvrdil, že to posiluje jejich odvahu. Žádná slepice nezemřela, jen se tvářily extrémně zmateně. A taky existuje fenka z Floridy, naučená dělat salto vzad vždycky, když někdo řekne bageta. A jeden muž chtěl otestovat levný airbag systém a na hlavu si dal kartonovou krabici a skočil z druhého patra. Výsledek? Zlomená krabice i muž. Influencer chtěl udělat epický zimní vstup a netušil, že voda je jen lehce zasněžená vrstva ledu. Skočil a rozbil si kostrč. Získal ale 1,5 milionu zhlédnutí. V knize Ztracený spisovatel hlavní postava skočí z okna do reality. Čtenář nikdy nezjistí, jestli se zabil anebo se probudil. A autor to odmítl vysvětlit, protože život je taky skok a nikdo neví kam.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o skocích si dnes povídáme v omeletkách. A proto nemůžeme zapomenout na skokany, na žáby. Existuje skokan hnědý, skřehotavý, volský, krátkonohý, zelený, velkozubý, indický, krabožravý, čínský. Největší skokan je skokan obrovský, žijící v Kamerunu a Guineji. Jednou byla chycena v řece Mbia samice, vážící 3,30 kg. Měřila 34 cm s nataženýma nohama 81,5 cm. Nejjedovatější skokan žije v západní Kolumbii. Jeho kožní sekrety obsahují jed batrachotoxin, který je 20x toxičtější než jed kterékoliv jiné známé jedovaté žáby. Dospělý exemplář má v sobě tolik jedu, že by dokázal spolehlivě zahubit 2200 lidí. Sebelepší skokan by ovšem prohrál závody s ropuchou. Skokan by se hned po startu sice ujal díky svým dlouhým skokům vedení, nicméně po 5 metrech by musel odpočívat, neboť jeho energetické zdroje by se vyčerpaly. Pomalá ropucha ovšem klidně kráčí dál. Po 10 metrech skokana předejde a po 20 metrech nechává skokana daleko za sebou. Tak, a teď trochu poposkočím, protože teď vám v omeletkách přečtu jednu svou starší povídku. A ta se jmenuje Co se jedlo u táty na statku. Mami, co se jedlo u táty na statku? Táta se narodil v místě, kde byla a je příroda krásná. Karpaty se zdvíhají vysoko k nebi, zdobí je husté lesy a zelené pastviny evokují pocit absolutní svobody. Táta odešel z Ukrajiny, když mu bylo 19. Vrátil se tam na skok asi rok před druhou světovou válkou a pak už svůj milovaný kraj nikdy neviděl. Vzpomínal na něj ale pořád a hledal ho i u nás. V malém, jen jemně zvlněném Československu. Táta našel místo, které mu připomínalo dětství. Táta objevil Pecku. Maličký městys pod Krkonoší, z kterého jsou vidět vysoké vrchy a kde voní smrky, borovice a modříny. A pod nimi lze najít hnědé hlavičky sametových hříbků. Do Pecky jsme jezdili od mých 2 let a já ji začala mít ráda jako můj otec. Když mi bylo 12, napsala jsem dokonce básničku. Tmavě modrá tma. A v ní jsem se snažila liricky popsat, jak v Pecce syrově a tajemně voní noci, jak z luk jde očisťující chlad a jak jsou tu meze vyhřáté jako ve Středomoří. Právě v Pecce táta lpěl na jídlech, která jedl kdysi doma. Houby jsme proto měli od rána do večera a máma se chuťově odreagovávala jen ve chvílích, kdy hnětla těsto. Mé peckovské prázdniny byly ve jménu smaženice, leča, uchvatné houbové omáčky, kterou mám snad nejradši na světě, a obrovských plátů borůvkových, rybízových a švestkových koláčů. Taky jsme v Pece pili šťávy z bezinkových květů, které připravovala naše paní Bytná. A táta vlastnoručně nakládal jeřabiny. Ty jsme si pak v zimě dopřávali ke svíčkové a máma vzpomínala na zvěřinové hody, které měli kdysi doma v Kunraticích, když myslivci stříleli z dědečkových polí. V Pece se v létě vařilo podobně jako za tátova dětství na Ukrajině, hlavně proto, že jsme měli k dispozici jen jednu plotínku na vařiči. Většina jídel musela být proto připravena buď v jednom hrnci nebo na jedné pánvi. Tma v Pece je pořád tmavě modrá, ale v naší moderní chalupě máme dnes keramickou desku se 6 plotínkami. Stejně ale každé léto dávám přednost kotlíkovému guláši karpatského pastevce. Mami, a co byste jedli doma v létě? V létě? Zamyslela se máma. V létě byli žně? No a co jste jedli? No, my jsme hodně pomáhali na polích. V létě jsme asi nejedli nic.

0: Závěr dnešních omeletek, milí posluchači dvojky, bude patřit rubrice Co Čech, to Němcová. A já vám přečtu příspěvek, který mi poslal posluchač pan David Kohl. Jeho text má název Nejhorší je prý srážka s blbcem. Ze všeho nejhorší je prý srážka s blbcem. Toto úsloví hodně používáme, možná až příliš často. Snad i proto, že ji přinesl a možná ji vymyslel moudrý Jan Werich. Domníváme se, že používáním tohoto úsloví získáváme cosi z jeho moudrosti a že jeho pomocí získáváme jakousi převahu nad okolním světem, a to právě nad těmi blbci. A přitom si vůbec neuvědomujeme, jak moc je toto rčení obousečné a že se může týkat i nás samých. To, že to s tímto rčením není tak jednoduché, jsem zjistil už kdysi, před lety. Byl jsem si tehdy cosi zařizovat na úřadě a přímo přede mnou tam totéž vyřizovala jakási paní. Mohl jsem ji tedy pozorovat, mohl jsem ji slyšet a stálo to za to. Ačkoliv tu úřední povinnost úřednice oné paní vysvětlovala docela jasně a srozumitelně, ta paní to nedokázala pochopit. Marně jí to ta úřednice s obdivuhodnou trpělivostí znovu a znovu opakovala. Ona paní to nechápala. A mám takové podezření, že to ani nechtěla pochopit. Vůbec nedokázala zabrat. Místo toho se tam začala rozčilovat, jaká je to všude byrokracie, co všechno, jaké ptákoviny si to na nás úředníci a hlavně politici vymýšlejí. A to jsou přitom placeni z našich daní, měli by nám sloužit. A tak dále, a tak dále. Křičela tam, až se lidé po ní začali ohlížet. Hned po té paní jsem přišel na řadu já. Onu úřední povinnost jsem dokázal pochopit okamžitě. Nebylo na tom ani nic složitého, nesrozumitelného. Vyřídil jsem si to během několika minut. A celkem jsem chápal i to, že stát takovou povinnost zavedl, že musí mít o určitých věcech přehled. Bylo tedy zřejmé, že pravda je na straně úřednice. Krátce jsem si ji prohlédl. Byla to už dáma v letech, už se na ní trochu začínala projevovat únava. A v duchu jsem si řekl, s kolika takovými lidmi, jako byla ta rozčilující se paní, se tam za celý den potká. Znásobil jsem si to počtem pracovních dní a bylo mi docela líto. Můj respekt českým úředníkům a úřednicím rázem vzrostl. A co čert nechtěl, ve stejný den jsem se ještě jednou setkal s onou rozčilující se paní. Shodou okolností měla jet stejným autobusem jako já. Stála tam na autobusové zastávce a jakési paní líčila ten svůj zážitek na úřadě. Až na to, že to popisovala úplně jinak, než jak jsem to viděl já sám na vlastní oči. Z oné snadno pochopitelné úřední povinnosti, která se dala zařídit během několika minut, se stala naprosto nesmyslná byrokracie, hloupost, kterou si na nás vymýšlejí ti nahoře. A z té celkem sympatické úřednice, která to přitom té paní jasně a srozumitelně a navíc tak obdivuhodnou trpělivostí vysvětlovala, se stala přímo ukázková megera. Ta paní to přitom završila právě o ním známým úslovím, které z jejich úst vyznělo téměř komicky. No jo, nejhorší je to, no to, srážka s blbcem. A obě dámy se tomu halasně zasmály. Zarazilo mě to. Uvědomil jsem si, že ona úřední záležitost byla docela jednoduchá, že ona úřednice to té paní vysvětlovala naprosto jasně, že pravda je spíš na straně té úřednice a hloupá blbá je spíš tato paní. Napadlo mě ale i to, že ona úřednice možná nyní o tom zážitku přemýšlí a že i ona si možná řekla, že nejhorší je srážka s blbcem. Úplně stejně, jako tato křičící, na vše nadávající paní. A díky tomu jsem si uvědomil, jak je všechno relativní a jak ono rčení o srážce s blbcem může vždy platit na obě strany. Pokud totiž zažijeme nějaký takovýto střet, a pomyslíme si, že nejhorší je srážka s blbcem, pak je dost dobře možné, že v tutéž chvíli si o nás může to samé říkat ten druhý. Že stejně tak, jako my si myslíme o něm, že je blbec, on si to může myslet o nás. Takže pozor, i my sami můžeme být snadno za blbce, a to aniž bychom nějakou hloupost udělali.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.
0: Milí posluchači, a to je pro dnešek v omeletkách všechno. Pište mi své úvahy, popisujte své zážitky a vše mi posílejte buď na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. No a poslouchejte Omeletky a občas si trochu povyskočte. Čau, vaše Halina Pavlovská.

0: Posloucháte rádi četby na pokračování, pohádky nebo rozhlasové hry?
1: Máme pro vás dobrou zprávu.
0: Nyní si je můžete užít dvakrát déle.
1: Prodlužujeme totiž možnost zpětného poslechu těchto vašich oblíbených pořadů z jednoho na dva měsíce.
0: Četby, hry a pohádky nově dostupné celé dva měsíce na webu Dvojky a na můjrozhlas.cz.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
0: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
0: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
0: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
0: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro dva na dvě noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Zranilo se při ní 40 lidí. Ukrajina zpřístupní dokumenty o voliňských masakrech. Bude oblačno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
4: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
3: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Na jižní Moravě zároveň dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Ukrajina otevře všechny archivy týkající se voliňských masakrů. Dotkne se to záznamů Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil také, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací těl těchto masakrů ze 40. let minulého století.
5: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Současné rozhodnutí o otevření archivů kladně přijal polský premiér Donald Tusk. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Vědu, vzdělávání i zábavu propojuje dnešní hlavní Mendel festival v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity mohou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelií a životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Záměrem pořadatelů je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johana Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petrianošová.
6: Hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johanu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Teploty čekejte mezi 24 a 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
3: V Praze na okruhu směrem z D1 na letiště je kolona. Půl hodiny pojedete na výjezdu z Lochovského tunelu z 15. kilometru přes omezení u Barandova. Jede se pouze pravým pruhem až k nehodě těsně za sjezdem na Studůlky. Na 21. kilometru se srazila dvě osobní auta. Na okruhu se pak zdržíte i směrem od letiště. Kolona na půl hodiny jede od sjezdu z dálnice D5 mezi kilometry 23 a 18. A uzavřená zůstává silnice 53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Na obchvatu Lechovic pokračují s odklízením následků po vážné nehodě dvou autobusů. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Přeju pěkné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu detektivní hry volně napsané na motivy povídek Hnědá ruka a Brazilská kočka. Arthur Conan Doyle je znám především jako duchovní otec legendárního detektiva Sherlocka Holmesa a jeho neúnavného pomocníka doktora Watsona. Říká se, že při studiu medicíny ho diagnostické metody jednoho z profesorů přivedly na ideu dedukční metody, kterou později v jeho knihách používal právě Holmes. Ovšem literární tvorba, stejně jako občanská aktivita Artura Conana Doyla, byla mnohem širší. Zahrnuje i několik románů, včetně historických, a veliké množství povídek. Dvě z nich se staly předlohou pro rozhlasovou hru Ruka. Propojením dvou příběhů, z nichž jeden nese pečeť tajemnosti až mističnosti, druhý zas přináší téměř detektivní zápletku s hororovým nádechem, vznikla nahrávka, při které mrazí v zádech. A tak není divu, že jsme právě tuhle hru vybrali i do mrazivého léta Dvojky. Tak přeju příjemné zimomriauky, jak by řekli slovenští kolegové.

0: Vypravujte, doktore Hardy.
1: Nechte se, prosím.
2: Vypravujte, doktore.
3: Dobře, dobře, pánové, budu vám vypravovat, jak jsem přišel k svému zranění i ke svému dědictví.
1: Hoříme nedočkavostí.
3: Už půl roku nosím svou pravou ruku takhle v pásce a doutníky kouřím zásadně levačkou. Poslední rok mého života byl velmi rušný. I když slovo rušný je k smíchu. Byl téměř k neuvěření. Každý z vás ví, že sir Dominic Holden, pověstný indický chirurg, mne učinil dědicem a že jsem se jeho smrtí stal z chudého lékaře zámožným velkostatkářem. Pravda je, že mezi dědictvím a mnou stálo nejméně 5 bratranců, z nich Everard King nesl tuto skutečnost nejtíživěji. Volba sira Dominika se zdála svévolná, ale ujišťuju vás, že nikdo neudělal pro svého blížního tolik, jako já pro svého strýce. Po jeho smrti mě pan King pozval na své sídlo. Věděl jsem, že je to jeden z těch, které jsem v dědictví přeskočil, ale pozvání jsem přijal. Doufal jsem, že se v jeho očích ospravedlním, a tak jsem se za ním vydal. Malá lokálka mne složila v Clipton-on-the-Marge. Povoz na mne nečekal, a tak jsem si najal kočár v místním hostinci. Jeli jsme travnatou krajinou, kterou protékala líná řeka. Kochal jsem se její krásou, když v tom jsem si všiml, jak se na telegrafní tyči usadil krásný cizokrajinný pták, který do anglické krajiny nepatří.
4: Koukáte na toho ptáka?
3: Ano.
4: Je z Brazílie. Pan Everard King nám sem nasadil spoustu cizokrajinných zvěře. Říká tomu aklimatizace. Vidíte? Tamhle v tom křoví? Ty malý skvrnitý senečky? Made in Brazília. A nebo tu lítá nádherně zbarvená citronově žlutá žluma.
3: Už vidím i dům. Ten muž, co stojí na schodech, je pan King?
4: No jo, to je on. Malej, tlustej, popálený a vykutálený. Teda, nic jsem neřekl. A vedle něj to je jeho mladičká žena. Taky z Brazílie.
3: Plátěné šaty, ohromný panamský klobouk. To není postava před anglický zámek.
4: A doma? Doma má v kleci obrovskýho pantera.
5: Můj host je tady. Buďte vítán do Greylands. Je mi potěšením, že vás poznávám, pane Hardacre.
3: Potěšení je na mé straně, pane Kingu.
5: Pokládám si za velikou čest, že jste navštívil naše ospalé hnízdo. Toto je má žena.
6: Buďte vítán.
3: Děkuji.
5: Ani se na našeho hosta neusměješ, Agnes?
3: Můj první dojem byl poněkud tísnivý, také díky odtažitosti jeho ženy. Ale můj příbuzný ho dokázal mávnutím své buclaté ručky rychle rozptýlit. Opravdu nešetřil námahou, aby mne co nejlépe pohostil.
5: Chutnalo?
3: Znamenité.
5: Nepřehánějte. Bylo to jen malé občerstvení po namáhavé cestě.
3: Můj pokoj je okouzlující.
5: To mě těší. Ale teď prosím, více mě zajímá váš příběh.
3: Nemohu čekat, že mému vyprávění budete věřit, pane Kingu. Tak je zvláštní.
5: Ale já jsem napjat jako struna.
3: Dobře. Tak tedy, sir Dominic Holden, náš společný strýc, komtur řádu indické hvězdy, byl věhlasným indickým chirurgem.
5: Zajisté, to je mi známo.
3: A tak jsem mu ten příběh celý převyprávěl. Strýc se usadil v Bombeji a lidé z celé Indie ho žádali o radu. Ale přišla doba, kdy ho zdraví začalo opouštět a všichni mu doporučovali, aby se vrátil do Anglie. Koupil tedy rozsáhlé panství se starobylým zámečkem a věnoval se studiu srovnávací patologie, v níž byl nejpřednější autoritou. Jednoho dne jsem ho navštívil.
2: Vítejte, pane. Koho mám ohlásit?
7: Doktor Brian Hardacre, synovec Lorda Holdena.
2: Ano, pane. Jste očekáván.
8: Synoveček Brian.
7: Strýčku.
8: Pamatuju si tě jako čtyřletého zlatovlasého andílka. A pokud mě paměť neklame, jste byl lékař.
7: Neurolog. Ovšem ne tak slavný jako ty, strýčku. Strýčku, co je ti? Nechci být dotěrný, ale tebe něco trápí.
8: To víš, kovářova kobyla chodí bosa. Znáš to, každý by řekl, doktore, pomoct si sám. A dovol, abych tě představil. Náš synovec Brian, má žena Rita, tvoje teta Briane.
6: Buď u nás vítán.
7: Děkuji.
8: No a povídej, Briane, na čem pracuješ?
7: Věnuji se teď neobyčejným úkazům. Zabývá se jimi hodně neurologů. Ani si nepřejte slyšet, co jsem zažil, když jsem strávil noc ve strašidelném domě. Naštěstí s tříčleným výborem Společnosti pro psychické výzkumy.
6: No, já už půjdu.
7: Ale tetičko, neodcházej, nechci tě strašit.
6: Ne, je pozdě, půjdu.
7: Zavolej zpátky, strýčku.
8: Ale jen ji nech. Poslechni. Rád bych ti něco řekl, Brianem. Podle toho, jak jsem tě stačil za tu kratičkou chvíli poznat, myslím, že jsi mužem, kterého právě potřebují.
7: Opravdu? K tomu nerozumím.
8: Zdá se, že umíš zachovat chladnou mysl a udržet si od událostí odstup. Ne, nechci ti pochlebovat, ale situace je příliš vážná.
7: Pokračuj.
8: Díváš se na jisté věci z odborného hlediska a to je zbavuje veškeré vulgární hrůzy. Myslím, tedy předpokládám, že pohled na zjevení by tě příliš nevzrušil?
7: Na zjevení? Doufám, že ne.
8: Chtěl bys podobný úkaz prozkoumat?
7: Určitě. Jestli to dobře chápu, ty se nejspíš domníváš, že ve tvém domě straší.
8: Brian, věř mi, že před lety jsem byl stejně lehkomyslný jako ty. A víš, co se ze mě stalo? Nejbázlivější muž v celém Wiltshireském hrabství. Varuji tě. Nepodceňuji podobné jevy, aby tě nestihlo stejné utrpení jako mě.
7: To je tak vážné?
8: Vážné. Je to groteskní, směšné. A přece se před několika lety stal život pro mě a pro mou ženu trýzní. Velice bych si vážil tvého nestranného názoru na ten úkaz.
7: A mohu se zeptat na podstatu onoho úkazu?
8: Přímý zážitek bude mít pro tebe větší přesvědčivost a proto ti nic neřeknu. Uvidíš sám.
7: Strýčku, to je krásná laboratoř. Všude nádoby s anatomickými preparáty. To je tvoje sbírka?
8: Má vědecká činnost. Tyhle nádoby jsou jen pozůstatky mé znamenité sbírky. Na neštěstí jsem její větší část ztratil, když vyhořel můj bombejský dům. Měl jsem exempláře mnoha vzácných případů. Moje sbírka slezin například byla určitě unikátní. Tohle jsou jen zbytky.
7: Kosti, hlízy, ústrojí a co je tohle?
8: Cizopasníci indické zvláštnosti.
7: Neuvěřitelné. A pro doktora krásné zároveň.
8: A tady podívej, Briane. Tady je malá pohovka. Ale možná bychom ti mohli přinést něco pohodlnějšího.
7: Ach tak, měl bych tu spát.
8: Prokážeš mi velkou laskavost, když tu strávíš noc. Můj pokoj je hned vedle. Kdybys cokoliv potřeboval, stačí zavolat.
7: Tak tomu říkám dobrodružství. A víš, že se těším? Nedělám ze sebe žádného hrdinu, ale je mi jasné, že lidský mozek snese v danou chvíli jen jeden silný cit. A je-li to zvědavost nebo vědecký zápal, nezbude už v něm místo pro strach.
8: Tak dobrou noc, Brian.
7: Dobrou, strýčku.
3: Svlékl jsem si sako a lehl si na kanapátko. Vzduch byl plný metylalkoholu a měsíc ozařoval mrtvolně bílým světlem celou místnost. Nehybné a úplné ticho panovalo po celém domě, takže tichý šelest větví v zahradě mě ukolébal do bezesného spánku. Náhle mě probudil jakýsi zvuk. Nejprve jsem nic neviděl, ale když si mé oči zvykly na šero, spozoroval jsem, že se cosi šine zvolna podél stěny. Matně jsem rozeznal lidskou postavu. Byl to muž. Malý, drobný, oblečený do řízy, která mu splývala z ramen. Měsíc osvítil část jeho tváře a já viděl, že je čokoládově hnědá. Kráčel zvolna a jeho oči se upíraly na řadu lahví. Zdálo se, že zkoumá pozorně obsah každé nádoby. Když došel nakonec řady, právě před můj otoman, vyčítavě na mě pohlédl.
9: Kdo jste? A co tu děláte?
7: Já tu spím.
9: Měl byste mi pomoct.
7: Udělám, co bude v mých silách.
9: To jsem zvědav. Vy nemáte pochopení pro naše potřeby.
3: Pozvedl ruce na znamení zoufalství a zmizel mi z očí. Říkám ruce, ale měl bych říct ruku. Měl totiž jen jednu ruku. Druhá končila tupým bahýlem.
10: Tak co? Viděl jsi ho?
7: Myslíš toho jednorukého Inda?
10: Díky bohu viděl. Promiň, Briane, ale věř mi, že už jsem mnohokrát pochyboval o svém rozumu. Za poslední 4 roky jsem nestrávil jedinou noc, aby mě tenhle chlapík nepřišel vzbudit. A vždycky to proběhne naprosto stejně. Objeví se u mé postele, vší silou se mnou zatřese, pak jde do laboratoře, prohlíží si láhve a nakonec zmizí.
7: Co může chtít?
10: Svou ruku.
7: Prosím.
10: No, slyšíš dobře? Před 10 lety jsem byl povolán do Pešaváru na poradu. Během pobytu mě požádali, abych se podíval na ruku jednoho domorodce, který tamtudy procházel s afgánskou karavanou. Chlapík pocházel z nějakého horského kmene. Trpěl měkkým masovým nárůstem předpěstního kloubu. Bylo třeba ruku amputovat. Taky jsem mu to řekl. Zachráníte si život, když obětujete ruku. Nakonec k operaci svolil a ptal se mě, co je dlužen. Byl to chudák, neměl čím zaplatit, ale protože nádor byl zajímavý, řekl jsem mu, že se spokojím s jeho rukou, která obohatí mou sbírku.
7: A teď ji chce zpátky.
10: On si to rozmyslel hned po operaci. Najednou začal vykládat, jak je důležité, aby tělo zůstalo po smrti celistvé a vytvořilo tak dokonalý příbytek pro duši. Říkal jsem mu, že ruka už je uříznutá, jak si ji míní uchovat. Prý ji naloží do soli a bude ji nosit sebou.
7: Jiný kraj, jiný mrav. Myslím, že tuhle skutečnost podceňujeme.
10: Vysvětlil jsem mu, že bude bezpečněji ukrytá u mne, protože mám lepší prostředky pro její uchování, než je sůl.
7: A jsme ukořené.
10: To se mu zalíbilo. Pochopil, že se jeho ruka bude mít u mě líp. Ale pamatuj, sáhybe, dodal hned, vrátím se pro ní, až umřu. A já, hlupák, se tomu zasmál.
7: A teď ruku nemáš, protože ji zničil požár.
10: Ano, ano. Před 4 roky přišel poprvé. Někdo mě probudil zuřivým taháním za rukáv. Myslel jsem, že je to pes, ale byl to on. Řekl bych, že mě chce utírat.
6: Brajene, já věřím, že ty nám pomůžeš. Jsi mladý, tvé nervy jsou ze železa.
7: Ne, nepřeháněj. Kdybych měl něco podobného snášet každou noc, tak nevím. No nic, vrátím se nejbližším vlakem do Londýna.
8: Ach tak, opouštíš nás, chápu. Neměli jsme tě do toho zatahovat.
7: Ale ne, naopak. Mám docela konkrétní plán. Ale nechci nic vyzrazovat předem, abych vám nedělal zbytečné naděje. Zítra se vrátím a dovolím si strávit ještě jednu noc v tvé pracovně, strýčku.
8: Opravdu, Brajene?
6: Jaký je to plán? Musíš nám něco říct, chlapče. Přece nás nechceš napínat.
7: Vydrž, tetičko. Zítra přijedu a všechno se dozvíte.
6: Ani si nám neřekl svůj názor. Vždyť podobný úkaz nelze vědecky vysvětlit. A co se dnes nedá vědecky vysvětlit, to je přinejmenším podezřelé.
7: Ale vy přece nepotřebujete do vašeho přízraku píchat, zjišťovat jeho trojrozměrnost, ověřovat jeho hmotnost. Vy chcete pouze jedno. Aby vám dal pokoj. Odkázat ho, kam patří, do říše mrtvých.
6: To je pravda.
7: Víte, někteří duchové jsou připoutaní k zemi. Jakákoliv silná myšlenka, která je ovládla v hodině smrti, stačí, aby je udržela ve spojení s tímto hmotným světem. Z takových lidí se pak stanou obojživelníci našeho a posmrtného života. Přecházejí sem tam a děsí nás.
6: Ale proč?
7: Spouštěcím mechanismem obvykle bývá nesplněné přání.
6: To je štěstí, že máme tak chytrého a vnímavého synovce.
7: Ale ne, to všechno jsem vyčetl v moudrých knihách. A teď jen vyzkoušíme, zda se učené knihy osvědčí i v praxi. Vyskytují se prý četné případy vytrvalosti takovýchto návštěvníků.
8: Žádný nemůže být vytrvalejší než ten náš.
7: Ale také jejich zmizení, jakmile jim přání splníme. Hmotné pouto se pak uvolní.
8: Kéžby.
7: Tak... Zítra naschledanou.
6: Opatruj se, Brajene.
7: Nechal jsem strýčka a tetu v pochybnostech i v naději a odjel na nádraží. Sedl jsem na vlak, který uháněl směr Sheldwellova námořnická nemocnice, kde pracoval jako chirurg můj starý přítel Jack Hewitt.
11: Ruku? Chceš ruku hnědého muže?
7: Ano. Jednou ti to všechno vysvětlím, Jacku.
11: Proboha, Brajene, na co ji potřebuješ? Na nějaké zaříkávání?
7: Pro jedno strašidlo.
11: Vždyť to povídám.
7: Ale nebudu s ní čarovat. Jacku, vím, že vaše nemocnice je plná Indů.
11: To bych řekl. Ale celých Indů, Brajene. No dobrá, počkej, zazvoním na svého asistenta. Traversy.
12: Ano, pane doktore.
11: Kde jsou ruce toho námořníka, kterého jsme včera... operovali. Myslím toho chlapíka z východoindických doků.
12: Jsou v márnici.
11: No prosím. Naše nemocnice nejen léčí, ale plní i ta nejnáročnější přání. Traversy, zakonzervujte jednu z nich a dejte ji doktoru Hardacrovi.
7: Vrátil jsem se nejbližším vlakem. Strýčkovi jsem neřekl nic a hned jsem nedočkavě běžel do laboratoře. Námořníkovu ruku jsem dal do jedné ze skleněných nádob a chtěl jsem se uložit k spánku, jenže jsem na něj neměl ani pomyšlení. Seděl jsem, rozsvícenou lampu před sebou a čekal. Tentokrát jsem ho uviděl jasně už od samého začátku. Objevil se u dveří, na chvíli mlhavý, ale pak stuhl v postavu hmotnou jako každé jiné lidské tělo. Jeho trepky byly rudé a bez podpatků, což bylo příčinou šoupavého zvuku, který svými kroky působil. Kráčel zvolna podél řady lahví, až se zastavil před nádobou, která obsahovala ruku. Sáhl po ní. Celé jeho tělo se zachvělo nedočkavostí. Dychtivě si ji prohlížel.
8: Brajene, proboha, Brajene, nestalo se ti nic?
7: Ne.
8: Co je to?
7: Ruka. Vyžebral jsem ji v nemocnici.
8: Tak to je to tvé tajemství.
7: Jenže on ji nechtěl. Už jsem si myslel, že máme vyhráno. Začal se usmívat, prohlížel ji ze všech stran. Ale nakonec s ní praštil o zem.
8: mé utrpení tak snadno neskončí. Myslel jsi to dobře, Brajene, děkuju, ale bylo to naposledy. Už nikdy nebudeš spát v téhle pracovně. Když jsem zaslechl to rozbíjení skla, dostal jsem takový strach, že se ti něco stalo a že je to kvůli mně.
7: Já to nevzdám, strýčku. Nerad prohrávám a tohle už není jen tvoje, ale i moje hra. Dobře, dobře, nebudu tu spát. Dnes tu však ještě zůstanu. Do rána musím přijít na to, co se mu na té ruce nezdálo.
8: Je to překrásný exemplář. Mohu si ji nechat?
7: Jistě, neslíbil jsem, že ji vrátím.
8: Poslíš, Brajene, co ten člověk dělal?
7: Byl to námořník. Nějaký stroj mu pochroumal obě ruce.
8: Aha. A tohle je levá ruka.
7: Jasně. Jasně. Je levá. Strýčku, ty jsi na to přišel.
8: To víš, když ti někdo 4 roky hrozí pajílem. No počkej, počkej, Brajene, kam jdeš? Jak chceš sehnat pravou?
7: Tomu námořníkovi amputovali obě ruce. Odpoledne jsem tady s tou správnou.
3: Prvním ranním vlakem jsem se vracel do Londýna a doslova běžel do nemocnice. Trnul jsem, aby to vyšlo. Ale měli jsme se strýčkem štěstí.
7: Mámí! Mámí, strýčku!
8: Chlapče, ty jsi snad celou cestu z nádraží běžel. Ukaž. No, taky pěkný exemplář. No, za pokus to stojí, i když mu příliš nevěřím. Myslím, že ten člověk má za úkol mě trápit a to hodně pomalu.
7: To já nedovolím.
8: Ale rozhodně nebudeš spát v pracovně.
7: Někdo tam být musí, kdo tedy?
8: Já, Brajene. Kdo jiný by měl u toho být?
3: Bylo mi to líto. Hořel jsem zvědavostí, jak se náš neoblomný Ind zachová. Ale se strýčkem nebyla řeč. Zaujal jsem tedy místo v pohodlné přepichové ložnici pro hosty v úplně jiné části domu. Ale nakonec jsem nebyl ochuzen. Uprostřed noci vrazil do mé ložnice strýček s lampou v ruce. Jeho ohromná vyzáblá postava byla zahalena do volného županu a celý jeho zjev by určitě působil na člověka slabých nervů mnohem hrůzostrašněji než celá legie duchů. Překvapil mne však ještě něčím. Omládl náhle o 20 let. Oči se mu leskly, tvář zářila.
8: Můj drahý synovče, dokázali jsme to, vyhráli jsme.
7: Vzal tedy ruku za svou?
8: Jak se ti odměníme, takový vynikající nápad.
7: Myslíš, že už je konec?
8: Vůbec o tom nepochybuju. Jsem ti tak zavázaný, Brajene, jako ještě nikomu. Mohu pro tebe něco udělat, něco, co by alespoň částečně splatilo ten dluh. Vždyť ty jsi mi zachránil rozum i život, protože ještě 5 roku a ocitl bych se v blázinci anebo v rakvi.
7: Byl to jenom pokus na zdařbu.
8: Oh, ne.
7: Zdá se, že člověk se nemění ani na onom světě. Své umanutosti si bere sebou. Ale jak můžeš vědět, že se neobjeví?
8: Ten přízrak přicházel vždycky v určitou hodinu. Dnes v noci se zjevil jako obvykle, ale vzburcoval mě mnohem rázněji. A pak se vydal na procházku. A na jejím konci se začal najednou usmívat. Viděl jsem jeho bílé zuby, jak se lesknou v přítmí. Postavil se do nohou mé postele. 3x udělal hlubokou orientální úklonu, což znamená obřadné rozloučení. Když se po třetí uklonil, pozvedl paže nad hlavu a já uviděl 2 ruce vztyčené do vzduchu. Pak zmizel. A já jsem přesvědčený, že navždy.
7: To je ten podivný příběh, pane Kingu. Můj nápad, který mi získal náklonost a vděčnost mého proslulého strýce. Jeho předpověď se splnila. Už nikdy nebyl vyrušován nočními návštěvami. To je vše, co mohu říct na svou obhajobu.
5: Zajímavé povídání. Ale věřím vám.
7: Sir Dominic Holden a Lady Holdenová strávili velmi šťastné stáří. Pokud žili, obracel se na mne strýc vždy o radu ve všem, co se týkalo anglického života. Pomáhal jsem mu také při zvelebování jeho statků. Nepřekvapilo mě proto, když jsem byl zčista jasna vyvolen přes hlavu vaši a čtyř dalších rozhořčených bratranců a stal jsem se přes noc hlavou významné vilčírské rodiny.
5: Nemluvme o bratrancích, nad nimi vítězíte, to je právně nenapadnutelné, ale já jsem syn.
7: To slyším poprvé.
5: Jsem syn z prvního manželství. Holdenova žena, moje matka, zemřela velmi mladá.
7: Nikdy o vás nehovořil.
5: Žili jsme v Brazílii, zatímco on v Indii. Matka si nepřála, abychom se stýkali, to víte. Tehdy se rozvody nenosily.
7: Ale pane Kingu, to zní jako pohádka.
5: Za to váš příběh o nalezené ruce, to je všední každodennost.
7: Ne, nedovedu si představit, že by sir Holden zanedbával svého syna.
5: Existuje i možnost, že o mě vůbec nevěděl. Ovšem, narodil jsem se v době, kdy byla má matka jeho zákonnou manželkou.
7: Rozumím-li dobře, chcete zpochybnit mé právo na dědictví?
5: Ano, budeme se soudit. A soud rozhodne, kdo je v právu. Copak, nějak jste se lekl, příteli. Nepozval jsem vás na své panství, abych vás vylekal. To opravdu ne.
7: Proč tedy?
5: Chtěl jsem znát tu vaši historku. Slyšel jsem ji vyprávět velmi neautenticky, takže vyznívala jako velká nehoráznost.
7: Změnil jste názor?
5: Ano. Ale to nic nemění na tom, že se budu domáhat svých práv. Na co zemřel můj otec?
7: Oba zemřeli při té velké chřipkové epidemii, která řádila z jara.
5: No, zdá se, že večeře se dnes nedočkáme. Agnes?
6: Tady jsem. Večeře je připravena.
5: Omluvte mě na okamžik, příteli. Než si pochutnáme na naší báječné brazilské specialitě, musím dát ještě příkazy ohledně jiného krmení v mé soukromé zoologické zahradě.
6: Za půl hodiny odjíždí z místního nádraží vlak. Zmizte odsud, vy blázne.
7: Chováte se velmi podivně, paní Kingová.
6: Probuh, zmizte, je-li vám život milý.
7: Prosím.
6: Blázne, blázne. Blázne!
5: Co pak se děje? Je mi to jasné. Má žárlivá žena vás napadla, vidíte? A to jste muž. Představte si, kdybyste byl žena, to by vám vyškrábala oči. No, škoda, že jsem se svému otci nestačil pochlubit se svou zoologickou zahradou. Pořád jsem to odkládal. Bál jsem se, jak by mě přijal. Mám tu na 200 exemplářů ptáků, čtvernožců i plazů, které jsem dovezl z Jižní Ameriky. Chcete je vidět?
7: Mám dojem, že už jsem je viděl. Pohybují se po okolí docela volně.
5: Jak která, příteli?
7: Například opice. Zahlédl jsem je hned u vrat a teď sedí tamhle na stromě.
5: Jste všímavý. Domorodci je nazývají Caparo nebo Barigudo. Jsou tak krotké a milé.
7: A tamhle ten tvor? To je rovněž opice?
5: Malparohatá. Vidím, že vás zvířata zajímají. Tak pojďte. Provedu vás svým soukromým zvěřincem.
7: V téhle chodbě jsme už přece byli. Na jejím konci jsou velké, těžké dveře.
5: Máte výbornou paměť, ale neukázal jsem vám, co je za těmi dveřmi. Jste zvědaví? Tady je odsunovací okénko, no? Podívejte se dovnitř.
7: Bože můj, to je puma.
5: Je to perla mé sbírky. Jediný exemplář v Evropě. Brazilská kočka. Samec.
7: Pěkná kočička.
5: Není nádherný? Černý a hladký jako eben.
7: Vypadá vznešeně, to ano.
5: Někteří Evropané opravdu říkají černá puma, ale ve skutečnosti to není puma. Před 4 lety to bylo pouhé klubíčko chmíří, ze kterého zíraly 2 žluté oči. Koupil jsem ho jako novorozené kotě na horním toku Rio Negra. Domorodci mu ubodali matku, protože sežrala málem celou jejich vesnici.
7: Žere lidi?
5: Tyhle šelmy jsou trochu krvelačné a lstivé. Když se Indiánovi z hor jenom zmíníte o brazilské kočce, hned napíná luk. Ale moje kočička ještě neokusila lidskou krev. Až se to stane, bude po strachem širokého okolí.
7: Vy jdete dovnitř?
5: Proč ne? To mi má rád lidi. Ale jenom některé. Vidíte? Otírá se o mě. Tak, a teď ukaž tady pánovi Tommy, jak umíš poslouchat. Do klece. Tak, správně. Poslouchá na slovo.
7: Vždyť tu žádná klec není.
5: Vytvořím ji v rohu místnosti, dívejte se. Tady vezmu za kliku, několikrát s ní otočím, tím vysunu mřížový, které je zapuštěné ve zdi a klec se uzavře. Takhle to mám zařízené. Ve dne nechám Tommymu celou síň a na noc ho zavřu do klece.
7: Co se to děje? Zdvihl se vítr.
5: To zas bude noc. A kde je pod koní? Boldvine, kde jsi? Boldvine, to je skandál. Je 8 hodin, to mi musí dostat na žrat.
7: Zdá se, že Tommy je nervózní. To asi ten vítr, víte? Mrzká ohonem pěkně naštvaně.
5: Nepřibližujte se těm mřížím. Hladit ho mohu jenom já. Přinesu něco k jídlu, aby se mu zlepšila nálada. Podržel byste mi na chvíli svítilnu?
7: Ale jistě.
5: Spižírna je hned vedle. Omluvte mě na okamžik.
13: Hej, pane Kingu. Vy jste mě tu zavřel. Otevřete. Otevřete, zevnitř není klika. To snad nemyslíte vážně, žijeme v Evropě. Pusťte mě.
5: Nekřičte, nic se neděje.
13: Okamžitě mě pusťte.
5: Dal jsem vám přece světlo.
13: Nestojím o to být tu zavřený tak o samotě.
5: Nebudete tak dlouho sám.
13: Pane Kingu, to jsou hloupé žerty. Slyšíte? Můj bože, vy otevíráte klec. Zastavím ten váš rumpál.
5: Tím, že budete držet mříže, zdroj vás přemůže.
13: Co jsem vám udělal? Chcete mě předhodit šelmě jako za starého Říma? Jsem váš host a navíc jsem váš příbuzný.
5: Jste dědic. Svět je stále stejný. Dnes jako za starého Říma. Ale, upustil jste světlo, jak jste se věšel na mříž. To je chyba. Rozehnívat se bude až ve 4.
13: Svíce ještě hoří.
5: Tommy zavřel oči. Přestal si vás prohlížet, ale to nic neznamená. Co to děláte, pane Hardek? Chcete vylézt nahoru? Tommy umí skákat. Vyskočí za vámi.
13: Díky, pane Kingu, že jste nechal strop nad klecí potáhnout drátěnou sítí. Aspoň si můžu lehnout.
5: Tak, a svíčka dohořela. Osaměl jste s mou kočičkou ve tmě. Teď spí, ale až se ráno probudí, bude mít velikánský hlad. Nezapomeňte, že večer nedostala nažrat.
13: Budu volat o pomoc.
5: Snad si nemyslíte, že vás někdo uslyší. Pamatujete, jak jsme šli tou dlouhou chodbou?

0: oči ke mně pokaždé vzhlédly s děsivou hrozbou. Bylo mi jasné, že mě chce zabít. Najednou vyběhl ven z klece, rozběhl se a skočil. Naštěstí se chvíli kymácel na tyčích a nakonec spadl zpátky na zem. Rychle se nahrbil k novému skoku. Teď už se nepřepočítá. Stáhl jsem frak a hodil ho šelmě na hlavu. Seskočil jsem dolů, zalezl do klece a chtěl zatáhnout mříž. Ale kočka byla rychlejší. Schodila kabát, který ji oslepoval, a skočila po mně.
1: Pane Hardacre, proberte se. To jsem já. Ztratil jste vědomí, protože ta šelma vám svou tlapou rozsekla pravou ruku od lokte až po zápěstí. Ztratil jste hodně krve.
0: Kde je teď?
1: V koutě. Neví, kam mě zařadit. Taky po mně hrábla, ale nic mi neudělala.
0: Ta šelma se vás bojí.
1: Neví si se mnou rady.
0: Odehnul jste ji. Díky.
1: Neděkujte. Vy jste mi zachránil ruku. Ne, ne, vím dobře, že jste to byl vy. A teď byste sám měl o ruku přijít. Pomohu vám. Ale musíte dovřít tu mříž.
0: Nemohu vstát.
1: Musíte. Nezapomeňte, že z šelmy, která ochutnala lidskou krev, se stane zabiják. Tak vstaňte. Zbývá jenom kousek, pouhá škvírka a budete uchráněn od jejich drápů. Vstaňte.
0: Mě.
1: Tak, druhou rukou dotáhněte mříž.
0: Mě.
1: Výborně. Slyším kroky. Sbohem, můj dobrodinče. A ještě jednou, ze srdce děkuju.
0: Můj přízrak měl pravdu. Někdo přicházel. Byl to Everard King. Vešel, zavřel za sebou a šel se podívat, jsem-li skutečně mrtev.
2: Tommy, Tomíčku, kde pak jsi, potvůrko? Tady v rohu? Hm? Co pak je, ty můj broučku? Tommy? Tommy, lehneš, bestie. Já jsem tvůj pán. Ty nepoznáš svého pána? Táhni, ty ďáble! Boldine! Boldine! Pomoc! Boldine! Boldine!
0: Kde to jsem?
3: Stále v sídle Everarda Kinga.
0: A vy? Vy jste...
3: Jsem jeho žena. Nepoznáváte mě?
0: Takže jsem to přežil. Vy jste mě varovala.
3: Ano. Byla jsem na vás protivná. Dokonce jsem vás posílala na vlak.
0: Vy jste věděla, co má manžel v plánu?
3: Ne, ale bylo mi jasné, že se nebude soudit a vyřeší to po svém. Rychle a nezvratně.
0: On vám dovolil starat se o mě?
3: Ne. Kdyby žil on, nežil byste vy.
0: Bože. Už si vzpomínám. Tommy ho roztrhal. Šelma mě vysvobodila ze spáru lidské šelmy.
3: Měl jste štěstí.
0: Paní Kingová, můj strýc, Sir Dominic Holden, byl tak vzácný a dobrý muž. Nechce se mi věřit, že by jeho syn, váš manžel...
3: Prosím?
0: Není to pravda, vidíte, že by váš manžel byl synem Sira Holdena z prvního manželství?
3: To vám řekl?
0: Ano.
3: Nemohu to vyvrátit, ale slyším to poprvé od vás. Vím toho o svém muži tak málo. O svých rodičích nikdy nemluvil, ani o své minulosti. Někdy se mi zdálo, jako by spadl z měsíce. Choval se tak divně, jako nějaký přízrak.
0: Přízrak? Ale...
3: Ne, ne. Nevěřím, že by můj manžel byl synem Sira Holdena. Ale že na to měl třikrát ověřený papír, za to bych dala ruku do ohně. A teď k vaší ruce, pane Hardacre. Měl by ji vidět nějaký chirurg. Rána je příliš velká, potřebuje zašít a pořádně vyčistit. Já nejsem odborník.
0: Mám známého chirurga, přítele Jacka z námořnické nemocnice.
3: Jacka? Vážně? To je zvláštní. Měla jsem dnes v noci sen. Do mé ložnice přišel snědý člověk a pozdviženou rukou mi hrozil: poraďte se s chirurgem Jackem Hewittem z námořnické nemocnice. Svou neodbornou péčí. Ano, takhle to řekl. Svou neodbornou péčí připravíte pana Hardacra o ruku. A zatvářil se tak tragicky, že mě úplně vyděsil.
0: Není přízrak jako přízrak. Tenhle mě má, na rozdíl od vašeho manžela, rád. Zazvonil zvonec a mého rušného roku byl konec.
4: To je obdivuhodné.
5: Úžasné.
0: Pánové, zapálíte mi někdo doutníček?
6: Prosím.
0: Děkuji. Musím ho držet v levé, ale pravou ruku mám. A celou. Můj přítel Jack Hewitt je opravdu velmi šikovný chirurg. Zkrátka není nad to mít všechny údy na svém místě. A to jak tady, tak jak se zdá, i na věčnosti.

Tak tedy končí rozhlasová hra na motivy povídek Artura Conana Doyla Hnědá ruka a brazilská kočka. Napsala Věra Eliášková, hudbu složil Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač a Václava Ledvinková. Účinkovali Aleš Procházka, Josef Sommer, Zuzana Šavrdová, Miroslav Táborský, Simona Postlerová, Petr Křiváček, Jiří Hromada, Robert Tamchina, Stanislav Lehký, Jaroslav Vlach, Gaston Schubert, Jan Miller a další. Technická spolupráce, zvuk Milan Křivohlavý, záznam a střih Naděžda Culková, zvukové efekty Petr Šplíchal, produkce Dana Rajchová. Příběh natočil režisér Vlado Rusko v roce 2007.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: To vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím.
5: Všechno jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jim.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání. Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Bylo 14 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Ředitelé škol čeká nová, delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Kuwait hlásí po íránských útocích zraněné i škody na ropné infrastruktuře. A bude oblačno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
10: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
8: Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je na těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovější dny jsou pátek a sobota.
11: V pátek odpoledne se v nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holupáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
8: Íránské údery v Kuwaitu dnes zranili několik lidí. Způsobily taky rozsáhlé škody na tamním ropném zařízení. Zasáhly elektrárnu a stanici na odsolování vody. Země se kvůli tomu potýkala s požáry a výpadky elektřiny. Podle agentury AFP Kuwait obvinil Írán z cílení na civilní objekty a klíčovou infrastrukturu. Útoky proti Kuwaitu jsou součástí odvety Teheránu proti Spojeným státům. Američané na Írán útočili 7. noc v řadě. Teherán v reakci na to znovu cílil na americké spojence. Kromě Kuwaitu ještě Katar, Bahrajn a Jordánsko. Na večerní prohlídky se dnes můžou vypravit zájemci na hrad ve Šternberku. První začne v 18, poslední v 21 hodin, pokračuje kastelán Dominik Fadrný.
12: Provázet budeme na speciálním okruhu kombinující vybrané místnosti obou pater hradu. Průvodci u této příležitosti obléknou historické kostýmy a jejich výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Je oblačno až polojasno, místy taky čekejte přehánky, ojedinělé bouřky, hlavně odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Teploty jsou mezi 24 a 28 stupni, na jihovýchodě Moravy může být až 30 a na horách kolem 18 stupňů.
9: Doprava.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna jsou dvě nehody. První za sjezdem na Divišov na 44. a 5. kilometru. Srazila se tam tři osobní auta, je tam taky kratší kolona a blokovaný levý a prostřední pruh. Další hromadná nehoda je za Větrným Jeníkovem na kilometru 107. Průjezdný je pouze odstavný pruh a kolona asi na půl hodiny. A na silnici 16 z Jičína do Boleslavy na obchvatu Sobotky zasahují záchranáři u nehody dvou osobních vozidel. Jede se kyvadlově a v obou směrech jsou kolony. Tolik zprávy, na řadě je to nejlepší z blízkých setkání.

0: Naši milí posluchači, vítám vás u poslechu nejlepších částí rozhovorů z blízkých setkání. Vasil Fridrich si v Radiokafé Vinohradská 12 povídal s herečkou a moderátorkou Zdeňkou Žádníkovou. A zajímalo ho, jak náročné je spojit nadační fond s vlastním jménem. Společně bilancovali 20 let fungování nadace a prozradili, které nemocniční oddělení teď malým pacientům pomáhají proměnit. V pátek nás v blízkých setkáních navštívil pan profesor Samuel Vokurka, odborník na onkologii. Jak moc se proměnila komunikace mezi pacienty a lékaři a do jaké míry ji ovlivňuje nástup umělé inteligence, to vše nám prozradil s nadhledem sobě vlastním. S dalším hostem jsme se vydali do hor. Ve studiu jsme přivítali průvodkyni a cestovatelku Marii Klementovou alias Děvče z hor. Každý rok jezdívá s klienty do Nepálu. Při poslední cestě sebou dokonce musela vzít i vlastní potomky a s nimi prožila neskutečný příběh propojený s jedním nepálským psem. Blízké setkání s milovnicí hub Lucií Drozdovou si užil můj kolega Vasil Fridrich a zajímalo ho, jak důležitým parametrem při rozpoznávání hub je jejich vůně. Lucie Drozdová alias Šumavská houbička mu popsala, čím ji fascinuje odér hub čirůvek. Prozradila mu také to, po kterém houbovém úlovku nejvíc touží. I poslední blízké setkání připravil Vasil Fridrich a ten si povídal s polovinou režijního dua Scooter Lukášem Trpišovským. Jak náročné je tvořit v tandemu, co jim pomáhá řešit krize, které v průběhu let přicházejí a mají nějak rozdělené kompetence, kdo za co zodpovídá, i na to nám odpověděl režisér Lukáš Trpišovský. Děkuji za to, že jste stále s námi a budeme se těšit u dalších blízkých setkání naslyšenou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: A dnes si v Blízkých setkáních povídám se Zdenkou Žádníkovou. My jsme to zmínili už v samotném počátku našeho dnešního rozhlasového setkání, že už téměř 20 let vedeš svoji nadaci, která nese tvoje jméno, což je velká zodpovědnost, si myslím. Ve chvíli, kdy vetkneš do jména té nadace svoje vlastní jméno, tak ručíš svojí vlastní integritou, svojí osobností za to, že to, co děláš, je poctivé a opravdové.
3: Ono to vzniklo v době, kdy zrovna byly takové dvě nechvalně mediálně proslulé kauzy dvou neziskových organizací, já nevím, jestli se jmenoval Kopretinka nebo Motýlek, je to jedno, ale měli takový ten obecný zaštiťovací název a já jsem si říkala, že když už tedy ten nadační fond založím, tak ať se jmenuje po mně, aby bylo vidět, kdo je jako za ní zodpovědný a když tak bude sedět. Takže to není pro moji větší slávu AVA, ale ani to není jako nabubřelost, ale opravdu jako ten pravý důvod byl tento.
2: Kdy vznikl ten impuls nejezdit do nemocnice jenom s úsměvem, ale taky pro ně něco udělat pro to prostředí, aby bylo vlídnější, než do té doby bylo?
3: Bylo to, impulzem bylo setkání s výtvarníkem Liborem Škarlíkem, který v té době maloval v chrudimské nemocnici jako po své práci. On byl tehdy vychovatelem v Pasťáku, ale byl vystudovaný pedagog, obor čeština, dějepis a didaktika, dokonce svého času psal skripta pro studenty vysokých škol, jak učit. A u něj se nádherně snoubí to obrovské učitelské know-how s tím výtvarným talentem a on to spojuje dohromady, takže my malujeme takové velké nástěnné příběhy, které mají jak ten edukativní, ale zároveň ten vtipnej výtvarný jako nadhled a příběh. Jo? To znamená, my malujeme příběhy a vždycky na míru tomu danému zdravotnickému oddělení. A teď jsme to ještě jako posunuli tu laťku výš, že po konzultaci s tím zdravotnickým personálem a s lékaři, oni nám řeknou, jaká nejčastější onemocnění nebo třeba operační výkony na tom daném oddělení dělají. Teď uvedu příklad kardiologie, kardiochirurgie v Motolské nemocnici. A my, nebo já napíšu třeba pohádku na téma, co je to šelest síní nebo nemocná chlopeň, tak, aby to dítě pochopilo. Moje malí děti, Jiřík se Zuzankou, se mnou to namluvíme, Libor tomu dodá animace a přes QR kódy, které jsou součástí těch nástěnných maleb, to malé dítko se dozví vlastně, co ho trápí. Třeba se dozví formou pohádky, co je toto vyšetření EEG nebo EKG, aby se toho nebálo. A ohromně to vlastně usnadňuje i práci lékařům, protože jim to jako to vysvětlování jim v některém případě úplně jako ubude, protože my to uděláme za ně formou té pohádky. A tohleto propojování toho uměleckého a výtvarného a vlastně učitelského světa je tak funkční. Jo? A mě tenhle Matrix neuvěřitelně naplňuje. Proto tomu věnuju jako tolik času.
2: Já myslím, že 20 let už je čas, kdy je člověk nadán k tomu, aby se ohledl a bilancoval trošku z toho, co se vám povedlo a kde třeba ještě cítíš nějaké rezervy. Je tam něco, co si říkáš, to jsme mohli udělat jinak, postupovat jinak, třeba nabrat víc lidí, dělat s mohutnějším nějakým personálem té nadace, že byste zvládli víc míst, anebo tak, jak to děláte, je správně a dobře, že to děláte v tomhle komorním týmu, pokud správně chápu, v té dvojici. Ty s Liborem a vlastně tak ty věci pomaličku prosazujete, edukujete ty nemocnice v tom, že je lepší právě nejenom namalovat hříbeček a stromeček na zdi, ale vytvářet ty příběhy, které pak pomáhají těm dětem dál. Je vlastně tohle vaše vlastní know-how, anebo jste to někde odkoukali?
3: Ne, já myslím, že to je naše společné know-how, které je tady za těch 20 let skutečně dotožené jako téměř k dokonalosti. A to bilancování samozřejmě s letošním rokem s těmi 20 lety přichází. A já nástupce mám, moje děti se přihlásily, nejstarší dcera mi řekla, že maminko, jednou to za tebe povedu já, těším se na to, o finance se nestarej, já to.
2: Tak ta druhá část té věty je optimističtější, to je dobré.
3: Já to zařídím, já budu mecenáška, tak má na to celá slušně našlápnuto. Druhá dcera řekne, jo, sociální sítě, PR marketing, jo, to všechno pofrčí. Takže já jsem se s tímhle otočila na Libora Škrlíka a řekla jsem, broučku, koukej navalit tovaryše.
2: Co na to Brouček řekl?
3: A Brouček Libor mi řekl, no tak já se pokusím, ale nepřivedl tovaryše, ale tovarišky. jak už to tak bývá. A máme moc dvě šikovné, jsou to mladý holčiny a teď jsme jim svěřili, aby udělali oddělení dětské psychiatrie v nemocnici v Motole, protože jsme tam museli udělat nějaký upgrade v tom oddělení, a to oddělení pro starší děti, které jsou tam hospitalizované. A mně se vlastně líbí, že stejná věková skupina maluje pro klienty, kteří se léčí se svými trápeními tam. A holky se toho ujmuly úplně skvěle. A vlastně do toho vnáší malinko jako jiný pohled i jiný výtvarný koncept, ale pod supervizí právě Libora, takže máme tovarišky.
2: Jak intenzivně si hlídáte nějakou odezvu? Jak často chodíváte třeba na ta oddělení a povídáte si s klienty nebo s lékaři, abyste věděli, co jste třeba, kde jste uspěli, kde ta idea byla naplněna a kde třeba ty věci dolepšit, dopilovat a nebo je ještě udělat jinak?
3: My jsme jako v naprosto maximálním kontaktu v čase příprav, konzultací a potom jako v realizacích. A pak většinou mi Libor řekne, že potřebuje ještě víc času, já už s tím počítám, takže já už mu uměle dávám jiné termíny, abych to zvládla a já pak nebyla jako v časovém presu, takže mu třeba řeknu, že to musí být hotové jako absolutně do konce září a sama vím, že to bude až na konci října, ale tomu neřeknu. A pokud to někdo chce nazvat manipulací, má pravdu, ale je to funkční model, který žádný jiný ještě nepředčil.
2: Říká naše usměvavá a oblíbená manipulátorka Deňka Žádníková.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s panem profesorem Samuelem Vokurkou. My jsme mluvili v tom předcházejícím vstupu o tom, že se komunikace pacientsko-lékařská proměnila dosti razantně v těch posledních letech. Mám pocit, že se ještě zásadní proměňuje s příchodem umělé inteligence, protože víme dobře, že spousta pacientů přichází do lékařských zařízení takzvaně poučena debatou na internetu anebo debatou s nějakým jazykovým modulem umělé inteligence. Nakolik je pro vás obtížné s těmito pacienty někdy mluvit, kteří přichází s hotovým názorem, byť nemají lékařské vzdělání?
1: Tam je to určitě jako důležité téma a setkáváme se s tím čím dál častěji. Tam hodně záleží, s kým ten pacient vlastně o tom komunikoval, co mu bylo nabídnuto. Sám mohu přiznat, že jsou pacienti, kteří mi v nějakém tom jejich náhledu kladou třeba otázky nebo dotazy, které jsou opravdu jako správné. Já jim na to dám jako odpověď. Těžké to je v situaci, kdy ten pacient použije nějakou komunikaci nebo poučku, která jako na první pohled se mu může stát, že s tím souvisí, ale ve skutečnosti je to zcela třeba mimo a zase tomu pacientovi se to musí vysvětlit, ale je pravda, že to vyžaduje i jako trpělivost ze strany toho lékaře, protože v té salvě těch otázek, kde některé jsou na místě a některé jsou bohužel, že víte, že jsou opravdu vystržené třeba z kontextu nebo nabídnuté tou umělou inteligencí, tak trošku tu trpělivost opravdu si musíte v sobě pěstovat, protože to může být docela vyčerpávající.
0: Povídáme si o umělé inteligenci, která je na straně pacientů, respektive kteří z ní čerpají nějaké vědomosti, které jsou tu relevantní, tu méně. Nicméně nepochybně také pomáhá a bude pomáhat AI i v medicíně na té vaší lékařské medicínské straně. Jak moc už je pro vás prospěšná ve vašem oboru v tuto chvíli a jakou vidíte vlastně v budoucnost? Co by mohla zastat, které úkoly vás, lékařů, by mohla suplovat a kde vám uvolnit ruce?
1: Zatím v té reálné praxi, kde to opravdu funguje, tak je patologie. Obor, který vlastně zkoumá ty nálezy nádorových tkání pod mikroskopem, pod speciálním barvením a tam ti patologové opravdu využívají tu umělou inteligenci na tu základní detekci a ta přesnost nebo ty výsledky, které přináší a tu pomoc, kterou přináší těm kolegům, tak je obrovská a umožňuje vyšetřit stovky tisíce nálezů, což by ani jako v reálných silách nebylo nebo za velkého úsilí. V té naší klinické onkologii tam my pořád musíme spoléhat na to, co se naučíme. Máme na to vždy nějaké postupy, doporučení, které vycházejí z mezinárodních studií, z výzkumu. Ta další věc, kterou tam my vlastně do toho potřebujeme, tak je ten pacient. My máme nějaké postupy, ale my je musíme naroubovat tomu pacientovi, aby to pro něj bylo prospěšné a na to nám ta umělá inteligence ještě nedokáže vlastně jako odpovědět nebo zastoupit nás. Můžeme ji využívat na nějaké jako dotazy stran určitého třeba náhledu, ale tak, jak jsem si zkoušel, vyžaduje to opravdu jako hodně kritický náhled, protože některé výstupy ta umělá inteligence v té klinické praxi může čerpat ještě nepodloženě, tak to vyžaduje opravdu jako velkou míru opatrnosti.
0: Mluvil jste o komunikaci, čili tam je ten humánní prvek, kdy člověk mluví s člověkem. Bude tohleto podle vás i v budoucnu nenahraditelné, že mluvíte s živým lékařem, s někým, kdo má třeba něco, co ta umělá inteligence nikdy mít nebude, totiž intuici, jakési mimosmyslové vnímání a schopnost nacítit se na toho druhého člověka?
1: Tam je určitě ten fakt určité takové té nonverbální komunikace, atmosféry, která tam je, i to, že mluvíte s někým, kdo opravdu vám naslouchá. Pořád si myslím, že ta umělá inteligence má nějakou roli, určitě bych to nechtěl zpochybňovat, ale myslím si, že pro ty nemocné, pro ty pacienty pořád bude jako důležitý ten kontakt a i pro rozhodování toho lékaře vidět toho pacienta vlastně jako přímo a mluvit s ním je důležité pro to rozhodování, že jenom ze zprávy, kterou dostanete, byť tam máte souhrny všech nálezů, všech mír pacienta, rozbory krve, tak dokud toho pacienta nevidíte, tak opravdu si můžete udělat zcela zkreslený obrázek. To znamená, ten kontakt je nesmírně důležitý. Ale věřím, že s tou umělou inteligencí do budoucna budeme muset se naučit pracovat, využívat ji pro nějaké třeba základy nebo v oboru vlastně takzvané telemedicíny, kdy víme, že dnes třeba ty kapacity toho přímého kontaktu nejsou úplně stoprocentně možné, těch pacientů přibývá, to znamená i třeba nějaká ta telemedicína, respektive komunikace na dálku s nějakým využitím té umělé inteligence by nám mohla taky pomoci i těm pacientům.
0: Říká o využívání technologií v medicíně můj dnešní host profesor Samuel Vokurka.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dneska povídám s horskou průvodkyní a cestovatelkou Marií Klementovou. Vy jste se, a není to tak dávno, vrátila s dětmi, jste byla v Nepálu na treku. Byla to vaše první zkušenost v tak vzdálené destinaci, protože na ty blízké předpokládám, že berete děti neustále. Ale tak dlouhou cestu, tak vzdálený trek, bylo to pro vás premiérové?
1: No, děti už se mnou byly v Myanmaru, v Barmě, na Srí Lance nebo v takových jiných asijských destinacích, ale v čem to byla premiéra, že já jezdím do Nepálu poměrně často, pravidelně každý rok a podzim tam trávím několik měsíců, ale jezdím tam pracovně. A toto jaro jsem taky měla skupinku a neměla jsem prostor, neměla jsem hlídání pro děti, řekněme na rovinu, a musela v podstatě jsem to vyřešit tak, že vezmu je do práce sebou, takže ono to není, že bych si jako zbalila s dětma baťůžek a vyrazili jsme si do Nepálu a to cestování v tom Nepálu by bylo takové, tady se nám líbí, tady zůstaneme a tady si třeba zajdeme na tady ten trek, a v podstatě ty děti se museli podřídit rytmu té mojí pracovní náplně a byly se mnou v podstatě 3 týdny v práci.
0: Jak to zvládali?
1: Jo, to je otázka, kterou dostávali po návratu asi měsíc kuse od toho okolí, a já myslím, že jim to nějak ani nedocvaklo, že zažili něco mimořádného. Pro ně to bylo zase v mámu v práci, zase tady někde s baťohem šlapeme do kopce. Asi to prostředí bylo jiné, než když se mnou jezdí do Alp, a zvládali to, no nechci říct levou zadní, ale nebyla tam žádná krize, nebyl tam žádný moment, kdybych se čekala safra, tady jsem to nějak přepískala, nebo to nebyl dobrý nápad. Jediné, co mě nedocvaklo, tak tím, že jsem tam měla vlastní děti a do toho vlastně klienty, nebo jak je nazvat, hosty, zákazníky, to je asi jedno, ta podstata je pořád stejná, tak na takových trecích, tady těch těžší trecí, je člověk neustále vlastně na očích. Takový ten, jednak musí mít k dispozici 24 hodin denně, a jednak krom toho, že se věnuju všem těm lidem, kteří tam se mnou jeli na svou dovolenou, tak se musím věnovat i těm dětem. A zároveň skupinka vlastně pro mě naprosto cizích lidí mě pozoruje v té roli té mámy s těma dětma, kdy na rovinu kolikrát jako my jako mámy, nevím, jak to mají posluchačky, se zavřeme doma a občas prostě na ty dětská si zaječíme nebo rupnou ty nervy, a tady vlastně tohle všechno zažívala jsem v prostředí dalších 13-14 cizích lidí, a to pro mě bylo jako, to pro mě bylo psychicky náročnější, než jsem čekala, ale zvládli jsme to, myslím, že dobře, já i děti, oni se tam ještě potkali pejska, do toho se zamluvila, ta historka. My nemáme psa, protože prostě počas někde na cestách, malý byt a tak dále, a děti milují zvířata, potkali hned první den treku psa, a jak děti mají 10 kilo svačinek, protože na to všechny ty děti jedou v těch horách na ty svačinky, tak si toho psa ochočili tím, že mu začali dávat sušené masíčko. Teď já jsem jako matka viděla, jak ho krmí tím sušeným masem. Všichni víme, kolik to stojí, ten pytlík, to sušené maso, že, a teďka...
0: Nejdražší tam, pes na světě.
1: No, přesně, oni to tam háží po kilech tomu pejskovi, který se od nás samozřejmě ani nehnul, protože který pes by se hnul, a šel s náma několik dní, pak už mu dali jméno Bridge, protože ho potkali u mostu, pak jsme museli někde popojet terénními vozidly, protože ty etapy by byly poměrně hodně dlouhé, takže to dcera to obrečela, museli jsme tam psa nechat na tom jednom ubytování, a po 2 dnech, kdy jsme přecházeli do sedla, které má 4000, tak najednou řidiči těch našich vozidel, kteří tam měli ten support, tak křičí your dog, a ten pejsek nás po 2 dnech doběhl, nás vystopoval, a no, ten moment byl hrozně silný. A celé to mělo ještě dohlu v Dolomitech. Na těch horských chatách pracuje spousta Nepálců, a na té chatě Drajčunhite pracoval taky Nepálec. Dali jsme se do řeči a ten Nepálec mi říká, počkej, ty jsi byla na tom festivalu v tom horním Mustangu, říkám, no byla. Ty jsi ta s tím psem, a říkám, jak se psem? No, já jsem tam potkal takovou skupinku, oni si ochočili psa, a říkám, no to jsme asi byli my, a ukázal mi fotky toho psa, a to byl ten náš Bridge, a on teda šel s náma až do hlavního města, potom se nám někde ztratil, a ten Nepálec mi říká, no, my jsme ho potkali jako vaši skupinku na treku, a pak jsme ho potkali v tom hlavním městě, a on se nás držel a šel s náma celý ten trek zpátky, takže minulý týden se mi vlastně uzavřela celá tady ten příběh životní, kdy jsme si doteďka říkali, tak asi zůstal v hlavním městě, asi se tam prostě vrátil, se nějak někomu se připojil. A minulý týden v Itálii v Dolomitech horské chatě potkám Nepálce, který má v mobilu fotky toho Bridge, a který mi říká, no ten pes šel potom s náma zpátky. A měl tam fotky prostě i mě, těch dětí, toho festivalu, a no, mě se úplně vlastně mrazilo, protože jsem si říkal, to je prostě ta karma, jak v toho buddhisté věří, tak se to fakt děje v životě, a úplně to bylo uzavření takové nějaké ještě té nedočešené zážitosti, že teda jsme někde nechali v Nepálu pejska, nevíme, co se s ním stalo, tak prostě teďka jsem se dozvěděla, že se vrátil zpátky tam, kde jsme ho potkali ten první den.
0: Vypráví v dnešních blízkých setkáních průvodkyně a cestovatelka Marie Klementová.

0: Dnes si povídám s houbařkou a influencerkou Lucí Drozdovou alias Šumavskou houbičkou. Když jdeme my dva, kdybychom teoreticky šli stejným lesem, je pravděpodobné, že já uvidím jednu, dvě houby a vy jich spatříte 30. Co se musí změnit v hlavě člověka, aby začal vidět to, co bylo celou dobu před ním, ale on vůči tomu byl slepý?
1: Myslím si, že měnit se musí hlavně to, že člověk musí brát v potaz opravdu každou houbu. Já jsem taky dřív chodila a 90% hub jsem považovala za prašivky. Jakmile to bylo jenom trošičku jinak barevný než hříbek, tak jsem si říkala, tak tohle ne, tohle do košíku nepatří. A jak jsem se vlastně stala šumavskou houbičkou, tak najednou mě zajímala úplně každá houba, takže jsem tam opravdu u každé houby jsem tam prostě ležela v tom listí, zkoumala ji, očuchávala, rozřezávala a zkoumala vlastně, co je to za druh. No a takhle postupně jsem se naučila. Teď už řekněme třeba 152 hub.
0: Vy jste zmínila čich, totiž vůně je zásadním parametrem při rozpoznávání hub právě jejich vůně?
1: Ano, celou tu plodnici se člověk musí opravdu prohlídnout, očichat jí, zjistit, jestli nemění třeba barvu. Samozřejmě taky důležitý biotop, pod kterými stromy roste, v jaké půdě roste, všechno je důležité. Zvlášť, když člověk se učí nové druhy, tak všechno musí brát v potaz a všechno si pamatovat a skenovat to.
0: Existuje nějaký protiklad, že nějaká houba třeba neúplně vábně voní, ale fantasticky chutná?
1: Já se musím přiznat, že já jsem z začátku opravdu byla překvapená, jak moc ty houby můžou vonět až zapáchat a co jsem dřív považovala za zápach, tak teď mi to hrozně voní a takže se to strašně mění. Já bych to trošku přirovnala k tomu, že třeba člověk nejí olivy a pak se projí a najednou bez toho nemůže být. A já se takhle opravdu projedla k některým druhům a teď je prostě miluju. Takže třeba čirůvky pro mě začátku byly strašně aromatický, až nepříjemný a teď se nemůže dočkat, až začnou růst a já je zase začnu očichávat a mít na talíři.
0: Když se vrátíme k té naší pomyslné procházce lesem, je to tak, že vy si musíte tu houbu nejenom nakoukat, abyste ji vlastně viděla, ale i to prostředí, ten kontext v lese. Jak obtížné je právě tohleto, aby člověk pak už automaticky rozeznával lokality, kde může očekávat nějaký druh houby.
1: Zvlášť když na tom začátku musí člověk si najít ty lokality na ty jednotlivé druhy a opravdu to bylo tak, že jsem si řekla, teď chci najít tuhle houbu, načetla jsem si, v jakém prostředí roste a cíleně jsem do těch lesů chodila, takže jsem opravdu hledala třeba borovice nebo smrky, nebo jsem chodila do listnatých částí lesa a zvyšovala jsem tu šanci, že ten druh, který jsem si vyhlídla, najdu. Ale i teď jsou pořád druhy, který jsem ještě nenašla, takže ta cesta toho hledání mi ještě bohužel neskončila.
0: To je zajímavý bod. Je nějaká houba, kterou jste doposud nenašla a dráždí vás to natolik, že po ní toužíte a nemůžete kvůli tomu spát. A přitom je dohledatelná v oblastech, kam vychodíváte?
1: Bohužel není dohledatelná u nás na Šumavě. Je to zákonem chráněná houba hřib královský, je to takový ten top, který se samozřejmě nesmí sbírat, je to pokud. Je to houba, která si zasluhuje ochranu, ale samozřejmě mi chybí na tom seznamu toho, že jsem se nemohla o té houby natočit to moje video, nemohla jsem se vyfotit, pochlubit. A už spousta houbařů mi nabízela, že mě vezmou na hřiby královské, ale jelikož tento rok je tak extrémně suchý,

0: veliký a poprvé zažívám to, že mám prázdné košíky a jsem z toho trošičku nervózní, protože už na to nejsem zvyklá. Vždycky jsem se kasala, řekněme, těma plnýma košíkama. Říkala jsem si, a teď i přes to sucho se dají najít. Tak běžte, vyražte a já letos přes to sucho nenacházím. Takže letos je to opravdu takový pro mě výjimečný rok a doufám, že brzy se to zlomí a začne zase ten můj klasický koloběh, kdy si budu sbírat ty holubinky a rysce už konečně a ty lišky a začne taková ta parádní letní houbařina, která zatím není.
1: I když 6 let je vlastně čas poměrně kratinký z hlediska vývoje klimatu, říkám si, je to tak, že i u vás na Šumavě některé druhy hub třeba už jsou méně k nalezení a jiné, které tam kdysi nebývaly doma, se tam začínají objevovat, nebo tento období, po které se tomu intenzivně věnujete, je příliš krátké na to, abyste takový objev učinila?
0: Myslím si, že ještě opravdu nemůžu to takhle posuzovat, těch 6 let, ty intenzivní houbařiny je přece jenom 6 let. Takže mně přijde, že spíše nacházím víc a víc druhů. A i když se třeba říká, já nevím, že třeba křemenáč smrkový je spíše vzácnější druh křemenáče, tak já naopak na Šumavě nacházím velice hojně, to samý hřib borový. Takže spíše mám pocit, že těch hub je dost. Pokud samozřejmě prší, tak si nemůžu stěžovat. Šumava je prostě houbařský ráj.
1: S přáním deště uzavírá tento vstup můj dnešní host Lucie Drozdová alias Šumavská houbička.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s polovinou režijního Dua Scooter Lukášem Trpišovským. Zrod vlastně vašeho tandemu lze definovat někdy do konce 90. let, kdy jste nastoupili na školu. Vaší první profesionální inscenací, pakliže se nepletu, byl Prokofjevův Péťa a Vlk v Karlových Varech. Jak se vlastně žije téměř 30 let v takovém tvůrčím mini týmu dvou lidí? Protože předpokládám, že to má svého druhu dynamiku jako běžný partnerský vztah. Jsou tam stejná období vzájemné náklonosti i těch opaků?
1: Vy jste si vlastně odpověděl na tou otázku. Jste to tak hezky zhrnul. No je to tak, je to opravdu jakoby takový jako zvláštní manželství a často stačí, že Martin nějak vyjde do dveří a už mě to naštve, že jo, jakože už víte, co bude následovat, nebo...
0: A ví, který naopak... jeho obličej nebo jaké postavení těla vás vytočí, že třeba to může dělat vědomně?
1: Ano, ano, ale myslím, že vědomně to nedělá, jo, jako, že zas takový Richelieu je, jako Martin není, ale je to tak a zároveň jakoby po těch letech už zase jakoby zjistíte, že se překonala už nějaká hranice jakoby něčeho, co by vás mohlo rozdělit, takže si myslím, že vlastně už i když přijde ta krize, tak už máte několik za sebou, že jo, tak víte, že to zase přejde a už vidíte tu dynamiku toho průběhu, vlastně, že už to tak jakoby pozorujete a víte, že to musí projít, jo, tak jako v životě spousta věcí, že jednou jste nahoře, jednou dole, ale že to neznamená, že se jako rozpadá tandem Scooter, no, takže jako myslím, že už to s Martinem nějak do důchodu doklepe. Jako.
0: Takže ten plán je to vydržet na věky věkův. Nepředstavujete si moment, kdybyste si řekli, už jsme si všechno dobré dali, pojďme teď každý svou vlastní cestou.
1: Ne, to si jako, o tom jsme se teda nikdy nebavili a já vím, že pro mě by to znamenalo, že bych asi přestal dělat divadlo, jakože, že asi nevím, jestli bych měl opravdu jakoby tu sílu, jako to nějak jakoby sám prosazovat všechno v té vždycky instituci, od myšlenky k realizaci, že jo, je dlouhá cesta.
0: Říkáte, že byste to nedokázal sám, znamená to, že i v té dvojici jsou jasně rozdělené role, kdo v čem má jaké kompetence, že třeba Martin je ten buldozer, který právě vyjednává tyhle ty věci, které třeba vám nejsou úplně po srsti, že jste si za tu dobu opravdu vypilovali to, kdo je v čem dobrý a kdo za co zodpovídá.
1: Jo, Martin je takový kluk na špinovou práci, jo, jako, a nebo tak taková věc, co jakoby posluchači asi jakoby neznají, taková hodně interní věc, jakoby v průběhu zkoušení se zkouší inscenace, tak se chvilku jakoby o tom povídá a pak se jde poprvé do prostoru. A to je stres pro všechny, protože jako kdyby není nic, takže na jednu stranu je to krásná příležitost a na druhou stranu je to strašně bolavá jako zkušenost, že jo? Že vlastně z těch vzdušných zámků najednou se to musí konkrétně naplnit v tom prostoru a to jsem vždycky rád, že teda jakoby Martin je se mnou ve dvojici, tak to on jde první do toho prostoru a něco nahazuje a Martin si zase jako dovolí vlastně jakoby tu volnou fantazii, že se jako nekoriguje a nahazuje a že tu korekci vlastně nechá na mě, že já to dělám a říkám třeba tohle to je zajímavý motiv, s tím bychom mohli dál pracovat nebo jo, jakoby z těch prvních zkoušek, tak vlastně asi se nějak jakoby doplňujeme, ale zároveň si myslím, že to není tak, že by... to bylo zřetelné doplnění, vlastně jakoby musíme pořád jakoby fungovat vedle sebe, jo, že když jeden třeba onemocní, jo, co se stává, tak...
0: Tak druhý onemocní jako, taky radši.
1: Druhý, no, tak neonemocní, ale hned si jako uvědomí, že jakoby ten druhý vedle chybí, že to není jako, že já bych sepsal text a pak už by to Martin zrežíroval, no, tak to by mohl mít jakýhokoliv dramaturga vedle sebe, nebo to, no, takže je to opravdu taková jakoby intenzivní spolupráce a teď jsme poprvé v historii Národního divadla i spolu jakoby takový jakoby vedoucí pozici, což je tak jakoby vtipný, no, protože naše dynamika je jako rozdílná, takže samozřejmě některé situace bychom s Martinem každý řešili jako jinak, ale musíme se domluvit, což je zase dobrý, protože vás to nutí jako nereagovat jakoby okamžitě, ale vlastně jakoby ty věci promyslet a reagovat na základě toho, jak to promyslíte.
0: Vy jste poměrně hezky řekl, v čem je Martin silný, jsme v době, kdy se každý musí pochválit sám. Tak v čem byste vy odprezentoval svoje nejsilnější schopnosti v tom tandemu, kde vy právě máte tu obrovskou sílu?
1: No to já teda vůbec nevím, jako... Já totiž už od prváku na škole, ale myslím, že to zažívá jako většina lidí, kteří nejsou teda blázni a nemají jako přehnaný jako ego, že určitě jste to zažil na domu taky, že máte vlastně od těch přijímaček pocit, že vás tam vzali omylem a že se na to každou chvíli přijde.
2: Syndrom podvodníka, že máte.
1: Ano, tak ten mě neopustil do teďka.
2: Takže i teda přes nepopiratelné úspěchy ho stále máte.
1: S věkem se to zvyšuje právě. To, no, takže já nevím, no, asi jakoby taková jakoby analytická jako funkce v tom našem týmu bych řekl, že jsem spíš já. A že já rád věci jakoby promýšlím dopředu, takže já rád jako plánuju dopředu a pak ty plány měním a Martin zase miluje jakoby ty situace, že se stane nějaká katastrofa a teď v tuhle chvíli, teď hned je to potřeba řešit, tak tyhle ty náhlý situace, zatímco já omdlívám, tak Martin to jde řešit, jo, takže asi jakoby nějaký tyhle ty jakoby analytický plánovací věci, to jsem já, to je moje.
0: Říká o výhodách dvou vládí v činohře v Národním divadle můj dnešní host Lukáš Trpišovský.
3: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
4: Další rozhovory Michaely Maurerové a Vasila Fridricha uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami a je oblačno až polojasno, místy i přehánky, ojediněle bouřky, teploty jsou do 28 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře, pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
2: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
0: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Podle Rusů drony zasáhly dva sklady patřící největšímu internetovému prodejci v zemi. Ruské úřady informovaly, že údery zabily nejméně 7 lidí a zranili desítky dalších. Oběti po nočních úderech hlásí taky Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístavní infrastrukturu v Oděse. Ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku je dnes hlavní den horňáckých slavností. Podle pořadatelů dorazili tisíce lidí. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Sleduje to reportérka Hana Novotná.
4: Já jsem právě na programu, který se věnuje 30. výročí mužského sboru z Lipova. Před chvílí tu vystoupil soubor z Hrubé Vrbky a folkloristé si připravili písničky, které se předávají z generace na generaci a nechybí ani hudba s cymbálem a tradiční tance. Že jsou tu tisíce lidí, je vidět už při příjezdu do obce, přestože organizátoři připravili placenou odstavnou plochu u autobusového nádraží, řidiči parkují i na trávě a u krajů silnic. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je oblačno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty jsou mezi 24 a 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte kolony od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru. Asi 20 minut pojedete k nehodě na 44. a pultém. Následky tam blokují levý pruh. A další fronta na D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 106 je hromadná nehoda a tady se zdržíte asi půl hodiny. Tolik zprávy, teď Václav Žmulík.
6: Dobré odpoledne. Tentokrát vás zavedu do opravdu výjimečného muzea, které mi připomnělo špičková francouzská anebo belgická muzea, jež jsem měl možnost v poslední době navštívit. Jeho expozice je totiž působivá, srozumitelná, přepečlivě vypracovaná s maximálním, ale smysluplným využitím moderních technologií. a tak vás doslova vtáhne do dějů, které popisuje. Totiž do událostí prusko-rakouské války z roku 1866, která se odehrála z velké části právě u nás, na území Čech a Moravy. A jejíž největší bitva proběhla u Hradce Králové. Zavedu vás v následující hodince do Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové, jehož nová expozice je přístupná teprve pár dní. Byla otevřena v den z tého 60. výročí zmíněné bitvy, tedy 3. července letošního roku. Přeji tentokrát hlavně poučný zážitek.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Když návštěvník přijede na chlum u Hradce Králové, tak ho určitě nejprve zaujme rozhledna, která je tady, potom také muzeum války 1866, no a je tady ale i několik dalších objektů. Mě tady čekali historici, pan Josef Šrámek z Muzea východních Čech a vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, co mě čeká?
1: Čeká vás, doufáme, silný zážitek, který by vás v ideálním případě měl přivést k pochopení, proč vůbec si zaslouží volážit sem tu cestu a pochopit, že v roce 1866 se tady stala událost, která velmi zásadně předznamenala další budoucnost Evropy.
0: Co to bylo za válku? Válka 1866.
1: Byla to válka, která je asi známější jako prusko-rakouská. Střetly se tady armády Rakouska a jeho saského spojence s armádami Pruska a důvodem války bylo vlastně vyřešit složitou situaci o to, kdo bude hrát hlavní roli nebo první housle, jak se říká v německém prostoru.
0: Tak zamlčme zatím našim posluchačům, jak to dopadlo tenkrát léta páně 1866. K tomu se určitě dostaneme při prohlídce vaší expozice, ale pověsme, pane Hrubecký, co tady na chlumu všechno návštěvník najde.
2: Na chlumu můžete vidět rozhlednu, která stojí v místě rakouského velitelství, čili kéž by možná rakouští velitelé měli takovýto krásný výhled a možná by ta vřela dopadla jinak. Najdete tady také stavby, které se váží k dějinám muzejnictví, čili kromě muzea jako takového, které slaví rovných 90 let, tady najdete i stavbu, která slaví 130 let, což je původní domek pro správce bojiště. V něm sídlí naše centrální pokladna a obchod, kde si můžete zakoupit nejenom samozřejmě vstupenky do muzea, ale i řadu publikací a upomínkových předmětů. Najdete tady ale také unikátní soubor 480 pomníků. Jde vlastně o největší seskupení funerální architektury v České republice, jelikož bojiště bitvy u Hradce Králové je vlastně obrovským terénním hřbitovem.
0: No a já povím, že my teď stojíme u pomníku, který svému zakladateli a prvnímu předsedovi Janu Nepomuku Štajnskému postavil komitet pro udržování památek z války roku 1866. To znamená, že na tomto místě se na ten válečný konflikt vzpomínalo vlastně hned po onom roce 1866.
2: První pomníky vznikají při prvním výročí v létě 1867 a právě je to Jan Nepomuk Štajnský jako veterán, jehož bitva u Hradce Králové poznamenala na celý život, protože on zde přišel o jednu ruku, který vlastně se počátkem 80. let dostává na to bojiště, zjišťuje jeho velmi neuspokojivý vztah a opravdu iniciuje rozsáhlé úsilí, které vlastně je korunováno vznikem téměř 300 pomníků do konce 19. století. Úsilí, ve kterém se zapojuje vlastně veřejnost, ve kterém se zapojují ozbrojené síly a na 70. výročí 3. července 1936 vzniká Muzeum války 1866, tehdy válečné muzeum na Chlumu.
0: A prusko-rakouskou válku a bitvu u Hradce Králové si připomínáme vlastně dodnes, každoročně třeba 3. července na výročí rekonstrukcí této bitvy. Tak tomu bylo před pár dny i letos. No a co mě čeká uvnitř?
2: My jsme se snažili, abychom akcentovali pohled všech zúčastněných stran, to znamená jak zástupců té pruské armády, tak armády rakouského císařství, ale samozřejmě i pohled civilistů, protože ta válka se neodehrává v nějakém anonymním odlidněném prostoru. Ta válka se odehrává na českém venkově a je to také náš venkov a aglomerace, které zaplatí vlastně v těch absolutních číslech tu nejvyšší lidskou cenu. Paradoxně na následky té války zemřelo více lidí než bezprostředně v těch bojových operacích.
0: To nás tedy čeká v Muzeu války 1866, kam za malou chvíli vstoupíme a odkud vás po písničce pozdravíme.

0: do interiéru Muzea války 1866 mě doprovodil historik z Muzea východních Čech Josef Šenámek, protože on je jedním z autorů této expozice, co mě tady všechno překvapí.
1: Já bych rád upozornil hned na první věc, kterou vidíte při vstupu. Je to plátno, jak vidíte, velmi působivé. Jedná se o slavný obraz Baterie mrtvých malíře Václava Sochora. Pochází ze samého konce 19. století a je to krásná ukázka, jak v té době česká společnost reflektovala ty nejsilnější příběhy z bitvy u Hradce Králové. Jedná se o baterii, která z většiny zaplatila životem za svůj pokus čelit pruskému útoku. Stýla, kdy už vlastně se jedná o situaci, kdy ta bitva je de facto rozhodnuta v neprospěch Rakouska a tenhle odvážný čin dělostřelců měl za cíl ustupující rakouské pěchotě vlastně koupit čas k poklidnějšímu ústupu a zabránit ještě větším masakrům.
0: Tak vy už jste teď prozradil našim posluchačům, jak to tenkrát dopadlo, tedy alespoň těm, kteří to nevěděli, ale ten obraz, respektive ta jeho reprodukce, kterou tady máte, tak naznačuje, že to bylo střetnutí opravdu velmi krvavé a, abych tak řekl, hrůzné.
1: Toho 3. července se tady potkalo takřka 500 000 mužů. Jedná se o patrně největší bitvu na českém území a oficiálně i v zahraničí je tahle bitva známá jako druhá největší bitva 19. století. Pro zajímavost, tou první je bitva z roku 1813 u německého Lipska, které se velmi příznačně říká bitva národů.
0: Jaké byly tenkrát ztráty?
1: Tak uvádí se, ztráty z toho 500 000 byly asi 10%.
0: No, pane, jo. Když postoupíme dál, tak co návštěvníka čeká?
1: Určitě je dobré začít prohlídku expozice takovým úvodním filmem, který má návštěvníka mentálně připravit na tu prohlídku, přimět ho k tomu, aby zanechal tady v kinosále svoje všední starosti a stáhl se z roku 2026 postupně až do roku 1866. Je to taková časozběrná smyčka, kdy opravdu postupujeme po letech zpátky. Není to nic fotografického, spíš se snažíme útočit na emoce a pocity toho návštěvníka, aby pochopil, že vlastně to i svým způsobem, byť se to zdá, že to je 160 let a že to je ohromná doba, tak je to vlastně pouhých několik generací od tohoto konfliktu.

0: Váš úvodní film končí slovy Válka 1866 začíná. Prožijte ji s našimi hrdiny. Které hrdiny jste tedy vybrali? Kdo to je?
1: Tu expozici si návštěvník může projít buď z pohledu rakouského vojáka Jana, pruského vojáka Wilhelma nebo Anny, matky s malým chlapcem z vesnice tady v areálu bojiště.
0: Ano, všechny jsme ostatně viděli ve vašem úvodním filmu.
1: Ano, a myslím si, že je velmi důležité, já jsem tomu rád, že se nám podařilo tady akcentovat na rozdíl od minulých let právě tu civilní zkušenost, protože často se zapomíná, že to byly právě obyvatelé z měst a vesnic, na jejich bedra ta válka dolehla ohromnou měrou.
0: No a také jste, vážení, už slyšeli odpověď na dnešní soutěžní otázku a tu povím už za malou chvíli. Posloucháte Sobotní po Česku.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: V dáli někde svítá, na polštáři vlasů pár barvy žita.

0: Pojďme soutěžit. Minule jsem se vás po návštěvě zámku Stekník na Žatecku zeptal, v jakém slohu je tento zámek vystavěn. Že je rokokový, tak to mi napsala i posluchačka ze Slovenska, Jana Javorčíková z Nitry. Slíbenou odměnu jí posíláme a já moc gratuluji. Tentokrát se vás ptám, kolik mužů přibližně bojovalo v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Odpovědi posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz a nezapomeňte napsat i svou adresu. Pro výherce tu mám radiokartu z naší radiotéky s knihou Karla Klostermana V ráji šumavském. Opakuji otázku. Kolik mužů bojovalo v bitvě u Hradce Králové? Jaký přibližný údaj se uvádí? dvojka@rozhlas.cz. A hned po písničce se vrátíme do Muzea války 1866 a přistoupíme k velké maketě bojiště.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové si prohlížím společně s jedním z autorů zdejší expozice, historikem Josefem Šrámkem, a přidal se k nám i vedoucí výstavního oddělení Muzea východních Čech Stanislav Hrbatý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A došli jsme společně, pánové, k modelu, kde je spousta krásných cínových, předpokládám, vojáčků. Je to tak?
1: Ano, jsou to cínoví vojáčci, kteří zde vytváří určitou bojovou situaci a ukazuje to taktiku jednotlivých typů vojska rakouské a pruské armády.
0: Co se z toho dá vyčíst, pane doktore?
2: Ten model ukazuje odlišné taktické postupy rakouské a pruské armády. Můžete vidět, že ta pruská armáda operuje v menších celcích, ona byla obecně flexibilnější a proti ním postupuje ohromná masa muž vedle muži té rakouské pěchoty. Často se prohra v bitvě u Hradce Králové nebo v celé prusko-rakouské válce vysvětluje pouze tím, že Rakušané měli zastaralé pušky a Prusové pušky moderní. To je ale jenom část pravdy. Ta situace byla mnohem složitější a je to právě to, co ukazuje ten model. Na vině nebyly zbraně jako takové, ale jejich nevhodné použití.
0: A špatné vedení tedy války.
2: Tak, ano.
0: A v případě těch pušek se jednalo o to, že Prusové měli zadovky a naši, tedy Rakušané, měli předovky.
2: Je to tak, ale když už o tom mluvíme, ta pruská puška Dreyse byla vlastně jako začátek nového vývoje, ale jako taková měla spoustu porodních bolestí, měla výrazně menší dostřel a byla velice nepřesná. Naproti tomu ta rakouská puška byla vrcholem dlouholetého vývoje a sice se nabíjela výrazně pomaleji, ale měla násobně větší dostřel a byla přesnější. Ovšem tím, jak Rakušané útočili jednou salvou a následně na bodák, tak vlastně eliminovali výhody své zbraně a stejně tak i nevýhody zbraně pruské, protože pruským vojákům stačilo počkat, až jim ti Rakušané přijdou na dostřel, a v okamžiku, kdy útočili v sevřených kolonách, tak se tím eliminovala i ta nepřesnost, protože ta kulka prostě někde našla svůj cíl.
0: Škoda, že vás tam tenkrát neměli.
2: No, člověk tady teďka vypadá jako generál po bitvě, jak se říká, ale důležité je i vědět, že v Rakousku ještě nebyla klasická vojenská služba, takže ono je to patrně maximum, co ty vojáky odvedené někdy na jaře roku 1866 dokázali naučit, takže vlastně asi i nějaké výrazně jiné použití té zbraně nebylo možné.
0: Všude se tady taky promítá, znějí tady zvuky. Vaše snaha jistě byla, aby ta expozice byla co nejmodernější a abyste co nejlépe využili současné technologie.
1: Je to tak. Odstoupili jsme od takového tradičního popisného dějepisného vnímání celé té události a také přehlídku uniforem a přehlídku zbraní a chtěli jsme, aby spíš ten navštěvník si trošku jakoby vcítil do té doby. Hodně to akcentuje ten zážitek, než nějaké dějepisné výčty.
0: Na vitríně nad modelem vidím QR kód a také jakýsi kód s nápisem AR. O co se jedná, co mám načíst?
1: Jedná se o část naší mobilní aplikace, která provází exteriérem i interiérem muzea, a ten AR kód, tak ten vám umožňuje načíst si rozšířenou realitu, která vám umožní vlastně tu zasklenou situaci té bojové scény oživit a doplnit nějakými dalšími informacemi. Čili můžete tam vidět, jak jakoby tam vybuchují nějaké jakoby pyroefekty, máte tam informace o jednotlivých důstojnících, o jednotlivých částech vojsk. A je to v podstatě taková nekonečně rozšířená popiska, která přímo je propojená s tím modelem.
0: Tak já jsem během vašeho vysvětlování načetl AR kód, ano, a už se začíná ozývat střelba. A když teda namířím svůj mobil třeba na ta děla, která tady máte, tak se mi tady ukázalo pruská děla a dole hned povídání děla pruského dělostřelectva v neúspěšném palebném boji s nepřítelem. Tak tam se to prušákům nepovedlo. Namíříme mobil někam jinam. Rakouská kapela. Vojenská kapela rakouské pěchoty dodává hudbou odvahu bojujícím vojákům. A dokonce zní hudba.

0: představit, jaké to vlastně během toho válečného konfliktu, během té bitvy tady u Hradce Králové bylo, jaké všechny technické prostředky tady používáte, jaké interaktivní prvky.
1: Tak kromě toho již zmíněného modelu doplněného rozšířenou realitou, tak jsou tady především videoprojekce, velkoplošné projekce, jsou tady dotykové obrazovky, pak tady máme hologram a taky tady máme haptické prvky. U každé části expozice je jedno zastavení, kde si mohou návštěvníci vlastně na ty modely anebo i originální věci sáhnout. Mohou si je obtěžkat, rozdělat, můžou tady vyčistit třeba boty.
0: Ano, to jsem viděl, tamhle jsou nachystané.
1: Ano, ano. Takže myslím si, že jako nejen tedy zvukem, nejen pohledem, ale i vlastně hmatem se mohou tak nějak ponořit právě do toho tématu a zažít válečný konflikt.
0: My tady máme jedno dělo, ale kolik jich bylo v bitvě u Hradce Králové?
2: V té rozsáhlé obranné linii Rakušané drželi takový obranný půlkruh mezi dvěma výšinami a zhruba na 12 kilometrech bylo, udává se, až 800 děl. Takže ten výstřel, který tady teď slyšíme, si opravdu musíme vynásobit mnohem větším efektem, samozřejmě podle toho, na jaké obranné linii zrovna stojíme a jaký na ní byl v tu chvíli tlak. Ta děla rozhodně nestřílela všechna úplně v jeden okamžik.
0: Vstupujeme do další části expozice a ocitáme se v lese. Proč v lese?
2: Boj v lese ukazuje nasazení pěchoty a jelikož my jsme nedokázali na tomto prostoru obsáhnout celou bitvu u Hradce Králové, probíhala na ohromném prostoru, aby se sem vešel ten 500 000 vojáků po většinu toho 3. července 1866, zvolili jsme boj o les Svíp, což je jeden z klíčových okamžiků bitvy. Tam podle všeho byly položeny základy rakouské porážky v této bitvě a zároveň je to další velmi silný a emotivní příběh, který se s tou bitvou spojí. Tady bych možná budoucího návštěvníka pozval nejenom na návštěvu našeho muzea, ale pokud by si měl prohlédnout něco z bojiště, doporučil bych právě les Svíp, protože tam zažije takový velmi zvláštní, rozporuplný pocit mezi krásou lesa, zvláště teď v tomto letním období, a velkým množstvím válečných hrobů a pomníků, a tam si podle mě v plné nahotě uvědomí, co se toho 3. července tady asi dělo.
0: Kde pak je les Svíp? Kudy se vydat od vašeho muzea?
2: Les Svíp není až tak daleko, je to asi 4 kilometry od muzea, dopravně velmi dobře dostupný, třeba i autem, a dojede se podle normálního značení. Není to nic, co by bylo nějak velmi komplikované.
0: Tahle část expozice je také opravdu velice působivá. Kromě těch stromů, které tady jsou naznačeny, také se promítá na stěny a je to až takové magické, tajemné prostředí.
1: My jsme právě chtěli, aby to působilo trošku skličujícím dojmem, protože podle toho, jak ta bitva pravděpodobně probíhala, co víme, tak ten les byl plný kouře, ti vojáci ztráceli orientaci, bylo to pro ně jako vlastně velmi matoucí prostředí a my jsme chtěli vytvořit takový jakýsi trošku stres toho návštěvníka, aby si dokázal představit, že on je účastníkem přímo těch bojů a pohybuje se tady mezi těmi stromy v trošku takové náznakově magické scéně.
0: Ostatně tu atmosféru dokreslují i ty zvuky, které slyšíme.
1: Ano, ano.
0: Opravdu velmi působivá je expozice Muzea války 1866, kterou si prohlížíme společně s Josefem Šrámkem a Stanislavem Hrbatým z Muzea východních Čech v Chlumu u Hradce Králové.
3: Po Česku s Václavem Žmolíkem
4: na Dvojce.

0: Josefem Šrámkem a Stanislavem Hrbatým. Mými průvodci po muzeu války 1866 přicházím k interiéru nějaké chalupy tady v okolí, předpokládám.
1: Ano, snažili jsme se tady vytvořit jakousi atmosféru toho, jak asi vypadaly ty chalupy v té době, proměněné vlastně v polní lazarety, v ošetřování vojáků, a vytvořit tady takovou trošku atmosféru toho, že bylo jedno, jaký voják víceméně je zraněný, ale všichni potřebují pomoct. A je to formou určitého hologramu, se kterým jsme se trošku tady potýkali, protože technicky to bylo velice náročné, který je implementován vlastně do takové stylizované chalupky.
0: Vidíme venkovskou ženu, která tady právě ošetřuje raněného vojáka. Kolik bylo těch raněných a jaké vlastně byly důsledky té války? A teď nemyslím jenom ty mocenské.
2: Počty raněných nejsou nikde přesně vyčísleny, bylo jich určitě ohromné množství, více než těch padlých. A důsledky právě tady vlastně začíná situace, kdy válka natvrdo dolehá na civilní obyvatelstvo, protože ono se muselo vypořádat nejenom s ošetřováním těch zraněných, ale třeba i s pohřbíváním toho ohromného množství padlých, a to byla povinnost, která připadla, málo si to dnes uvědomujeme, hlavně ženám, dětem a starým lidem. Protože během té války, po zkušenostech s válkami z 18. století, tím, jak se šířila ta, řekněme, fronta, tak mezi lidmi zavládla panika a falešná fáma, že Prusové odvádějí české muže násilím do své armády. Takže většina mužů mladších 40 let utekla a schovávala se v bližším nebo i vzdálenějším okolím, ale v okamžiku, kdy byly potřeba jejich síly, tak oni vlastně nebyli doma a vraceli se až po určitém čase. I tohle jsme tady chtěli dnešní společnosti přiblížit, jaký byl válečný prožitek a jak se ta válka zapsala do paměti současníků, protože si myslím, že se to pak překlápí i do péče o válečné hroby, do snahy budovat pomníky a především je desítky let udržovat v nějakém stavu.
0: Ostatně i ty pomníky tady v expozici máte.
2: Je to malá ukázka z toho počtu pomníků na Královéhradeckém bojišti, který opravdu dosahuje dnes již 500. Je zajímavostí, že právě 3. července 2026 byl odhalen nový pomník s evidentním číslem 500. Jsou tu pomníky vlastně z bližšího i širšího okolí Královéhradeckého bojiště. Tím ústředním je originální část z pomníku Baterie mrtvých, který pochází z roku 1893, a byl to jeden z prvních opravdu velmi monumentálních a honosných pomínků, a dnes od 90. let je to místo, kde se právě odehrávají ty každoroční vzpomínkové pětní akty.
0: Když si někdo bude chtít projít tu funerální krajinu kolem muzea, co mu doporučíte?
1: Tak určitě asi nejnavštěvovanější a nejdostupnější je takzvané centrální bojiště, které vlastně je v nejbližším okolí muzea, zhruba od obce Lípa až tedy po Chlumecký kostel. Tam se nacházejí vlastně ty největší a nejvýznamnější, nebo jedny z nejvýznamnějších, abych zase nekřivdil nějakým dalším, i jako umělecky nejzpracovanějším monumentům, které zdobí vlastně to pohřebiště.
0: Pánové, já vám moc děkuji za provedení po muzeu války 1866 a přeji hodně vnímavých návštěvníků. Tak zase někdy u vás na viděnou.
1: Děkujeme, na viděnou.
2: Děkujeme za návštěvu, na viděnou.
0: No a na viděnou se s vámi, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, těší i Václav Žmolík. Za týden se vám opět ozvu v tomto čase z jiného úžasného místa naší země.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
2: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
3: Jak se chcete do toho domu dostat?
2: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
0: Ale jeho proradnost nezná mezí.
4: Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
1: Hrabě Drákula.
0: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin
0: na dvojce.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Letos v Česku zbankrotovalo zatím přes 3000 podnikatelů. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník.
8: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
9: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
8: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
10: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
8: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
7: V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 syslů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sysly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání je jich v Česku 7 tisíc. Podle koordinátorky záchranného programu Jitky Matouškové z agentury Sysel z krajiny téměř vymizel kvůli změnám v zemědělství.
11: taková ta kolektivizace, scilování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, nějaké takové plošky v krajině, které by ten sisal mohl obývat. Začalo se méně pást, což taky znamená vlastně úbytek vodného prostředí, protože ten sisal potřebuje krátkou trávu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
7: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty na západě Čech budou mezi 17 a 21 stupni, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
7: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Divišovem už je jen kratší fronta před nehodou na 44,5 kilometru. Stále se nedá projet levým pruhem. Provoz slábne, zdržíte se do 10 minut. Dálnice D2 z Bratislavy je před Brnem plnější od Modřic ze 3. kilometru. Na 2,5 je nehoda nákladního a osobního auta. A v Praze jsou komplikace na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova popojíždí z obou směrů dlouhé kolony. Od D1 navíc začaly s regulací vjezdu do Cholupického tunelu. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
12: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky. Už za chvíli tady bude Václav Žmolík a další vydání pořadu Jak se vám tu žije. Po 17. hodině připomeneme vznik vakcíny proti choleře v seriálu Příběhy z kalendáře. No a nebudou chybět ani žárovky, tedy mladí vědci a mladé vědkyně. Vnímejte to, co vám nedělá dobře, i lidi kolem sebe. Pokud vám přitěžují psychicky, ovlivňují vaše imunitní buňky, tak o tom si budeme povídat v pořadu Žárovky krátce po 18. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.

0: Zdravím vás, vážení a milí. Takové staré chalupy, ty bývají plné vzpomínek. Právě takovou chalupu má na Jindřichohradecku i herečka Martina Hudečková. A taky tentokrát budeme nejen povídat o tom, jak je na chalupě a co všechno je tam třeba udělat, ale budeme i vzpomínat na jejího životního partnera, režiséra Juraje Herce, na tatínka, divadelního režiséra Václava Hudečka, na další členy rodiny, přátele a kamarády. Tak ať je nám společně hezky. A propo, taky slyšíte tu hudbu? Krásná chalupa, okna otevřená do kořán, z oken zní, respektive zněla, krásná hudba a ve vratech už stojí naše dnešní hostitelka, herečka Martina Hudečková. Martino, dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás vítám, pánové, moc vás vítám, Vašku, vítejte.
0: Děkujeme.
1: Pojďte dál. Hudbu jste zachytli ještě před branami, to je taková moje osvětová chvíle,
0: ano.
1: Kdy vždycky do mě co si vjede a já na svůj stařič gramofon dobový, vložím nějakou desku, otevřu všechny okna a řeknu si, ať si vesnice užije. A pouštím teda, vy jste zaslechl konec Štrauzova na krásném modrém Dunaji.
0: Takže děláte kulturu, aby se tak
1: ano,
0: řeklo na vsi.
1: Ano, já, ano, no. Ano. Pojďte dál, posaďte se, toto, kam vcházíme, tento přístřešek, tomu já říkám cvičně pergola, ale navozuje to spíš dojem takového stání pro koně, bych řekla. Posaďte se a teď, co kdo, pánové, co kdo, jste tu autem, to vidím, takže je možno dostat citron, pomelo, greb, co?
0: Tak Pavlíčku veselý, co si dáš?
2: Já se dám pomelo, greb, děkuju.
1: Výborně, tak pan Pavel se dá pomelo, greb. A Václava, vy, já vím, vy řeknete, že jste tu pracovně a tak,
0: ano.
1: Ale přesto vím, že u volantu nejste.
0: Nejsem.
1: Co kapka šampaňského Bublinky. Poránu?
0: No ano, tak pojďme otevřít den bublinkami.
1: Jdeme na to.
0: Tak, vážení, jsme u Martiny Hudečkové a jak se tak rozhlížím po tom krásném dvoře toho starého vesnického stavení, tak určitě budeme mít o čem mluvit. Posloucháte Český rozhlas Dvojka, pořad Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Tentokrát herečka Martina Hudečková.

0: Jdu do toho, bouchám.
1: A já držím ten mikrofon.
0: Výborně.
1: Tak. A já budu reportovat. Paní Hudečková vzala cíp svých krásných dlouhých letních šatů a teď se pokouší dostat ven špunt.
0: No, ano, musí jenom pšouknout.
1: Jenom pšouknout. A já myslím, že to jenom pšoukne. Je, nádherně to pšouklo.
0: Bylo plompt. Plompt.
1: A když se člověk rozhlédne po tom nádherném dvoře, který určitě ještě popíšeme spolu, tak asi hodně vzpomíná, že? Tohle je chalupa vzpomínek pro vás.
0: Ano. To je v podstatě vzpomínka na vzpomínku. Ono by se dalo říct, že já jsem nejezdím ani tak, jak se jezdí za odpočinkem duše, mysli a já nevím...
1: Těla.
0: Čeho všeho.
1: Těla.
0: A těla. Ale já jsem vždycky znova opakuju, říkám, že já jsem jezdím za svým dětstvím. A dětstvím jsem jezdím proto, protože tu chalupu skutečně postavil děda s babičkou. Dokončena byla roku 1927, což mám i natištěno ve štítě, takže budu mít brzo 100 let. Takže ta chalupa je skutečně jako naše a maminka se tady přímo narodila. A potom tak nějak, protože děda s babičkou, kteří tady měli opravdové hospodářství, čili v mé dětství ještě tady byl koník a dvě krávy a dvě prasátka a koza a spousta slepic a dokonce králíkárna, pokud nepošli myxomatózou. A byla tady dokonce i troška kachen, no kočka ta se samo sebou rozumí.
1: Ano, pes.
0: A pejsek tady už za mě nebyl, hlídala kočka.
1: No však vidím stodolu, však vidím chlév.
0: To vše tady ještě je a to vše tady je v původním stavu, protože já jsem strašně nepraktický člověk a nějak taková ta doba toho máme bezva stodolu, uděláme z ní tenisový kurt a máme bezva páreň, no tak tam dáme bazén. Nějak jsem to zmeškala
1: na
0: starý kolena, to asi do toho nepůjdu, takže myslím si, že jednoho dne to tady bude takové celkem nepoužité muzeum.
1: Skanzen.
0: Skanzen, ano. Ten už to začíná být teď, když se podíváte.
1: No a jaké jsou vaše vzpomínky na dětství tady? No, jaká alotria jste tady provozovala?
0: No tak to víte, já jsem, samozřejmě si pamatuju a už si začínám právě vzpomínat právě na ty dětské věci. Takže muselo tady být všecko. Na návsi je kříž, honění se kolem kříže, všechny hry se odehrávaly na návsi, to už dneska nejde, že první kombajn, první traktor by smetl několik dětí
1: ano,
0: na jedno.
1: Ano.
0: No tak to tehdy jako bylo v pohodě, protože než se přiblížil koňský povoz, který něco vezl, tak bylo dost času utéct. No takže dětské hry, ty schovky po té chalupě, po té obrovské stodole, že jo, to všechno tady za sebou mám s bratrancem a sestřenicí. Tak dětské hry, ano, patřily k tomu i alotria, jak říkáte Václave, protože mýho bratrance strašně zajímalo, jak asi si takový kůzle může vést, když za ním pojede on připřáhnutý ke kůzleti s tříkolkou. Takže přivázal ubohý kůzle k tříkolce a myslel jako, že teď to bude ten bezva vozíček.
1: Ano.
0: Kůzle na to mělo úplně jiný názor. Všichni skončili ve hnoji. Tady byl hnoj, že jo, uprostřed dvora, samozřejmě pro slepice. A v hnoji skončilo kůzle, bratranec i tříkolka. No a teď šlo o to, že jo, aby než ten dědeček přisupí odkud si a začne trestat, tak to nějak tak dát jako do pořádku, že jo. Zažila jsem všechny takové, ty, jak je to ve filmech našich většinou často ukazovaný, tak taky mý babičce, a byla jsem u toho, sežrala koza kus kombiné. Babička dojila totiž v kombiné a na něm měla takovou tu pracovní propínací šatovku takzvanou.
1: Ano, ano.
0: Šatovky si koza nevšimla, ale zaujalo jí to kombiné pod tím, líbilo se jí materiál.
1: Ano,
0: a já se jí nedivím, byl úžasný, ten materiál byl opravdu dobrý. Kraječky v okolí, ale úžasná látka. takový saténo něco. Hmm. No a koza se zamilovala a milé kombiné mojí babičce ze zadu trošku probrala. Já ještě doteď slyším, jak babička nadávala a velmi vulgárně, musím si postesknout, velmi vulgárně opouštěla chlév a křičela má ubohá babička strašný zprostěrny za kozou, která se spokojeně tedy olizovala, ale fakt je, že ten večer nedostala nažrat.
1: A vy to jako žena naprosto chápete. Jak vám tenkrát říkali Martinka od Hudečků?
0: No, tady se pojmenovávali lidi takzvaně po chalupě, což velmi často znamenalo, že buď to byla chalupa po někom dřív, jo, čili třeba se na nějakých chalupách říkalo u Andresu, protože tam bydleli dřív.
1: Jo, u vás je to u Juklíčku, jasně.
0: U vás je to u Juklíčku, no, tak to znáte.
1: Původní
0: a
1: majitele.
0: Tady na tom pozemku už kdysi chalupa byla, čili tady se nám říkalo u Andresu. Takže já v úplném dětství, což už je pozor, to je opravdu kolem 55 let, tak se říkalo, to je Martinka od Andresu. Mm-hmm. Jo. A pak tedy později, už nikdo nevěděl zase, co jsou Andresovi, tak pak jsem byla Martinka od Koubů.
1: Aha. Od Koubů, no. U Martinky od Koubů nebo od Andresu jsme tentokrát s naším pořadem. Jak se vám tu žije? Aneb jak chalupaří slavní, ale žádná Andresová to není. Natož pak Koubová.

0: Právě teď sedíme v pergole u Martiny Hudečkové na statku na Jindřichohradecku. Povídáme si, vzpomínáme. A já si tak říkám, tatínek byl slavný divadelní režisér v Národním divadle.
1: Ano.
0: Kdo pak všechno tady asi seděl, když jste byla malá za tatínka?
1: Tady neseděl vůbec nikdo, protože tatínek byl vlastně velmi v začátcích, velmi mladý a on nebyl režisérem Národního divadla hned, čo? On postupoval, jak to tak bývalo, po oblastech a hlavně tehdy se na to vůbec nehrálo, na to, že kamarádi, celebrity a to, na to se nehrálo. Když tatínek přijel sem, tak jsem přijel opravdu jenom a pouze za našeho tatínka a přijel jenom se svojí Jarmilkou, mou maminkou, za dědečkem a babičkou.
0: A kydal hnůj.
1: A kydal hnůj, tak to jsem teda neviděla, ale že jednou byla na poli sláma a hnala se velká buřina a děda s tatínkem odjeli velikým žebřiňákem a z toho pole, z těch, my jsme panáky nedělali, my jsme dělali ty kupky, honem sklidit co nejvíc té slámy a dovízt, takže jsem viděla svého tatínka v akci na žebřiňáku, jak s dědečkem ujíždějí vesnicí koně spěněný a ládujou potom tu slámu tady nahoru na patro, aby byla sláma. Tak to jsem zažila na vlastní kůži, tedy to ano.
0: Což malé holčičce muselo imponovat. To bylo jak z pohádky.
1: To bylo jak z pohádky, ale to jsem tehdy ještě nevěděla. To jsem byla tak malá, že jsem jenom na to koukala jako naděj, a pak jsem tuhle scénu poznala potom v mnoha starých českých filmech.
0: Jaké jsou ty další vaše vzpomínky? Zdali pak jste třeba tady měla prvního kluka? Zdali pak jste tady někde dostala třeba první pusu?
1: Tak měla jsem tady lásku, nemůžu říkat, že ne.
0: Nebudeme ani říkat koho.
1: Nebudeme. Byla to láska veskrze platonická. To bylo tak kolem té sedmnáctky, to bylo takové zahledění, ale protože já jsem měla velmi vážnou první lásku a ta byla pražská a tam ty polibky začaly padat už v těch 15, ale tady byla prostě taková ta platonická letní romance.
0: Prázdninová romance.
1: Ano, a tak to si pamatuju taky moc dobře. Ano.
0: Tak si říkám, kolik romancí jste potom dabovala během své kariéry.
1: No tak to bych nespočítala.
0: No a když vzpomínáme, no tak musíme také vzpomenout na vašeho dlouholetého životního partnera, režiséra Juraje Herce. Zdali pak ten sem také jezdil?
1: No tak to bylo největší překvapení pro všechny a snad všech dob režijních, protože Juraj Herc byl celkem známý, aniž bychom se znali, byl známý tím, že nenávidí téměř přírodu, že jí prostě nemá rád, že ho to obtěžuje, ptactvo je hlučný, zeleň jako co, no a nikde se nic neděje. A taky si všimněte, přírody v jeho filmech mnoho není.
0: Pravda, pravdoucí.
1: A pokud, tak jenom dokresluje určitý děj a je tam jenom ve velké zkratce, jo? Ve velké zkratce. Juraj skutečně přírodu neměl rád. A proto, když jsme úplně začínali, úplný začátek, a já jsem říkala, no ale Didi, já musím odjet na chalupu posekat trávu, tak on se na mě tak podíval a já jsem si myslela, a teď to přijde. A teď řekne, no pokud je ti tráva milejší než já, pokud ta tvoje chalupa a nastane lámání chleba. A málem jsem sebou švihla vozem, když ten Juraj řekl, trávu, no tak já pojedu s tebou. Takže jsme přijeli sem.
0: Do přírody.
1: A to ještě jsme neřekli, ten můj dvoreček je vyzdobený strašnou spoustou velmi zvláštních legračních figurek. Od koťátek, soviček, trpaslíků, po kde, co vše, tak jako...
0: Ano, čápa tady vidím.
1: Čáp, ano, mám volavky, mnoho ježků, mnoho soviček. Snažím se to organicky zasadit.
0: No, ale říká se tomu kýč. Tak.
1: Ano, říká se tomu velký ano. Kýč, ale potom se tomu může říkat i životní nutnost anebo životní názor. Jo? A je to mi takový životní názor, protože kdo přijde a rozhledne se, A podle toho, jaký k tomu zaujme postoj, tak takový já zaujmu postoj k němu. Aha. Protože když někdo řekne, no ale to je strašný, to bych se na zahradu nedal, tak já řeknu...
0: Nedostane bublinky.
1: No to vůbec. Bude rád, když dostane vodu a suchý chléb. Ale když někdo přijde a řekne, to je mi životní nadhled, to je mi postoj, to je mi něco, tak... Pochopím, že ten člověk má smysl pro humor. Jako, asi ví, že se tady taky někde potulují tlupa dětí, která ke mně tak nějak patří, protože jsou to už moje praneteře a prasinoveček a ty sem chodí a startují si tu trpaslíky a všechny zvířátka a tak. Ale já jsem to tady měla i bez toho. No ale vrátím se k té vzpomínce. Ten Juraj otevřel poprvé v životě u mě na dvorku vrata. Teď se rozlít, tam byla nějaká disneyovská myš, naproti němu trpaslík, nad ním se vznášel na laně nějaký pavouk cementový. A ten Juraj se mu rozzářily oči a řekl, tedy miláčku, já miluju horory, ale takovejhle jsem ještě nezažil.
0: Pravil tvůrce pohádky Pana a netvor.
1: Ano, dokázala jsem ho získat tady tím, ano.
0: No, a přijel jsem ještě někdy?
1: No, to na tom bylo vůbec nejzvláštnější. Já jsem se také domnívala, že tímto prohlášením, tímto bonmotem tady Juraj skončil, že v podstatě si tu dáme kafe, otočíme se a zase odjedeme. Jaké bylo mé překvapení, když Juraj nejen, že respektoval, že se sem jezdí tu a tam musí kvůli trávě a tak, on to respektoval, a zároveň si to ale užíval. Já zase jsem to nepřeháněla, aby jsme tady byli každý týden, to jsem věděla, že jako nepůjde. Nicméně například Vánoce, a to si vymínil Juraj, jsme celých těch 9 let trávili tady. Všechny Vánoce jsme trávili tady a když jsem jako opravdu nabízela... Didy, tak teď máme úplně novej byt v té Slavíkovce, tak asi si užijeme ty Vánoce v tom bytě. No ne, jedeme do Olešné, to je takový zvyk a to my dodržujeme, řekl Juraj a jeli jsme, no.
0: Tak to bylo krásné.
1: No, bylo to zajímavé a každému, komu jsem to řekla a každý z jeho přátel se vždycky nevěřícně na toho Juraje podíval a nebo když Juraj nenuceně prohlásil, jo, to my ale nemůžeme jít na tu večeři v Praze, my odjíždíme na chalupu. Tak mnoho jeho přátel téměř dostalo prostě infarkt, protože tohle ještě od něj neslyšeli, no. Tak nevím, asi prostě se rozhodl, že na starý kolena, že změní svůj světonázor.
0: U Martiny Hudečkové jsme tentokrát na návštěvě na její krásné chalupě, kam, jak jsme právě slyšeli, roky rád jezdil také filmový režisér Juraj Herc. No a já už jsem moc zvědavý, až mě Martina po chalupě provede. A vás taky pochopitelně vážení.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svým albu už i čas.

0: ukrutnou nudu.
1: Vážení a milí posluchači, musím říct, že herečka Martina Hudečková je opravdu báječná hostitelka, protože ve své krásné pergole nám nachystala s Pavlem Veselým, mistrem zvuku, krásné, tedy pro mě a pro Pavla Veselého, tak to musím říct, mistra zvuku, krásné pohoštění, jsou tady sladkosti, jsou tady slané tyčinky, je tady dezert.
2: Je to klasické chalupářské, vyštěvnout kde co je, když přijedu ve dvě v noci a druhý den přijíždí návštěva. Je to úplná klasika.
1: A máte ráda návštěvy?
2: Podle toho jaké, abych řekla pravdu. Já mám ráda návštěvy hlášené. A
1: tomu rozumím.
2: Mám ráda návštěvy hlášené a mám ráda návštěvy, které třeba dlouhodobější, ale takzvané, co se o sebe umějí postarat, jo. Co prostě ráno vstanou, řekla bych, a mají tak nějak jako svůj program.
1: To znamená,
2: v tom,
1: když tady spí.
2: Ano, když tady spí.
1: A my se, Martinko, nechystá.
2: Ne. No tak uvidíme, třeba se během rozhovoru něco změní, ale...
1: To by se moje manželka divila tedy.
2: Ale tak proč, to je pracovní záležitost, že jo?
1: No jistě.
2: A musíte zjistit, jaké to tam je i, ano, ano, i ano, večer. No. Ano. Mimochodem, dnes večer budou svatojánské mušky. Jejich plné rákosí, co tady na dvorku mám, plné rákosí, a včera kolem 10. tady měli opravdu veliké svatojánské hody, a takže večer já dnes pořádám akci pro malinkého prasinovečka a své praneteře, a to je vítání mušek bude dneska.
1: Ježiš, to je krásné.
2: No.
1: A ani nevíte, co jste vyvolala, protože mě zní Antonín Dvořák. Rusalka,
2: ano.
1: Svatojánské mušky, protože dcera no. teď zpívala Rusalku, takže no. já jsem toho plný zrovna.
2: No tak to jo, tak to by se sem hodilo, ano. Svatojánských broučků je tady opravdu plný rakosí.
1: Tak jim puste toho Dvořáka?
2: Pustím a uvidím, co to s nima udělá.
1: No, ale já povím teda, že ty bublinky popijeme v opravdu krásné pergole. Vy jste ji tak jako nazvala s nadhledem a humorem, ale ta pergola je opravdu nádherná. Vyzdobená nejrůznějšími soškami, svícny, zelení. Máte tady spousty polštářků na lavicích. To znamená, že čekáte spousty hostů.
2: Polštářky tady zaujmou koncem května místo a stěhuju je začátkem listopadu. O dušičkách jdou polštářky teprve domů a každý si s nima tak jako nakládá, jak chce. Ale ta pergola, ta není tak stará oproti chalupě. Ta pergola je stará přibližně 25 let, mám to tady stvárněno, 24 let, postavený můj kamarád, řemeslník vedle z vesnice Strmilov, Ota Křivánek.
1: Ano, a však jsou tady jeho iniciály O. Oka,
2: ano.
1: Ale to počet 2002 už ano. ho vidím.
2: Ano, to se tady Ota zvětšnil a postavil tu pergolu podle mýho nákresu, podle mý představy, a jenom na fleku jsme dolaďovali různý jako drobnosti, jestli okýnka přesně jako stejně, nebo jedno výš, jedno níž a tak. A dozdobila jsem to, a to je jihočeská keramika, která se hodně a hojně vyskytuje ve Slavonicích a Telči. Tohle je taková telčská keramika.
1: Krásné kousky tady máte. No. No a když se rozhlédnu po tom dvoře, tak se mi tady moc líbí ta výsadba, kterou tady máte. Je to takový park?
2: No, to pramení z toho, Václave, že já nesnáším záhony. Když se řekne záhonek, tak já se vyděsím, jo.
1: Proto jsou tady ty keře.
2: Ano, pochopila jsem, že když to řeknu, ne, že bych byla líná, milé hospodyňky, já nejsem líná, já jenom preferuji park anglického typu. To znamená, že tu a onde trs květin, tu a onde křovíčko, tu a onde strom. O záhoncích se mi může jenom zdát. A takový, co se kde uchytí a líbí se mi to nebo ne, tak to tam nechám, pak to trošku vyšlechtím, ale pak teda řeknu takovou praktickou, neveselou věc, že v podstatě mně se tady smrsklo veškeré pěstování rostlin na ty, které nesežerou slimáci.
1: Rozumím.
2: Takže...
1: Některé roky jsme to měli podobně.
2: Ano.
1: I v českém ráji.
2: Takže co nesežerou slimáci, takže vím naprosto bezpečně, že 30 let, 40 se tu drží růže, ty slimáci nemají rádi, a z normálních takových květých bez trnů květin nežerou floxy, kdyby někdo jako měl o to zájem, tak floxy taky nežerou.
1: A kapradí?
2: Kaprať nežerou a kaprať je moje silná stránka, já mám hodně kapradi, jak vidíte, protože prostě je to taková moje rostlina a strašně se mi líbí, no, mám ji ráda. Ale jinak je to takové nenucené, no teď je teda evidentně vidět, že jsem tady 2 měsíce nebyla, ale nevadí, já to koncem měsíce doženu.
1: Opravdu na kouzelném místě chalupaří, jak zjišťujeme, Martina Hudečková. Posloucháte Český rozhlas 2 a přejeme krásnou neděli.

0: U Koubů na statku, tedy u herečky Martiny Hudečkové, teď právě jdeme obhlížet hospodářské zázemí. No tak já si říkám, Martinko, na co má taková herečka na statku hospodářské zázemí a kam to teď vlastně vstupuje?
1: Pojďte dál a obdivujte.
0: Už jsem pochopil.
1: V kohoutku ta stodola má, myslím, 16 metrů.
0: No pane, jo.
1: Jo, tak to byl prostor na seno či slámu. Sláma potom zde, toto je mlad.
0: Ano.
1: To, kde teď stojí sekačka, houpací koník.
0: Asi obrazy jsou tady.
1: Obrazy, čtyři vyčleněné židle. To všechno tady nastalo během dvou let, ale jinak jsem tady udržovala poměrně na mlatu pořádek. Ale ne, teď mluvím k historii té obrovské stodoly. Náš děda byl totiž vyhlášený hospodář. A to pro mě dnes tedy bohužel znamená, že mám absolutně naddimenzované hospodářské stavení a úplně malinké obytné.
0: Ano, tak to bývalo na statcích.
1: Ale u dobrých hospodářů to tak ano. Bývalo, takže nemůžu žehrat, jenom se sem chodím prostě na to koukat, protože ten prostor je nádherný. No, tak to jsme prošli v tuto chvíli stodolu. Nechte se unést spíš těma výškama a tím provedením.
0: Ano, a já se dívám, že se stavělo nejen z cihel, ale že se stavělo ano. Z kamene.
1: Je to namíchaný. V těch hospodářských budovách to u nás bývá velmi často, že je namíchaný kámen s cihlou, na což potom při různých přístavbách, přestavbách narážíme, když chceme ty byty zateplit, že jo, a odstranit vlhkost, a tak prostě se musí přistoupit buď k radikálnímu řešení a kámen vyhodit, nebo udělat zateplení, které stojí, jako to jde dostat tisíců.
0: Ano.
1: Takže,
0: a hlavně, když člověk třeba vrtá. Že jo? Obrázek no, nějaký další tam věc, chtěli dát do toho kamene.
1: Další věc, kámen je povznášející, ale co se týče nás přestavbářů, tak ano, je to mrzuté.
0: Ano, s tím nějak tehdy nepočítali.
1: Opouštíme stodolu, jenom nahlédneme do takzvaného dřevníku.
0: Jo, to je dřevník, ta druhá stodola.
1: Moment, tady ano. Klade odpor tak. Sádrový pes. Ano. Už jsem ho odstranila.
0: A já pomáhám.
1: Tak,

0: dva kurníky a dole jsou ještě dva chlívky, teď už zatarasený taky mýma různýma dřevama naschromážděnýma a tam byly husy a dokonce tam mohlo být i prasátko.
1: Prasátko.
0: Ale tady tedy nebylo za mě, ale mohlo tady být. Takže to je taky částečně dnes už jako kůlna, ale bylo to taky hospodářské.
1: Ano, trošku si připadám jako ve filmu Na samotě u lesa.
0: Ano.
1: Akorát pan Smoljak tady chybí.
0: Ne nadarmo. Tak, teď půjdeme dál, pokračujeme dál prohlídkou. Míjíme po pravé straně zavřená dvířka,
1: ano.
0: Což byla taková ta slavná venkovní senkrůvna. Tu nenavštívíme.
1: Dobrá.
0: Tu nenavštívíme. A jdeme do prostoru bývalých chlévů, a to znamená kravky prasátka. Tady vidíme po pravé straně boj s kamenem.
1: No,
0: ano.
1: Já teda musím pojmenovat ten boj s kamenem. Přátelé, to je nádherná kamenná stěna v téhle dlouhé chodbě, která je opravdu úžasná, musím říct. To je velká paráda a
0: to
1: velká
0: ozdoba. To je taková moje recesistní chodba, už kvůli jejímu závěru. Václave, toto je závěr mé chodby.
1: Ježiš, to je na... Já to popíšu pro naše posluchače. V závěru chodby je kamenný žlab.
0: Originál, ano.
1: Originál.
0: Po kravičce.
1: V něm, přátelé, je úžasná baterie šumivých vín.
0: Ano.
1: Jedno chybí.
0: A to nevím, kde se ztratilo.
1: No,
0: nevím.
1: Já bych tušil. No a je tady nádherná fotografie. Velká fotografie. Na té fotografii je bohyně. A ta bohyně je Martina.
0: Ne, na té fotografii...
1: To je divadlo Jiřího Volkra.
0: Z divadla Jiřího Volkra je nahněvaná princezna, velmi nahněvaná princezna z Radokovy inscenace Pan Pimpi Pán. A je tady právě, protože se mně vlastně strašně líbí, ne protože jsem ve 30 vypadala zcela jinak a musím říct, že to nebylo až tak strašný, jak jsem si tehdy myslela.
1: Ale, moc vám to sluší.
0: Ale mně se líbí, jak strašlivě je nahněvaná ta princezna a hledí do toho žlabu, protože že ví, že zase něco ubylo.
1: Proto je nahněvaná.
0: Ne, tak to je tady prostě taková vzpomínka na divadlo Jiřího Volkra, protože
1: kde jste začínala?
0: Kde jsem začínala, kde jsem s takovým, jak se říká, poctivě udělaným divadlem, který mělo kulisy, kostýmy a spoustu lidí, kterými kryli záda. Tak s tím divadlem jsem tam začínala a taky jsem tam s tímhle divadlem končila a proto jsem se na památku odnesla tuhle hodně nahněvanou princeznu.
2: Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, tentokrát u herečky Martiny Hudečkové.

0: pojďte dál. Jakékoliv obutí neřešit.
1: Děkujeme.
0: Neřešte nic a pojďte. Postupujte. Vstupujeme do kuchyně.
1: Kamkoliv se rozhlédnu, tak je kombinace bílé a červené.
0: Ano, ano. To jenom jsme nahlídli, to je kuchyň. Vlevo jsou kamna, podle mého nákresu, také vyhotovené.
1: Krásná kachlová, teda s plotinkou.
0: Takový polozámecký, polochalupářský.
1: Ano, ano, ano.
0: Toto je velmi neuklizená, nicméně moje ložnice. Odsud se
1: nábytek po babičce, po dědečkovi.
0: Všechno, ano.
1: Jo,
0: mnou
1: jo.
0: Přetřený.
1: Na bílo.
0: Ano, mnou přetřený. Je tady všechno v původním stavu a tento nábytek, tyhle tři křesílka, stůl, ta velká postel a naprosto obrovský, neforemný skříně, ale strašně praktický skříně.
1: Praktický, poctivý.
0: Tak to je v podstatě, jak se tomu říkal, výbava mé maminky. To je výbava mé maminky, kterou jí děda s babičkou v 50. letech jako připravil, že Jarka se s tím postěhuje do Prahy. Že?
1: Aha. No a my jsme v té místnosti, ze které jste nám mávala, když jsme přijížděli.
0: Ano, ano.
1: Ano. A odkud zněl ten váš gramofon? A máte krásný gramofon, to je replika.
0: To je replika, kterou jsem dostala od Juraje k Vánocům.
1: Nádherný,
0: to je jeden z vánočních nádherný dárků.
1: Takový kufříkový.
0: Ano, no, kufříkový, no, no, kufříkový, no, no, kulatý.
1: To jste mi připomněla, že byly kufříkové gramofony.
0: Ano, tak ten tu mám, no. No, ten tu mám.
1: A spoustu starých obrázků.
0: No, to je moje sbírka, s tou Juraj teda taky trošku bojoval. To je moje sbírka strážných andělů. Já totiž jsem hluboký, ale hluboký ateista v podstatě od dětství. Nicméně fenomén strážného anděla, anděl strážný, mě fascinoval už jako malou holčičku. Jo. Takže jsem potom později v mládí začala sbírat, když byl takový někde ten opomenutý obrázek, co ho všichni dají do rohu nebo do chodby, kde prostě se nad dvěma dětma nadstrží tyčí anděl a čeká, že jen se dítě nahne a on ho zachrání. Tak těch tady mám 2, 4, asi 6. A tak to jsou mý strážní andělé, to jo, ale jinak jsem veliký ateista, kdyby na to mělo dojít, tak bych na ně nespoléhala.
1: No, taky tady máte takové zajímavé heslo. Mohu prozradit?
0: No posluchači. Jistě.
1: Když se Martina Hudečková probudí, ano, probudí a podívá se na své strážné anděly, tak hlavně vidí nápis Nic nemusíš.
0: Ten mě natchnul. Tento nápis,
1: jako herečku, která každý večer někde hraje.
0: Jako člověka, který furt musí všechno a neustále. Mě tenhle nadpis natchnul, protože jsem si říkala, když si ho pověsíš v Praze, tak je to ošklivý výsměch. Jo, ošklivý výsměch. Zatímco tady je proto, aby jsi uvědomila, že seš tady proto, že tady fakt nic nemusíš. Tak se o to snaž. Takže jsem si ho tady pověsila. Ano, nic nemusíš.
1: Krásné chalupářské poselství dnešního vydání našeho pořadu.
0: Tak a teď jenom letecky projdeme tou červeno-bílou kuchyní. Teď jenom projdeme takzvanou...
1: Kde nechybí gauč.
0: Televizní sedničkou, to je televizní sednička, ale směřujeme k jádru pudla,
1: ano.
0: Což je takzvaná vejminka. Vejminka byl pokojík, který byl určen pro dožívající rodiče, ano, na chalupě, ano, či statku. Takže toto je takzvaná vejminka. A na vejmince vévodí obraz svatební mého dědečka a babičky.
1: Moc jim to tam sluší.
0: Ano, no tak jsou to opravdu, tak když je maminka rok 30, tak to musí být 29.
1: No.
0: Při nejmenším.
1: Z doby dostavby téhle chalupy.
0: Ano. Ano, přesně. Ano. Takže a když už jsem zasvětila ten pokoj vzpomínkám, tak se vším všudy, protože jsou tady staré obrázky, staré fotografie, některé dokonce jedny z prvních vůbec, ať zachycují druhou babičku, druhého dědečka, druhou stranu a pak jsem jednu stěnu tedy udělala jako pro svoji rodinu, hold své rodině a se svatebníma fotkama jsem tady zastoupila vlastně celou rodinu.
1: No a jste tam také vy s Jurajem.
0: Jsem tam také já s Jurajem, ale my jsme tam nelegálně, protože my jsme nebyli vzatí. My jsme tam nelegálně.
1: My jste byli na psí knížku.
0: My jsme byli na psí knížku, ale jsme největší.
1: Ano, chalupu plnou vzpomínek má herečka Martina Hudečková a já, Martinko, moc děkuju.
0: Taky děkuju. Děkuju, že jste,
1: přišli. Že jste nás tady přijala a pusu na to.
0: Děkuju, že jste přijeli, mám z vás radost. A aby jsme si dali tu sladkou tečku, tak vás zvu zpátky do Pergoly a dáme si kafičko a trošku takový malinký punčáček.
1: Jdeme na to. Zítra.

0: Tak to byla repríza dalšího vydání pořadu Jak se vám tu žije, který pravidelně chystá kolega Václav Žmolík. No a pravidelné jsou i příběhy z kalendáře a ty uvádíme hned po zprávách. Tentokrát připomeneme vakcínu proti choleře.
1: Nestihli jste váš oblíbený pořad? Zajímá vás, kdo byl hostem blízkých setkání? Nebo jaké zábavné příběhy zazněly v toboganu?
2: Mně se líbí historka, která začíná: opřela jsem se o skříň, ale ve vší počestnosti. To je krásný, to běžně malý zpěvačky dělají.
3: Skříň kolikrát vydrží horší věci.
1: Podívejte se na web dvojky.
4: Moc se těším, jak si to dneska užijeme, miláčku.
1: dvojka.rozhlas.cz
5: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Izraelský kabinet chce znovu stavět osady v Gaze a rozšířit ty na západním břehu Jordánu. Podle většiny států jsou osady nelegální. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
7: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
8: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
7: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
9: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
7: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. K zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Izraelský ministr obrany Israel Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu 1,3 miliardy šekelů, v přepočtu víc než 9 miliard korun.
10: Ministr financí Bezalel Smotrich a ministryně pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdržel rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Nové noční divadelní představení Příběh z lístků Hradecké růže připomene osudy posledních pánů z Hradce. Herci ho letos na zámku předvedou v 6 termínech. Příběh zavede návštěvníky do mnoha částí Jindřichohradeckého zámku, říká kastelán Jan Mikeš.
11: Návštěvníci během tohohle představení uvidí nejenom samozřejmě exteriéry zámecké, ale nahlédnou i do zámeckého renesančního rondelu, do černé kuchyně, projdou i některé interiéry v Adamově stavení. Takže dá se říct, že je to noční prohlídka, ale velice výrazně divadelní.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech postupně i jinde oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne a večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty na západě Čech čekejte mezi 17 a 21 stupni, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silnější provoz za sjezdem na výstaviště. Kolona popojíždí z kilometru 192 a k omezení na stý 96. se zdržíte čtvrt hodiny. Dálnice D2 z Brna do Bratislavy se ucpává kousek za sjezdem na Břeclav. Kolona začíná na 49.5. kilometru. K omezení u Lanažhota pojedete přes 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
13: Dobrý den, vážení a milí, vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře, ten plurál je na místě, i dnes jsme tu dva. Jan Kovařík
14: a Tereza Stýblová. A dneska se vydáme po stopách dvou nejstrašnějších nakažlivých nemocí, které trápily lidstvo dlouhá staletí.
13: Ale nelekejte se, trápily lidstvo jen dokud nepřišel muž ukrajinsko-židovského původu a vynalezl účinnou vakcínu.
14: A nejen, že ji vynalezl, ale dokonce ji neváhal vyzkoušet sám na sobě.
13: První test vakcíny proti nemoci, která se přenáší především kontaminovanou vodou, byl proveden právě 18. července, a sice roku 1892.
14: Druhá nemoc, které se náš hrdina pokusil zamezit, má snad ještě horší pověst. Přenáší ji zejména blechy hlodavců a úmrtnost v důsledku této choroby bývala obrovská.
13: Snad vám naše nápovědy pomohly k tomu, abyste jméno dnešního protagonisty bez problémů uhodli. Pokud jste na tom jako my a jeho jméno dnes uslyšíte poprvé, nestyďte se, stále je co objevovat.
1: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.

0: S Honzou doufáme, že jsme vás v úvodu těmi nemocemi, které jsme vyjmenovali, moc nevystrašili.
1: Kdepak, já myslím, že jsme posluchačstvo spíše nelákali. Znáš to přece. Hrůzostrašné historky si každý rád poslechne, obzvlášť když ví, že jemu se nic stát nemůže. To se to poslouchá.
0: No máš pravdu, tak pojďme k odhalení našeho dnešního hrdiny.
1: No dobře, dobře, ale já bych přece jen raději začal těmi nemocemi. Tam si totiž myslím, že se většina posluchačů trefila a správně uhodla, že jsme měli na mysli choleru a mor.
0: Taky se vám hned vybavil film Noc na Karlštejně?
1: Ano, ano, včera z večera, mor a cholera, taky mě napadlo mor na ty vaše rody, takhle to myslíš?
0: Takhle to myslím přesně, protože tyhle nemoci patřily po celá staletí mezi největší strašáky lidstva a tak není divu, že se dostaly právě i do písničky.
1: Epidemie moru i cholery si opakovaně vyžadovaly spousty lidských životů a nikdo při nich nevěděl dne ani hodiny.
0: Vraťme se ale k identitě dnešního protagonisty příběhů z kalendáře.
1: Máš pravdu, nějak jsme se zapovídali. Nerad bych kohokoliv z vás podcenil, ale tak trochu si myslím, že jsme se zase jednou ocitli v té nespravedlivé kategorii. Vynález známý a zásadně užitečný, vynálezce prakticky zapomenut.
0: A to je v tomto případě opravdu nevděk. Vezmeme-li v úvahu, kolik lidských životů bylo právě díky jeho vakcíně zachráněno.
1: A proto gratulujeme všem posluchačům, kteří dokázali uhodnout jméno Valdemar Hufkin. Právě on vynalezl vakcínu proti choleře, kterou poprvé 18. července roku 1892 také otestoval.
0: Práci na ní a později také práci na vakcíně proti moru věnoval v podstatě celý svůj život.
1: Náš hrdina se nikdy neoženil a žil pouze prací. Snad právě proto ho tak zasáhlo obvinění, že špatně připravenou vakcínou zavinil smrt několika lidí.
0: Hufkin se s tímto nařčením vyrovnával celý život.
1: Jeho případ je dokonce někdy označován jako malý Dreyfus, protože v celé záležitosti mohl hrát roli i Hufkinův židovský původ.
0: To už ale hodně předbíháme, o tom všem si teprve budeme dnes povídat.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Vážení a milí, posloucháte příběhy z kalendáře, dnes věnované životním osudům Valdemara Hafkina.
1: Jeho rodným městem byla Oděsa, kde spatřil světlo světa počátkem druhé poloviny 19. století. Byl čtvrtým z pěti dětí židovského učitele Aarona Hafkina a Rozálie Rozené Landsbergové.
0: To, že pocházel ze židovské rodiny, pochopitelně silně ovlivnilo jeho život.
1: Nejen v náboženském směru. Tehdejší antisemitismus byl všudy přítomný a Hafkin se s ním musel potýkat po celý život. Ostatně podobně jako další členové židovské komunity.
0: Už jako mladík vstoupil do domobrany, která se snažila bránit komunitu před pogromy.
1: Hafkin byl při jednom pogromu při obraně domu zraněn a taky zatčen.
0: K jeho propuštění tehdy patrně došlo především díky přímluvě slavného biologa Ilji Mečnikova.
1: V letech 1879 až 1883 právě u něho vystudovala náš hrdina biologie na univerzitě v Oděse.
0: Po atentátu na cara Alexandra II. Začala vláda stále víc zasahovat proti lidem, které považovala za podezřelé. A ano, velmi často to byla inteligence a také Židé.
1: Hafkin tehdy pracoval v zoologickém muzeu v Oděse. Získal doktorát, ale jako Židovi mu nebylo umožněno udělat si profesuru.
0: Nakonec se tedy rozhodl emigrovat do Švýcarska. Udělal to a začal pracovat na Ženevské univerzitě jako asistent profesora fyziologie.
1: V Ženevě ale nezůstal a v roce 1889 se v Paříži připojil k již zmíněnému Mečnikovovi a Louisi Pasteurovi, aby začal pracovat v nově založeném Pasteurově institutu. Ten se záhy stal předním světovým centrem bakteriologického výzkumu.
0: Ale nenechte se mýlit, nejde o oslnivý krok v kariéře. Valdemar Hafkin v institutu přijal jediné místo, které pro něj bylo v tu chvíli dostupné. Místo knihovníka.
1: Co dělal Valdemar ve volném čase? No, buď hrál na housle, anebo experimentoval v bakteriologické laboratoři.
2: O

0: příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o Valdemaru Hufkinovi, vynálezci vakcíny proti choleře.
1: Jen pro pořádek, cholera je velmi nebezpečné infekční průjmové onemocnění způsobované bakterií Vibrio cholerae.
0: Nemoc se nejčastěji přenášela znečištěnou pitnou vodou, v níž bakterie dokáže přežít i několik týdnů.
1: Další možnou cestou přenosu jsou pak znečištěné potraviny.
0: Prevenci je především dostatečná hygiena, důsledné mytí rukou, ale také převařování vody a celkově dodržování základních hygienických pravidel při nakládání s potravinami.
1: Symptomy této nemoci jsou velmi bolestivé. Postižení se zmítají v křečích, trpí prudkým zvracením a neovladatelným vodnatým průjmem.
0: V jeho důsledku dochází k velké dehydrataci organismu, postižený nebožák má nesnesitelné pálení žaludku a trpí neutišitelnou žízní.
1: Typický pro choleru je také velký neklid. Nemocní nedokáží setrvat ve stejné poloze a mají záškuby po celém těle.
0: Jasným znamením blížící se smrti je pak to, že postiženému zmodrají rty, pleť zešedne až zmodrá, propadnou se tváře a oči.
1: Proto se také choleře někdy říkalo modrá nemoc. O její příčině se ale dlouho nevědělo prakticky nic. Lékaři se domnívali, že se přenáší vzduchem.
0: A nebylo nic neobvyklého, že kolem šíření cholery vznikaly nejrůznější fámy. Třeba, že za ní mohou traviči studní. Ve Francii například jistého nemocného ubožáka, který měl u sebe jakýsi bílý prášek, dav utloukl k smrti.
1: Co hůř, podle dobových záznamů mu dokonce vytrhali vlasy a uřízli nos. Zkrátka, panická obava z cholery přebyla veškerou lidskost.
0: Epidemie cholery patřily rozhodně mezi velmi krušná období v dějinách lidstva.
1: O tom, jak ke zvládnutí nebo alespoň ke zvládání této nebezpečné nemoci přispěl náš dnešní hrdina, o tom vám pochopitelně dnes ještě povím.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsou zejména příběhem lidské odvahy. Té musel mít na rozdávání náš protagonista Valdemar Hafkin, muž, který vystudoval biologii u slavného Ilji Mečníkova a poté, co emigroval z carského Ruska, kde se necítil kvůli svému židovskému původu bezpečně, působil i v Pasteurově institutu. Odvahu projevil ve chvíli, kdy svůj boj proti choleře a podobně záludné nemoci, kterou znáte jako mor, vzal opravdu do svých rukou a sám ze sebe učinil testovanou osobu. Prozatím jsme se bavili jen o první ze zmiňovaných chorob, bohužel se budeme muset zmínit i o té druhé, viď?
1: Je to tak, Honzo, přesně. A dostaneme se i k dvěma datům, která byla velice zásadní i pro naše příběhy z kalendáře, konkrétně k 18. červenci roku 1892, kdy náš hrdina riskoval svůj život poprvé, když si sám aplikoval vakcínu právě proti choleře. A pak o pár let později, kdy totéž učinil už s vakcínou proti moru. Detailně popíšeme přípravu na tyto dva hrdinské činy a také jeho počínání a vlastně ověřování vakcíny v Indii, kde mu rozhodně k jeho vědeckému počinu cestičku nikdo neumetal.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: V našem vyprávění o životě a díle Valdemara Hafkina se ocitáme v okamžiku, kdy se první pandemie cholery prohnala několika kontinenty. To bylo mezi lety 1817 a 1823. Pandemie vznikla v deltě řeky Gangy a z Indie se rozšířila přes Rusko a západní Evropu až do Ameriky. Ušetřeny tenkrát nezůstaly ani české země.
1: Další pandemie, snad ještě horší než ta předchozí, proběhla ve druhé polovině 19. století.
0: K šíření nemoci vydatně přispívaly války, které hygienické podmínky ještě zhoršovaly. A navíc byla vyšší mobilita obyvatel kvůli pohybujícím se vojskům.
1: Valdemar Hafkin se díky svým experimentům dostal k výzkumu a začal usilovat o vývoj vakcíny proti této nebezpečné nemoci.
0: A brzy se dostavil první úspěch. Podařilo se mu vytvořit oslabenou formu bakterie. Zpočátku pracoval s morčaty a výsledky byly velmi slibné. Zdálo se, že zvířata po aplikaci získávají imunitu.
1: Po úspěchu s morčaty zopakoval stejné pokusy u králíků a později i u holubů a výsledky opět úspěšné.
0: Nyní byl připraven na lidský pokus. 18. července 1892 Hafkin riskoval život, když si sám svou vakcínu aplikoval.
1: Několik dní sice trpěl horečkou, ale poté se plně zotavil. A tak naočkoval i tři své ruské přátele.
0: Tak tomu říkám opravdové kamarádství.
1: Po přátelích otestoval vakcínu ještě na několika dalších dobrovolnicích a ani u nich se neprojevily žádné závažné potíže. Hafkin se tak byl jistý, že má vyhráno.
0: Vakcína byla nyní připravena na širší testování, jenže kde vzít choleru? Přesněji řečeno, kde vzít nemocné? Jako na potvoru se v Hafkinově okolí žádné akutní ohnisko cholery nevyskytovalo.
1: No to je smůla, ale naštěstí v uvozovkách tedy se cholera brzy objevila.
0: Respektive Hafkin se o ní dozvěděl. O jeho vakcíně se doslechl britský velvyslanec v Paříži a ten mu poradil, aby odcestoval do indického Bengálska.
1: Hafkin neváhal a vyrazil za cholerou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Valdemaru Huffkinovi, kterému věnujeme dnešní příběhy z kalendáře, bylo v době příjezdu do Indie 33 let a nesetkal se tam s nijak vřelým přijetím. Jak lékaři, tak veřejnost byli vůči jeho počínání velmi skeptičtí. Nejen proto, že nebyl doktor, ale navíc byl Žid.
1: A potýkal se i s dalšími potížemi, řekněme, technického rázu. Jeho vakcína totiž vyžadovala aplikaci dvou injekcí, a to s týdenním odstupem.
0: Jenže najít znovu testované osoby pro druhou aplikaci vakcíny se ukázalo jako problém.
1: Přesto se nakonec první experimenty v Kalkatě vyvíjely slibně. Tamní vesnice na okraji města, tvořené hliněnými chatrčemi se skupenými kolem vodní nádrže, byly pro testování ideální.
0: Huffkin, který bojoval s nedůvěrou obyvatel, se rozhodl místo britských lékařů spolupracovat s malým týmem místních.
1: A pro největší nedůvěřivce měl v rukávu ještě jeden trumf. Aplikoval vakcínu veřejně sám sobě, aby dokázal, že ji považuje za naprosto bezpečnou.
0: Po počátečním odporu mu začali lidé ve slamech Kalkaty pomalu důvěřovat, až nakonec stály fronty a čekali v nich na aplikaci vakcíny třeba celý den.
1: Díky slibným výsledkům Huffkina brzy pozvali majitelé čajových plantáží v Assamu, aby naočkoval jejich dělníky.
0: Tam Huffkin provedl opravdu rozsáhlou očkovací akci. Naočkoval kolem 42 tisíc tamních dělníků.
1: Na podzim roku 1895 ovšem sám onemocněl malárií a byl nucen vrátit se na zotavenou do Anglie.
0: Stále přitom přemýšlel, jak vakcínu vylepšit. Ukazovalo se totiž, že látka sice snižuje počet případů onemocnění, ale ne úmrtnost u těch, kdo se nakazili.
1: Chystal se a dost možná se i těšil, až vylepšenou vakcínu otestuje. A v roce 1896 se kvůli tomu vrátil do Indie. Jenže náhle vypukl ještě naléhavější problém, který Huffkina od výzkumu cholery navždy odvedl.
0: Třetí světová pandemie moru. Začala v čínské provincii Jinan. Odtud se rozšířila do britského Hongkongu a následně obchodními loděmi do Rušné bomby.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Valdemar Hafkin byl koncem 19. století okolnostmi nucen změnit střed svého zájmu. První případ nové pandemie moru byl na území tehdy ještě britské Indie zaznamenán v září roku 1896. Bylo to v přístavním městě Bombaj v domě obchodníka s obilím.
1: Britská vláda chtěla tento důležitý obchodní uzel ponechat otevřený a tak zpočátku závažnost situace zlehčovala. Jenže v přeplněných bombajských slamech se nemoc šířila závratnou rychlostí.
0: A co bylo horší, úmrtnost byla oproti choleře dvojnásobná. Guvernér se proto obrátil na našeho dnešního hrdinu s žádostí o pomoc.
1: Valdemar Hafkin tedy odcestoval do Bombaje. K dispozici dostal malou místnost, jednoho úředníka a tři nevyškolené asistenty.
0: Ano, takto vybaven měl vyvinout první vakcínu proti moru na světě.
1: Dobře věděl, že kdyby se mu to podařilo, stal by se jedním z nejvýznamnějších vědců své doby.
0: A tak celou zimu neúnavně pracoval. Používal přitom stejný přístup jako při vývoji vakcíny proti choleře.
1: Už v prosinci roku 1896 se mu podařilo úspěšně naočkovat králíky a v lednu následujícího roku byl připraven testovat na člověku.
0: Ano, opět použil stejnou testovanou osobu. 10. ledna 1897 si Hafkin aplikoval 10 ml svého preparátu. Byla to výrazně vyšší dávka, než jakou měl v plánu používat poté u veřejnosti.
1: Prodělal velmi těžkou horečku, ale po pár dnech se zotavil.
0: A když vypuklo onemocnění v bombajské věznici, nastala ideální příležitost vakcínu otestovat na širší kontrolované skupině.
1: Naočkoval tehdy 147 vězňů a 172 nechal neočkovaných. Ve skupině neočkovaných se 12 nakazilo a z toho 6 zemřelo. U očkovaných se nakazili 2, ale nedošlo k žádnému úmrtí.
0: Tento úspěch vedl k rychlému rozšíření výroby a během roku byly naočkovány 100 000 lidí, což zachránilo nespočet životů.
1: Královna Viktorie Hafkina povýšila do šlechtického stavu a byl jmenován ředitelem laboratoře pro výzkum moru s vládním zázemím a 53 členým personálem.
0: Jenže pak přišla katastrofa, která způsobila, že Hafkin se najednou ocitl téměř na okraji společnosti.

0: Jak je možné, že vynikajícího vědce čekalo nakonec zostuzení? Ptá se Denisa Hrnčířová, scenáristka dnešních příběhů z kalendáře, a hned odpovídá.
1: Roku 1902 zemřelo 19 lidí po očkování Hafkinovou vakcínou. Důkazy zprvu ukazovaly na smrtelné znečištění lahvičky.
0: Podle vyšetřování vědec změnil metodu sterilizace, aby urychlil výrobu. Ačkoliv se metoda používala v Pasteurově institutu už dlouho a byla bezpečná, úřady ji neznaly a označili ji za příčinu tragédie.
1: Valdemar Hafkin byl odvolán z funkce, postaven mimo službu a shledán vinným. Dehonestován opustil Indii.
0: Neopustilo ho ale několik kolegů, kteří se s vervou pustili do jeho obhajoby. Až po několika letech bylo prokázáno, že příčina tragédie byla jiná a Hafkin byl očištěn.
1: Přesto se náš hrdina z tohoto nařčení nikdy zcela nevzpamatoval. A konec života věnoval nikoli vážným nemocem, ale především ortodoxní víře. Zemřel v Lausanne roku 1930.
0: Ani se nedivím, a přitom jeho vakcína byla první obranou linií proti moru.
1: Ano, mezi lety 1897 a 1925 bylo distribuováno 26 milionů dávek, přičemž testy účinnosti ukázaly snížení úmrtnosti o 50 až 85%. Jestli správně a rychle počítám, Valdemar Hafkin má na kontě minimálně 13 milionů zachráněných lidských životů.
0: A tak jsme rádi, že jsme mu mohli věnovat jako poděkování dnešní příběhy z kalendáře.
1: A příště, až ho někdo zmíní, třeba v debatě v kavárně, můžete se blízknout. No, a nebo si počkejte na jiný díl příběhu z kalendáře, který bude vašemu srdci či vašim oblíbeným tématům bližší.
0: Těšíme se na vás a mějte se krásně.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Začínající ředitelé škol se budou připravovat na svou roli déle než dosud. Změnu přináší nový standard studia. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přehánky místy bouřky. Teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun pro lidi od 80 let, ne až od 85 jako nyní.
4: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
4: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
6: Tak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
4: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: Ředitele škol nově čeká delší příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné a člena asociace ředitelů základních škol, je klíčové, kdo bude budoucí ředitele školit.
7: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
3: Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se od poledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku.
8: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Volnické nádrže.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty na západě Čech budou mezi 17 a 21 stupni, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
3: V Praze na hlavní části okruhu za hodinu zastaví provoz mezi Barrandovem a Stodůlkami v obou směrech. Budou demolovat dva nadjezdy. Uzavírka potrvá do zítřejšího dopoledne. Objízdná trasa pro osobní auta povede Strakonickou, Mrázovkou a Strahovským tunelem. Na Břevnově se bude pokračovat Patočkovou až do Karlovarské a tou se dostanete zpět na okruh. Aktuálně se jede vždy jedním pruhem. Kolony jsou dlouhé, popojíždějí už D5 od Loděnice z 8. kilometru a z druhé strany od sjezdu na Písnici z 5. Tolik zprávy, přeji příjemný zbytek dne ve společnosti Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
9: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozeňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
10: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
0: Český rozhlas Dvojka, žárovky.
9: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
10: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
9: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
10: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
9: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čím to závisí?
10: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
9: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
10: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
9: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
10: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu v dětství.
9: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
10: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
11: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
10: Tak. Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích. Takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
11: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
10: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronického stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tedy se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí, takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
11: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu. Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
10: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
11: Naproti mě tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
10: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci nebo z antibiotik do antibiotik A nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi spozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí, vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
11: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
10: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
11: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
10: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabená a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
11: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
10: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
11: A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
10: Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou skonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
11: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
10: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
11: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
10: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
11: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
10: Jednoznačně studentům při výuce.
11: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
10: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
11: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
10: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
11: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
10: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
11: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
10: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
11: Já o tobě vím, že jsi pracovala v ginovém baru, tak máš oblíbený gin?
10: Já mám asi nejraději japonské giny obecně.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
11: Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozaň-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
10: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
11: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
10: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň, i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
11: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
10: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech, konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují a tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
11: Takže dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
10: Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
11: Je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
10: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny a ta detekce je velmi složitá, takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
0: Žárovky.
1: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
11: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
10: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířená o stresovou zátěž v osobním životě.
11: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
10: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam. Ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat, a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak se musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe a to je doufám něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
11: K tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace, co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
10: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
11: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
10: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
11: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
10: Děkuji moc za pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
13: Krásná perla Labuan.
12: Bojuje.
14: Prince a princezna jsou v bezpečí.
12: A brání svobodu Malajzie.
15: Ta loď je plná vojáků.
12: Sandokan. První 2 díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
1: Radioservis představuje
16: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
17: A náš další pořad není vhodný pro děti ani pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná další kriminálka. Při hledání zbraně, která zabila neznámého muže, jehož tělo bylo nalezeno na hladině Sečské přehrady, čekalo na policejní potápěče překvapení. Další tělo neznámého muže leželo na dně přímo u hráze a bylo připoutáno k těžké železné traverze. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových. Kriminálka s podtitulem Sečské vraždy traverza.

0: Byl pátek 27. listopadu 1992 a na Syčské přehradě se partička rybářů chystala vyzkoušet klidné a hluboké vody, kde měli v chladných dnech největší šanci na mimořádný úlovek. U paty přehrady si na břehu vyhlédli místo, když jejich pozornost upoutal ve vodě plující balík připomínající hromadu oblečení. V pošmourném odpoledni si ale po pár krocích uvědomili, že to, co se právě chystají prozkoumat, je ve skutečnosti mrtvola muže. Jeden z nejvýraznějších devadesátkových případů východočeské kriminálky se nechvalně proslavil jako Syčské vraždy a v době jeho vyšetřování se právě rodilo i jádro proslulé královéhradecké mordparty.
1: Ty roky v tom roce 92 byly opravdu velmi divoký, protože já tou dobou jsem přicházel ze zásahové jednotky na kriminálku, takže ty kontakty tam byly velmi blízké. A tam jsem právě poznal svého potom, dá se říct, nejbližšího a nejvěrnějšího parťáka na kriminálce Honzu Lomnického, který tam už tou dobou působil. No a tou dobou opravdu každý týden se něco dělo.
2: Začalo to normálním krajským výjezdem, kdy jsme se dostali na přehradní hráz, Seč, a blízko té hráze plavala mrtvola. Když jsme vytáhli, tedy zjistili jsme, že se jedná o mrtvolu muže a že na té mrtvole je viditelné zranění na hlavě a potom v třísle. V tu chvíli vzniklo několik hypotéz na to, co se tam mohlo stát, protože vlastně to mrtvé tělo plavalo volně na hladině. A jedna z prvních verzí hovořila o tom, že by se mohlo jednat o dopravní nehodu, při které mohl zemřít člověk a byla tady snaha zbavit se toho člověka, takže se prostě naložil a hodil z hráze.
0: Jan Žerovnický a Jan Lovnický z Královéhradecké operativy si připomínají první okamžiky po vytažení těla z vody. Zranění na hlavě bylo rozsáhlé a chvíli se zdála být reálná teorie o dopravní nehodě. Ohledání místa nálezu u paty přehrady pokračovalo se stmíváním i nahoře na silnici vedoucí přes hráz. A právě tady se na kamenném zábradlí našly stopy krve a mozkové tkáně.
2: Když se tělo potom dostalo na pitvu na Ústav soudního lékařství v Hradci Králové, tak celý ten případ dostal jiný rozměr. Už na tom pitevním stole se stalo to, že se z mrtvého těla začaly sypat broky. A zjistilo se, že to poranění na hlavě, které vypadalo na první pohled jako sečné poranění, tak tam se zjistilo, že se jedná o střelné poranění brokovnicí a v té době začaly podnikatelské vraždy. A samozřejmě podnikatelské vraždy měly také svůj vzor. Vzor v mafiánských vraždách a takovou charakteristickou zbraní pro mafiánské vraždy je brokovnice, takzvaná lupara.
1: To je zbraň, která se používala zejména jako italští mafiáni na Sicílii a je to vlastně klasická brokovnice, dvojka to byla, u které byly teda zkrácené hlavně, aby se vešla pod kabát nebo do saka. Mělo to ohromnou ranivost, samozřejmě podle toho, jaké se do toho použilo střelivo a zejména broky, no a používalo se to na střelbu zblízka, s tím se nedalo střílet na velkou dálku. Takže to bylo do těch místností, z auta do auta a byla to velmi teda tvrdá smrtící zbraň.
0: Policie ale nehledala jen zbraň. Zavražděný muž měl na ruce snubní prstýnek a po jeho sejmutí se na něm jasně rýsovaly vyryté iniciály LŠ a datum 7.2.1987. Zatímco operativa pátrala po jeho totožnosti, prověřoval se i možný původ zbraně a motiv vraždy.
1: To byly opravdu divoký doby, že to bylo vyřizování mezi různými klany a gengy, kdy dělali ten racketeering na těch restauracích, na těch začínajících bordelech, tak právě jsme si mysleli, že to bude zavánět za touhletou nějakou skupinou, která se snaží buď tady ovládnout nějaké území, nebo někde se střetla s druhou partou.
0: Už 30. listopadu se kriminálce podařilo ověřit totožnost oběti. Svého muže identifikovala jeho manželka Lenka, kterou tým operativy vypátral. Zhroucená žena ale nedokázala popsat nějaké další okolnosti tak brutální smrti. A tak se motiv podnikání znovu dostal do popředí zájmu policie.
1: Když se provedla ta ohledačka, zjistilo se, že to střelné poranění teda pochází od brokovnice, tak samozřejmě řešilo se i to, že zřejmě ten pachatel se té zbraně mohl zbavit tím, že ji vhodil teda do té přehrady.
0: Byl začátek prosince. Voda v Sečské přehradě byla chladná a průzračná. A jistá naděje na nalezení Lupary tu byla.
1: Víme, že u přehradní nádrže je teda největší hloubka a taky bohužel tam je vždycky největší sediment, takže to hledání je teda velmi obtížné. Protože někdy tam může být třeba i metr a půl nebo dva metry bahna. Naštěstí tady toho nebylo tolik.
2: Naši potápěči prováděli ohledání toho dna pod hrází. Pohybovali se v hloubce kolem 25 metrů. Ta hráz má výšku asi 42 metrů, ale ta hloubka z té strany, kde je tedy ta nádrž, tak ta hloubka je tam asi kolem 25 metrů.
0: Hledání odhozené brokovnice s upilovanými hlavněmi u paty přehrady pokračovalo celý den a pomalu se začalo stmívat. Pátrání u dna probíhalo ve tmě a policejní potápěči se ve vrstvě bahna orientovali i po hmatu, protože každý pohyb vířil usazené bahno. Ve chvíli, kdy tým kriminálky uvažoval, že pátrání odvolá, vynořil se jeden z potápěčů a rozrušeně začal přivolávat člun. Jan Lomnický vzpomíná, jak šokující odhalení je při hledání brokovnice čekalo.
2: Podle jeho vyprávění se pohyboval po dně a prozkoumával to dno, ty bahenní nánosy a tak dále. A najednou jeho hlava se ocitla nad hlavou mrtvého muže.
0: Tým východočeské kriminálky měl najednou k prvnímu zavražděnému ještě druhou mrtvolu. Nečekaný nález měl navíc velmi temné okolnosti. Vyzvednutí těla si vyžádalo náročnou spolupráci. Byl k němu totiž připevněný kus těžkého kovu.
1: Ta osoba byla přivázaná na traverze, pevně bylo to takové íčko přes 2 metry dlouhé a hlavně tam byla strašná spousta teda toho vázacího materiálu, takže ten člověk se nemohl absolutně hýbat, byl úplně znehybněn.
2: Ta traverza měla dokonce navazená oka a když jsme ho potom jako rozvazovali, a poskládali jsme délku, tak se jednalo téměř o 30 metrů tohoto materiálu.
0: Šlo o kabely, provazy, obinadlo a dokonce i pásek, kterým byl oblečený muž připevněn na traverze v oblasti nohou, trupu, rukou i krku. Soudní lékař Josef Pleskot měl v průběhu 2 týdnů na pitevním stole další oběť vraždy vytaženou ze Sečské přehrady. Tentokrát ale vše vypadalo trochu jinak, i když o krutosti vrahů svědčila i tato smrt. 182 cm vysoký muž měl zhmožděný obličej a po těle další zranění. Nejděsivější ale bylo, že útočníci svou oběť schodili přes zábradlí hráze do přehrady s bitou a při vědomí.
1: Ten člověk teda vlastně při tom vhozu do té vody žil, protože tam došlo ke klasickému utopení a byla nalezena teda voda v plících, takže ta smrt pro něj musela být teda ukrutná.
2: V době, kdy byl vhozen do té přehradní nádrže, tak vykazoval vitální reakce. To znamená, že mohl všechno vnímat. O to je to otřesnější, že ten člověk prostě vnímal to, jak končí, jak umírá.
0: Otázku, zda spolu oba zločiny souvisejí, zatím nebylo možné zodpovědět. Kriminalisté pracovali na obou nálezech a jejich práci dozoroval tehdejší státní zástupce Miroslav Antl. Smrt muže na traverze podle něj také připomínala vyřizování účtů v kriminálním podsvětí a zcela jistě muselo jít o více vrahů.
3: Podle okolností bylo evidentní, že za prvé skupina lidí, protože ta traverza nešla hodit,
4: Za druhé, že asi poprava, nebo nepochybně poprava, a s tím, že protože začaly 90. to byl konec 92. roku, že šlo o vyřizování účtu, tehdy možná poprava bílého koně. V tu chvíli podnikatelská verze.
1: To pátrání se rozešlo dvěma směry, protože nejdřív se muselo dát dohromady veškeré informace k té jedné osobě, v jakém prostředí se pohyboval, jestli to bylo opravdu nějaké zločinecké prostředí, jeho kontakty.
0: Zatímco pátrání v případu prvního muže střeleného zezadu upilovanou brokovnicí nikam nevedlo, vyšetřování vraždy muže přivázaného na traverze nabralo obrátky.
2: Okamžitě jsme začali rozsáhlé šetření v té věci. Mobilizovali jsme veškeré informátory, kteří k tomu mohli něco vědět. A my jsme nakonec zjistili, že se jedná o jistého podnikatele, Pavla S.,
1: Samozřejmě proběhly veškeré lustrace ve všech evidencích a tam bylo zjištěno, že to je člověk, který teda měl určitou kriminální minulost, který už se pohyboval v tomhletom prostředí a na základě toho vlastně se dávaly dohromady ty jeho styky, kontakty. Klasicky, že člověk, který, jak se říká v kanceláři a u počítače, nic nezjistí, znamená to tušku bloka, jak se říká, jít od baráku k baráku, ptát se lidí, ptát se prostě a takhle se to dává dohromady. Je to většinou vždycky

0: a to ho dovedlo až k plánu na takzvanou velkou ránu. Tou byla krádež cigaret z velkoskladu, kterou spáchal se svými kumpány.
1: Byla to naše klasická práce, práce operativců. Šli jsme do galerky. Každý detektiv se snaží proniknout do toho prostředí a získávat informace. Tak to bylo odjakživa. To je klasická činnost detektiva. Tenhle ten podnikatel byl zpočátku pouze, dá se říct, zloděj, zlodějček. Nebyl to žádný násilník nebo nějaký zločinec těžkého kalibru. Ale najednou zjistil, že to podnikání není tak jednoduché, začal se zadlužovat a potřeboval peníze, aby začal splácet ty dluhy. A toho dovedlo takzvaně na cestí.
0: Policejní operativa od informátorů z podsvětí zjistila, že Pavel S. měl se svými kumpány problémy už delší dobu. Mezi galérkou se rád chvástal a ohrožoval tak je i sebe. Jeho vražda ale s podsvětím zamávala a Jan Lomnický i Jan Žerovnický toho využili k získání informací.
2: Byl zaměřený na vykrádání těch skladů potravin. Tou dobou se jednalo o sklady, kde byl uložen alkohol, kde byl uložen cigarety. A pak to šlo zase do té sítě dalších překupníků. A jak se říká, sídlem roste chuť. Jo? Tak když se ti povede jedna akce, vyjde to všechno, máš z toho peníze, tak prostě vždycky se snažíš to rozšířit. A tou dobou, co si budeme povídat, těch skupin působilo víc a oni se snažili prostě získat, tak jak to vidíme v těch amerických, určitá teritoria, určité své odbytiště a zákazníky, kam se to předává, takže to byla taková konkurence mezi těmito skupinami.
1: Pokud se jedná o takové trestné činy, jako je krádež, vloupání, jako je loupež a tak dále, tak ta galerka takzvaně nemluví. Ale jakmile dojde k tomu zlomu a stane se vražda, tak i ty, dá se říct, gauneři se s náma najednou začínají bavit. A proto my jsme se dostali takto k mnoha a mnoha informacím, protože celá řada lidí z té galerky s tím nechtěla mít nic společného.
2: Dělal na tom tady výjezd Hradce Králové, spolupracovali jsme už se teda s pardubickými kolegy, kteří tam měli místně osobní znalost, takže to se všechno dává dohromady, takže já nevím, když řeknu, že na té kauze třeba v jednu chvíli pracovalo třeba 15 lidí, tak to je málo.
0: Síť podezřelých kontaktů Pavla S. se pomalu začala rýsovat. Informace od operativců se scházely u vyšetřovatele a státního zástupce Miroslava Antla. Pavel S. měl spřízněné partičky po hospodách v okolí Pardubic a právě se prý chystal k další velké loupeži s kumpány ze Zlína a Vsetína.
3: Byl to člověk, který předtím vykradl společně s dalšími sklad v Popkovicích. A najednou už se blížili k těm lidem, k těm jeho spolupachatelům z té majetkové trestné činnosti. Zjistili, že naposledy s ním mluvili dva lidé.
0: Sklad potravin byl vykradený před půl rokem. Blažena K., která se s Pavlem S. viděla 3. prosince jako jedna z posledních, v pardubickém skladu pracovala a dobře to tam znala. Právě ona a další muž byli ve společnosti Pavla naposledy spatřeni blízko Seckého motorestu, kde se obvykle scházeli šmelináři a díleři drog.
3: Byli poslední, kteří měli prokazatelně kontakt s ním. Oni tvrdili, že s tím nemají nic společného. Z začátku vůbec se k tomu nechtěli vyjadřovat.
1: Tato dvojice se k tomu stavěla, takže s tím nemá vůbec nic společného, ale protože jsme je trošičku zamotali v tom prostředí, tak nakonec oba začali hovořit o tom, co se mělo vlastně stát. A začali hovořit o tom, že už tehdy s tím nechtěli mít nic společného a protože se ty bývalí komplicové této události dozvěděli o tom záměru Pavla S., že chce podruhé udělat ten sklad velkopotravin, tak je o tom informovali a ti původní komplicové chtěli, aby jim takzvaně toho Pavla S. nahráli. To znamená, přivezli a že mu domluví.
0: Policie si pro všechny 4 podezřelé okamžitě dojela a jednoho po druhém odvezla k výslechu na krajskou správu.
1: Probíhalo několik výslechů a trvalo dost dlouho, než jsme přiměli ty pachatele k tomu, aby popravdě řekli, jak to vlastně bylo. Zpočátku nikdo to nechtěl pustit a my jsme se na tom střídali na těch výsleších. A já si pamatuju tehdy na vrchního komisaře, který přišel, obešel vlastně nás všechny, ty kanceláře, kde docházelo k těm výslechům a říká, kluci, jak to vypadá. No a my jsme mu vysvětlili, každá ta dvojice, která zrovna vyslýchala toho či onoho podezřelého, že to nějak moc nejde. A pamatuju si, že tehdejší vrchní komisař, opravdový matador ve výsleších, doktor Ladislav Pavlíček, říká, kluci, tak počkejte, já to teď zkusím. A chvíli, asi hodinu a půl, si povídal s tím jedním člověkem a pak si pamatuju, že vyšel ven na chodbu, kde jsme stáli s kolegou a on říká, kluci, můžete psát.
0: V dubnu 1992 se v pardubickém velkoskladu odehrála krádež, při které Pavel S. se svými společníky odstranil jeden z dílů stěny hangáru a v průběhu noci ukradli palety s cigaretami za více než 1 000 000 korun. Policie pachatele neodhalila, ale peníze z prodeje uloupeného zboží Pavlovi brzy došly a tak se na podzim rozhodl k další krádeži. Oslovil ale jiné komplice ze Zlína a Vsetína a netajil se tím, že do akce půjde, i kdyby měl odstranit nočního hlídače. Bylo ovšem potřeba získat ke spolupráci Blaženu K., která se ve skladištním areálu dobře vyznala. To se ale nelíbilo jejímu příteli Ladislavu H., který oslovil 3 bývalé společníky Pavla S. Pavel jim dlužil 100 000. A tak se dohodli, že ve 4 ho vylákají na smluvené místo a dají mu za vyučenou. 3. prosince jim ho Blažena K. pod falešnou záminkou dovezla k seckému motorestu.
1: Vytáhli ho z favoritu a naložili ho do tehdy 12-3, kterou měli připravenu. Došlo ke svázání. Já si pamatuju, že Pavel E. se z toho svázání, oni ho naložili do toho nákladového prostoru vzadu a ono se mu podařilo vyprostit z toho svázání a začal tam nějakým způsobem ohrožovat vlastně tuto čtveřici.
3: Tak ho napadli tehdy slzným plynem, sprejem, ale na Pavla S. to vůbec nezabralo, utíkali jim tam po tom parkovišti, až ho pak tedy chytili, přivázali ho pevně úplně, že se doslova nemohl vůbec hýbat. Hodili ho do 12-3 do Škody na tu zadní plošinu a jezdili a teprve se domlouvali, co s ním udělají.
1: Ten Pavel S. byl při vědomí celou dobu a on slyšel to, o čem oni se bavili. A oni se možná bavili i před tím Pavlem S. naschvál. A přímo hovořili o tom, co s ním vlastně udělají. Že ho hodí na té traverze do přehradní nádrže, že se tam utopí. A tohle to Pavel S. musel poslouchat. O to to bylo horší a tragičtější, že on věděl, že jde na jistou smrt. Protože k té traverze byl připoután tak, že tam už vlastně nebylo možno, aby se z toho vyprostil.
3: To pro mě muselo být hrozný. Projezdili, myslím, 2 hodiny, pak zastavili na té hrázi, vytáhli ho, když se domluvili, že ho teda utopí, a hodili ho dolů. A ještě jeden z nich říká, myslím si, že nevyplave. Také by nikdy nevyplaval, kdyby náhodou se pak, tedy v té druhé věci, nehledala vražená brokovnice a kdyby tam ti další pachatelé z té druhé vraždy vlastně zatížili toho svého popraveného, tak vlastně nikdo nehledá v Seči nic. A tehdy jsme si i říkali, Bůh ví, kolik je tam ještě utopenců, popravených, mrtvých, protože se hledali bílí koně, kteří chyběli.
2: Co si budeme povídat, je to jako se vším. Čím více to impérium roztahuje, tak tím je tam teda nebezpečí, jak se říká, toho provalu, prozrazení, nebo že dojde k nějaké chybě. Protože vždycky se v té skupině najdou lidi, kteří říkají, stačí, když kape, nemusí pršet a jsou spokojeni. Jo? Ono je to hezký vydělat ohromný balík peněz, ale samozřejmě čím větší je ten balík peněz, tím je tam teda k tomu úměrné to riziko toho podnikání.
0: Pavel S. rozhodně nebyl žádné nevinátko. Jeho bývalí společníci mu ale připravili krutou a trýznivou smrt, což potvrdili i závěry soudního lékaře. Mučivé útrapy předtím, než se naposledy nadechl a do plic se mu dostala mrazivá voda na dně Sečské přehrady, trval několik minut.
3: Podle mě on do poslední chvíle nevěřil, že bývalí kamarádi, že ho tam hodějí. Jinak pohnutka byla jednoznačná. Oni měli strach, že prozradí je v rámci té krádeže ve skladu.
0: Na dně přehrady ležel Pavel 7 dnů, než ho úplnou náhodou objevili policejní potápěči. U soudu 3 z obviněných kompliců začali tvrdit, že Pavla S. chtěli jen vyděsit a jeho smrt byla nešťastná náhoda. Položili ho prý i s traverzou na zábradlí Seďské hráze, kde s ním zůstala Ladislav H. a odešli do auta. Ladislav prý za nimi ale za chvíli přišel s tím, že Pavel sebou začal škubat tak, že přes zábradlí přepadl a okamžitě se potopil. Soudní pře se vlekla ještě několik let a v únoru 1996 vrchní soud potvrdil, že Ladislav H. si odsedí 19 let a jeho společníci stráví za Mřížemi 20 a 21 roků.
3: Zajímavé ještě pro mě je na tom, že 2 z nich jsem potkal v Pardubicích. Když jsem počítal, jak se tak rychle dostali ven, spočítal jsem si, že přesně po 2/3 se dostali na svobodu. Tam jsem si uvědomil, že ti vrazi z 90. vlastně se dostávali hned po té lhůtě 2/3 na svobodu a to bylo z důvodu, já to říkám jako vždycky, tak nějak trošku hůře, čistili se kriminály. Tehdy vlastně se propouštěl, každý byl najednou vzorný, čemuž nikdy nemohu uvěřit s ohledem na pohnutku, s ohledem na způsob provedení trestného činu. A když mi někdo říkal, že za vraždy jenom 15 třeba, já jsem říkal, ne, po 2/3, 9, takže 10.
1: Dá se říct, že to bylo takzvané policejní štěstí, že ten policejní pánbu byl doma, protože díky tomu, že jsme hledali zbraň k té první seďské, tedy vraždě, tak šli naši potápěči na to dno, našli tam to druhé tělo a pokud by šli o den později ty naši potápěči pod tu vodu, tak by se tam již dostávali velmi těžko, protože v tu noc, kdy jsme prováděli to ohledání, tak začalo velmi mrznout a další dny ta seč až k té hrázi doslova úplně zamrzla.
0: I když soudní proces východočeská Mordparta pečlivě sledovala, po odhalení vrahů z případu Seďské traverzy měla stále plné ruce práce. Od Vánoc 1992 se soustředila na pátrání po vrahovi s upilovanou brokovnicí.
2: Takže tím to neskončilo a hlavně potom jsme se soustředili teda na tu druhou oběť. Měli jsme tady tu další neznámou mrtvolu a tam se začalo vlastně rozplítat vůbec důvod, proč byl ten člověk zavražděn.

0: Tak to byla repríza další kriminálky s podtitulem Sečské vraždy Traverza. Připravili Dana a Mirek Vaňurovi. A na přípravě tohoto dílu se také podílel mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si celý díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 22. července, tedy ve středu, krátce po 18. hodině. A budeme se opět věnovat sečským vraždám.
1: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
2: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
1: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
2: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
1: Na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša.
1: A Jan Smigmátor.
2: The incomparable Miss Marilyn May.

0: Drazí přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na rozhlasových vlnách dvojky, které budou v následujících více než 40 minutách patřit jedné z největších zpěvaček swingové éry, hvězdě muzikálů i legendárních amerických kabaretů a jazzklubů, dámě, která před 3 lety oslavila v plné umělecké síle své 95. narozeniny. Vyprodaným koncertem v největším sále newyorské Carnegie Hall, dámě, která ani teď na Prahu 98 nehodlá polevit.
0: Její jméno zaznělo už v samotném úvodu z úst trumpetisty Wyntona Marsalise, ale já ho s chutí a láskou zopakuji ještě jednou. Navíc dnes ho uslyšíte ještě několikrát, protože právě ona bude naším dnešním jediným vzácným hostem. Kdo? No přece Marilyn May. Přesně před měsícem jí vyšlo dlouho očekávané album The Magic of Marilyn May Live at Jazz at Lincoln Center, které je dokonalým svědectvím jejich aktuálních pěveckých kvalit a nezměrné životní síly.
1: Tento soubor živých nahrávek vznikal během uplynulých let při koncertech Marilyn May na všech scénách Jazz at Lincoln Center newyorského jazzového svatostánku, ať už v Rose Theater, Apple Room nebo jazzklubu Dizzy's.
0: V úvodní medli složené z písní textaře Johnnyho Mercera doprovodil Marilyn May domácí Jazz at Lincoln Center Orchestra s Wyntonem Marsalisem v čele a v nahrávkách následujících uslyšíte, jak její dvorní jazzový kvartet s Tedem Firthem u piana, tak její vlastní big band, řekněme KMC, Kdo má čas, složený vždy z těch nejlepších newyorských hráčů.
1: A protože máme před sebou spoustu nádherné muziky ve společnosti úžasné Marilyn May, kterou jsem i já měla možnost před 3 lety osobně poznat, dáme si dnes od průvodního slova s dovolením tak trochu pohov.
0: Marilyn to totiž všechno řekne za nás. Písní.
1: Milí přátelé, přejeme vám příjemný a ničím nerušený umělecký zážitek.
0: Zpívá Marilyn May.
2: This is the most requested song here in New York, at least. Murray Grand wrote it. It's a story. And this lady says to her husband, "You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth, I've had

I don't iron his shirts. I don't sew on his buttons.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klubem Evergreen vás provázejí jako tradičně zpěváci Jan Smigmátor a Daša a naším nesmírně vzácným hostem není nikdo jiný než legendární americká zpěvačka, herečka, režisérka, aranžérka a mentorka Marilyn May.
1: Přesně před měsícem vyšlo její fantastické živé album The Magic of Marilyn May Live at Jazz at Lincoln Center, které jasně říká: oddejte se swingu, prodlouží vám to život.
0: Soubor živých nahrávek pochází z uplynulých 10 let, ale stejnou energií a hlasem oplývá nezničitelná Marilyn May dodnes.
1: Ano, to můžu odpřísáhnout. Zpívat jsem jí slyšel naposledy v říjnu minulého roku v jejím oblíbeném newyorském klubu 54 Below a byla v naprosto úžasné formě. Hlasivky i hlava jedou na 100%. A že tělo občas zabolí, to je prý v jejím věku normální, říká Marilyn se smíchem.
0: 10 koncertů v řadě má na Broadway v klubu 54 Below naplánovaných i letos v první polovině dubna. Takže kdybyste měli cestu do New Yorku, nenechte si tuto swingující dámu ujít.
1: Zpívá totiž pořád takhle.

0: Kouzlo Marilyn May. Živě z Jazz at Lincoln Center. Kouzelná je Marilyn i jazzový svatostánek Lincolnova centra, kterému dlouhá léta šéfuje trumpetista Wynton Marsalis.
1: A byl to právě on, který má živou nahrávku Marilyn May na svědomí.
0: Je to skutečně tak. Jak mi sama Marilyn vyprávěla, Wynton Marsalis jí nedal pokoj, dokud nesouhlasila s vydáním. Prý pochybovala, jestli to vůbec bude chtít někdo poslouchat.
1: Milá Marilyn, ano, chceme vás poslouchat. A jsem si jistá, že naši rozhlasoví přátelé na tom nejsou jinak.

stifling those who strive. And so I'll live a lush life

0: Billy Strayhorn, Duke Ellington, Jerry Herman, ti všichni jsou pro Marilyn nesmírně důležití. Bez jejich písní by se totiž královna New Yorkských kabaretů neobešla.
1: Navíc je dokáže zaspívat jako málo kdo. A je úplně jedno, jestli stojí na scéně Carnegie Hall a zpívá pro 3000 diváků, v Lincolnově centru, v jazzklubu Dizzy's, nebo na své domovské kabaretní scéně, slavném klubu 54 Below, jen pár kroků od Broadwaye. Zpívá vždycky tak, že má každý v sále pocit, že zpívá jen a jen pro něj.
0: A když se zaposloucháte do dvou závěrečných písní, možná se dozvíte i některá z jejich životních tajemství.
1: Marilyn May, ročník 1928, je zázrak. Je americký národní klenot, jedna z největších zpěvaček písní velkého amerického zpěvníku, které kdy chodili po této planetě. A taky úžasná přítelkyně, rádkyně, zkrátka člověk, kterého mi do života seslalo snad samo nebe.
0: A tato úžasná dáma byla dnes naším vzácným hostem v klubu Evergreen.
1: Byla a ještě chvíli bude.
0: Tak si její léčivou společnost užijte až do poslední noty společně s námi.
1: A za týden se stavte na kus dobrý muziky zas.
0: Těšíme se na vás.
1: Jan Smigmátor
0: a Daša.
2: I love you. Okay, these are words to live by. And you are living by them, 'cause you're here.

0: Jackson.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už je za chvíli. Tady bude šestá část seriálu Václavy Ledvinkové o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin Úžasné životy. Soňa Červená podle Jana Sklenáře. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další povídání o Vlaštovce Elišce, která se se svým mužem Filipem zabydlela pod střechou Kubovy chalupy. A bylo jim tam spolu tak dobře, že v jejich hnízdě za chvíli přibylo nejdřív 5 vajíček a pak 5 malých hladových vlaštovčat. Všichni ptáci z okolí

okolí je přiletěli obdivovat. Nakonec dorazila i vzácná návštěva. Teta z Kroměříže. A po ní se taky jmenuje celá dnešní pohádka. Tak si ji poslechněte.

0: Dobrý večer, děti. Zkuste uhádnout, kdy je vlaštovka nejkrásnější. Když sedí na drátech a švitoří? Když elegantně zamává křídly? Kde pak? Úplně nejkrásnější je, když se těší na vlaštovčí miminka. Věřte mi, poznal jsem to docela nedávno. Kubo, Kubíčku, zašveholila jednoho rána z hnízda moje kamarádka vlaštovka Eliška. Už se klubou. Pádil jsem k vlaštovčímu hnízdu. Náhle to v něm zaťukalo, zaškrábalo a zapraskalo a pak se ozvalo tenoulinké zapípání. První vlaštovče bylo na světě. Děti, měli jste vidět Elišku. Rázem byla na nohou a v ten okamžik přilítl i její muž Filip. Oba ten malý sotva ochmířený chománček lásky plně kolébali, hladili a zahřívali a samo sebou také krmili. Skoro jsem jim to vlaštovčí štěstí záviděl. Po špičkách jsem se tiše vzdálil a honem jsem pelášil k Honzíkovic chalupě. Ahoj, Kubo, přivítala mě vlaštovka od Honzíků. Jak se máš? A co dělá Eliška? Právě kvůli ní jsem tady. Musíš mi pomoct, vyhrkl jsem nedočkavě. Narodilo se jí první miminko a brzy budou další. To je prýma, rozářila se vlaštovka. Děti jako smetí, tak to má být. Ale ven s tím, co potřebuješ, Jakube? Chci dát Elišce a Filipovi dárek pro miminka. Jenže já vlastně nevím, jak má takový vlaštovčí dárek vypadat. Ptačí zavinovačky, plenky, zásypy ani kočárky jsem nikde neviděl. Vlaštovka se rozesmála. Vlaštovčí kočárky, ty bys tomu dal. Co pak se kočáry mohou znášet ve vzduchu? Jakube, nech to na mě. Seženu ti pro Elišku dárku, že budeš oči vyvalovat. Ostatní vlaštovky mi určitě pomohou. Stačí, abych tuhle novinu poslala ptačí poštou dál a uvidíš. Za chvilku si o vlaštovčích miminkách švitořili všechny vlaštovky z okolí. Nad mou hlavou se ozývalo. Už to víte? Už jste to slyšeli? Vlaštovce od Jakuba se narodilo první mládě. Eliška má vlaštovčata. Cože? Probral se uprostřed toho vlaštovčího šuškání ze spánku starý nahluchlý vlaštovčák. Liška, že má vlaštovčata. Od kdy se rodí liškám ptačí mláďata? Udiveně kroutil hlavou.
1: Ne Lišce, ale Elišce, vlaštovce Elišce, volala na něj vlaštovčí teta zájovny. Ale starý vlaštovčák už zase klimbal. Čím čária, čím? Zabrzdil u mě náhle zvědavý vrabec.
0: Nebál se ani trochu. Taky proč, když na Eliščině svatbě jsem se s celou tou ptačí společností zkamarádil. Jakmile jsem upokojil jeho zvědavost, hned odletěl za zvonkem, zvonek zprávu vyzvonil Síkorce, Síkorka paní Pěnkavě, ta Strnadovi, Strnad Skřivanovi a tak to šlo dál a dál, až v širokém okolí nebylo ptačího pírka, které by tuhle novinu neslyšelo.
1: Kubíčku, volala z dálky Eliška, sotva zahlédla, že se vracím domů. Už se vylíhlo všech pět, tři holky a dva kluci.
0: Jako buci, dodal hrdě Filip.
2: Zvědavě jsem juknul do hnízda na to ptačí nadělení.
0: Náhle to u naší chalupy zašumělo a rázem to bylo jako v úle. Přilétla celá ptačí společnost. Nikdo nechyběl. To bylo divení a obdivování nadšených výkřiků a důležitých rad novopečeným rodičům. Honzíkovic vlaštovka na mě mrkla a kývla směrem k zápraží. A tam stál velikánský koš po okraji zaplněný dary. Chrastítka z velkých makovic, mechová zvířátka na hraní, brindáky z pestrobarevných listů, jemné peřiny, peřinky a podušky, jeden pampeliškový slunečník a dokonce i houpačka upletená z pavoučí sítě.
1: Ach, konečně jsem tady, ozvalo se do nekonečného štěbetání.
0: Telegrafní dráty se otřásaly.
2: Teta, vykřikla radostně Eliška a hnala se k mírně obtloustlejší vlaštovce s velikánskou krabicí. Spustil se pravý vodopád slov. Ahoj, Eliško, tak mě tu máš. Vlaštovčí pošta funguje úžasně. Vím úplně všechno. Gratuluji. Ale proč tu všichni okounějí? Co tu dělá Slavík? Drost? Pěnkava? A co ten Vrabec? Je, minkote, a kdo je tohle?
3: Jakub, pípla nesměle Eliška.
1: Jakub, ne Jakub, tak to ne, holka. Vidím, že tu nemáte ani trochu klidu. Tady je krabice. A můžeš balit.
2: Eliška skoprněle zírala na krabici.
1: No, co koukáš? Stěhujete se k nám, do Kroměříže. Uvolnilo se tam jedno hnízdo, pro vás jako stvořené.
2: Náhle se vlaštovčí teta zamračila. Co pak je tohle za haraburdí? Kdo to kdy viděl udělat si skládku z rovínka vedle hnízda?
1: Drahá tetičko, vmyslil jsem se do rozhovoru, to není haraburdí, to jsou dary pro Elišku, Filipa a jejich děti. Povídali, že mu hráli, odsekla teta. Samé listí, kytky, peří.
2: V tom se zarazila.
1: Ale co je tohle?
2: A už vytahovala z koše jakousi podivnou věc, která se náramně podobala hrušce pověšené na dutém stéblu.
1: To je můj nejnovější vynález. A protože je pro vlaštovky, nazval jsem ho vlaštofon, řekl důležitě Slavík.
2: A k čemu je to dobré?
1: K vlaštofonování, neboli domlouvání na dálku.
2: Vyzkouším to, rozhodla teta.
1: Haló, haló, volám strýce z Kroměříže, volala ze všech sil.
2: A věřte nebo ne, vlaštofon fungoval.
0: Vlaštovčí strýc popřál všem dobrého zdraví a pak sdělil své ženě smutnou zprávu.
1: Volné hnízdo právě obsadil mladý párek. Eliška s Filipem se stěhovat nemohou.
2: Hurá! Vykřikla radostně Eliška a ostatní se přidali.
1: Vlaštovčí teta chvilku brblala, ale když jí Slavík věnoval ještě jeden vlaštofon darem, rozzářila se a hned měla na spěch. Musí se přece doma pochlubit s tím úžasným vynálezem. Cestou ještě stihla přesně 20krát zavlaštofonovat Elišce, jestli něco nepotřebuje.
0: Nepotřebovala. Proč taky? Vždyť nám všem je tu moc dobře. Dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Už je za chvíli Úžasné životy. Soňa Červená podle Jana Sklenáře. Ve 20.30 Šuhaj nebyl sám. Takový je podtitul pořadu Stanislava Motla Stopy fakta tajemství. Václav Kopta a Zlaté časy v 21 hodin, ve 22 hodin třetí část premiérové četby z knížky Polly Hawkins Dívka ve vlaku. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Ovšem začínáme Úžasnými životy. Operní zpěvačka a herečka Soňa Červená prožila dramatický život, výrazně ovlivněný dvěma totalitami. Její touha po svobodě ji dovedla k emigraci a k rozhodnutí, že stesk po domově je nutno si zakázat. Po svém návratu do rodné země se v 90. letech stala nepřehlédnutelnou osobností české kultury. Mladiství postoj k životu a světu způsobil, že často spolupracovala s mladými kolegy. Jedním z nich je i herec a zpěvák Jan Sklenář, který na ně zavzpomíná právě teď.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Soňa Červená podle Jana Sklenáře.
4: Jsem Honza Sklenář, divadelní herec a zpěvák a ze Soniny vůle její kamarád a budu mluvit o jejím životě a o tom, co pro mě znamenala Úžasná Soňa Červená.
5: Dobrý den, jak se vám daří? Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno. Sporty provozují skoro všechny. Nejlépe jezdím na koni a řídím vůz. Ale ze všeho na světě nejraději zpívám.
4: Mě strašně překvapilo a fascinovalo, že si mě k sobě takhle pustila, vybrala si mě jako jednou z takových blížších lidí. To byla taková obrovská čest. A já jenom vždycky prostě myslím na tu její mladou duši, na tu obrovskou pracovitost, přesnost a důslednost. Ona byla k sobě velmi přísná, ale taky byla přísná k tomu okolí, ale dokázala velkoryse odpouštět ty různé nedokonalosti naše. To bylo moc hezký. Fakt je, že na ní myslím hodně často. Buď to se mi vkrádá do hlavy, když potřebuju s něčím pomoct, když je něčeho na mě moc, nebo když prostě potřebuju vymyslet, jak z něčeho ven. V běžných situacích si na ní vzpomenu, protože ona byla součást běžného tvůrčího a personálního života. No. Lidi můžou mít různý názory, ale ona asi zastávala ten, že u mladých šikovných lidí vlastně dochází k novým věcem. A ona strašně ráda byla u nových věcí a posunů a nějakých epochálních posunů. A tak se prostě obklopovala mladýma lidma, ale to neznamená, že by nekomunikovala s nějakou starší generací. Jenom si myslím, že prostě když byli mladí lidi, kteří dokázali obsáhnout i myšlení a zkušenosti už i těch starších, zkušenějších lidí, takže u nich byla strašně ráda.

0: says what you mean tonight. Ten začátek byl vlastně hrozně nešikovnej. Ona se objevila najednou v Hradci Králové na obsazení návštěvy staré dámy, kterou režíroval Vladimír Morávek. Vedení divadla nám vlastně o té dámě nic neřeklo. My jsme prostě najednou před sebou viděli starší, zvláštní, distinguovanou paní, která snad přijela někde ze světa, kde něco asi dokázala. Zkoušela s náma v takovým obestření tajemstvím a neměla vlastně tu inscenaci ráda. Ona nějak nesouzněla vlastně asi s tím pojetím, ale bylo velký štěstí, že ten Hradec Králové měla jako svoje rodné město, i když to nebylo rodný, ale odtam pocházeli její předkové, kteří tam měli tu světoznámou fabriku na hudební nástroje, takže se do toho Hradce velmi často vracela. A je fakt, že přestože tu inscenaci neměla ráda, tak na nás nikdy nezanevřela.
1: Starosto, dědečný, jsem dojata vaší nezištnou radostí z mé návštěvy. Abych odměnil vaše nadšení, rozhodla jsem se věnovat Gilenu 1 miliardu. Jestliže někdo zabije Alfreda Illa.
0: Toho bývalého milence Illa hrál Hynek Pech. A ona mu k premiéře věnovala svoji knihu Stýskání zakázáno, která se teda věnuje hlavně tomu životu od narození přes tu operní světovou kariéru. A on nám ji tehdy půjčoval po divadle a my jsme se teprve vlastně dozvídali, o koho jde. Samozřejmě, že během toho zkoušení jsme se dozvěděli, že je to asi nějaká světově proslulá Carmen a že je to operní zpěvačka. Ta její rodina byla pronásledovaná i fašistama, i komunistama a ona má opravdu mnoho peripetií, které jsou na hraně s kriminálem a na hranici nějakého odsouzení a polapení, takže tohle to jsme vůbec nevěděla, dozvídali. A ona teda byla dost skromná na tohle, to nedělala žádný machrovinky. Takže jsme se to potom dozvídali až z těch knih. A ještě navíc, jak je ta hra samotná, je vlastně taková tajuplná, tak stejně tajuplná pro nás byla i ta Soňa. A ta její síla, kterou prostě ona vyzařovala jak v osobním životě, tak v tom jevištním, tak byla hrozně přítomná. A jestli si uvědomíte nebo vzpomenete, ona měla i takovou zvláštní zajímavou mluvu. Tím, jak byla vlastně operní pěvkyní, tak výslovnostně a takovým jako zvláštním zabarvením byla velmi poutavá, taková jako jedinečná. A rozhodně ona byla velmi přesný a disciplinovaný člověk. Velmi zvažovala jakýkoliv nákrok, jakýkoliv gesto, úhel pohledu na svého partnera. A tohleto ona nám vlastně bez děky předávala a tímhletím jako vládla a tohleto vysílala. Nějak zvláštně jsme si asi padli do oka, respektive ona asi rozhodla o tom, že se budeme navštěvovat a já jsem měl i trošku blízko k Filharmonii Hradecký, kde ona potom docela dost fungovala. Nechala postavit ty varhany, které tam dneska hrajou a stala se tváří toho sbírkového projektu. Měla tam několik abonentních řad červených, kdy uváděla hodně jako melodramata a ten svůj jako šansonový repertoár a tak a já jsem na tom spolupracovával. Jednou mě dokonce přizvala ke Dvořákově Kytici, kdy jsem s ní recitoval vždycky před tou symfonickou básní. Celou báseň mě dala za úkol Zlatý kolovrat, což je nejdelší báseň z Kytice. A řekla, Honzíčku, já se to naučím z paměti. Dělej, jak umíš. Takže jsem se to opravdu 2 měsíce učil a byl to potom velikánský zážitek. Pak jsem začal režírovat v Hradeckém rozhlasu, a tak přijala tu nabídku moji, že bychom načetli ty její krásné knížky Stýskání zakázáno a Stýskání zažehnáno, které se věnovaly jejich životu. A tak jsme společně s Pavlinkou Štorkovou a s Mírou Zavičárem a Jardou Pokorným, tak jsme na tom pracovali. A tam si myslím, že opravdu už došlo k něčemu jako hodně blízkému. Už jsem dostal pozvání k ní domů, i potom, jak měla sérii úrazů, tak i do nemocnic a stali se z nás takový na sklonku života blízcí přátelé.

Sonin život se sestává ze samých dobrodružství. Ona asi byla velmi odvážná žena, už jenom její dětství, tý zlatý pražský mládeže, protože byla dcerou Jiřího Červeného, což byl pražský právník, majitel a zakladatel pražského kabaretu Červená sedma. Ona vyrůstala v takové intelektuální pražské elitě. Myslím si, že byla asi velmi svéhlavá dívka. Pak se dostala i k filmu a při dospívání prostě si řekla, že začne zpívat. Všiml si ji Werich s Voskovcem, obsadili ji do Káče v Divotvorném hrnci a udělali z ní takovou jako megastar tehdejší doby. Potom, když přišel bolševik, tak ji začali vlastně z kádrových důvodů pronásledovat, takže se dostala do brněnské opery, kde ale nezažila nějaký úplně pěkný věci a dostala lano do Drážďan, což bylo východní Německo tehdy, a potom, když se měla spustit železná opona, tak na poslední chvíli se jí podařilo zdrhnout do Berlína, do západního. Tam se jí víceméně ujal Karajan, což bylo prostě naprostý jméno té doby a vůbec jakoby toho 20. století. A rozjela se její operní hvězda a stala se vyhledávanou světovou altistkou. Její hlavní repertoár teda samozřejmě byla Carmen, ale měla taky hodně ráda současnou a soudobou muziku. A na to asi byla jako velký interpretační odborník. Sjezdila ty největší festivaly světový a zpívala v těch největších operních domech. A potom celkem asi vždycky říkala, že snad včas zacítila, kdy musí s tou operou skončit. Aby, ona říkala, neskončila jako Maria Callas. A vrhla se na tak takový činoherno muzikálový nějaký výrazivý divadlo v Německu a měla velký štěstí, že se setkala s Bobem Wilsonem, který ji obsazoval, takže ona potom najednou pracovala s takovýma nejslavnějšíma rockerama, jako třeba Lou Reed anebo její milovaný Tom Waits. A potom 89. se už vrátila do Čech, věnovala tu poslední éru svého života buď to melodramům nebo různým písňovým recitálům, ale myslím si, že dost významně vlastně v dokumentaci té své rodiny, svých předků a vůbec dokumentaci 20. století přes osudy její rodiny a její osudy. Oni měli hodně zájem, Fero Fenič, Olga Somerová s ní natočila několik dokumentů, takže ona se takhle postupně jakoby dostávala do povědomí. A tím, že měla velký zájem jak o kulturní život, tak o politický život v té nový demokratický zemi, byla prostě hodně zvaná do společnosti jak takovým důležitým aktům a věcem. Jak

0: Ona měla celou řadu zklamání. Ona byla samozřejmě vyděšená tím stavem, jak to tady vypadá, jak to tady vypadá v ulicích, jak to tady vypadá v politice, jak to tady vypadá mezi lidma. Byla zděšená tím, jak se ta země rozutrácela do takových divných cizích rukou. To se vlastně týkalo toho jejího návratu po revoluci, kdy potřebovala najít bydlení v Praze a nějak se tady znovu etablovat. Takže jí štvalo, že prostě se tady nedodržovalo slovo, nedodržovaly se domluvy. Vím, že se potýkala i se svojí vzdálenější rodinou, že se tak jako zvláštně k ní chovali. A tak si myslím, že byla jako dost osamocená, ale tím, že byla velký patriot a národně cítící jako bytost a strašně vždycky mluvila o té Vltavě, po které se jí stýskalo, tak si myslím právě přes to jakoby odpuštění a protože v tom čase se tady opravdu ty věci jako zlepšovaly a ona na to měla taky dost velký podíl, že se tady ty věci zlepšovaly.
1: Vyzývám vás, buď klidně, abyste mluvila vážně, jak se stará.

0: Zajímavý je, že ta její svoboda, svobodomyslnost nikdy nepřekračovala hranice někoho druhýho. Ona vlastně v tomhletom byla velmi příkladný demokrat, takže jsem nikdy neměl pocit, že by její svoboda, její rozlety kohokoliv v okolí utlačovaly. Co si myslím, součást její svobody byl její hluboký a pestrý vnitřní život. Ona byla jednak silně věřící, jednak velmi muzický člověk a měla ráda samotu, samotu se svýma myšlenkama a nápadama a tak. A tu vyloženě vyhledávala. Asi taky proto, že prostě byla furt mezi lidma a furt strašně pracovala, tak milovala odjet úplně někam pryč, což pro ní třeba znamenalo koupit si dvouměsíční zájezd na zámořskou loď, kde ji nikdo neznal, kde mohla být prostě úplně sama a cestovat takhle po mořích neuvěřitelné končiny. Taky obrovská svoboda, ale pod šílenou asi disciplínou byla ta tvorba celoživotně. Já si myslím, že ona řešila hluboce vždycky to, v čem zrovna byla. Jestli prostě začala u Wericha v muzikálu, tak se snažila být skvělou muzikálovou interpretkou. A to byla mladinka, holka s takovým psíkem, vlastně i díky tomu psíkovi tehdy ten konkurs vyhrála. Potom se prostě dala na operu, snažila se sehnat ty nejlepší učitele a profesory a rozhodně byla obdařená a talentovaná, takže to dotáhla kam se to jen dalo, tak v té opeře. A potom se rozhodla skončit, vyhledala Pinu Bausch, což je prostě obrovský jméno jako výrazovýho tance a scénického pohybu, a nechala se touhletou Pinou Bausch svlíknout ze své vlastní kůže, aby se zbavila všech těch nánosů a afektů toho operního. To se jí prostě podařilo a díky tomu se potom dostala k tomu Bobu Wilsonovi, který byl zase výsostně úsporný režisér, takže ona se potom oddala totálně vlastně takovému vektorovému hraní myšlenek ve velmi úsporným aranžmá. Vždycky se jakoby dokázala v tomto smyslu přizpůsobit, dovzdělat a myslím si, že se snažila hrát myšlenky. Soňa a národní. I jakoby celoživotně i tím exilem bylo národní upřeno a ona pro Národní divadlo domluvila Roberta Wilsona. Robert si ji obsadil do němé role osudu a ta kreace se stala jako ikonickou pro tu inscenaci a pro její další jevištní život. Tohle to byla první inscenace Janáčkova osudu. Potom se ke spolupráci vrátili na té věci Makropulos, což ale byla činohra, velmi stylizovaná, a to byla slavná inscenace, se kterou objeli dost významný světový festivaly. Potom s Jiřím Nekvasilem a Alešem Březinou dali dohromady takovou zvláštní operom, melodram Zítra se bude o Miladě Horákové. Za to teda dostala snad všechny ceny, co se jako dostat dali a sjezdili s tím celý svět.
1: Své přesvědčení jsem opírala o názory, stanoviska a informace osob, které byly pro mě autoritou. Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Své činy jsem dělala vědomě a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně. Odevzdaně přijmu trest, který pro mě bude nalezen. Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem se změnila úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná.
0: Ona asi nejvíc milovala hudbu a svůj pohyb v hudbě. Buď to jí mohla jakoby vytvářet, interpretovat, anebo u ní být, anebo s někým sdílet. Byla obdařená opravdu jako velkým rozsahem. Jak do hloubky, tak jako do výšky. Ona byla schopná zpívat v pohodě mezzosopránové věci. A je teda pravda, když jsem potom se zabýval v té rozhlasové režii celou její diskografii, kterou jsem samozřejmě dostal díky Českému rozhlasu a díky taky Janu Králíkovi, což byl takový její editor, diskograf, řekněme, tak jsem zjistil, že ten hlas je velice charakteristický a pak od té doby už jsem ho vždycky bezpečně poznal. Já jsem to měl vždycky hodně spojený s jejíma zážitkama, s jejím povídáním a ona milovala a světově propagovala Janáčka. tak o tom vlastně vždycky mluvívala nejradši a ona je to vlastně velmi složitá, řekněme, muzika, ale emocionální. A mě vždycky strašně jako bavilo, že ona, ač asketická žena, nebo taková, řekněme, strohá nebo přímočará, tak dokázala se tím Janáčkem vždycky šíleně otevřít a nechat obrovský průchod emocím.

0: Když jsem od režisérského tandemu Scooter dostal za úkol zpívat Královnu noci, tak jsem se velmi rychle rozhodl, že to vlastně nebudu zpívat nějakým svým rokovo-šanzonovým stylem, ale že vyhledám svého profesora brněnského Vladimíra Richtera a bavili jsme se o kontratenoru, to znamená prostě opravdu o nejvyšším možným mužským hlase. A tehdy jsem právě volal Soně, pro co jsem se rozhodl, a ona se teda začala strašně smát, úplně jí to hrozně jako pobavilo, ale velmi ty moje pokroky sledovala a když jednou přišla na to představení, tak byla strašně z toho nadšená a mě a nám teda celému ansámblu gratulovala. Jednak teda k tomu, že se mi podařilo tu roli obsáhnout opravdu v poloze tak, jak ji Mozart napsal, tak proto, že se jí to sdělení toho našeho kusu zdálo pokrokový a naprosto jako výstižný. Ona byla velkým fanouškem toho našeho představení.
1: Ahoj Soničko, pojď opatrně k oknu. Podívej se na parník Vyšehra. My jsme si pro tebe připravili takové odpolední maty.

0: bylo
1: tak. Ne, vy jste už něco
2: poslední. Máš všechny objala.
3: My taky.
4: Jsi úžasná.
2: Vy jste úžasný, co pak já jsem v okně. Vy jste hodný, že vás to není napadlo.
5: Neštěstí, zdraví.
6: Ta akce na tom nábřeží, kdy jsme ji zpívali z Parníku Vyšehrad do oken, protože ona bydlela ve druhém patře vedle tančícího domu v tom Havlovic domě, tak to vzniklo tak, že ona měla 95. narozeniny a já tehdy spolu s takovými kamarády a kolegy z Police Symphony Orchestra a Ondrou Brzobohatým, Pavlínkou Štorkovou, její vlastně kolegyní z Národního divadla, s Mírou Zavičárem, ještě pár přátelama, jsme si pronajali parník. Ozvučili jsme ho a jako překvápko jsme jí udělali takový 20-minutový koncert z Vltavských vln. Ona Vltavu strašně jako milovala, tak jsme jí zpívali do okena, bylo hrozně vtipný, ona to nevěděla, viděla to jenom Danuška Píchová, paní ošetřovatelka, takže zařídila, aby spolu byli doma. No a Sonička právě celou dobu, kdy my jsme to na tom parníku instalovali a chystali a ozvučovali, tak myla okna a parapety, takže jsme se strašně báli toho, že nás uvidí, ale nic dobrý. A pak jsme jí zavolali přes mikrofon na její telefon, který ona vzala a bylo to pro ní obrovský překvapení. Ona otevřela okna do kořán a tančila s náma na ty písničky, které jsme jí připravili, až jsme se báli, že nám z toho okna vypadne. Bylo to strašně dojemný a silný a pro nás to bylo důležitý udělat jako radost a vidět to, jak to na ní působí. Ona milovala dortík Pavlova, tak jsme jí tehdy právě nesli dortík. Asi 20 minut jsme spolu na chodbě vydrželi mluvit a ona byla strašně dojatá. Bylo to moc hezký.

0: když jsem jí dal poslední dárek, když už jsme se neviděli, tak ona mi volala druhý den, děkovala, ale prosila mě, abych si pro ten dárek přišel, že už na tu knihu, kterou jsem jí věnoval, takže už nemá čas. A mě tehdy to strašně jako zamrzelo, nebo jsem si říkal, kde jsem udělal chybu. Až když jsem potom o několik týdnů později zjistil ty zprávy, že je v nemocnici a že umírá, tak jsem zjistil, že ona věděla, že už spěje ke konci a že prostě nemá čas na to číst knihy. Bude mít čas jenom na to odejít a odejít se vším všudy. Když jsem se tam octnul u té rakve, tak jsem si uvědomil, ta Soňa prostě dokázala pro mě úplně všechno. I mě dostat do Národního divadla. Se díky Soně poprvé objevil na scéně Národního divadla. Já jsem si to i přál, i s Mírou Zavičárem, že budeme držet čestnou stráž a ten výbor nás o to jakoby požádali, tak to bylo moc hezký. Bylo to silný, ale bylo to strašně krásný, klidný sejtí přátel a kolegů. Všichni, kdo měli proslovy, tak je protchli i takovým milým humorem, takže to bylo hřejivý a teplý. A když jsme potom vynášeli rakev a mercedeskou odjížděla do Hradce Králové, kde bylo druhý rozloučení v katedrále, tak to prostě bylo takový, že je pořád s náma. To ani nebylo rozloučení, že to prostě bylo jenom potvrzení toho, že se máme strašně rádi.
1: Well, the cold black sea waits for me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore crying more. But the cold black sea waits forever.
2: Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy. Soňa Červená podle Jana Sklenáře. Autorsky připravil Marek Mojžíšek. A ještě připomínám, přátelé, že už za chvíli se na vás těší Stanislav Motl.
3: Český rozhlas 2.
4: A kde si moja?

0: Bláznivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
2: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
3: Jak se chcete do toho domu dostat?
2: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
0: Ale jeho proradnost nezná mezí.
4: Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
1: Hrabě Drákula.
0: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin.
0: Na dvojce.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
7: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
6: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
7: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
6: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další stopy fakta tajemství. Všichni známe karpatského zbojníka Nikolu Šuhaje, ale kdo zná jeho vrstevníka, krajana, rovněž zbojníka Ilka Lepeje? Nikola Šuhaj měl svého Ivana Olbrachta, který z něho udělal romantického hrdinu, jenž bohatým bral a chudým dával. Ilko Lepej nikoho takového nenašel. A přece jeho život, život nepodajného, inteligentního a na tehdejší poměry vzdělaného muže, jehož semlela nemilosrdná kola osudu, je jedním velkým dramatem. Dramatem, který ani po letech nepřestává fascinovat.
6: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Šuhaj nebyl sám.
9: To byly lepejka v šerepin noho, teče kruča červona já až do volovoho. Teče kruča červona.
10: Zpívají se o něm písně. Stal se námětem pro legendy. V tom pozoruhodném kraji Podkarpaty, kde chození po zboji patřilo svého času k místnímu koloritu a kde zbojníci byli místními lidmi obdivováni, uctíváni. Muž se opatrně rozhlédl a pak se dal do běhu. Utíkal noci, jako o život. Bylo 11. září 1934. Z věznice v Leopoldově právě uprchl 39-letý trestanec Ilko Lepej. Za pár hodin dostanou četnické stanice Pěšťany, Trenčín, Nitra, Nové Zámky a Bratislava zprávu s popisem uprchlíka.
6: 179 cm vysoký, ústa souměrná, nápadně hubený. Vrázčitý obličej, vlasy černé, nos špičatý, oči hnědé, obličej podlouhlý. Umí mluvit i rusky a slovensky. Poslední popis jeho oděvu měl bílé kalhoty, modrý kabát, prádlo bílé. Směr útěku patrně do chustu Volovoje. 11. září 1934.
10: Běžel rozlehlou loukou a brzy ho pohltil les. Byl svoboden. Věděl ale, že musí překonat stovky kilometrů. Za každou cenu se chtěl dostat domů, na Podkarpatskou Rus, na vrchovinu, tam, kde se všude kolem vás tyčí hory, po jejich svazích se táhnou poloniny. Ilko Lepej stále utíká nocí. V očích svých pronásledovatelů je zločincem, kterého je třeba, když ne dopadnout živého, tak bez milosti zabít. Nasedněme nyní do pomyslného stroje času a přenesme se do roku 2013. Nedaleko Repiného, u Velké Ryky, pár kilometrů od města Mižhurie, tak se jmenuje někdejší Volovoje, se právě odehrává slavnost. Představitelé města, kraje, včetně řecko-katolického kněze, odhalují bělostný pomník. Je dílem akademického sochaře z Užhorodu, profesora Michaela Bilina. Pomník je věnován právě Ilko Lepejovi. Časy se prostě mění.
5: Krivdženým svým batkom, nespravedlivo zasudženým, on nemohl přimířit se s takým výrokem. Jeho duša prahnula voli české práce, jakou to čas bylo těžko najít.
10: Mezi host je nejvyšší představitel okresu, Ivan Jarema, také starosta Repeného, Jurij Jurty. Rovněž zastupitel Zakarpatské oblasti a města Užhorod, Volodymyr Čubírko. A je to také Josef Nedvěd, Čech, kterého příběh Ilko Lepeje zaujal natolik, že už několik let pátrá po jeho osudu. Kde jsou vlastně kořeny jeho zájmu?
11: Těch impulzů byla samozřejmě celá řada. Mě podkarpatská Rus jako taková přitahovala vždycky, protože zaprvé zde pracovali mý předkové, někteří z předků za první republiky, a potom nemohlo se tolik cestovat, takže jsem četl rád a vždycky Karel Čapek, kdo by neznal Hornubala, Juraj Čupa, Ivan Olbra, který dával lidské osudy dohromady, a příběhy Julius Komárek, příroda, krajina, zvěř a především mistrné vyprávění Jaromíra Tomečka, který skloubil vlastně tu přírodu a ty lidské osudy. Mimořádně nádherným jazykem umí vyprávět tyto příběhy. A on měl tuto zem velice rád s tím, že mohl vyprávět autenticky. On zde pracoval 15 roků na Podkarpatské Rusy, prvně v Dercenu, u maďarských hranic jako notář, a později od roku 1933 do roku 1939 jako vrchní notář ve Volovém. Navíc on o Ilku Lepejovi napsal vlastně dva příběhy, knihu Mezi dvěma vystřely, potom ještě Prales nekvete růžemi, kde popisuje celé to vyšetřování, průběh toho zboje a tak dále. A on jako první vyslovil domněnku v té knize, že došlo k odsouzení Ilka Lepejem zcela neprávem.
10: Vydejeme se nyní po stopách Ilko Lepeje, současníka legendárního Nikoli Šuhaje. Co vlastně předcházelo jeho dramatickému útěku z Leopoldovské věznice? A proč se do vězení dostal? A vůbec, kdo to vlastně byl Ilko Lepej? Pátrání začínáme v Bižhuri, v někdejším Volovém. Jsem nyní v místech, kde kdysi stávala chalupa Jurije Lepeje. Byl to starosta města a také jeden z nejvlivnějších a nejbohatších lidí. Jurij Lepej měl 4 dcery a 4 syny. Jedním z nich byl Ilko Lepej, pozdější poslední karpatský zbojník. Z kapsy vytáhnu kopii starého zažloutlého snímku. Jsou na ní svatebčané. Většina z nich je v národních krojích. Uprostřed svatebčanů sedí novomanželé. Krásný pár, krásná žena, spíš ještě dívka, krásný muž, Ilko Lepej. Opět má slovo Josef Nedvěd.
11: Ilkovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádně dobrého vzdělání, takže on měl dobře číst, psát, počítat, což nebyl zrovna standard, kdy většina lidí byla negramotných, a později o něm, jak třeba Tomeček, tak novináři i policie nebo zápisy z Leopoldova hovoří, že nad ostatní vynikal gramotností, rozhledem a povahou. Takže byl to velice vzdělaný člověk. Ve věznici v Leopoldově, v trestnici, jak se říkalo, tak hrál velice dobře a rád šachy a přímo v tom vynikal.
10: Tedy na rozdíl od Nikoli Šuhaje, který byl negramotný a pocházel z velmi nuzných poměrů, Ilko Lepej byl mezi Rusiny něčím jako intelektuálem. Svatební fotografie Ilko Lepeje, na kterou se právě dívám, pochází z roku 1922. Ilkovi bylo tehdy 27 let. Jeho ženě Marii, dceři starosty z Ljuzjanského, bylo 17. Kromě toho, že uměla číst a psát, byla i, jak pamětníci vzpomínají, velmi inteligentní a bystrá. V době svatby měl Ilko Lepej za sebou vojenskou službu, také první světovou válku. Hovoří se o tom, že si tu vysloužil jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Po svatbě se Ilkovi a Marii postupně narodili 3 děti, 2 dcery a 1 syn. Opět hovoří Josef Nedvěd.
11: Ilko hospodařil na rodinném statku, zapojil se i předpokládám přes otce do politiky, kde byl okresním sekretářem Kurťakovy strany a ve svazu zemědělců, nějaká jako agrární strana jakoby místní. Takže na poměry si, myslím, žil dobře a byl uznávaná autorita.
12: Tady je zapotřebí malé odbočení. V roce 1919 se tehdejší Podkarpatská Rus stala součástí Československé republiky. Šlo o chudou a velmi zaostalou zemi. Nicméně Podkarpatská Rus měla v příštích 19 letech zažít roky vzestupu. Postupně tu, například v hlavním městě Užhorodu, vyrostly vládní a správní budovy, otvíraly se nové školy, vznikaly silnice, železnice, také nemocnice. Sebevětší investice však nemohly překonat bídu, která tu byla. Mezi hlavní kritiky tehdejší československé moci patřil poslanec Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus Ivan Kurťak. A mezi nejbližší Kurťakovi spolupracovníky patřil právě Ilko Lepej. V rodině se dodnes traduje, že právě Ilkovy politické aktivity byly trnem v oku tehdejším československým úřadům. Kromě toho právě v této době dostal Ilko Lepej šanci získat větší část peněz. Zásluhou dědictví po bratrovi, který kdysi odešel do Spojených států amerických, a co by důstojník americké armády padl v první světové válce, v bitvě na Marně. Měl uzavřenou velmi dobrou pojistku. Hovoří se o částce několika set tehdejších československých korun, což byla na tehdejší poměry a navíc na Podkarpatské Rusy astronomická částka. Co se tedy dělo dál? Ptám se opět Josefa Nedvěda.
11: Bratr tam vyjmenoval, komu to všemu přijde rozdělit, a protože v době odchodu Jilko byl v Peřince ještě, tak se na něj hold nedostalo. A dostali bratři, sestry, otec největší polovinu, Jilko nedostal nic a notáři mu poradili samozřejmě, že ten jeho podíl je obsažený v otcově podílu. Jeho otec, mimo to, že byl bohatý a určitě chytrý člověk, tak ho popisují jako až panovačného, krutého a zlého člověka. Takže Ilkovi podíl nedal a došlo k roztržce, už řekněme celoživotní. A protože Ilko byl člověk, který takový, prostě byla to pro něj ponížení, potupa určitá, kdy všichni sourozenci jsou bohatí a v této chvíli na něj se nedostal.
12: Tehdy se Ilko Lepej vydal do Prahy, aby navštívil americké velvyslanectví a zjistil, jak to s dědictvím po bratrovi vlastně bylo. Za měsíc se vrátil s nepořízenou. Hned poté byl ovšem zatčen československými četníky. Kvůli obvinění, že 15. září 1926 přepadl ještě s jedním člověkem bratry Zelmana a Josefa Einhornových. V procesu, který se odehrál v Chustu, byl Lepej vylíčen jako ten největší zločinec. Před sebou nyní mám, kromě několika dalších dokumentů, zdůvodnění rozsudku nad Ilko Lepejem. Je to i tato poněkud šalamounská věta.
6: Obžalovaný Ilko Lepej zastřelil Zelmana nebo Josefa Einhorna, nebo oba dva.
12: Jediná svědkyně, Jenta Einhornová, hovořila o dvou maskovaných mužích se začerněnými tvářemi, kteří vnikli do domu Einhornových. Jak poznala, že vrahem byl zrovna Ilko Lepej, prý podle vysoké postavy. Soudu toto jediné svědectví proti Lepejovi ku podivu stačilo. Josef Nedvěd doplňuje.
11: On psal žádost o to, aby se provedla rekonstrukce a on měl celou řadu svědků. V té době, kdy proběhly ty vraždy a loupeže na Podkarpatské Rusy, tak on píše, že ho legitimovalo několik četníků. Popisuje Kralovany, že tam probíhalo hasičské cvičení, že byl kdesi v hospodě, kde mu podávali vodu nebo pivo, že si někde na nádraží řekl kupovat cigarety. Takže byl schopen prokázat, on to tam docela hodně podrobně popisuje, že v té době tady nebyl, ale měl alibi, ale bylo to zamítnuto.
12: Ilko Lepej je odsouzen k 15-letému žaláři. Je uvězněn v Leopoldově. První roky tráví na samovazbě. Od počátku je však vzorným trestancem.
11: Asi si dokázal spočítat při té své inteligenci, že pokud má přežít a má mít šanci na dřívější propuštění, tak musí být zorný vězeň. Takže vykonával tu práci, kterou dostával. Všichni ho chválí, na to jsou dokumenty, že ho popisují jako člověka, na kterého je mimořádný spolek, že jeden z mála vězňů, kterému můžou věřit, spolehnout se na něj a tak dál. Takže on dosáhl tímto chováním celé řady úlev a pracoval docela svobodně, potom v kravíně se staral o kravy, o koně a tak dál a využil příležitosti, kdy utekl. No, ten podnět, ta korespondence byla skartovaná osobní z toho vězení, nicméně prokázáno, píše Jaromír Tomeček, že dostával dopisy od dobrých přátel, anonymně samozřejmě a snad údajně od jeho otce, že za jeho manželkou chodí nápadník, milenec a možná, že souhra víc okolností, jeden takový dopis mohl hrát velkou roli, velký podnět k tomu, že prostě se zebral a utekl, když se naskytl.

0: U trestnice v Leopoldově chovanec Ilko Lepej z práce. Hlášení bylo učiněno ve 20 hodin. Přes všechny snahy je zatím pátrání po chovanci Ilku Lepejovi bezvýsledné.
1: Do pátrání se dokonce zapojila také letadla. Ilko Lepej se prý v jednom okamžiku před letadlem schoval do močálu a několik minut dýchal jen pomocí stébla, jehož druhý konec byl nad hladinou. Mezi dokumenty je možné najít hlášení zemského četnického velitelství v Užhorodu o tom, že dne 5. října 1934 se Ilko Lepej objevil doma. Z Leopoldova do Volového, do dnešního Mižhorie, je to zhruba 1000 kilometrů. Jestliže tedy Ilko Lepej uprchl 11. září 1934 a tady byl viděn 5. října téhož roku, znamená to, že musel v průměru ujít denně 40 kilometrů. Ilko Lepej však pochopitelně doma být nemohl. Stal se pronásledovaným štvancem, který přespával, kde se dalo. Tehdy se spojil s Jurou Klevcem. Ten byl v širokém okolí známý, co by velmi zručný řemeslník. Na zbojnictví se dal poté, co byl obviněn, že ukradl nějaké nářadí. Od začátku to však tvrdě popíral. Když ho četníci odváděli, podařilo se mu uprchnout. V Repiném dodnes žije jeho syn, Jura. I on se zúčastnil odhalení pomníku Ilko Lepejovi. Jura Klevec mladší, dlouholetý předseda zdejšího zemědělského družstva, je i ve svých 79 letech neuvěřitelně vitální člověk. Štíhlý, šlachovitý, s bílým knírkem v opalné tváři. Má charisma, spoustu energie.
2: A tatínka se asi nepamatuje teda vůbec, kolik mu bylo roku?
3: Já mal 5 roku, vin mě neviděl navíc. Vin chodil taky s Lepejom, rázom chodili a mě neviděl. Ale já ho nepamětaju, bo i 5 roku nebyl.
2: No a jste tatínkovi podobný?
4: Dobrý, originál.
2: Jo. To vám říkala maminka, jo?
4: Fotografie.
2: No jo, originál.
1: Pak mi Jura Klevec ukazuje pomačkanou fotografii. Vidím mladého muže ve vojenském stejnokroji. To je jeden z mála snímků, který po jeho otci zbyl. Ptám se Jury, jestli je svému otci podobný i povahově. Co mu na toto téma řekla třeba jeho matka?
3: No, hovorila, schožím tak na věc, schožím. Já spokojný, vín mají byl takový emocijný, takový. No, když hovoril, že oby nezbrala bohatstvo, starala se, aby mě učivša.
1: Ilko Lepej a Jura Klevec začali chodit po zboji. Na jejich vrub se přičítá například přepadení a okradení skupiny českých turistů. V očích místních lidí však byli spíše hrdiny, kteří bohatým brali a chudým dávali. Pak ale došlo k tragédii. Stala se v době, kdy byl hon. Zúčastnil se ho také český lesník Maximilián Jiroušek. Ten narazil na dva muže ozbrojené puškami. Byli to Klevec a Lepej. Na honu byl také již zmíněný notář a později slavný český spisovatel Jaromír Tomeček. Podle Tomečka, který Jirouška důvěrně znal, lesník na oba muže namířil zbraň a vyzval je, ať se vzdají. Pokračuje Josef Nedvěd.
5: Když střelil Klevec, netrefil Jirouška, pál Jiroušek, pak střílel jako třetí v pořadí Lepej a Jirouška zasáhl. Takže Jiroušek odvezli ho potom do nemocnice, operace, ale vykrváce. A tam dobře popisuje Jaromír Tomeček, že měl zásnou krevní skupinu a lidi docela těch věcí asi jim nerozuměli, aby někdo daroval krev. Takže vykrvácel a zemřel. Takže de facto on tady říká, že to bylo jednání v sebeobraně. Vzdát se v té chvíli pro Ilka Lepeje nebylo možné, protože už nebyla cesta zpátky pro něj. Byl uprchlý vězeň, teď na něj naházeli celou tu řadu loupeží, ublížení na zdraví, byť to nebyla pravda, už by mu to nikdy neodpáral, takže pro něj vzdát se nebylo možné.
1: Četníci pak Lepejovi vyhlásili krvavou pomstu. Na jeho hlavu vypsali odměnu 1 000 korun, což byly na tehdejší dobu a hlavně na chudou podkarpatskou Rus opravdu velké peníze. Desítky četníků se vydali po Lepejově a Klevcově stopě. Dobový tisk psal.
0: Četníci svírají banditu Lepeje na pohraničních Poloninách. Přijeli dva autokary četníků z Berehova a Užhorodu. V 8 proudech se postupovalo. Četnictvo postupuje do lesů na Poloninu Stoupu na sever k polské hranici. Všechny přechody jsou obsazeny. Četnické oddíly jsou zbytku lupičské tlupy na stopě. Dnes nebo zítra padne rozhodnutí. Dostane cela číslo 19 v Leopoldovské trestnici zpět svého trestance, anebo Ilko Lepej přece jen opět unikne.
1: Poslední zátah na oba zbojníky se měl odehrát právě v údolí u řeky, které tu dnes říkají Repinka, kde se právě nacházím. Do pasti vlákal oba zbojníky Klevcův bratr, kterého zaujala nabízená finanční odměna. Je 14. září 1935, krátce před půlnocí. Ilko Lepe měl prý zlé tušení a na schůzku s Klevcovým bratrem jít nechtěl. Byl to ale právě jeho zbojnický druh, který ho přemluvil. Prý se nemá bát. Jakmile vyšli z lesa a objevili se na polonině, uslyšeli štěkot psů. Byli v pasti. Ilko Lepe okamžitě vystartoval a běžel dolů k řece. Bohužel svítil měsíc, takže se Lepej stal pro četníky snadným terčem. Novináři později psali.
0: Lepej, ozbrojený puškou a pistolí, se zuřivě bránil a opětoval střelbu. Svého druha Klevce, který nepochybně utrpěl lehčí zranění, při útěku k řece ztratil. Lepej se obratně proplétal keři a zmizel z dostřelu. Oba lupiče v nastalém zmatku nebylo možno vůbec pozorovat. Četnické hlídky stíhaly Lepeje a dostali se za ním k silnici před řeku, kde přestřelka byla nejsilnější. Lepej byl zasažen několika střelami, namáhavě utíkal dál a stále se bránil.
1: Ilko Lepej, štvaný 80 četníky, běhl do řeky a snažil se jí přebrodit. To se mu nakonec podařilo. Ještě se chtěl dostat na protější skálu. To už měl ale v sobě 7 střel. Tu osmou si údajně způsobil sám, svým revolverem. To když pochopil, že nemá šanci na únik. Jura Klevec se štěstím unikl. Jeho syn mi vyprávěl, že nad ránem se objevil u svého bratra, který zradil. Údajně mu měl říci, Ivane, já myslím, že si to neudělal proto, že bys byl zlý, ale udělal jsi to proto, že jsi blbý. Mohl bych tě klidně zabít, ale neudělám to, protože jsi prostě blbý. Zabití Ilko Lepeje byla událost. Četníci s Gustem nafotili i jeho prostřílené mrtvé tělo. Dívám se na starou fotografii a je mi zvláštně, jako kdyby se tehdy někdo chtěl chlubit ulovenou trofejí. Zpravodaj novin AZ Linek napsal.
0: Lepej, poslední loupežník. Pitva zjistila, že Lepej byl dobře živen. Dlouhá postava vyvinutých svalů, hruď poněkud vpadlá, vysoké klenuté čelo, silné čelisti. V neděli večer se dlouho četli u mrtvoly modlitby za mrtvé.
1: A ještě jeden článek z dobových novin.
0: Lepej je sice mrtev, ale vrchovině stále hrozí. Lidé ve Volovém, kterým řádění Lepejovy tlupy už nebylo příjemné, nyní propadají starému kultu mučednictví. Pastevci vyprávějí o Ilkovi a již si přidávají, takže hned druhý den po pohřbu vznikly legendy. Někteří řecko-katoličtí věřící reptají proti tomu, že vrah Lepej byl pohřben s církevní poctou za účasti kněze uprostřed hřbitova. O Klevcovi není do večera bezpečných zpráv, ale přesto velká výprava za ním se koná. Začíná se v noci, aby jeho donašeči nemohli uprchlíka vyrozumět o pohybech četnictva.
1: A další novinová zpráva o prchajícím Klevcovi.
0: Většina četnické pohotovosti z Volového a hlídky stíhající Lepeje pokračovali po celou neděli ve stíhání Klevce, lupiče hbitějšího a surovějšího, než byl Lepej. O tomto stíhání odpoledne není ve Volovém přesnějších zpráv. Očekává se však, že srážka s Klevcem bude ještě dramatičtější a nebezpečnější.
1: Dochovala se také fotografie z Lepejova pohřbu. Je pořízená z dálky a průvod zachytil zřejmě některý z četníků. Obřad byl přísně sledován. Četníky zaujala jistá malá dívenka, která na Lepejovu rakev hodila kytičku lučních květů. Hned druhý den byl její otec povolán k výslechu a musel zdůvodnit, co tím vlastně jeho dcera myslela. Procházím se nyní po rozlehlém mižurijském hřbitově. Kde byl Ilko Lepej přesně pochovaný, to už nikdo neví. Podle dobových zpráv to prý mělo být někde uprostřed. Na jeho hrob se tedy dávno už zapomnělo. Ovšem jeho legenda stále žije a je čím dál více romantičtější. A jaký byl osud Jury Klevce, kterému se, jak už víme, podařilo z obklíčení četníků uniknout? Někdo říká, že zmizel desi v Polsku a odtud se snad dostala do Ameriky. Jsou ovšem hlasy, že se dostal do tehdejšího Sovětského svazu. Údajně za války vstoupil do naší východní armády a padl při Karpatsko-Dukelské operaci. Faktem je, že v seznamu padlých československých vojáků opravdu jméno Jura Klevec figuruje. Dokonce se shoduje i jeho jméno po otci. Stále to však nemůže být bráno jako důkaz. Nicméně, pokud by to byla pravda, dostal by celý jeho příběh velmi zajímavou tečku. Vrátíme se ale do přítomnosti. Slavnost končí. Lidé se rozcházejí. Bílý pomník svítí do širokého okolí. Také jeho nápis. A zajímavý citát. Osud je silnější než vůle. Tenhle nápis vymyslel právě Josef Nedvěd.
5: Jilku Lepej nebyl plánovitě žádný zločinec, vyvrhel, kriminálník a určitě chtěl prožít svůj život řádným životem a o tom svědčí celá řada věcí a měl na to v uvozovkách dobře našlápnuto vzdělání, postavení, jakýsi majetek, politika a tak dále, podpora a určitá oblíbenost. Takže on se snažil žít, ale prostě asi souhra náhod, ten osud zasáhl a nepřejícní lidé samozřejmě, ale tady se ukázalo, že někdy ten osud je silnější jak ten člověk. A takže proto ten nápis na tom pomníku osud je silnější než vůle.
1: Co vlastně způsobilo, že se Ilko Lepej vydal na cestu, která ho nemohla dovést jinam, než do náručí smrti? Kde se stala chyba? Byla to jeho pověstná nepodajenost, politické aktivity, nespravedlivé odsouzení, anebo obyčejná mužská žárlivost?
3: To byly lepejka v šerepi noho, teče kruťa červona já až do volovoho. Teče kruťa červona já až do volovoho.
1: Jedno je jisté, příběh Ilka Lepeje bude i nadále plný tajemství. Stejně jako tajemnou zůstane svým způsobem i ta jedinečná, zvláštní a jakoby do sebe zahloubaná země Podkarpaty. Země, kterou tolik miluji a do které se tak rád vracím.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Šuhaj nebyl sám ze seriálu Stopy fakta tajemství. Autor pořadu Stanislav Motl, spolupráce Vladimír Příkazský, Daniel Moravec a Tomáš Kzelhofer.
7: Radioservis představuje
8: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
9: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
8: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
9: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
8: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
10: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskýcíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.
13: Zlaté časy s Václavem Koptou.
14: Krásné dopoledne, moji milí. Právě byl přistaven zvláštní vůz na pravidelné rozhlasové lince Praha Dejvice směr Zlaté časy a na jeho palubě vás vítá váš řidič a steward v jedné osobě Václav Kopta. Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. Autorem dnešního citátu je Sigmund Freud. A ten řekl: neexistuje zdravý člověk, pouze špatně vyšetřený.

0: úvodu dnešních Zlatých časů se představili kytarista Miroslav Kefurt a také Joe Tex. Před několika dny jsme dokončili natáčení už čtvrté řady velice populární pekařské soutěže, či chcete-li show, která má za úkol jedinou věc pobavit diváky a takovou laskavou formou je přimět, aby se třeba mimo jiné poohlédli po receptech z rodinných kuchařek, potom umění našich babiček a prababiček. Zkrátka je to takový pro nás moderátory příjemně strávený čas ve stanu, který krásně voní vanilkou, šlehačkou, samozřejmě čokoládou a dalšími lahodnými věcmi, které si člověk jako toho pomyslného čerta musí držet na řetězu, aby se to příliš neprojevilo třeba na jeho váze. Mám s tím osobní, hluboké a letité zkušenosti. Ostatně o tom bude za chvíli ještě řeč. Ale proč o tom vyprávím? Součástí, už po druhé, tedy součástí této soutěže, je také speciální díl, takzvaně charitativní, který během vysílání upozorňuje diváky na tu možnost přispět na dobrou věc, a sice na sbírku Pomozte dětem. No a vždycky uvítáme při té příležitosti ve stanu několik známých osobností. Já nebudu uvádět jejich jména, i když ta soutěž poběží až možná skoro za rok. V každém případě to nechám jako překvapení. Jediné, co vám mohu prozradit, je, že tento speciální charitativní díl bývá velmi zábavný. A to se stalo i tentokrát, protože součástí toho osazenstva bývají lidé, kteří mají smysl pro humor, umí si udělat legraci i třeba z toho, že jim to peče moc nejde, a často se nám stane, že do toho stanu přichází úplný nováčci, jakýmkoliv kontaktem s pečením, s moukou, droždím a podobně, zkrátka nepolíbení. A taková sestava se sešla i tentokrát. Nasmáli jsme se, užili jsme si dva dny a já jsem byl nadšený z toho, kolik dobré vůle se sejde mezi tolika známými tvářemi, které mají opravdu minimum času a přesto za námi přišli podpořit tento bohulibý charitativní speciál, a jak říkám, bylo opravdu veselo. Ale proč to celé vyprávím, je ten okamžik, který vám, když dovolíte, popíšu. Přesněji řečeno, pokusím se ho popsat, protože obrovskou nevýhodou rozhlasu je, že vám nemůžu pustit autentický záznam toho okamžiku, který se v rámci natáčení úvodu tohoto speciálního dílu odehrál. Jeden z kolegů, konkrétně Josef Maršálek, natáčel na svůj mobil, jakoby tušil, že se odehraje něco výjimečného. No a to se také stalo. Totiž záměrem scénáristů bylo, aby moderátoři, tedy Tereza Bebarová a moje maličkost s krásnými kyticemi, vyhlíželi v zámeckém areálu příjezd symbolu této sbírky. A to je, jak možná tušíte, kuře. To kuře je vlastně takový maskot, jaké známe třeba ze sportovních utkání, a ten kostým, do kterého se figurant musí obléct, je poměrně těžký, špatně se v něm pohybuje, má velice omezenou možnost výhledu, tam je jenom taková nepatrná síťka a nemá člověk možnost jakéhokoliv například periferního pohledu a navíc vůbec nevidí pod sebe. Ale záměr zněl, že přijíždí autobus, moderátoři vítají celou skupinu kuřat a se slovy čím víc kuřat, tím líp pomáháme přeci dětem, na povel režiséra měla ta kuřata vystoupit z toho poměrně malého autobusu, spíš by se řeklo mikrobusu. Jenomže problém byl v tom, že ty molitanové těžké kostýmy se nejdříve nacpaly bez figurantů do autobusu, pak nastoupili dobrovolníci, na které kostymérky navlékly ty objemné, obrovské kostýmy. Navíc každé to kuře zdobí ještě velikánský nafukovací záchranný červeno-bílý kruh. No a pak už takové to klasické. Připravíme se, kamera, klapka, akce. Moderátoři pronášejí pohnutá a dojatá slova o účasti tak velké skupiny kuřat a na pokyn režiséra Kuřata ven se odehrála jedna z nejkomičtějších scén, těch nechtěných, jaké jsem snad kdy byl svědkem. Totiž úzká a malá dvířka tohoto mikrobusu neumožňovala těm nešťastným figurantům v obrovských kostýmech žlutých kuřátek bezpečně opustit palubu toho autobusu, a to, co se odehrálo, No, v rozhlase to popíšu jen stěží. Vypadalo to totiž, že kuřata celou cestu za námi na zámek se posilovala něčím ostřejším, protože vlastně ani jednomu kuřátku se nepodařilo bezpečně opustit ten autobus a v dobré vůli zachovat takový ten komický, roztomilý, hopsavý pohyb. Vypadla všechna kuřata jakoby po hlavě ven a dole na zemi na tom trávníku vytvořili takovou společnou, velice nepřehlednou, žlutou hromadu zmítajících se molitanových koulí. Do toho se ozývalo praskání těch nafukovacích záchranných kruhů a věřte, že ten zvuk ucházející z těch kruhů vůbec nepůsobil tak, abych řekl, no, zkrátka nepůsobil, že by měl diváky povzbudit k ještě k vyšší účasti na podpoře sbírky pro dobrou věc. Byla to neuvěřitelně skoro až čeplinovsky zaranžovaná scéna, která byla kouzelná právě v tom, že byla nechtěná, že byla nepřipravená a kdybychom to měsíc zkoušeli a nutili kuřátka, aby se zachovala takto komicky, nikdy by to nevyšlo. Škoda, že jste tam nebyli s námi, ale i tak jsem rád, že jsem vám mohl tento vzácný charitativně komický až groteskní okamžik zprostředkovat v rámci Zlatých časů. Yves Montand, pravidelný, ale nepříliš častý a o to vzácnější host v našem pořadu.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Tak takhle krásně, dámy a pánové, zpíval Yves Montand, mimochodem jeden z nejcharismatičtějších francouzských herců a zpěváků, kterého vždycky velice rád ve zlatých časech připomenu. Mám za sebou báječný den strávený v rámci oslav 75. výročí veřejné dopravy ve městě Děčíně. Já jsem vám byl zase šťastný jako malý kluk. V Děčíně totiž uspořádali velkou oslavu, která byla plná spokojených návštěvníků, připomněla tu velkou tradici veřejné dopravy v tomto severočeském městě a já jsem znovu oprášil svou autobusáckou duši, protože těch unikátních kousků tam pro mě, a zdaleka nejen pro mě, bylo přichystáno opravdu nepřeberně. Já jsem se poprvé například svezl v předchůdci slavného RTO v autobuse z roku 1947, rovněž z dílny návrháře a karosáře Sodomky. To je také legendární autobus RO. Připomínám rok výroby 1947. Autobusy jezdily v pravidelných rozestupech po celém krásném Děčíně nahoru dolů. Vše bylo báječně zorganizováno, volný průjezd, lidé mávali a já jsem zcela spokojen a nadšen sedával při každé té jízdě vedle řidiče a byl jsem vybaven takovým přenosným mikrofonem i s reproduktorem, trošku taková modernější verze megafonu, pamětníci určitě pamatují. No a jezdili jsme po tom Děčíně a já byl šťastný jak malý kluk, protože jsem zase znovu zjistil, že ty autobusy pro mě znamenají víc, než si člověk troufá přiznat. To vzrušení z toho, že ten stroj po tolika letech je schopen takhle elegantní, bezpečné a v podstatě často i rychlé jízdy, to mě úplně nadchlo. Svezl jsem se v mnoha a mnoha nejrůznějších strojích, vyfotil se se spoustou lidí, i šotoušů, to je název pro podobně postižené jedince, jako jsem já. Mimochodem už si tam v Děčíně vychovávám jednoho zvláštního chlapce, který vždycky, když se v tom městě objevím, na mě někde čeká, takový tichý blondáček, Jarda, já doufám, že třeba nás poslouchá, tak Jaroušku, mávám ti. On už odmala postává u těch dopravních podniků a už teď se seznámil s řadou řidičů i s panem ředitelem a myslím si, že v Děčíně roste nová generace budoucích řidičů, protože právě z řad takových nadšenců, jako jsem býval kdysi i já, se rodí ti nejlepší zaměstnanci, kteří se té kulaté lopaty, jak se říká v té branži volantu, chytnou a drží se jí celý život, protože řídí jako srdcaři. No tak všem tam držím palce, ale ještě jsem vám chtěl říct, že za mnou přišel jeden starší pán v dokonale padnoucí uniformě, někdy ze 60. začátkem 70. let mohla být vyrobená. A on mě poprosil při té jedné jízdě, jestli bych třeba nezaspíval šoférskou. Většina z vás, tedy pamětníků, jistě ví, o jakou píseň se jedná. Je to písnička v podání Josefa Becka, ústřední melodie legendárního filmu Florence 1330. Já jsem si s tím nevěděl rady, protože ty autobusy staré jsou dost hlučné. A pak jsem si vzpomněl na ten moderní megafon. Rychle jsem našel tu písničku ve svém mobilu, mikrofon jsem přiložil k telefonu, zesílil jsem na plné pecky, vstrčil jsem to do toho salonu, ten reproduktor, a to vám teprve bylo něco. To byl umocněný zážitek. Josef Beck zpíval na celé kolo, já jsem se k němu přidával. Ta bílá dálka, to je láska má, já jedu k ní a ona vstříc mi běží a tak dále, pamětníci vědí. A bylo nám krásně a i slzy jsem zahlédl v očích jednoho ze starších kolegů šoférů a já jsem pochopil, že tohle povolání se musí dělat srdcem a ne peněženkou. Ostatně ono je to pak znát i na té jízdě. Byl to krásný poetický den a pro ty, kteří nemají takhle vřelý vztah k autobusům, chápu, že mi asi moc nerozumí, ale věřte mi, že to myslím upřímně. Máme tady další hudební číslo dnešních zlatých časů a přichází Ronnie Duff a jeho píseň Tell Me Tomorrow. Příjemný poslech.

Ve zlatých časech, které posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, dospíval Ronnie Duff. Na začátku, když jsem hovořil o stanu plném sladkého pokušení, věděl jsem, proč to říkám, protože víte, já vždycky jednou za dva roky slibuju sobě, rodině, ale i své lékařce, že tentokrát se budu snažit zdržet se ochutnávání a nejrůznějšího pokušení, které je na každém kroku. A ono to natáčení trvá déle jak měsíc a já jsem opět zklamal. Já se k tomu přiznám, jsem tu mezi svými přátelé. Ano, nemám silnou vůli a znovu jsem mlsal, ochutnával. Nešlo to vydržet. Je to tak silné, to vábení, že jsem prostě tomu pokušení podlehl. A i když jsem pravidelně přivážel vzorky toho, co zbylo a o ty vzorky se postaral zbytek rodiny, i tak jsem si mlsnul tu a tam něco během toho natáčení. Poslechněte si, jak jsem začal tak podivně mlaskat na rozhlasový mikrofon. Ano, takhle funguje podvědomí. Pouhá vzpomínka či zmínka o těch týdnech strávených mezi těmi dorty, dezerty, roládami, buchtami, koláči a já nevím čím vším ještě. No, dělá to se mnou svoje. A já jsem se rozhodl, že když si nedokážu poručit sám, musím se tedy svěřit do rukou odborníků. Jsem totiž slaboch a předešlé diety nekončily úplně nejlépe. Kdysi jsem byl jedním z průkopníků takzvané krabičkové diety. To dopadlo tak, že jsem v průběhu toho v uvozovkách dodržování této diety přibral asi 4 kila, protože jsem tak nějak měl hlad, že ano, a ono to nešlo dohromady s tím denním režimem hereckým, takže přes den jsem tedy vydržel na těch třech krabičkách, to je pravda, možná na jedné, to už si nepamatuju. V každém případě na konci tohoto cyklu jsem měl o 4 kilogramy víc, než byl předpokládaný úbytek váhy. Bylo to velké fiasko a myslím, že ta firma, která mě zdarma zvolila jako svou tvář, že už neexistuje, že nevykročili úplně pravou nohou a že vlastně tvář této kampaně nebyla zvolena úplně nejlépe, tím myslím svoji maličkost. No, pak jsem zkoušel nejrůznější diety na bázi, teď už nevím, jak čeho, uhlohydrátů, nebo já ani nevím. Vzpomínám si, že i několik týdnů jsem docházel do jistého studia, kde mne jedna velmi laskavá paní v dobré vůli, že mi pomáhá, mě vždycky půl hodiny rvala do takového obřího neoprenového obleku, velice neforemného a nepohodlného. No a když mě proměnila v tohoto obřího mloka, či spíš ropáka, tak mě umístila na ten běžecký pás a postupně zvyšovala rychlost. To vám bylo tak ponižující a hanebné vidět dospělého tlustého muže, jak je oblečen jako takový nemotorný potápěč, či spíš kosmonaut a snaží se běžet odnikud nikam. Pod nohama mu jíždí ten pás a jediný efekt, který to mělo, že jsem se pravda tedy hodně spotil, ale vždy jsem se vysílil tak, že jsem okamžitě odtamtud odjížděl doplnit nějaké ty kalorie a vlastně se to nezměnilo ani o deko. No a tak jsem se rozhodl, že se svěřím do rukou odborníků tentokrát, tak mi držte palce. Nebojte se, nejedná se o žádný internetový podvod, tak jak se o tom teď všude píše a mluví, že nejrůznější celebrity po celém světě záhadně a rychle hubnou. Já jsem pod dozorem lékařů a musím říct, že zatím se to vcelku daří. Neschodil jsem ještě ani dekagram, ale je pravda, že ten rozpapaný tygr, který neustále křičel v mém žaludku, že má hlad, tak jakoby poslední týden zmlkl. Nevím, jestli spí a čeká na další útok. V každém případě už se nějaký čas neozval, tak ho nebudeme rušit. Co říkáte? Hezky potichu, vzpomínkově si pustíme největší hit, možná jeden z největších hitů, zpěváka, překladatele, báječného muže, šansoniéra a také mého profesora z Pražské konzervatoře, pana Rudolfa Pelara. Moc rád na něj vzpomínám, tak pojďte se mnou. Ta píseň se jmenovala Červená érovka.

se patníky, jak si to kolem šinu. Chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to je...

Tak to byl Rudolf Pellar ve Zlatých časech. Mnozí z vás, kteří pravidelně posloucháte Zlaté časy, myslím, že víte o mé vášni prohledávání starých archivů a o tom, jak jsem posedlý kouzlem starých krabic od banánů. Krabice od banánů, to je fenomén nejen naší rodiny, vždycky, když se schylovalo k malování, případně k nějakému stěhování, ke kterému naštěstí nikdy nedošlo, přišly ke slovu krabice od banánů a do nich putovalo vše, co mělo zmizet z našeho pohledu. No a ty krabice byly postupně ukládány na různých tajných místech našeho domu a že jich tady je. A díky tomu se mi čas od času, jako nějakému slavnému archeologovi, podaří objevit nějakou další jeskyni, takovou tu pohřební pomyslnou komoru, jako v Egyptě. No a panečku, to je pak radosti. Zrovna nedávno jsem takhle objevil plnou krabici svých dětských knížek, tedy knížek, které se po generace dědily už od mých rodičů, tedy ze 30. let. Můj táta se svým bratrem, když byli malí, tak to jsou opravdové poklady. Jeník hledá vysílačku RKO a podobně. To víte, to je tak něco neuvěřitelně autentického, že už jenom pohled na ty obrázky, které se vám tak jako tak vryjou na celý život do paměti a neviděli jste je třeba 50 let a pořád tam ty detaily třeba těch ladových obrázků jsou, to vám je úžasný pocit. O tom už jsem ale ve Zlatých časech hovořil několikrát. Já vám teď chci se přiznat k tomu, že jsem objevil podobnou krabici, která neskrývala tedy dětské knížky ani mladé hlasatele či čtyřlístky, ale zřejmě rukou mé maminky tam byly ukryty poklady, takové ty dětské dárky, které děti nosívaly a možná stále nosí maminkám, dříve tedy k Mezinárodnímu dni žen a dnes tedy ke dní matek, je to pořád stejné. A je krásné, jak se na těch malých vlastně artefaktech projeví talent, případně naprostý nedostatek výtvarného talentu těch jednotlivých autorů. Mezi děti, které nebyly obdařeny výtvarným talentem, patřím už od narození já. Je to nespravedlivé a je to zvláštní, protože můj otec celý život toužil po kariéře malířské, hlásil se na akademii, byl žákem Františka Tichého. Můj bratr vystudoval grafickou školu a celý život pracuje jako výtvarník, je velice zručný grafik a od dětství se tato jeho dispozice projevovala tím, že dělal svými obrázky radost všem. Ať už v lidové škole umění, učitelkám na základní škole, mamince, zkrátka všem. Moje obrázky už takovou radost a nadšení nevyvolávaly, proto možná skončily na dně té zaprášené krabice a říká se tomu smíšené pocity. Já, když jsem ty v uvozovkách poklady, které moje dětská ruka kdysi vytvořila, když jsem je postupně vytahoval z té krabice, no, hodně jsem přemýšlel o tom, jestli se mnou bylo úplně všechno v pořádku v dětství, protože třeba například obrázek, takové divné mastné fleky, které na první pohled vypadaly jako kdyby třeba válec přejel velký rybízový koláč na černém asfaltovém povrchu, tak pravděpodobně to měla být kytice a bylo to vytvořeno za pomocí voskovek. Vzpomínáte na tu zvláštní magickou vůni takových těch podivných mastných pastelek, se kterými jsem nikdy se nenaučil pracovat? Tady podle mě evidentně přišel ke slovu oheň. Ty voskovky byly nahřáté a já za pomocí metody rozkapávání jsem vytvořil takovou ošklivou krvavou věc v domnění, že to je kytice zřejmě tedy vlčích máků, to už nevím. Jsem se rozhodl toto věnovat své matce a moje takové naivně lehce dyslektické písmo se rozhodlo, aby bylo úplně jasné, tak jsem tam napsal 3 písmena M, D, Z. Na háček jsem trochu zapomněl, takže Mezinárodní den zen, dnes by to bylo velice módní. No a pod to, aby bylo úplně jasné, komu ten ošklivý obrázek je věnován, jsem napsal mamince, ale to E už se tam nevešlo, takže mdz mamince. Vzhledem k tomu, že to mohlo být v nějaké
té třídě je napováženou, že jsem tu, že mi za pár dní bude 60 let a že jsem vlastně otcem docela funkční rodiny a že vlastně jsem celý život byl zapojen v nějakém pracovním, řekněme, tvůrčím procesu. To je v podstatě takový malý zázrak. Částečně jsem Meresjevem Českého divadla, jak říká o sobě také Jiří Suchý. Zkrátka ta krabice obsahuje poklady, které kdybych nafotil a zveřejnil je třeba na svých sociálních sítích, myslím, že mi pár tisíc sledovatelů a fanoušků ubude. Takže já si to nechám pro sebe a vždycky jednou za čas vám nějaký z těch pokladů připomenu jenom takto verbálně. Snad se na mě nebudete zlobit. Další píseň nám zaspívá Little Anthony.

Já jsem velký retromil, myslím, že je to o mně veřejně známo a velice často sleduji na internetu záznamy těch starých, třeba filmových týdeníků, různé retro sestřihy dobových reklam a podobně. A zbožňuji i reportáže Československé televize, třeba z let 70. To je pro mě úplný balzám. A nedávno tam byla reportáž, myslím, že zrovna můj soused a kamarád Olda Danihelka byl coby redaktor na obrazovce a ta reportáž byla o tom, jak kladně se odráží distribuce mléka do základních 9letých škol. A v tu chvíli jsem si vzpomněl po těch letech, že v jednu chvíli, nevím proč, bylo to velké nedorozumění, jsem byl třídou zvolen za takzvaného mléčného referenta. A v tu chvíli mi mozek hned nabídl několik nepříliš vábných vzpomínek. Za prvé ten neuvěřitelný zápach těch modrých přepravek, pro kterou jsme vždy před velkou přestávkou museli dojít dolů ke školníkovi, už nevím s kterým spolužákem, a především na to, jak barbarsky se někteří mí zlobiví spolužáci k tomu mléku, které nám strana a vláda doporučovala k tomu, abychom se zdárně vyvíjeli a byla zdarma ta mléka, jsme se k tomu chovali. Já tedy ne. Já byl hodný a způsobný chlapec a většinou toho mléka jsem pouze vylil do umyvadla. Nějak mi to moc nejelo, brčko jsme většinou neměli, ale vzpomínám si, že se dokázal každý z nás s tím porvat tak, že se ukousl ten roh a vznikaly takzvané mléčné bitvy. A vy, kteří jste třeba omylem někdy zapomněli mléko, které vám vyteklo do auta, do kufru, tak víte, že takové auto je prakticky nepojízdné, protože v tom zápachu se nedá řídit a takové auto se nedá ani prodat. Je neuvěřitelné, co dokáže trochu mléka v koberečku ve vašem kufru. Rozhodně to nezkoušejte. No a také si vybavuju ten děsivý zvuk, když někteří, a to byli ti nejzlobivější, přišli na to, že takové jako silně a energicky vyhozené mléko v sáčku ze třetího patra naší základní 9leté školy v Sušické ulici 1000, to vám byla vždycky řacha, úplně jako když by vybouchl granát. No vidíte, jaké vzpomínky dokáže evokovat jedna obyčejná tříminutová reportáž v rámci pořadu, který se kdysi dávno jmenoval Aktuality. Vzpomínáte? Od toho jsou vzpomínky a v těch nám také pomáhají písně. Ovšem, teď si nepustíme nic dobového, je to zpěvačka Raduza, kterou mám moc rád a jsem potěšen, že vám ji můžu nabídnout v rámci pořadu Zlaté časy. Nežně.

všechno lidská paměť obsáhne, co všechno jsem si pamatoval. Díly jako Ocelový oř, Dáma s krokodýlem, Červený pradědeček. Navíc v těchto sešitech vzadu byl také komiks, který psal můj táta Pavel Kopta. To se jmenovalo Komisař Drábek, tuším. Víte, jak jsem byl strašně pyšný a jak jsem se chlubil svým kamarádům, že součástí tohoto komiksového magazínu jsou také díla od mého otce. No, to jsou vzpomínky koncentrované do několika obrázků a já si také vzpomínám, že v momentě, kdy jsem měl ucelenou řadu kreslených komiksů o dobrodružstvích kapitána Klose, vzpomínáte si na ten, tuším, že polský dramatický válečný seriál, tak já jsem ty komiksy vlastnil a za jednu korunu jsem půjčoval na týden sešit svým spolužákům. Panečku, takhle podnikavý jsem byl. No a to mě přivedlo k tomu, že jsem si dal tu práci a několik dílů tohoto polského černobílého seriálu jsem si našel na internetu. A je zvláštní, že na rozdíl od těch sešitů kreslených tam nezestárlo nic, ale ta hraná verze už mě za srdce tak nevzala. V tomhle je ta naše paměť poměrně nespravedlivá, ale co se dá dělat, buďme vděční aspoň za to, že máme možnost, pokud jsme si dali tu práci a nějaké artefakty z dětství jsme si schovali, tak buďme vděční za to, že dokážeme se v čase vrátit, cestovat časem za pomocí takové obyčejné věci, jako je potištěný kus papíru. Už se blížíme ke konci, pojďme si pustit ještě jednu skvělou zpěvačku, která neměla úplně šťastný osud, ale za to měla výjimečný a báječný hlas. Jana Robová, dámy a pánové.

A je tu konec, kapela The Temptations se za mě rozloučí, udělá tu hudební tečku. Já vám děkuju za to, že jste si znovu naladili Zlaté časy a budu doufat,

0: Tak to byla repríza pořadu Zlaté časy Václava Kopty. S Václavem se na dvojice potkáte opět zítra dopoledne, krátce po 10. hodině raní. No a dnes po 10. hodině večerní, tedy už za pár okamžiků, na dvojice opět vypukne Mrazivé léto dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Sobota 13. července 2013. Ráno. Nemusím koukat na hodinky, abych věděla, že je něco mezi 7.35 a 8.15. Odhaduju to podle světla a podle hučení Katy na vysavače na chodbě. V sobotu Katy vstává časně, aby poklidila dům, i kdyby hromy byly. Prý je to pro ní očistné. Vytváří si tím předpoklad pro hezký víkend a šuruje s nasazením, jako kdyby dělala aerobik. Tohle ranní vysávání mě nějak neotravuje, poněvadž bez tak nespím. Ráno nemůžu spát. Probouzím se náhle, dech mám trhaný, srdce až v krku a vyprahlá ústa. A okamžitě vím, že už je to zase tady. Jsem vzhůru. Ležím, naslouchám zvuku signalizujícímu Katyinu veselou činu radost a myslím na hromádku šatstva u trati a na Jess, líbající vítřním slunci svého milence. Přede mnou se táhne další den. Řada minut, které není čím vyplnit. Mohla bych jít na farmářský trh. Mohla bych nakoupit zvěřinu a pančetu a strávit den vařením. Mohla bych jít do tělocvičny, mohla bych přepsat svůj profesní životopis. Mohla bych počkat, až Katy odejde a jít si koupit dvě láhve bílého sauvignonu. I v tom někdejším životě jsem se probouzela brzo. Jeho jsem cítila za sebou, byl ospalý, hřejivý, tvrdý. Pak šel pro noviny a já udělala míchaná vejce. Seděli jsme v kuchyni u čaje, šli do hospody na pozdní oběd. S těly propletenými jsme usnuli na gauči před televizí. Představuju si, že dnes to u nich vypadá jinak. Kde pak líný sobotní sex a vajíčka? Jim se dostává jiné radosti. Mezi ním a manželkou se choulí holčička a žvatlá. Zrovna se učím mluvit samé mama a tata. Tajný jazyk, jemuž kromě rodičů nikdo nerozumí. Bolest je surová a vytrvalá, hnízdí mi uprostřed hrudi. Nemůžu se dočkat, až Katy vypadne z baráku. Večer. Celý den jsem čekala, až Katy odejde, abych si mohla dát skleničku. Ale ona just ne a ne. Seděla v obýváku jako pecka, prý potřebuje dohonit nějaké resty. Jak se odpoledne chýlilo k večeru, už jsem to nedokázala snášet a proto jsem řekla, že se jdu projít. Zapadla jsem k pšeničnému snopu do hospody u hlavní ulice a vypila tři objemné sklenice vína. Dala jsem si dva panáky Jacka Danielse. Pak jsem odpochodovala na nádraží, koupila si dvě plechovky ginu s tonikem a nastoupila do vlaku. Jedu za Jasonem. Nehodlám ho navštívit. Nehodlám se objevit u jeho domu a zaťukat na dveře. Ne, nic takového, jenom chci projet ve vlaku okolo domu. Bez tak nemám na programu nic jiného a domů se mi nechce. Jenom ho chci vidět. Chci je vidět. Vím, že to vůbec není dobrý nápad, ale nikomu tím přece neublížím, ne? Pojedu na Houstonské nádraží, tam se obrátím a vyrazím zpátky. Ne, nepojedu na Houston. Vystoupím ve Whitney. Tady bych vystupovat neměla, je to příliš nebezpečné, co kdyby mě zahlédli Tom nebo Anna. Vystoupím ve Whitney. Není to dobrý nápad, je to nápad přímo pitomý. Naproti ve vagónu sedí nějaký muž, má pískově světlé vlasy s nádechem do ryšava. Usmívá se na mě. Usmívá se, anebo se mi pošklebuje. Těžko říct.

Neděle 14. července 2013. Ráno. Srdce jako by mi bušilo těsně pod hrdlem, a to nepříjemně nahlas. Ústa mám vyprahlá, polikání mě bolí. Překulím se na bok, obličejem k oknu. Závěsy jsou zatažené, ale i ta trocha světla mě píchá do očí. Tisknu si prsty k víčkům, snažím se z nich vymnout bolest. Nechty mám špinavé. Něco je špatně. Včera v noci se něco stalo. Do plic mi ostře vnikne vzduch a já si sedám až moc prudce. Srdce mi bije o překot, v hlavě mi pulzuje. Čekám, až se vynoří vzpomínka. Občas to chvíli trvá. Něco se stalo, něco zlého. Strhla se nějaká hádka. Zvýšené hlasy. Pěsti? Nevím, nepamatuju si to. Šla jsem do hospody, nastoupila do vlaku, byla jsem na nádraží, na ulici. Něco se stalo, prostě to vím. Bolí mě vnitřek úst, jako bych se kousla do líce. Na jazyku cítím kovovou příchuť krve. Je mi nevolno, zmáhá mě závrať. Prohrábnu si vlasy a škubnu sebou. Na pravé straně hlavy mám bouli, citlivou, bolestivou, a vlasy slepené krví. Zakopla jsem, nic víc. Na schodech na nádraží ve Vitny. Vzpomínám si, že jsem seděla ve vlaku, ale dál už se rozkládá jen moře černoty. Zhluboka dýchám, snažím se potlačit nával paniky, který se mi vzdouvá v prsou. Uvažuj, co jsi dělala. Šla jsem do hostince, nastoupila do vlaku. Byl tam nějaký chlapík. Ano, teď si vzpomínám. Měl nazrzlé vlasy. Souvisí s ním ještě nějaká vzpomínka, ale nemůžu ji z té temnoty vylovit. Jsem vyděšená, ale nevím, čeho se bojím. Rozhlédnu se po místnosti. Telefon neleží na nočním stolku. Kabelka není na podlaze, nevisí ani na opěradle židle, kde ji obvykle nechávám. Ale mít jsem ji musela, poněvadž jsem uvnitř domu, což znamená, že klíče mám. Vylezu z postele. Zahlédnu se v zrcadle na skříni. Ruce se mi klepou. Na lícních kostech mám rozteklou maskaru, na spodním rtu šrám. Na nohou modřiny. Udělá se mi zle. Usadím se a skloním hlavu mezi kolena. Čekám, až nevolnost pomine. Zvednu se, chňapnu po županu a pootevřu dveře svého pokoje. V bytě je ticho. Z jakéhosi důvodu jsem si jistá, že tady Kety není. Neříkala náhodou, že zůstane u Damiena? Co nejtišeji vyjdu na chodbu. Dveře Ketyiny ložnice jsou otevřené. Má ustláno. Jestliže tady není, v noci mě neviděla ani neslyšela přijít a tím pádem neví, jak bledě jsem na tom byla. Nahoře na schodišti mě opět postihne závrať. Pevně se chytám zábradlí. Nejradši bych si lehla, musím však najít kabelku, zkontrolovat telefon. Musím aspoň vědět, že jsem nepostrácela kreditky, musím vědět, komu a kdy jsem volala. Kabelka se válí hned za vstupními dveřmi. Vedle ní leží na hromádce moje džíny a spodní prádlo. Cítím pach moči, který ke mně vzlíná od paty schodiště. Popadnu kabelku a hledám telefon. Zaplať pánbů, je tady. A s ním i hrst pomačkaných 20 librovek a papírový kapesníček s fleky od krve. Znovu mě zachvátí nevolnost. Vzadu v hrdle cítím žluč a dám se do běhu, ale do koupelny to už nestihnu. V půli schodiště se vyzvracím na koberec. Musím si jít lehnout. Jestli si hned nelehnu, seknu sebou. Uklidím to později. Nahoře zapojím telefon do nabíječky a lehnu si na postel. Pomalu zvedám končetiny a prohlížím si je. Nad koleny mám modřiny, což je ve spojitosti s chlastem normální úkaz, člověk naráží do věcí. Na nadloktích mám znepokojivější stopy. Tmavé oválné fleky, které vypadají jako otisky prstů. To ale nemusí věstit nic zlého, i takové otisky jsem už na těle měla. Zpravidla poté, co jsem upadla a někdo mi pomáhal na nohy. Šrám na hlavě mi připadá horší, ale klidně mohl vzniknout například při nastupování do taxíku. Nejspíš jsem jela domů taxíkem. Vezmu do ruky telefon. Mám dvě hlasové zprávy. První od Kety, kterou jsem obdržela krátce po páté. Kety se ptala, kde jsem. Přes noc zůstane u Damiena, doufá, že nebudu sama pít. Druhý vzkaz je od Toma. Přijatý ve 10:45. Z hlasu mu čiší takový vztek, až telefon málem upustím. Rachel, co krucinál blbneš?
Skoro hodinu jezdím sem a tam a hledám tě. Anu si fakt vyděsila, víš to? Jediný, co pro tebe můžu udělat, je, že nezavolám policii. Nech nás na pokoji, přestaň mi telefonovat, přestaň se potloukat kolem. Jestli si chceš ničit život, tak to dělej, ale mě ho ničit nebudeš. Už tě dál nehodlám chránit, rozumíš? Co jsem dělala v době mezi 5:15? Proč mě Tom hledal? Co jsem udělala Aně?

Večer. Někdo křičí. Podle úhlu, v jakém dopadá do mého pokoje sluneční světlo, hádám, že jsem spala hodně dlouho. Hlava mě bolí jako střep. Na polštáři mám krev. Slyším, jak v přízemí někdo huláká. To snad není možný. Rachel! Herkot, vždyť já neuklidila ty poblitý schody. Ani šatstvo z chodby. Do prdele práce. Oblékám si tepláky a triko. Když otevřu dveře svého pokoje, Katy stojí těsně u nich. Když mě vidí, zděsí se. Co se ti pro boha stalo? Říká, pak zvedne ruku. Vlastně to ani nechci vědět. Tohle už ve svém domě nesnesu. Ohlédne se ke schodišti. Omlouvám se, řeknu. Bylo mi fakt špatně a chtěla jsem to uklidit. Ale houby, nebylo ti špatně, byla si ožralá. Pro mě, Rachel, ale já už tohle prostě nezvládnu. Musíš odejít, jasný? Dávám ti 4 týdny, aby ses mohla najít něco jiného. Obrátí se a vykročí ke své ložnici. A pro boha, ukliď po sobě ten bordel! Třískne za sebou dveřmi. Když jsem s uklízením hotová, vrátím se do svého pokoje. Sednu si na postel, otevřu laptop a začnu smolit zprávu pro matku. Musím jí požádat o pomoc. Nedaří se mi však vymyslet správná slova. Umím si představit výraz na její tváři, až si přečte moje žadonění. Jako bych přímo slyšela, jak vzdychá. Pípne mi telefon. Mám tam vzkaz přijatý před několika hodinami. Zase Tom. Když vytočím hlasovou schránku, zrychlí se mi tep, poněvadž se připravuju na nejhorší. Rachel, mohla bys mi zavolat zpátky? Už nemluví tak vztekle, takže moje srdce maličko zpomalí. Chci mít jistotu, že si dorazila v pořádku domů. Včera v noci si nebyla moc v kondici. Dlouze vzdychne. Hele, mrzí mě, že jsem na tebe řval. Trochu nám to přerostlo přes hlavu. Fakt je mi tě líto, Rachel, ale tohle zkrátka musí přestat. Přehraju si ten vzkaz ještě jednou a jak naslouchám Tomovu vlídnému hlasu, vyhrknou mi slzy. A trvá hodně dlouho, než jsem schopna dát dohromady textovku, ve které stojí: moc se omlouvám, už jsem doma. Nic jiného mu sdělit nemůžu, protože nevím, zač přesně se omlouvám. Nevím, co jsem udělala Aně. Popravdě řečeno je mi to celkem fuk, ale rozhodně mi není lhostejné, že je Tom nešťastný. Po tom všem, čím si prošel, si zaslouží být šťastný. Jen bych si přála, abych to směla prožívat spolu s ním. Lehnu si a zalezu pod deku. Zoufale se snažím nějak si poskládat prchavé zlomky vzpomínek. S jistotou cítím, že jsem se zapletla do nějaké hádky. Prsty mi zabloudí ke zranění na hlavě, ke šrámu na rtu. Téměř to vidím, téměř slyším slova, ale v zápětí mi ta vzpomínka zase unikne. Prostě se jí nedokážu zmocnit.

Úterý 2. října 2012. Ráno. Co nevidět se rozprší, cítím to ve vzduchu. Drkotají mi zuby, ale dovnitř nepůjdu. Tady venku je mi dobře. Bez tak se už brzo vrátí Scott. Vtáhne mě do domu a zabalí jako dítě do deky. Včera v noci jsem se vykradla na terasu. Vytočila jsem jeho číslo a když to zvedl, naslouchala jsem jeho hlasu. Nejdřív byl omámený spánkem a pak hlasitější, ostražitý, rozhořčený. Zavěsila jsem a čekala, jestli zavolá zpátky. Nestalo se. Telefonovala jsem mu tedy znovu a znovu. Ozvala se hlasová schránka. Bezvýrazný věcný hlas, který mi sliboval, že jakmile to bude možné, on se mi ozve. Šla jsem si zase lehnout. Vůbec jsem nespala. Dneska ráno bych mohla zajít do Korliského lesa, udělat pár fotografií. Bude tam mlha, tma a bude to mít atmosféru. Pomyšlela jsem na to, že bych vyrobila malé pohlednice a zjistila, zda by se nemohly prodávat v krámku se suvenýry na Kingly Road. Scott mi v jednom kuse říká, že se kvůli práci nemusím trápit. Já si ale musím najít něco, čím bych zaplnila volné dny. Pokud to neudělám, vím, co se stane. Večer. Doktor Abdik, vlastně Kamal, ať prý ho oslovuju takhle, mi odpoledne na schůzce navrhl, abych si začala psát deník. Málem jsem vyhrkla, to nejde, nemůžu věřit manželovi, že ho nebude číst. Neudělala jsem to, protože by to vůči Scottovi bylo neloajální. Ale je to pravda. Nikdy bych si nemohla zapsat, co si doopravdy myslím, co cítím. Pro ilustraci. Když jsem dnes večer přišla domů, můj laptop byl ještě teplý. Scott umí vymazat historii prohlížení, umí po sobě dokonale zakrýt stopy, ale já vím, že než jsem odcházela, počítač jsem vypnula. Zase se mi hrabal v e-mailech. Vlastně mi to nevadí, nic tam nenajde. A nemůžu se na něj zlobit, má pro svou podezíravost dobrý důvod. V minulosti jsem mu zavdala příčinu a nejspíš mu ji zavdám znovu. Nejsem zrovna vzorná manželka. Neumím to. Ať ho miluju sebe víc, nikdy to nebude stačit. Sobota 13. října 2012. Ráno. Po hodině Pilates jsem se zeptala Tary, jestli by se mnou příští týden nezašla večer do kina. A pak ještě, jestli by mi neposkytla alibi. Pokrčila rameny. Tak dobrá. Ani se mě neptala, kam se chystám a s kým. Opravdu se mnou chce kamarádit. Setkala jsem se s ním u labutě v Korli, kde nám objednal pokoj. Musíme být opatrní. Nesmíme se nechat přistihnout. Pro něj by to bylo zlé, zničilo by mu to život. I pro mě by to byla katastrofa. Ani nechci domyslet, jak by Scott vyváděl. Ležel v posteli a díval se, jak se oblékám. Řekl, tohle už se nesmí stát, Megan. Sama to dobře víš. A měl pravdu. Vím, že tohle nesmíme. Neměli bychom, jenomže to stejně uděláme. Uvažovala jsem o tom cestou domů a napadlo mě, že nejvíc se mi na tom všem líbí, že mám nad někým moc. To je nakažlivé. Večer. Otvírám v kuchyni lahev vína, když ke mně přistoupí Scott, položí mi ruce na ramena a povídá, tak jak to šlo u terapeuta. Odpověděla jsem, že to bylo fajn, že děláme pokroky. Už si zvykl, že ode mě víc podrobností neuslyší. Pak, a bavila ses včera s Tarou dobře? Nejsem schopná říct, zda se doopravdy ptá, anebo má podezření. Tara je fakt prima, povídám. Příští týden spolu jdeme do kina. Potom bych ji mohla vzít k nám, něco společně zakousneme. A mě do kina nezvete? Ptá se. Budeš vítán s otevřenou náručí,
opáčím. Jenomže Tara chce vidět ten film se Sandrou Bullock, takže už ani slovo. Potom jí přiveď na večeři. Povídá a rukama mi jemně tiskne záda v kříži. Nalévám víno a jdeme ven. Bok po boku sedíme na kraji terasy. Je vdaná? Táže se mě. Tara? Kdepak, nikoho nemá. Žádného přítele ani přítelkyni, povytáhne obočí. Kolik jí je? Nevím, já na to. Kolem 40. Aha, a je sama. Trochu smutné. Jo, myslím, že bude asi osamělá. Děti nemá, že? Zeptá se mě. Ve vteřině zaslechnu v jeho hlase břitké ostří a cítím, že hádka je na spadnutí. A já se hádat nechci. Neustála bych to. A proto se zvednu a řeknu Scottovi, ať odnese sklenice s vínem do ložnice. Cestou po schodech nahoru se svlékám a když tam dojdeme a Scott mě povalí na postel, nemyslím na něj, jenomže to je fuk. Pokud jde o to, jak ho přesvědčit, že jde jen a pouze o něho, tak v tom jsem dost dobrá.

Pondělí 15. července 2013. Ráno. Když jsem po ránu odcházela z bytu, Katie mě zavolala zpátky a krátce mě strnule objala. Myslela jsem, že se mi chystá říct, že mě přece jen nehodlá vykopnout, ale namísto toho mi strčila do ruky lístek s vytištěným textem, kterým mi oficiálně oznamovala, že se mám vystěhovat. Do očí se mi podívat nedokázala. Bylo mi jí líto. Fakt. I když sebe jsem litovala víc. Smutně se na mě usmála. Dělám to hrozně nerada, Rachel, to mi věř. Celé to bylo velice trapné. Bylo mi do pláče, ale nechtěla jsem, aby se kvůli mně cítila ještě hůř. Slzy přišly až ve vlaku. Bylo mi lhostejné, jestli mě lidé pozorují, protože bez tak věděli houby. Možná u mě doktoři zjistili smrtelnou chorobu. Možná jsem rozvedená alkoholička a zanedlouho ze mě bude bezdomovkyně. Přemítám, kdy to vlastně se mnou začalo jít z kopce. Tímhle mezníkem nebylo setkání s Tomem. Ke zlomu nedošlo ani tehdy, když jsme se přestěhovali do domu číslo 23, což bylo prostornější, hezčí bydlení, než jaké jsem si v útlém věku 26 let vůbec dokázala představit. S Tomem jsme kvůli plány. Co budeme pěstovat na zahradě, co si pověsíme na stěny, jakou barvou vymalujeme pokoj pro hosty. Už tenkrát jsem ho v duchu viděla jako pokoj dětský. Snad se právě v té chvíli začalo všechno obracet k horšímu. V okamžiku, kdy už jsem si nás dva nepředstavovala jako pár, nýbrž jako rodinu. Jakmile se mi ta představa zahnízdila v hlavě, už nikdy mi nemohl stačit pohled pouze na nás dva. Nezačal snad právě tehdy na mě Tom hledět jinýma očima, protože se v jeho zklamání zrcadlilo to moje. Až do Norskotu jsem nechala slzy téct. Pak jsem se vzpamatovala, otřela si oči a na rub Katyny výpovědi z bytu začala sepisovat seznam toho, co bych dnes měla udělat. Holbornská knihovna, e-mail mámě, e-mail Martinovi, reference? Zjistit, kdy a kde schůze anonymních alkoholiků. Povědět Katie, jak to mám s prací? Když vlak zastavil u návěstidla, vzhlédla jsem a uviděla na terase Jasona, který koukal dolů na trať. Jakoby se díval přímo na mě. Z nějakého důvodu jsem pocítila strach. Jason se odvrátil a vlak se zase rozjel.

Večer. Sedím na pohotovosti v univerzitní nemocnici. Při přecházení Grace in Road mě srazil taxík. Ráda bych zdůraznila, že ačkoliv jsem byla trochu mimo, byla jsem střízlivá. Doktor vidí, že mám na hlavě bouly. Ta není čerstvá, povídám mu. Ale vypadá tak, opáčil. Uhodila jsem se, když jsem nastupovala do auta. Několik vteřin mi hlavu zkoumá. Opravdu? Spíš se mi zdá, jako by vás někdo něčím praštil. Vybavuje se mi vzpomínka, jak se schýbám, abych se vyhnula ráně, jak zvedám ruce. Je ta vzpomínka skutečná? Lékař zkoumá šrám důkladněji. Něčím ostrým, snad zubatým. Ne, uhodila jsem se při nastupování do auta. Snažím se přesvědčit i sebe samu. Nevěří mi. Nejspíš si myslí, že jsem týraná manželka. Jak myslíte, tak vám to aspoň vyčistím, protože to vypadá dost ošklivě. Můžu někomu zavolat? Tak kamarádce, prosím, bude si o mě dělat starost. Sděluju mu Kettyno jméno a telefonní číslo. Ketty se sice o mě strachovat nebude, ale doufám, že v ní zpráva o tom, že mě srazilo taxi, vyvolá lítost. Takže mi odpustí, co se stalo včera. Byla to moje chyba, taxikář za to nemůže. Vběhla jsem mu rovnou pod auto. Hlavu jsem měla plnou Jess. Není to žádná Jess, ale Megan Hipwellová a pohřešuje se. Byla jsem v knihovně na Thibault Road, právě jsem poslala e-mail matce. A na titulní stránce Yahoo se skvěl obrázek Jess. Mojí Jess, té dokonalé blondýny a vedle něj titulek, který zněl. Obavy o osud pohřešované ženy z Whitney. Policie hrabství Buckinghamshire je stále více znepokojena kvůli pohřešované Megan Hipwellové z Blenheimské ulice ve Whitney. Paní Hipwellovou viděl naposledy její manžel Scott Hipwell v sobotu večer, kdy kolem 7 hodiny odcházela z jejich společného domova na návštěvu přítelkyně. Pohřešovaná měla na sobě džíny a červené tričko, měří 160 cm, je štíhlé postavy, má světlé vlasy a modré oči. Žádáme všechny, kdo mají informace o dotyčné paní Hipwellové, aby se spojili s Buckinghamshireskou policií. Jess je pohřešovaná. Megan je pohřešovaná. Od soboty. Ta zpráva se objevila ve whitneyském zpravodaji, ale žádné další podrobnosti tam nebyly. Vzpomněla jsem si, jak jsem dnes ráno zahlédla Jasona, Scotta, jak stál na terase a díval se na mě. Chňapla jsem po kabelce, vyskočila a hnala se z knihovny na ulici. Přímo pod kola černého taxíku. Rachel? Rachel? Doktor se snaží upoutat mou pozornost. Přijela si pro vás kamarádka.

0: Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci Mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
3: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
4: Jak se chcete do toho domu dostat?
3: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
1: Ale jeho proradnost nezná mezí. Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
2: Hrabě Drákula.
1: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
2: V neděli ve 20 hodin.
1: Na dvojce. Dvojka pomáhá.
2: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
2: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás a zdraví Monika Valentová. Mé pozvání tentokrát přijala a z Brna, a moc si toho vážím, přijela Lenka Novobilská, veterinářka s mezinárodním certifikátem na akupunkturu zvířat. Dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A já děkuji, že jste dorazila dvěmi autobusy. Dokonce musím říct, že paní Novobilská si zodpovědně koupila lístky na dva autobusy, kdyby měl jeden zpoždění, takže toho si opravdu velice vážím. U nás má veterinář, který by si chtěl rozšířit vzdělání o tradiční čínskou veterinární medicínu, trochu smůlu, že jo? Pořád tady není škola, která by v tomto školila.
1: Pokud vím, tak není. Ona je, vlastně existuje Mezinárodní veterinární asociace veterinárních akupunkturistů, která zajišťuje vzdělání pro veterináře ve světě. Úplně na začátku byla tahle vlastně IVAS, no to je prostě z angličtiny zkratka, bývala v Americe, takže veterináři jezdili do Ameriky, ale tím, že byl ten zájem mezi veterináři v tomto vzdělání i v Evropě, tak zřídili vlastně evropskou jako pobočku v různých zemích, tam, kde vlastně oni to chtěli udělat, ti veterináři, ale stále se to řídí těmi americkými standardy. Mm-hmm. Takže ti učitelé, vlastně, kteří tam jako přednáší, jsou vesměs z Ameriky, dojíždí do těch evropských zemí. Potom samozřejmě, jak si v těch různých státech ti veterináři získávají tu certifikaci a vzdělání, tak tam různě vyučují na těch kurzech a pendlují mezi různými zeměmi. Takže pokud vím dobře, tak je IVAS v Anglii, v Belgii, v Holandsku, v Německu, ve Španělsku a pak je nordická nebo skandinávská IVAS, která združuje vlastně ty jako skandinávské země.
0: Čili studium předpokládá vynikající angličtinu asi, je to tak?
1: Jo.
0: A musíte mít dokončenou veterinu.
1: Ano, ano, je to jenom pro veterináře a je to v angličtině. Hmm. Je to v angličtině a je to takový, jako pro mě to bylo... Bylo to zajímavé, protože jsem nic takového nezažila. Ty zkoušky vlastně musíte absolvovat jako určitý počet hodin, nebo takhle 100%. A pak tam byly povinné praxe, pak se museli napsat jako pacienti. A zkoušky byly dvoudenní, mm-hmm. přičemž byla vlastně teoretická část, která byla formou testu, kde bylo asi čtyři hodiny a 150 otázek.
0: Wow.
1: A teď tam máte zaškrkávat a teď už si přesně nepamatuju, jestli jedna, dvě, tři, čtyři, anebo žádná byla správně. Hmm. Ale jak to tak zaškrkáváte, tak za těch 30 minut už ani nevíte, jak se jmenujete. Takže to bylo jako takový hodně náročný. A potom byla vlastně část třeba praktická, kde se vlastně, kde jsme jako říkali ty body, kde se jako nachází, jaká je jejich funkce. A oni nám nesměli dát žádný feedback, ti zkoušející.
0: Aha.
1: Oni se nesměli tvářit, jestli to děláme špatně. Oni prostě tam byli jenom od toho, aby zapisovali naše výsledky.
0: Uh-huh.
1: A všechny, oni vlastně zapsali ty výsledky a pak se to posílalo do Ameriky a tam se to vyhodnocovalo. Hmm. Takže vy tam stojíte, něco vykládáte, ale nevíte, jestli je to špatně nebo dobře. A oni tam jenom tak stojí a teď si to jako očkrknují.
0: Hmm.
1: Takže a potom ještě tam byly vlastně ty body, lokalizace těch bodů a pak jsme museli napsat, to byl závěr celého ještě tam toho, do půl roku od ukončení těch zkoušek jsem musela napsat case report v angličtině, což byl vlastně jakoby určitý o pacientu, vlastně jak jsme léčili nějakého pacienta, ale formou vědeckého článku, to znamená s citacemi a tady tím. No a když to čeklo všechno člověk absolvoval, tak obdržel certifikát.
0: Jasně, a vy jste ho obdržela. Pacient se tedy říká zvířatům taky pacient, stejně
1: ano,
0: jako
1: taky pacient.
0: V lidské medicíně.
1: Ano.
0: O těch pacientech budeme mluvit už po písničce. Naším hostem je veterinářka Lenka Novobilská.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí do peřin

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na dvojce, je veterinářka a certifikovaná akupunkturistka zvířat Lenka Novobilská. Lenko, mluvili jsme o tom, jak jste certifikát poměrně tedy náročným způsobem získala, ale já bych se ještě vrátila, aby jsme znali tu vaši cestu vlastně k tradiční čínské ano. veterinární medicíně. Vy jste teda vystudovala veterinu v Brně
2: ano.
1: a pak jste s rodinou odjeli už někam na sever, že jo? Nebo
2: ano.
1: jak to bylo?
2: Ano, ano, uh-huh. ano.
1: A vy jste, jak to bylo, rok jste byli v Belgii?
2: V Dánsku.
1: V Dánsku uh-huh. a potom 7 let ve Švédsku?
2: A pak jsme šli do Švédska.
1: Aha. A tam jste praktikovala veterinu.
2: A tam jsem, ano, tam jsem potom pracovala jako veterinářka.
1: Hmm. Bylo to těžké tam začínat?
2: Jo. Ne, tak my, když jsme se tam vlastně přestěhovali, tak můj muž je vědec a pracuje na univerzitě, takže díky němu jsme vlastně šli nejdřív do Dánska a pak do Švédska. Takže já jsem se musela nejdřív naučit švédsky, abych vlastně mohla jako pracovat. A díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak vzdělání je mi jako uznané, takže to problém jako nebyl. Ale na univerzitách oni normálně v angličtině jako pracují, takže můj muž se třeba jako učil švédsky, ale moc to jako nepoužíval. Ale když jste jakoby v té běžné praxi s lidma, oni sice všichni anglicky rozumí, ale není jim to příjemný, když prostě mají mluvit o svých jako zvířecích miláčcích a jejich problémech anglicky a radši jsou rádi, když se s nima mluví švédsky.
1: A je švédština těžká?
2: Ona nemá skoro žádnou gramatiku, takže to je vlastně těsně jednoduchý, ale má těžkou výslovnost.
1: Mm-hmm.
2: Něco jak, já nevím, holandština, prostě takový to šíleně dánština byla snad ještě horší, to jsem ani se nesnažila vyslovit. Ale
1: jak se třeba řekne švédsky, váš kocour má ledvinové kameny. Prosím, to nevadí, to se klidně smí.
2: Din kat har njursten.
1: Ty jo. To má i jinak úplně přízvuky a všechno.
2: No.
1: Tyjo, to jste dobré.
2: Já jsem, jak jsem chodila do té, mě to jako baví jazyky. Mm-hmm. Já jsem blíženec a já jako miluju, když mluvím různými x jazyky naraz. Ale jak jsem chodila do toho kurzu, tak jsem musíte naposlouchat tu řeč, poslouchat je pořád, jak oni mluví, protože to má melodii.
1: Ano.
2: A je hrozně, a pak z ničeho nic do toho prostě spadnete a začnete mluvit. To tak prostě, ale víte co, já jsem vypadala jako úplný idiot. Já prostě jsem byla v samoobsluze a teď Švédi se s váma nebaví, takže vy nemáte moc možností. Takže vy jste v samoobsluze a teď vám pokladní řekne třeba 135, že jo, třeba 135 a já stojím naproti ní a 135 a všechno opakuju. Takže jak to chcete začít praktikovat, ano. Když se s váma nikdo nebaví.
1: A proč se s váma nikdo nebaví?
2: Oni prostě se s váma nebaví.
1: A proč?
2: Oni se prostě nebaví s lidma.
1: Jo, jako vůbec.
2: Ne, oni se prostě jako nebaví.
1: Já myslela s cizinci, že se nebaví.
2: Ne, oni nejsou zas tak jako. Oni jsou jako příjemní, milí, ale jako. Aha. Takže já jsem přišla do obchodu po první lekci švédštiny, do obchodu s botama, přijdu za tou pokladní, podám jí ruku a říkám jí švédsky. To, co jsem se na první lekci naučila. Ahoj, já jsem Lenka a pocházím z Česka. Ona vytřeštila oči, podala mi ruku, hrála tu roli dál. Říká mi, ahoj, já jsem Gunila, jsem z Upsaly.
1: No vidíte.
2: A já jí říkám anglicky a to je všechno. A dál už budeme mluvit jenom anglicky.
1: Takže, tak jste rozlomila ledy.
2: Takže musíte být prostě kreativní. Takže já jsem se naučila tu řeč a pak jsem si hledala práci.
1: Mm-hmm. A pak jste začala teda pracovat v nějaké veterinární ordinaci.
2: Ano, ano.
1: A kdy jste pocítila touhu rozšířit to své vzdělání o tu tradiční čínskou veterinární medicínu?
2: Už v Česku.
1: A
2: už
1: proč?
2: V Česku,
1: proč?
2: Už v Česku. Protože v podstatě, že jo, je skvělý být doktor, ale pořád vám tam něco chybí, jako jo, chybí vám tam spoustu věcí, který, hlavně třeba mě chybělo jako emoce. Jak ty emoce dokáží vlastně jako vyvolat ty nemoce, jak působí na to tělo a jakým způsobem, teď nevím, jestli se dokážu úplně přesně vyjádřit, ale
1: hlavně to neříkejte švédsky, no radši ani anglicky.
2: Ne, no prostě jak to tělo ovlivňují emoce na tom, jaký mají podíl na vzniku nemocí, protože třeba dneska, že jo, už se o tom běžně baví, nebo u lidí stres způsobuje tohle.
1: Prostě psychosomatika.
2: Jo, ano, v podstatě to je toto, přesně tak. A to vám v té klasické medicíně jako docela dost chybí, tam nic takového se jako neřeší, že? Takže já jsem už, když jsem dělala studovala veterinu vysokou, tak jsem šla na kurz homeopatie A tam právě spousta těch přednášejících byli doktoři. To bylo homeopatie pro lidi, protože tady ty veterinární kurzy prostě nejsou. A oni hodně právě vycházeli z té čínské medicíny. A tam jsem pochopila, že tam jsou konečně ty odpovědi, které já pořád hledám. Jo? Ty vztahy mezi těma orgánama, jak ty emoce ovlivňují ty nemoce a tak dále. Takže vzhledem k tomu, že ten kurz té homeopatie byl jako pro lidi, jako pro použití u lidí, tak jsem jako pořád jako to nedokázala převést na tu veterinu a bylo mi jasný, že nemůžu jít na žádnou tradiční čínskou medicínu pro lidi, abych to zase nějak jako převáděla na zvířata, že mi to jako není úplně ono. No a pak, když jsme se přestěhovali do Švédska, tak jsem si začala hledat nějaký kurz a našla jsem tam nějaký kurz, tak, protože jsem ještě chtěla, abych to taky se naučila ve švédštině, že jo? Abych to těm lidem pak mohla říkat švédsky. Mm-hmm. Takže jsem šla na ten kurz a ten byl příšerný.
3: Aha.
2: Byl prostě strašný.
3: Jako těžkej?
2: Ne, jako nekvalitní. Aha. Jako prostě nekvalitní. Ona tam prostě seděla, ta holka, měla takovej sešitek a z toho sešitku to četla. Větu po větě. Hmm. A my jsme tam tak seděli, teď jsme se tak na sebe dívali, jako to nemyslí vážně. Takže jsme skončili a já jsem potom se začala hledat veterináře ve Švédsku, kteří jako dělají akupunkturu. Našla jsem tam asi 4 a řekla jsem si, a tam půjdu pracovat. Tak jsem je oslovila tak, aby to bylo v dojezdové vzdálenosti 4 hodiny, protože Švédsko máte hrozně velký, jo, takže prostě 4 hodiny je tak, kam dobrý. Můžete dojíždět. Jo, přesně tak, jo. A tak jsem se seznámila s Ami a ona mi řekla, Lenko, ty musíš jedině na IVAS, jako... Jo, že tenkrát ona na ten IVAS šla, na ten kurz před 20 lety, takže jsem zašla dojíždět a pracovat u ní a současně jsem lítala do Holandska na ten kurz.
3: Hmm. A mohla byste srovnat, teď nevím, přístup třeba veterinářů nebo vůbec veterinární péči třeba u nás a ve Švédsku?
2: Srovnat. No, ve Švédsku je poměrně jako jiný systém v tom, že tam je hodně velkých nemocnic. Na úrovni v podstatě velikostně, já nevím, jak lidský nemocnice tady. Prostě obrovský počet jako zaměstnanců a míň takových těch menších jako praxí, prvolíniových, ale taky jsou tam. A potom je tam už třeba na univerzitě, každé oddělení musí mít evropského diplomovaného specialistu. Což je super a tak by to přesně mělo být. A stejně tak mají i jakoby oni svoji vlastní specializační programy a jsou tam vlastně specialisti krok 1-2, což znamená, specialista potom vlastně znamená, že ten člověk skládá nějaké zkoušky a vlastně evropský diplomovaný specialista jsou specializační programy pro veterináře, které jsou v rámci jako evropské, jako Evropy a je to hrozně náročný a stojí to obrovské množství peněz, ale zase je to opravdu jako specialista, takže ten člověk ví, že když k němu jde, tak jako je ten člověk opravdu specialista. Mm-hmm. Ne, že se jim jako nazval.
3: Ano, ano.
2: A u nás v České republice máme evropských diplomovaných specialistů velmi málo a na univerzitě jich máme ještě míň.
3: Aha.
2: Takže tam ta kvalita té péče je jako myší v tom, že je tam opravdu velký počet tady těch diplomovaných specialistů a ta péče je jako zajištěna v rámci tady tohoto velmi dobře. Takže tak i jako funguje potom lepší třeba ta komunikace nebo odesílání pacientů a tady tohle funguje prostě jako líp, no.
3: Chtělo se vám po těch 7 letech ve Švédsku vracet do Česka?
2: No, chtělo.
3: A proč?
2: protože můj muž byl na té univerzitě a teď vlastně na univerzitě jedete, že? To už je takovej ten, prostě jedete, začnete tam na nějaké té pozici toho postdoka a pak jedete prostě docentura, profesura a pak už jste tam navždy, že? Já jsem taky, že jako jela dál a jo, prostě člověk pracuje, pak si jako založí praxi a najednou jsme se tak zastavili a já říkám, tyjo, to už není jako žádný dobrodružství, to už prostě my už jedeme jako v tom kole, prostě v tom klasickém kole. A teď říkám, dětská mi 13 a 10, jestli se teď hned nesebereme a neodjedeme zpátky, tak tam zůstaneme. Mm-hmm. Protože jo, jeden dojde školu, že jo, ten 13-letý dojde základku, teď musíte počkat, takže půjde na střední, musíte počkat, až dojede ta dcera tu základku na střední a už jste tam až do... už jste tam prostě, jo. Takže jsem říkala, musíme rychle. Teď musíme rychle zpátky a zapomněla jsem, že existuje puberta a měli jsme přijít o 2 roky dřív.
3: Aha.
2: Asi by to bylo prostě jednodušší.
3: No jo, no tak po bitvě je každý generál. Dopadlo to dobře. O tom, jaké tady byly začátky a jak my čeští páničci a paničky jsme se dívali na to, že někdo umí praktikovat

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Ve studiu se mnou sedí veterinářka, vzdělaná též v tradiční čínské veterinární medicíně, tím pádem i akupunktuře, paní Lenka Novobilská. Teď myslím, že je teda rok 2017, jsme si teď říkali, a vy s rodinou se vracíte s velkou slávou a certifikátem zpátky do Brna.
3: Ano.
2: A tam jste se už rozhodla, že byste asi chtěla teda zúročit to nabité vzdělání i právě v té čínské medicíně, když to řeknu.
3: Ano.
2: Jaké to bylo? Jak my Češi jsme prostě to přijímali?
3: Já se ještě vrátím. Já když jsem vlastně pracovala nahoře v Orse u Ami, tak ona vlastně měla ty znalosti v té akupunktuře, což bylo pro mě super. Ona už to teda moc nepoužívala. Ono v té běžné praxi je to hrozně složitý. Ale chci říct, že jsem se jako vlastně měla hrozně možnost se učit, jako, nebo praktikovat to a učit se od ní až tak moc ne, ale taky, ale jako zkoušet si to vlastně pacientech, kteří třeba k ní chodili, a dostala jsem vlastně jako velkou možnost a pochopila. A pak mi došlo v tu chvíli, protože víte co, pro mě jako pro doktora to bylo hrozně těžký se v tom jako zorientovat. To jsou takový šíleně abstraktní pojmy v té čínské medicíně a já jsem to nedokázala dělat jako dohromady, takže já jsem potom musela s tím fakt jako seknout, s tou klasickou medicínou, a 2 roky dělat jenom jakoby ty pacienty na akupunkturu.
2: A to už bylo v Brně?
3: Ne, ve Švédsku.
2: Mm-hmm.
3: A musela jsem dělat jenom to, protože jsem to nedokázala jako odlišit. Potřebovala jsem se v tom jakoby víc utvrdit a získat větší, jak to říct, no prostě jistotu.
2: Vhled do toho.
3: Jo, prostě abych to dokázala potom jako kombinovat i s tou klasickou medicínou, že jo. Mm-hmm. Takže jsem musela úplně to stopnout, tu klasickou medicínu, a dělat jen tu Čínu. A bych se pak cítila jako jistější v tom, v té čínské medicíně, a začít to jako kombinovat, protože, takže pak, když jsme se jako vrátili, tak jsem vlastně přemýšlela, začala jsem dělat jenom tu čínskou medicínu, ale zjistila jsem, že mi zase chybí ta klasická.
2: Mm-hmm.
3: Protože třeba, proč? Protože ke mně přichází třeba klienti, kteří, že mají nějaký problém, ale není to třeba jako dobře diagnostikovaný, takže potřebujete si vyšetřit krev, moč, nebo udělat rentgen, tady tyhle běžné věci. Takže jsem vlastně...
2: A ten, pardon, ten klient, to je to zvíře, anebo ten páníček?
3: No, tak to jsou oba dva.
2: Oba dva. Já si myslím, že to jsou spojité nádoby, ale k tomu se ještě dostaneme.
3: No, tak vlastně jako ten majitel a to jeho zvíře, no.
2: Rozumím.
3: Vlastně takový jeden název asi, no. A takže jsem to potom vlastně zjistila, že mi jako vyhovuje víc to dělat dohromady. A takže v současné době v podstatě jako dělám jako běžného doktora, ale mimo to si objednávám vlastně lidi jenom na tu čínskou medicínu, takže to mám jako rozdělený. Ale potom třeba ta čínská medicína, víte co, ona fakt jako vyplňuje ty díry v té klasické, takže tam je spousta jako i věcí a bodů a různých jako způsobů, který můžete použít i v té normální medicíně. Takže máte třeba body, které vám pomáhají stimulovat dýchání. Takže když uspíte psa, on má apnoické pauzy, takže nedýchá, tak víte, kam můžete píchnout tu jehlu, aby se jako rozdýchal. Nebo když tam máme psy na kapačkách, kterým je blbě, tak když máme prostor, tak je vyndáme jako přes poledne ven a dáme, já jim dám třeba ty jehly na to, co jim je, jako, jaký problém jako mají. A dost to je jako fajn.
2: Mm. A, potom, a jejich majitelé tohle to vědí a jsou s tím tedy...
3: No a ti jsou samozřejmě nadšení. Mm. Protože pak je to zvíře rychleji, zdravější. Takže, no a pak to odlišuju úplně, že jo. Nebo takhle, že chodí vlastně ti lidi jenom na tu čínskou medicínu, ale já na to potřebuju jako víc času, takže já si je potřebuju objednávat a mám tam na to jako víc času, než při běžných jako...
2: A řekněte mi, Lenko, to mě právě zaujalo, když jsem se dívala na ty vaše stránky.
3: Ano.
2: A něco jsem zaslechla, že právě objednáváte zvlášť na klasickou a zvlášť na čínskou.
3: Jo.
2: Ale vždyť právě vaším posláním, a mám pocit, že i vaší radostí je to propojovat.
3: Ano.
2: A jak říkáte, děje se to v té praxi, tak stejně, když někdo se objedná na čínskou, tak vy tomu zvířátku asi třeba vemete krev a pošlete do laborky.
3: Ano, to taky.
2: To tak je.
3: Ano. To se pak jako domluvíme. Jo, že oni vlastně, já poprosím ty majitelé, nebo vlastně nejdřív oni volají, tak sestřička už jako řekne, paní doktorka vám zavolá zpátky, tak jim zavolám zpátky a zeptám se, co vlastně potřebují, abych věděla, jestli jim pomůžu nebo ne. A pak jim posílám takový dotazník a vidíme, jestli je tam prostě potřeba něco dořešit, jo, jako vzít nějaký, udělat nějaký vyšetření a pak se s nima domlouvám na tom, jestli prostě ho pak uděláme, nebo jestli jim to udělají jinde, nebo jak, a pak se domlouváme na místě, co je potřeba a co ne, no.
2: Ještě k té akupunktuře, jsou nějaká zvířata, pro která není vhodná?
3: To si myslím, že ne.
2: Jsem si představila totiž brouky, a když se řekne akupunktura, to že do nich píchnete jehlu, to asi ne, že? To vlastně už by byla jediná a poslední jehla.
3: No, to by byly to,
2: jasně.
3: Co by si na stěně.
2: A co třeba plazy? Mhm.
3: Já třeba vím, že v Brazílii používají tu akupunkturu třeba v zoo zvířat, takže oni to tam, co vím, a jako to jsou takový, co sledujete jako na Facebooku, že? Takže oni ošetřují koalu a leguány a ptáky divok, jako, takže všechno možný tam dělají. Hmm.
2: My jsme měli v upoutávce na tenhle ano. ten rozhovor. Měli jsme měli hada, já jsem si ho tam napsala, tak já se vás na něj zeptám. Ano. Dělá se třeba akupunktura hadům?
3: No asi, někdo to dělá.
2: Dělá.
3: Jo.
2: A vy ne?
3: Ne, já ne.
2: A protože jste se učila na jiných zvířatech,
3: já jsem vlastně získala ten certifikát, to byl ten program, byl na psy a koně.
2: Na psy a koně?
3: Jo.
2: A ne, na kočky
3: na malý
2: ne.
3: zvířata, ale bylo to, ano, na malý zvířata, takže to byly psy, kočky, ale ty kočky, no na psy a na koně, jo, přesně tak, jo, to bylo rozdělený, no.
2: Aha. A koňům se nevěnujete?
3: Ne. Já jsem to bohužel musela udělat, protože to bylo součástí toho programu.
2: Aha.
3: Já jsem si nemohla vybrat,
2: to je
3: že
2: jako,
3: to dělat
2: že máte
3: nebudu.
2: Dvou obor a
3: to,
2: musíte.
3: To prostě, já jsem musela. Já si myslím, že ta práce se má dělat pořádně a já koním prostě nerozumím. A tam je spousta jiných jako věcí, které způsobují jako problémy zdravotní, takže já prostě koně nedělám. No.
2: A přístup tedy ke kočkám a k psům je přibližně stejný?
3: Jo.
2: Mm-hmm. A někde jste taky řekla, že kočky vás baví léčit trochu víc. Ještě to trvá a proč to je?
3: Jo, já jsem říkala jednu věc, že kočky jsou takový hrozně zajímavý. Oni vlastně kočky nejsou, se říká, kočka není malý pes, aby si člověk jako nemyslel. Kočka je prostě osobnost. Kočka rozhoduje. To i v normální medicíně, to tak jako tak většina doktorů ví, že kočka prostě přijde do ordinace a ta se buď rozhodla, že se vyléčí nebo umře. Mm-hmm. A když se kočka rozhodne, že umře, tak prostě s ní nic moc jako neuděláte. Oni si to prostě tak jako řídí sami. A když přijdou majitelé s kočkama na jehly, tak ty kočky jsou prostě fakt jako neuvěřitelný. Oni, já jim vždycky řeknu, že to jako je kočka, takže uvidíme, jestli se vůbec nechá. Když se kočka nechá, tak většinou souhlasí s tím, že se chce léčit a chce se léčit a vyléčí se. Ale oni, ty kočky, vyžadují mnohem méně ošetření než psi a přitom mají stejný jako problémy. Třeba kočka s artrózou, která prostě kulhá a bolí jí ty nohy, ale ona přijde na ty jehly dvakrát a už jsem o ní půl roku neslyšela. Já to nechápu. Já vám nemůžu vůbec říct proč, ale prostě ta kočka je úplně, jako oni jsou úplně šílený. Nebo kočka, která měla alergie a paní mi říkala, víte, já bych ji nechtěla mít na tom kortizolu a blablabla. A já říkám, jasně. Dívejte, kožní problémy, to jsou ty nejtěžší, přijďte, uvidíme. Jednou jsem jí píchla tu kočku, ona mi pak volala, říká, ona se vůbec nedrbe a začíná zarůstat. Já říkám, perfektní, tak už jsem s ním rozhodně, nechoďte. Protože pro ty kočky je stres strašně je hrozně ovlivňuje. Jako, jo, prostě kočky čůrají ze stresu krev, jo, to je taková ten...
2: Čili oni si možná mohou jako naprogramovat nějaké ozdravné mechanizmy, aby prostě, už tam nemuseli...
3: Přesně, takže já vždycky říkám kočce, drž a ať se nemusíš chodit. Choď, ať nemusíš chodit, takový ty bochornutý kočky.
2: Zvířata a jejich lidi jsou spojité nádoby, to už jsme tady naznačili. Stává se, že je problém třeba spíš v páníčkovi než v tom zvířeti?
3: No. Ano, stává, ano, ano.
2: A když to takhle vidíte, ano, odhadnete, ano, tak ano. Co s tím děláte?
3: Co s tím dělám? No, to je taky zajímavá otázka. Já jsem jako přemýšlela, dívejte, já řeknu, co je jako ideální stav, jo. To se mi stal teďka, zrovna dneska u mě byla paní, budeme říkat třeba paní Novotná. Dneska byla u mě ráno paní Novotná. No... Ano, stává, ano, ano.
2: A když to takhle vidíte, ano, odhadnete, ano, tak ano. Co s tím děláte?
3: Co s tím dělám? No, to je taky zajímavá otázka. Já jsem jako přemýšlela, dívejte, já řeknu, co je jako ideální stav, jo. To se mi stal teďka, zrovna dneska u mě byla paní, budeme říkat třeba paní Novotná. Dneska byla u mě ráno paní Novotná se svým feedem, třeba feedom. A ona přišla taky, měla psa kožaře, že měl alergie, šílený atopik. Měl cytopoint a pokvel, přestalo mu to fungovat, to jsou taky léky na alergie. Tak začali dávat autovakcínu už druhým rokem, tam mu fungovala trochu, splíchala kortikoidy, dělala úplně všechno, ona byla úplně skvělá, ona držovala úplně všechny doporučení, co dostala. A ona mi říkala, to vůbec nefunguje, jo, ten pes se furt jako drbe a to. A ona přišla a já jí říkám, aha, dobře. A říkám jí, víte, ale to, co té kočce, jo, to je prostě fakt těžký s těma kožeřama a tak. A takže musíme do toho jít. A teď jsem jí řekla prostě svoje názory a ona, já říkám, jak vám to zní a ona, dobře. Říkám, fajn, tak jdeme do toho. A protože ona musí kompletně všechno změnit, jídlo, jo, doplňky jsme začali dávat, ještě jsme udělali nějaký stěry na plísně, protože ty se nedělali u toho psa, pak jsme zjistili, že tam má plísně, takže jsme dávali ještě takové šampony. No a on se začal výborně spravovat. A bylo to úplně skvělý, já jsem z toho měla velkou radost. Já jsem vždycky hrozně opatrná v těch kožařích a moc se neraduju. Já vždycky říkám lidem, že se raduju až za rok. Jo. Až jako kožař přežije další nějakou sezonu. Jo. A najednou ona volala a že se začala hrozně drbat. A teď bylo úplně jako, byla z toho celá špatná a přijela. A říkám, dobře, přijďte, tak píchneme mu tady antihistaminika a teď já se tak na ní podívám a říkám jí, a co se stalo? A ona, no, že tam prostě přijal nějaký ten její ex-manžel, začal jí tam vyhrožovat a chodil kolem baráku a ona se fakt strašně bála. A já jí říkám, a vy máte hrozný strach, že? A ona, no. A tak já jsem prostě, ona zrovna ještě řekla pár nějakých jako věcí, které mi v tu chvíli přišly takový hrozně zajímavý. Tak jsem jí dala Bachovy esence na ty její problémy, které ona měla. A ona mě pak volala a říkala mi, že jí to strašně pomohlo, ty Bachovky. A že ten pes se samozřejmě úplně okamžitě přestal drbat. A já říkám, víte, ale já lidi nedělám, tak já bych vám jako třeba dala nějaký kontakt, jestli chcete. A já se poptám. A tak jsem se poptala a dala se mi nějaký kontakt. Já říkám, ale uvidíte, já tu paní neznám, já sama jsem u ní nebyla, uvidíte, jestli vám to bude vyhovovat, vím, že taky dělá čínskou medicínu, Bachovky, homeopatie, kdysi, cosi. A ona tam zašla chodit a je strašně spokojená, jí se strašně ulevilo a ten pes je jak novej.
2: Pes se nedrbe.
3: A pes se nedrbe a je celý zarostlej, vypadá úplně fantasticky. Takže to si pak jako, a tak to se někdy stane. A pak víte, že jste to fakt jako, ale pak samozřejmě nastanou nějaký relapsy, že jo? Jo, protože se dostane do nějakých situací, kde jí jo, třeba bude jako nekomfortně, ale a to tak to mi dělá radost, no.
2: Hostem dnešního nočního mikrofóra je veterinářka Lenka Novobilská.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Studio dnes navštívila veterinářka s certifikátem na akupunkturu zvířat, mezinárodním certifikátem, paní Lenka Novobilská. Načali jsme tady vzájemné působení komplexu páníček, panička, zvíře nebo rodina zvíře a říkala jste, že často nebo nezřídka bývá vlastně ten problém komplexní, že někdy i třeba nějaký problém majitele zvířete se na něm právě odrazí negativně. Odmítla jste třeba někdy léčit nějaké zvíře kvůli přístupu jeho majitele?
3: No, to se mi taky stalo.
2: Taky.
3: Taky, no. Ono je pravda, že spousta lidí, jedna část lidí ke mně přichází na doporučení, takže tak zhruba nějak jako ví třeba, co může očekávat. Spousta lidí ale taky přijde a vůbec vlastně neví, takže ani neví, co to třeba je, ta akupunktura. Dost často teďka poslední, to bylo vlastně, ano, máte pravdu, teďka to bylo poslední dobou, mi volali vlastně ti lidi ve stylem, to jsme ještě neskusili. A já říkám, prosím vás, já tady nic neskouším. a když se jich třeba vyptám, jo, co je za problém, tak říkám, ne, to opravdu jako není už jako, jo, to vám už nepomůžu. Takže...
2: Jako myslíte, že to zvířátko už je na tom tak špatně, nebo...
3: No, to byla taky jeden jako z důvodů, že to tak jako bylo a no, jo.
2: Existuje vlastně, teď mě napadá, paliativní péče, jako je u lidí prostě takové to, že už se neléčí, ale už se dbá na kvalitu života, který zbývá. Jestli se toto vlastně si taky praktikujete třeba u nějakých zvířecích pacientů?
3: No, paliativní péče. Jako já si myslím, že paliativní péče u lidí je poměrně dost rozdíl v tom, co je to vlastně u zvířat, protože u lidí se jde mnohem dál, že? Jako v rámci tady tohoto, že jo, paliativní péče, ale u zvířat je nechceme nechat zajít tak daleko. Takže tam potom jako se ty zvířata utrácí.
2: Tam vlastně jako, no, rozhoduje, no, nebo chce jim vlastně to ukrátit. No. To musí být taky těžké, když třeba vy se na to díváte trošku jinak. Nebo stává se to někdy, že vlastně na to ukončení života u toho zvířete třeba, že byste měli rozdílné pohledy?
3: Jo, to se taky stává, no. To se taky stává, ale spíš teda musím říct v tom jiném pohledu, že dost často se spíš setkávám s tím, že jako v dnešní době ty zvířata pro ty lidi nahrazují děti, partnery, všechno. Že jo, hrají pro ně jako velkou roli a dost často ty lidi je neumí pustit a nechtějí vlastně je, i když to zvíře vlastně trpí a už jako mu není jak pomoct, tam má bolesti, tak ho nechtějí pustit, protože prostě oni nejsou připraveni. Takže se spíš setkávám s tím, že se musím dívat, jak to zvíře trpí a ten majitel ho nechce utratit, protože on nechce. Takže si zpětně teďka vlastně neskutečně vážím těch lidí, kteří myslí ne na sebe, ale na to zvíře. A kteří mi vždycky řekli, protože to je strašně, ta důvěra mezi tím doktorem a tím pacientem je strašně důležitá. Vy jako laik a já jako majitel psa, nejsem absolutně schopná to ukončit, rozhodnout to. A nebo jako poznat, jako co je špatně, že jo? Protože tam jsou ty emoce. A lajci jako majitelé už vůbec neví, co zvíře bolí nebo nebolí. Oni lidi mají dost velkou zkreslenou představu o tom, jak zvířata projevují bolest. A to je daný tím, jak je poličťujeme pořád, že jo? Takže, ale on nekviká. Říkám to, že nestoupá na tu nohu, znamená, že ho ta noha bolí. Jo, že vlastně tady tohle je hrozně jako náročný a asi by se mělo jako pokračovat, nebo dělat nějakou edukaci těch majitelů, jak se vlastně ta bolest u těch zvířat projevuje, protože to téměř nikdo neví.
2: Já jsem dokonce slyšela, že kočky třeba velmi málo projevují bolest, protože jak jsou to ty šelmy, že se potom vlastně dají najevo svému okolí, že jim není dobře a že jsou snáze polapitelné nebo snáze dostižitelné, no, že proto si to chrání.
3: U koček si toho všímáte tak, si toho vlastně nevšimnete, že jo? Protože to už jsou takový ty věci, kterýma my se pak veterináři dotazujeme, protože víme, na co se ptát, jo? Že skáče vám ta kočka ještě na linku, ne, už ne, už spíš skočí jenom na židli, jo? A nebo se začne schovávat, jo? Nebo začne víc spát, vyhýbat se tomu kontaktu, jo? Oni si často myslí, že oni žerou a pijou, jo, ale to je až úplně finále, jako kdy ty zvířata nežerou, jo, a ještě pořád spousta zvířat jako jí, jo, i když prostě už jako je na tom špatně, takže je to takové jako náročné a dost těch lidí to neumí pochopit a neumí myslet na to zvíře. Byť by vykládají všichni, že nechtějí, aby to zvíře trpělo a když na to dojde, tak stejně nechávají trpět.
2: Ale máte pravdu, že v tomto směru ta edukace by stála za to, že vlastně těch informací opravdu asi o tom třeba, jak projevují zvířata bolest a tak není mnoho. Ano. Tak je
3: ono vlastně třeba jako i léčba chronické bolesti je něco, co je vlastně takový poměrně nový obor v rámci jako veterinární medicíny. A když jsem se vždycky přihlašovala, to je jako velká výhoda od covidu, že všechno je online, co? A nemusíme nikam jezdit. Takže teď jsou všechny
2: jenom do mikrofona se musí.
3: Takže všechny sympozia jsou online, což je naprostá bomba, takže si to můžete poslouchat a u toho umývat okna třeba, že? Takže tam, když jsem právě byla na těch jednou ročně takový sympozium chronické bolesti a to je nadupaný 3-4 dny jako přednášek a to je úplně super. A já, když jsem to tak poslouchala ty 2 dny, tak jsem si říkala, tyjo, je to úplně jedno, kde jsme, v Česku, ve Švédsku, v Anglii, v Americe a všichni ti veterináři máme furt stejný problém. A to je to, že vlastně ti lidi, když jim řekneme, že ten pes má bolesti, tak ti lidi nám to nevěří. Mm-hmm. Takže vlastně všude byli, jakoby edukujte prostě ty majitele o tom, jak to zvíře vlastně projevuje bolest. A přesně tam, já jsem se úplně smála, jak je to máme, no to je úplně jedno, kde jsme veterináři, všichni máme stejný problémy s těma lidma. Jak tam ona vykládala, jak přišla za nějakou paní, viděla, jak ten její pes prostě jako ho bolí, co si, už nevím, co nějaký nohy. A šla za ní a říká, jo, já vidím, že tvůj pes má bolesti. A ta paní, můj pes žádný bolesti nemá. Jo, a tohle je vlastně to, jo, kdy, že jo, třeba nás vyhledávají jako lidé, kteří prostě si myslí, že ten pes má nějaký problém, ale spousta těch lidí ani neví, že ten pes má nějaký problém, že?
2: Rozumím. Významnou složkou vlastně toho komplexního léčení a tradiční čínská medicína je opravdu jako celostní způsob léčení, je výživa. Ano. V čem my lidi často chybujeme?
3: Postupně, jak člověk získává víc a víc informací, tak se prostě vyvíjí ten názor na to, co je jako nejlepší, že jo? A měníte ty svoje názory a upravujete a tak. A dneska vlastně my jsme se dostali do stavu, kdy ti lidi chudáci už si myslí, že když prostě nekoupí to komerční jídlo, tak prostě udělají nejhorší chybu svého života, protože svému zvířeti nedokážou poskytnout tu správně vyváženou stravu. A mně spíš přijde, že vlastně jsem čím dál víc jako vytrácí nějaký zdravý rozum u těch lidí a fakt se mě jako ptají, jestli pes může třeba žrat mrkev a tak. A já si říkám, kde se to jako stalo, tady ta chyba v systému. A v podstatě to bych ráda řekla, že ve Finsku na univerzitě, ještě jsem se na to včera dívala, abych neplácala nějaké blbosti, a ten papír s těma paperama jsem zapomněla. No, tak, ve Finsku oni se věnují výzkumu jako jídla u psu a mají to tam napsané, že jsou jediná nezávislý výzkum na světě. A to je pravda, protože veškerý vlastně, když jsou nutriční specialisti, tak vždycky ty pracují pro nějaký ty firmy, který vyrábí ty granule.
2: Ano, že? Ano, ano.
3: Takže tady takových opravdu jako není. A oni se věnují podílu právě jednak na kombinaci prostě granulí a syrové stravě a dělají různý jakoby studie, jak to ovlivňuje zdraví zvířat. A vlastně teď se dostáváme do toho, kdy oni vlastně dokazují, že když budete čím víc krmíte to zvíře normální stravou, tak to zvíře je zdravější.
2: Aha.
3: Takže oni třeba přišli na to, že když prostě štěňatům do 1 roku věku budete dávat, oni to tam vyloženě dali jako leftover, jako prostě zbytky od stolu, jo? Když dáváte zbytky od stolu ke granulím, takže vlastně v pozdějším věku toho psa je nižší výskyt prostě alergií. Jo, dělali to i na třeba záněty uší, dělali to i na chronické záněty střev a toto všechno je jakoby je vidět ten vliv té zdravé stravy. A oni to tam ještě hodně jako rozváděli. Oni mimochodem taky dělají jako online kongres vždycky v září, na který se může kdokoliv přihlásit. Stál jenom asi 36 euro. A byli tam sami Fini a já. Ty jsem viděla na tom Zoomu. A bylo mi to strašně líto, protože oni fakt dělají obrovskou jako práci, ale fakt jako, jo, že vlastně potom my, kteří jako se zabýváme tou stravou a říkáme těm lidem, prosím vás, jako v klidu, prostě uvařte psový jídlo a jako neřešte to, nebo prostě přidávejte to, míchejte to s těma granulama, není to problém, naopak ten pes z toho bude mít větší benefit, než když budeš dát jenom tu komerční stravu, tak se máme o co opřít, protože oni mají ty studie, že to je pravda. Oni to tam hodně ještě jako rozebírali ve smyslu, že to je ve Finsku, takže co to znamená jako zbytky od stolu, jo? Že lidi jí tam ovesné vločky, že jí hodně borůvek, jo, že jí maso, kořenovou zeleninu, takže to se těm psům vlastně dávalo. Kdyby to byly zbytky v Americe, tak nevím, tam ty chicken nuggets, jako co by to s tím obsahem. Jo, rozumíte.
2: Jasně. Takže to se tam prostě jako skutečné jídlo.
3: Jo, prostě to, co
2: se průmyslově jakoby nespracované.
3: Jo, přesně tak, no.
2: Můžou i kočky.
3: Kočky, no. Kočky, hlavně kočky.
2: To my páničci, teď máme těžkou hlavu, teď se nám bude těžce spát. Protože se snažíme samozřejmě dělat to nejlepší, ale chybujeme.
3: S těma kočkama to máte mnohem horší, protože oni ty kočky, jak jsou ještě takový vybíravý a nic nežerou, tak oni do toho, do těch granulí dávají ty aditiva, aby oni to žrali, že jo? Takže oni potom už nechcou nic jinýho.
2: Pojďte si radši pustit písničku, Lenko, prosím. Lenka Novobelská, veterinářka, je naším hostem.

0: Veterinářka a akupunkturistka zvířat Lenka Novobilská, odbornice na tradiční čínskou veterinární medicínu, byla hostem dnešního mikrofóra, byla, říkám, v minulém čase nerada, ale tak to zkrátka je. Máte, na závěr mě napadá, máte nějaký třeba profesní sen v té veterině? Něco, co byste ráda?
1: Profesní sen?
0: Profesní sen?
1: Co byste? No, už ne.
0: Už jste si ho splnila. Je to ten certifikát mezinárodní?
1: To jako ta kombinace těch dvou věcí, vlastně těch dvou jako klasické a té čínské medicíny, mám pocit, že jako dělám pro ty zvířata maximum. Mám pocit, že víc už vlastně udělat jako nemůžu.
0: Takže to, že to můžete v praxi uplatňovat, tak to je vlastně splněný sen.
1: Jo, že jim jako můžu pomoct vlastně, no, ve všech možných jako případech, tak to je vlastně jako dobrý.
0: A nějaký neprofesní?
1: Nějaký deprofesní? Ne.
0: Ne.
1: Já si tak jako plním ty sny v průběhu toho života, takže třeba jako cesta do zahraničí byl ten jeden z těch snů, že jo? Mm-hmm. A pak jsou takový ty drobný sny, který se vytváří v průběhu života a to tak jako...
0: Když jsem se dívala, jsem pátrala na sociálních sítích.
1: Ano.
0: A vy tam máte jenom psa.
1: Ano.
0: Jenom psy
1: samozřejmě.
0: A svého asi psa, ano. Fenku.
1: Ano, ano.
0: To je labradorka?
1: To je flatcoated retriever.
0: Aha.
1: Ano.
0: A ona loví, protože tam
1: ano,
0: je...
1: Ano, to jsou lovecký pes.
0: Ano, hodně pes. Často vlastně jsou tam i trofeje vlastně, které třeba přinesla.
1: Vyhrála.
0: Nebo vyhrála. Uh-huh. A... I zvířátka, která ulovila?
1: Ano.
0: Ano.
1: Ne, ona je neloví, oni je nosí.
0: Jo, nosí.
1: Jsou retrievři, no.
0: A vy jste, tam jsem vypátrala, totiž ano, jedna ano. Fotka tam byla.
1: Ano.
0: A tam je vidět, že vy jste se stala myslivkyní.
1: Ano.
0: Někdy myslím, že asi v loňském roce.
1: Ano.
0: Proč to?
1: Já vlastně, když mě bylo 15 a pořídila jsem si prvního psa, tak jsem šla tady do útulku, tady v Brně do útulku. A v té době byl v Brně jediný útulek, který byl známý jako takový koncentrák psů. A tam jsem si vytáhla tamhle z kotce takovýho flekatýho psa, co jsem vůbec nevěděla, co to je. Bylo to strašně zablešený, mělo to svrap a bylo to strašně hubený. A pak jsem zjistila, že to je malý minsterlandský ohař. Mm-hmm. A začala jsem s tím chodit do lesa, tak mě bylo, že jo, 16, takže jsem lítala 4 hodiny denně po lese. Ráno hodinu, odpoledne 2 hodinu večer. A bylo to strašně boží. Já zjistila jsem, že s tím loveckým psem v tom lese to je úplně jiný level, že on vám prostě ukazuje věci, který prostě je to jiný, je to prostě jiný. A on dlouho nežil, protože byl tak nemocný, že s tou tulku celý rozbitej. Takže jsem si říkala, že bych to chtěla někdy ještě zažít, tady tu práci toho loveckého psa. A tu spolupráci s tím loveckým psem. A pak jsem měla pořád jenom samý útulkáře, to víte, co to vždycky někdo přijde, chce to utratit a tak. A teďka, když vlastně jsem si říkala, že už jsem stará a že už na to nemám jako čas a energii mít dalšího psa z útulku, že bych si teda nějakého pořídila, tak padl tady na toho flat-coated retrievera. Říkala jsem si, že chci něco jednoduchýho. A tak jsem si pořídila flat-coated retrievera a jednou flat-coated.
0: Vážně?
1: Asi jo, no.
0: Uh-huh. A taky lítáte po lese teda?
1: A taky lítáme po lese, přesně tak.
0: A fyzička se našla na jednu.
1: Jo.
0: A máte na to čas?
1: Tak si ho uděláme, no. No.
0: A je ona třeba součástí vaší ordinace veterinární?
1: Ano. A pravda je ta, že ti retrievři jsou strašně empatičtí a oni teda zrovna, mě říkal někdo, že ti fleti nejvíc těch lidí natahují všechny ty věci, proto asi umírají všichni na ty rakoviny. A oni jsou jako neuvěřitelní, to je prostě, já to pořád jako nechápu, oni tak rozumí, ona ví, že se má přesně chovat nějak se mnou, stejně jinak se chová s mojí dcerou, úplně to funguje perfektně. A takže já ji vytahuju ven, když potřebuju, když tam přijdou psi, co se třeba bojí a fakt se bojí jako hodně, tak vytáhnu Kejsinu. A ona je vždycky jako uklidní a oni se pak jako nebojí. A je tam Rozárka, jeden Maďar, a ona se strašně bála, Rozárka. A já jsem vždycky vytáhla Kejsu a oni se tam tak jako trošku pohráli a pak zase šli a jednou jsem tam dělala něco u hematolky a neměla jsem čas a Rozárka teda, tak jsem jí nabočku, ale už nevím, co to bylo a ona šla dopředu jako do čekárny, jako majitele platili a ona vždycky stála nalepená na těch dveřích, že už jde ven, jako jo. A teď teda nebyla ta Kejsa, jo. A ona prostě normálně odešla od těch majitelů z té čekárny za mnou dovnitř k tomu aparátu a stedla si pode mě a teď vrtěla tím moc seba, kde je ta Kejsa, kde je ta Kejsa? A já, dobře, tak já ji vytáhnu. A to ona nikdy neudělá, jako dobrovolně překročila ten práh, jako ještě bez těch majitelů sama. Teď jsem vytáhla Kejsu, oni se tam trošku pošudlali a zase jako odběhla, takže oni si to pamatují. a ona působí na ně takovým jako uklidňujícím dojmem. Takže ona jako vyloženě je jako kanisterapeutický pes, jako doslovně ona.
0: Teď jsem to chtěla říct, že to je úžasné, že ona opravdu působí.
1: Ano, ona i pracuje chodák, no. Prostě to je krásně pracuje.
0: To je vážně komplexní péče, co nabízíte a poskytujete v Brně. To byla bohužel, myslím, poslední odpověď toho právě končícího nočního mikrofora. Dnes se od mikrofonu loučí Monika Valentová a taky můj dnešní velmi milý host Lenka Novobilská. Já vám děkuju za to, že jste sem z toho Brna přijela jedním ze dvou autobusů.
1: Děkuju za pozvání.
0: A
1: děkuju
0: se vám. Daří.
1: Dobrou noc.
0: I Casey.
1: Děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

23 hodiny 30 minut 18 vteřin. Právě probíhá boj o třetí a čtvrté místo na mistrovství světa ve fotbale. Anglie zatím vede 2-0. No a na dvojce v tomto okamžiku, jako každou noc, startuje nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Dneska se republikou prohnala docela slušná bouře. U nás na Letné lilo jako z konve. Když jsem se díval na některé záběry, tak na některých místech republiky to bylo opravdu docela divoké. Supercela, tomu říkají. Ale pojďme se teď bavit letními písničkami, protože léto je v plném proudu. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje pokud možno příjemnou

sobotně nedělní noční proud, pro který se vžilo označení horečka sobotní noci, otevřel jeden z velkých letních evergreenů světové hudební scény, anglická skupina Mango Jerry a písnička Raye Dorseta v letním čase in the summertime.

Karel Gott a jeho Léto, jak má být v nočním proudu. Italská skupina Rigueira zpívající španělsky a další z velkých letních evergreenů. Pojďme na pláž Vamos a La Playa.

Pojďme na pláž Vamos a La Playa, italská skupina Rigueira a její španělština v téhleté písničce. Konečně se na mistrovství světa hraje fotbal, ve kterém padají góly. Anglie vede nad Francií 3-0.

Jiří Korn se bráněl na prkně a jeden z jeho letních hitů písnička Windsurfing. Podíváme se, jak pak, že vypadá takové léto v noci ve městě Summer Night City. To je jeden z hitů skupiny ABBA a ještě vám řeknu, že na mistrovství světa zvolna končí první poločas utkání Francie-Anglie. Anglie vede 3-0.

Zuzana, narysovaná Zbyněk Fritz. To byl výlet do muzikálu Pomáda a samozřejmě Letní láska. Na mistrovství světa ve fotbale skončil první poločas utkání Francie Anglie. Fiasko Francie zatím 4-0 vede Anglie. Letní reggae, sunshine reggae a laidback.

Dánská dvojice Laidback a jedna z letních trvalek, písnička Sunshine, Sunshine, Reggae. Před námi poslední písnička této vysílací půlhodinky nočního proudu ze soboty do neděle, potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, sdílená zpravodajská relace Českého rozhlasu a nějakých 8-9 minut. Po půlnoci jste opět zváni do vln nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do druhé hodiny raní, kdy dvojka vysílá živě. No a teď ona poslední písnička této vysílací půlhodinky. Miraj Navrátil, skupina Miraj a letní láska Summer Love.

0: končí sobota 18. července a za několik málo okamžiků vstoupíme do nového dne. Bude neděle 19. července 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Končí festival Colors of Ostrava. Prezident Pavel na něm v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že svou případnou kandidaturu oznámí příští rok. Maďarský prezident Šujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na mistrovství světa o bronz. Počasí bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přehánkami místy se můžou objevit i bouřky, teploty až 25 stupňů. Je neděle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
3: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
4: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
5: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Letošní ročník festivalu Colors of Ostrava se blíží ke svému konci. Právě teď uzavírá program na hlavní scéně americký zpěvák Teddy Swims. Koncert sleduje reportér Adam Tomáš.
6: Teddy Swims má většinu svého prvního českého koncertu za sebou a přilákal snad většinu festivalu. Show je plná pozitivních emocí, intimních momentů i kytarových sol a na stage má tedy kromě kapely třeba i gauč. Hit Lose Control zatím ale nezazněl. Ještě před začátkem Teddyho Swimse ročník ukončil proslovem ředitel festivalu Filip Košťálek. Program ale pokračuje dál. Lidé můžou jít o půl jedné na poslední koncert druhé největší scény. Tam zahraje australská producentka Alison Wonderland společně s českým producentem Nobody Listen. Letošní ročník definitivně skončí ve 4 ráno. Z Colors of Ostrava Adam Tomáš, Radiožurnál.
2: Maďarský prezident Tamás Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
7: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
7: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
2: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
9: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
10: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
9: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
11: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
9: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Dva autobusy s cestujícími se včera srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali trauma plán a ušetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
12: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
13: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
12: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
14: Řidiče autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
12: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
2: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
15: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
2: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na stadionu v Miami o třetí místo na mistrovství světa. Utkání sleduje reportér Tomáš Petr.
16: Právě odstartoval druhý poločas, po první půli vedou Angličané 4-0, postupně skórovali Rice, Konca a také dvakrát Saka. Francouzi pro druhý poločas provedli hned 4 změny a budou se snažit alespoň trochu zdramatizovat tenhle duel, který můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na silnici 3 v Českých Budějovicích. Připomínáme obousměrnou uzavírku Pražského okruhu mezi Ořechem a Barandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19 Ořech, nákladní auta exitem 26. Provoz není silný, objízdné trasy jsou volně průjezdné. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zbystřete za sjezdem na Břeclav. Mezi 53. a 55. kilometrem pracují silničáři a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona už je ale po podvečerním náporu jen minimální. A na silnici 3 čekejte kolonu na obchvatu Českých Budějovic. Před výjezdem z města směrem na Vodňany se srazila dvě osobní auta. Následky nehody překáží v provozu, projíždějte tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.

Máme v tomto okamžiku 10 a půl minuty po půlnoci. Už je neděle 19. července 2026. Na dvojce pokračuje noční proud, a to ono sobotně nedělní vydání s podtitulkem Horečka sobotní noci. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červencovou noc Miloš Skalka.

do nového dne jsme vstoupili se skotskou skupinou Bay City Rollers a jejím letním hitem senzace letní lásky Summer Love Sensation. Co se fotbalového šampionátu týče, na začátku druhého poločasu Francie snížila na 1-4.

písnička pro vás, pro všechny, kdo si právě užíváte dovolenou nebo se na ní právě chystáte. Česká verze hitu z Itálie, Felicita v podání Aleše Ulma a dovolená. Francii jakoby na světovém fotbalovém šampionátu někdo během té přestávky mezi prvním a druhým poločasem polil živou vodou. Aktuální stav Francie-Anglie 2-4.

0: Vzpomínka na Joe Cockera, to byla cover verze někdejšího hitu ze 60. let skupiny Lovin, Spoonful Léto ve městě Summer in the City, a takhle si s tou písničkou poradil zesnulý Joe Cocker.
1: Noční prout.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

S pomocí Věry Špinarové jsme se právě vydali na slunečné pobřeží. Chystáte-li něco takového během tohoto léta, pak ať vám to vyjde. Americká rocková skupina Van Halen a Summer Nights, letní noci.

Tak to byly rokově rozhýbené letní noci Summer Nights a americká rocková skupina Van Halen. Co se týče onoho fotbalového utkání o třetí a čtvrté místo, tak se dějí neskutečné věci. Teď je break, takový ten hydratační, aby se hráči osvěžili, ale Mbappé snížil na 3-4, čili po neuvěřitelně vysokém vedení Anglie 4-0 z prvního poločasu už je to 3-4. Máme neděli 31 minut po půlnoci, k tomu 46 vteřin a vzhledem k tomu, že je neděle, tak mnozí z vás budou mít od pondělí dovolenou. Tak ať vám vyjde.

Marta, ten a od zítřka máme dovolenou, co se onoho počasí dnes v neděli týče, tak podle meteorologů by mělo být zataženo, polojasno, deštivo, sem tam nějaká ta bouřka, teploty letní kolem 25 stupňů na Moravě a na jihu republiky dokonce kolem 30. Chris Ria a All Summer Long, celé dlouhé léto.

Hrajeme si písničky s letní tematikou, hrajeme si prostě písničky na léto a pro léto, léto jak má být a Karel Sich Demi Lovato, Cool for the Summer.

Demi Lovato a na léto Cool, Cool for the Summer. Aktuální čas 45 minut po půlnoci, k tomu 5 vteřin, dvojka vysílá noční prout a co patří k létu? Slunce a voda.

Ivan Varga, uměleckým jménem Martin Maxa a Slunce a voda. Písnička, která patří k létu naprosto neodmyslitelně. Ale tohle léto je kruté, Cruel Summer a anglická dívčí skupina.

Kruté léto, Cruel Summer a anglická dívčí formace Bananarama. V Miami se na světovém fotbalovém šampionátu dějou věci. Saka si právě teď připsal na konto hat-trick v dnešním utkání. Před chviličkou byla Francie kousek od vyrovnání, bylo to 3-4, ale Saka teď střílel pokutový kop. Anglie vede 5-3.

Ilona Čáková, tohle je moje léto, to je příjemný, věřme, že vaše léto je také příjemné a není-li, tak věřme tomu, že bude. Jsme na dohled první hodiny raní, teď máme 55 minut po půlnoci, k tomu 43 vteřiny, je neděle 19. července 2026. Dvojka vysílá Noční proud a Bruce Springsteen bude vyprávět o dívkách v letních šatech Girls in the Summer Clothes.

0: Tak to byly dívky ve svém letním oblečení a vedli je za ručičku Bruce Springsteen. Na fotbalovém šampionátu v Miami se dějí věci, je to tam jako na střelnici. Před chviličkou Francie snížila na 4-5. Anglie, Francie 5-4.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

Roman Horký, skupina Kamelot, a vydali jsme se na dlouhou pláž a to byla písnička, která nás převedla do další hodiny nedělního rána. Teď máme 1:03:26. V Miami skončilo fotbalové utkání Francie versus Anglie. Anglie těsně před koncem utkání vstřelila gol, a tak tedy konečný výsledek Francie, Anglie 4-6. 10 branek padlo. Nádhera. O letní noci. On Summer Night. Bellamy Brothers.

o letní noci a dvojice shodou okolností z Floridy, kde právě před chvíličkou skončilo letní fotbalové utkání Anglie, Francie 6-4 a písnička nazvaná jednoduše Letní noci, Summer Nights. Vydáváme se na Bahamy.

vzpomínka na Mekyho Žbirku a spolu s ním jsme podnikli výlet na Bahamy, naše poslední léto. Our Last Summer. To je výlet na sever Evropy ABBA. Agneta, Benny, Björn, Anifrit, ABBA.

ABBA a naše poslední léto, Our Last Summer. Ještě jednou vám připomenu, jak by podle meteorologů mělo dnes vypadat počasí, polojasno, zataženo, sem tam nějaký ten deštík, možná, že i bouřka, teploty kolem 25 stupňů, na Moravě kolem 30.

Luboš Pospíšil a jeho letní noci, samozřejmě v nočním proudu, ze sobotní noci do nedělního rána. Teď se podíváme, jak pak vypadá takové léto v Berlíně. Nikdy jsem v Berlíně v létě nebyl, tak si to připomeneme alespoň v podání německého tria Alphaville Summer in Berlin.

Blues letní noci s Karlem Kahovcem. Máme letní noc a to blues se ideálně hodilo. Už jsme byli na severu Evropy se švédskou skupinou ABBA, teď nás tam čeká norské trio AHA. Summer moved on, léto se dalo do pohybu.

norské trio, aha, a léto se pohnulo Summer Mood On. V tomto vydání nočního proudu ze sobotní noci do nedělního rána znějí výhradně písničky, které mají něco společného s létem, které právě prožíváme.

Ale s tebou takhle o něm zpíval Jiří Schellinger. Teď máme 1:35, k tomu 4 vteřiny, dvojka vysílá noční proud a před námi jeden z velkých letních evergreenů a současně jeden z evergreenů filmových z pomády Olivia Newton-John, John Travolta, Letní noci, Summer Nights.

zásadní hit z filmu Pomáda letní noci Summer Nights Olivia Newton-Johna John Travolta. Písnička, kterou jsme na začátku tohoto vydání Nočního proudu slyšeli v české verzi Zuzany Norisové a Zbyňka Frice. Ahoj léto!

Ahoj léto, ahoj prázdniny. Hana Zagorová, Petr Kotval, Standa Haložek. V 1:42:29 skončila tahle ta písnička. Léto roku 69. To je kanadský rokový dřevorubec Brown.

0: Summer of 69, léto roku 1969. No a Bryan Adams zpívá Those were the best days of my life. Byly to nejlepší dny mého života. Já si také na léto roku 69 nemůžu stěžovat. Byl jsem v té době v Americe, viděl jsem v Centrálním parku na velkoplošné obrazovce přistání Američanů na Měsíci a navštívil jsem festival Woodstock, takže léto roku 69 budiš pochváleno.
1: Noční proud.
2: Dnes s Milošem Skalkou.

když má léto grády, jak zem je. Blažená Karel Černoch a písnička z filmu Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody. Máme 1:48:43 a tady je sluneční svit, letní sluneční svit, Summer Sunshine a irská formace Course.

Irská sourozenecká formace The Corrs, tři půvabné sestry a jejich bratr Jim Corr a písnička o tom, jak je v létě hezký sluneční svit, Summer Sunshine. Tady je ještě trocha slunce od skupiny Olympic.

písnička je před námi, dvojka ta samozřejmě vysílá dál, jen co skončí toto vydání Nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu Ondřeje Soukupa, skvělého pořadu. Halo, Soukup, halo. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba. No a ten vás provede z nedělní noci do všednodenního pondělního rána. Jinak Noční proud, ten je s vámi noc co noc. Začínáme vždycky krátce po 11:30 a končíme ve 2 hodiny ráno, ale jak už jsem říkal stokrát, tak stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta vysílá v režimu 24/7, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. No a teď už je tady ona závěrečná písnička, vzhledem k tomu, že všechny nahrávky, které dnes zazněly v Nočním proudu, měly hodně společného s létem, sluníčkem, mořem, vodou a láskou, tak ta závěrečná písnička samozřejmě nebude výjimkou. Shawn Mendes bude vyprávět o tom, že vám všem přeje léto plné lásky. Věřme tedy, že to léto plné lásky pro vás bude naprosto ideální, protože letní lásky, ty jsou vždycky příjemné a přicházejí rok co rok. No a některé z těch letních lásek vydrží na celý život. Shawn Mendes, Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej.